0: spomínky.
1: Herec, režisér, publicista, výtvarník, scénarista a dramatik Jan Schmidt by v těchto dnech oslavil své 90. narozeniny. Zavzpomínat na zakladatele Studia Y můžeme na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.
1: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám zde hned dva hosty, kteří jsou propojeni nejen jako partneři životní, ale také jako divadelní kolegové. Paní Jana Sinková a pan Jan Schmidt. Tak a začal bych asi takto. Profesor Jan Schmidt, český herec, režisér, kulturní publicista, textař, výtvarník, ilustrátor, scenárista, dramatik, moderátor, divadelní manažer a organizátor, divadelní pedagog, zakladatel a šéf studia Y. Jana Sinková, herečka, za to ale o 8 let mladší než pan profesor Jan Schmidt. Jana Sinková a Jan Schmidt jsou manželé 42 let.
2: Je to možný?
1: Dvě děti, synové Jan a Jakub. Když to tak odříkávám, pane Schmidte, tak v duchu slyším váš hlas, který podobně promlouval z malé gramofonové desky s nápisem Encyklopedické heslo Liberec, vydané v roce 1969. Ta se ale nedala, pokud vím, běžně koupit. Tu mi někdo věnoval. Nemýlím-li se, byl to první gramofonový počin libereckého studia Y. Jak se dostala ta deska na svět?
2: To je pravda. A byla okamžitě stažena a zakázána, stejně jako byly problémy s výstavou Socha a město. To byl obrovský počin, které pořadala Hana Seifertová, konzistorička, která byla tenkrát ředitelka oblastní galerie v Liberci. A ta Socha město proběhla a k tomu se dělaly různé věci. Dokonce měla se dělat knížka, takový programy skoro chodící, které byly kdekoliv na ulici, potom se sbíraly na zemi jako něco tajného, jako poselství. To bylo takhle celý vymyšlený, ta Socha město. Byli to přední sochaři a my jsme k tomu dělali takovou malinkou desku o místě, kde se ta výstava konala.
1: A proto se ta deska ke mně dostala nikoli v koupí, ale darem, že mi ji někdo věnoval.
2: No, možná tak to bylo, protože ještě k zahájení té výstavy se dala ta deska koupit. Jo. A taky byly jim obdarováno spousta těch účastníků a hostů
1: a
2: těch, co tam vystavovali. Takže určitá část, než to pak šlo všechno do stoupy, ale k nám se ještě potom dostalo asi 500 kusů, až později, když jsme zjistili, že v Praze v Lucerně, kde jsme to natáčeli, tam nějakým způsobem, kde už se to nedělalo, ta deska, tak stejně tam najednou byl balík s deskama.
1: A co vadilo na té desce?
2: Jako na té výstavě. To byla svobodná akce. Celý to bylo v té době.
1: Tak.
2: No a i my jsme v té době dělali v Liberci happeningy. To divadlo vlastně, než se úplně ustavilo po té Carmen, nejen podle Bizeta, ta první instalace byla zcela jasně divadelní. A s tím, jak by divadlo, jsem si představoval, jak by mělo vypadat jinak. Ale vedle toho jsme dělali takové věci pouliční. Skoro jako i z nároky na herce, aby herec byl skoro autor, aby ovládal nejenom to jeviště, ale vždycky to místo, kde hraje, ať je na ulici, nebo v tramvaji, nebo někde, nebo na zámcích jsme pořádali takové věci a oni najednou byli sledovaní, jako proč se to děje, jako skoro zakázaný. A nebo tam bylo společenství lidí, jako Sial v Liberci, architekt Hubáček, autor Ještěda nebo Miroslav Masák a ti dělali podobné věci v tom městě. Takže to město tenkrát mělo docela prim i proti Praze. Ještě to bylo spíš v Ostravě nebo v jiných městech než v Praze. A nebo v Praze to bylo těžší, takže to bylo jak se v podoubí. Tam sice těch lidí bylo víc, co by tu revoluci chtěli udělat, ale dělo se to vždycky někde mimo tu Prahu, protože to šlo.
1: Tak, milá paní Sinková, milý pane Šmíde.
2: Tak to nebyla legrace žádná.
1: Tak legrace přijde teprve. Tím rozsáhlým úvodem jsem chtěl vlastně naznačit, že než se probírat dnes už 53-letou historii Ypsilonky, již jste po celou tu dobu věrnou součástí vy dva, zajímavější bude vyzvědět něco z různých vašich životních údobí. Mě obvykle na začátku zajímají tři momenty z dětství. První setkání s knížkami, první setkání s biografem a první návštěvy divadla. Na co dodnes rádi vzpomínáte? Paní Sinková, máte slovo.
3: Mám slovo. vzpomínám na dětství, na ty knížky. První setkání s knížkama, tak maminka nám četla Anatola France. To mě byly asi 3 roky, nebo tak, a četla mi pohádku od Anatola France a Ostrov tučňáků. To se mi líbilo. Jako. A pak moje srdeční kniha jsou Broučci.
1: Jasně.
3: Až na několik málo výjimek, protože jako oni se tam modlej, dejš, ať se tě bojíme a posloucháme, tak to mně přišlo vždycky takový divný a to jsem ještě v sobě neměla žádný ideje nebo něco takového. Ale to mně přišlo divný. Ale ty ilustrace Trnkovy, ty teda miluju doteď.
1: Tak to máme knížky, teď biograf.
3: Biograf, to byl biograf Sparta v Michli a tam mě nejvíc zaujal Eskimo. Tam chodila paní, chodila tam paní vždycky před začátkem v takový jako papírový krabici, z který se kouřilo a měla za 50 to úžasně dobrý Eskimo, který už teda nepřežilo.
1: Takže filmy, jako jste...
3: No, nevím.
1: To už nevíte, ale...
3: To vůbec nevím.
1: Ale Eskimo.
3: Eskimo, no.
1: První návštěvy divadla.
3: Ano, divadla. Vzpomínám si na Hurvinka a pak divadlo Jiřího Volkra a to tak, že hráli jakousi pohádku Tři zlí kmotři se to jmenovalo. A tam byla na jevišti taková náves, jako tři domky. Jo, takový. A oni se tam sešli jako nějak prostě na ten dvoreček a tak se tam jako spolu nějak bavili a najednou z toho jednoho domu sjel komín a na bod se na plot. Na plot, jako z té kulisy sjel takhle dolů komín a bodnul se na ten plot.
1: A to bylo součástí té hry?
3: Ne, nebylo, to bylo flopa. A to se mně líbilo. To mě tak utkvilo.
1: Mně se líbí, že děj nevíte, ale ne. Že znáte tamhle Eskimo, tady komín letěl. To jsou zážitky. Pane Šmíde, jak to vypadá u vás s knížkama z dětství?
2: No já jsem hlavně kreslil. Já jsem žádný knížky nepotřeboval. Já jsem pořád kreslil, ale byl jsem rád, když jsem uměl něco sám přečíst. A to nemusely být knížky. To když byly písmena a já jsem si je skládal tak, aby třeba to nebyla pravda, protože tak jsem si myslel, že něco čtu a to jsem vlastně jako asi si vymýšlel. Že jo, v té době. To jsou moje nejstarší vzpomínky na něco, co by souviselo s literaturou. Ale pravda je, že mě maminka četla pohádky. A tatínek vždycky říkal, nečti mu to, vidíš, že si to vymýšlí. Tak to mám takovou, možná, že už si to nepamatuju, protože už to vím z vyprávění, že už, když jsem trošku vyrost, tak to o mně se vyprávělo, že mi tatínek vždycky říkal, nečti mu to, on si to stejně vymýšlí.
3: No jo.
2: A bude to lepší, nebo takhle nějak.
1: A teď...
2: Kino. No to bylo za války. To jsem viděl Oldřicha Nového. To si pamatuju.
1: Jako dítě jste viděl Oldřicha
2: Nového? No jako ve filmu.
1: Ano, ale...
2: Jako dítě.
1: A to vás oslovilo?
2: No vůbec nevím, o čem to bylo. Ale protože jenom si pamatuju
1: Oldřicha Nového. To byl Oldřich Nový.
2: Vůbec nevím, vůbec to už tu vzpomínku nemám. To jsem tam byl tak brzo, asi v 5 letech.
1: A jak na vás způsobil? Jako
2: no mně se to líbilo jako zázrak. Jako, protože jsem nic předtím takového neviděl a teďka vlastně to plátno oživlí a to jenom to černobílý, to bylo hrozně magický. Yeah. To je pravda. To mám úplně nejranější vzpomínku, že vlastně na tom filmu něco je, čeho by se měl člověk držet.
3: A neměli tam Eskimo.
2: No to si nepamatuju.
1: To jste mě teď vzala otázku. Eskimo, to si nepamatujete.
2: No to bylo za války, to bylo v Plané nad Lužnicí. Jasně, my jsme bydeli v Myslivně, na Strkově, to bylo kousek. A teď tam byl u hraběte Haracha zaměstnaný, takže oni nás taky vozili auto pana Haracha třeba do Prahy. Takže já jsem v divadle, to jsem ještě neodpověděl, byl v Praze v divadle na Vinohradech, protože moje teta bydlala v Mezibranské ulici, tam jsme spali a byli jsme na Vinohradech a tam jsem spal.
1: A to rozesmálo?
3: No.
2: Ne, protože já...
3: Teta z Mezibranské, to se mi líbí. Ona tam bydlela.
2: Ale tam bydlela, to je pravda.
1: Promiňte, že jsem...
2: Teta Blanka, ale celý to divadelní představení, vůbec nevím, co to bylo, jsem prospal. To si pamatuju. Tak takový byl můj vztah, začátečník divadlu. Možná už tenkrát se mi to nelíbilo.
1: Je něco z vašeho dětství, co jste jeden před druhým dodnes utajili a mohlo by to mít u nás premiéru?
2: To já nevím.
1: Všechno jste si řekli?
3: No to nevíme, to třeba, když na to nepřijde řeč, tak třeba vůbec tak to nikdy nevíme.
2: To kolikrát i věci, které prostě se stanou včera.
3: No, tak...
2: To říkám schválně, stanou včera, tak na ně dojde, protože si to teď budeme něco vyprávět, asociace nahodí to místo, to včera, je z toho teď a ty se to dozvíš, že jo?
3: No jo, já se to dovím.
2: A řekneš, mně se nic neřekne.
3: No ale to je pravda, no. Nic se mi neřekne, no. To vždycky přijde někdo, nějaký host a před ním se vypráví a tak já se dovídám prostě věci.
1: No, a dovídáte se častěji vy, anebo vy?
2: No dívíme já. Ne, asi stejně se divíme.
3: No asi jo.
2: Asi jo. No.
1: A jinak, když se vám nebude líbit otázka, můžete říct, že je blbá a já jí skočím. Teď tam koukáte, že jste to měl říct už.
2: Já už jsem byl jinde myšlenkama.
1: Jsme stále u dětství.
2: Ano.
1: Téma hračky. S čím jste si jako malí hráli nejraději, pokud o tom ovšem můžete mluvit na veřejnosti?
2: No s tím jsem si taky hrál. To je pravda, protože to tak je, ale radši jsem měl polínka. Jako dřevěný polínka, protože jsem si s nima hrál divadlo, to je pravda. Já jsem dostal nějaký takový po někom loutkový malinký divadlo, takhle asi veliký, jenom tak skoro jsem mu mohl přenášet jako dítě, takže jsem ho objal a nějak tam chyběly loutky, nebyly tam všechny, i tam byly nějaký kulisy, ale pro mě nedostatečné, tak jsem je domalovával a vyráběl loutky. A pak jsem říkal, proč bych měl ty loutky dělat, připodobňovat je k těm postavám, co mi o ně jde, když já si tam můžu dát polínko a jiný polínko, protože si hraju stejně jen pro sebe, tak já vím, že to polínko znamená škroholu nebo toho druhého někoho v té míře, kterou si pro sebe hraju. Najednou to vlastně bylo moderní umění. No, je to fakt, ale...
3: Škoda, že to nikdo neviděl.
2: Ale... No tak asi stejně se k tomu došlo v 20. století, nebo už na konci 19. století, ta proměna veliká v umění. Asi podle tohohle principu to muselo nějak... No takhle to asi začalo.
1: A paní Sinková, vaše hračka?
3: No... Já jsem měla takovou panenky, toužila jsem po medvědovi, to mě nikdo jsem nedostala. Ne. Prostě
2: teď
3: jako
2: máš velký, medvědy,
3: teď těch mám hodně, ale měla jsem panenku a taky jsem jako s ní hrála takový jako s pocity. Já jsem dělala jako zuřivou a nemělo to žádný slova, jo? Nic takového, jenom nálady prostě. Ne. Byla jsem taková jako hodňoučka maminka na

0: jako děti měli?
1: Já jsem chtěl být psem. My jsme měli doma mnoho psů, ale opravdu někdy, když jsem začal chodit do školy a chodil jsem s takovým spolužákem, který se jmenoval Krystl a bydlel cestou z té Plané nad Lužnicí, kde už jsme nebyli ve škole, protože tam ve škole, to musím říkat ze široka, protože aby tam byl ten stav a ta doba, jak vypadala, tak školu mělo gestapo a my jsme přes Lužnici byli v nějaký hospodě a z naší školy více třídky se stala asi trojtřídka, protože jsme byli tři ročníky a byl v prvním pohromadě.
2: No
1: a tím pádem jsem pak chodil s někým, kdo byl trošku starší ze školy, protože jsme tam byli více věků tím pádem a ten mě hrozně tyranizoval, ten kluk. Ten chodil se mnou a různě se mi věšel na tašku, na aktovku a tak mě jako zlobil. Já jsem věděl, že to musím vydržet, protože on byl silnější a pak, když mě opustil, protože bydlel dřív, tak mi bylo líto, že odešel. Skutečně jo, protože jsem přitom vlastně řešil nějakou situaci, jak se zachovat, jak prostě v té chvíli, skoro to je do života hrozně důležitý. Když si to člověk uvědomí a já jsem takhle začal myslet, tak pak jsem se už jenom bál, když jsem šel sám, tak jsem si začal pískat vždycky a bylo mi líto, že nemůžu řešit tyhle ty životní věci. A proč to říkám? A vždycky jsem přišel domů a říkal jsem si, bylo by lepší, protože jsme tam měli ty přiběhli a hned vlastně byli takový, jako, že s nima člověk mohl mluvit. Já na ně mluvil a měl jsem pocit, že mi odpovídali. Možná, že jo, to nikdy nikdo nevíme, jak to je, když ty vztahy nastanou. Taky mě naši pouštěli, abych se šel do rybníku koupat jenom vždycky s nějakým psem. Ale neuměl jsem ještě plavat. Ale oni mě opravdu s tím sem pustili. Protože když mě můj strýc, bratr mé matky, jednou hodil asi tak do těch 5 let do vody, abych se naučil plavat, tak skutečně ten pes okamžitě za mnou český fousek skočil a ty dlouhý chlupy, já jsem se ho chyt a opravdu jsem se té vody nebál. A pak někomu to nepomůže, když bychom ho hodili asi takhle napřímo do té vody.
0: Mně to nepomohlo.
1: No neměl jste toho psa u sebe.
0: To je pravda.
1: A já jsem se hned chytil vlastně, a nabíde taková jistota v nejistotě, že vlastně to je možná velká posila.
0: To je hezký.
1: To poznání. Tak jsem si říkal, bejt tím psem.
0: Teď jak je to u vás?
2: Já jsem zapomněla otázku.
0: Já taky. Já... Proto jsem řekl, jak je to u vás.
1: Řeknu.
0: Ani řeknete. Ne, jaké představy o životě jste jako děti měli? Jaký plány?
2: Představy o životě a plány?
0: No tak dalo by se taky říct, čím jste chtěla být.
2: Jo, ano, nebo... čím jsem... No já jsem baletila, jako v pokoji teda. Jako, měla jsem takový, jako ty balerinky. No a protože babička byla baletka, tak mě to zakázala. Řekla, že ne, že nesmím dělat balet, protože to je velká dřina. Ať jdu do rády, já tam se nespotím.
0: To měla pravdu.
2: No to měla pravdu, jasně. No, takže to mi přervala prostě moje snahy být baletkou a vnímání světa, že jo, jako baletka. No tak jsem se chytla literatury a četla jsem a pak jsem recitovala a vyhrávala jsem různý soutěže a tak. To byla taková chabá jako náhražka za ten tanec, ale docela mě to bavilo.
0: Jo, hned další otázku na vás. Paní Sinková, o vás se píše, že jste herečka, jejíž postavy jsou většinou bláznivé a potřeštěné, nezřídka dost nesnesitelné ženy, ačkoliv v soukromí jste prý pravým opakem.
2: Přesně tak.
0: Jak, anebo kdo u vás poprvé objevil ten talent hrát úspěšně bláznivé, potřeštěné a nezřídka dost nesnesitelné ženy, ačkoliv jste v soukromí pravým opakem?
2: Opakem. No víte, že nevím. Já jsem hrála poprvé takovou jakousi babiznu v tom Saturninovi.
0: Ano.
2: Ale to bylo takový, jako jsem si myslela, decentní. No a... Pak už nevím.
0: A vychutnáváte si ty role?
2: No to rozhodně, ano.
0: To je protože, radost pro vás.
2: No to je radost velká, protože tak já nevím, ale myslím,

0: ještě v každé rodině i v příbuzenstvu nějaká taková podobná osoba, kterou radši byste ne, jako to
1: ano.
0: Neměli.
1: Zranil, řekněme třeba.
0: Ano, zranili. No a tak hraje se to dobře, no. Člověk musí ale najít tu míru, aby to nepřeteklo do nějaký jako karikatury.
1: Máte k tomu co říct, pane Šmíde? Je to všecko pravda, co tady paní Sinková říká?
0: On neposlouchal.
1: Jo, vy jste nebo...
2: Já jsem zvyklý vypínat.
1: Podobně jako váš manžel se kromě herectví věnujete i psaní, jsem se dočetl. Kde si jste o tom řekla? Psaní je od toho, aby pomohlo vyrovnávat se s různými životními událostmi, ať je to poezie nebo deníkové či jiné záznamy. Mě by zajímalo, jakou roli v tom, co píšete, hraje humor, hraje-li.
0: Humor hraje roli ve všem, určitě. Protože jednak vytváří takový nadhled, jako nechci říct, jako že by to bylo nějaký, jako, no já nevím, že něco lepšího, než si já třeba myslím, ale musí to být prostě v duchu toho nadhledu, jakoby. No a pak to působí jako, opravdu jako lék na duši, jestli nějaká je.
1: Mě na to navazuje otázka pro vás, pro oba. Jakou roli hraje humor ve vaší domácnosti? To by mohlo být docela velké téma, ne, pane Šmíde?
2: No ale to je skutečně, hraje tu roli.
1: Ano.
2: Protože spousta věcí je lepší tak vidět, že jo? Že se jim zasmát.
0: No, takový... Jako permanentní.
1: Máte
0: jakoby...
1: příklad nějaký, kdy jste řešili, já nevím, třeba rozmíšku s randou? Jak se projevuje humor ve vaší domácnosti?
2: No, to jde spíš o skoro každou situaci, která se musí řešit, tak mám přeci ty dvě stránky. Jedna by mohla vést k nesouladu a tomu neschopnosti se domluvit nebo prostě k nějakému neřešení. A ta, která prostě je tam cokoliv absurdního, čili směšného, tak tam se najednou najde řešení. To opravdu, jak Jana říká, s tím nadhledem, jak se člověk dostane kousíček na to, tak už se musí buď sám sobě nebo té situaci zasmát.
0: No,
2: a hned je trošičku otevřený další prostor.
0: No, protože...
2: Ale to máte i s krizama v divadle. To by to divadlo nikdy takový leta nemohlo být, kdyby nestálo na krizích. Přeci krize je ta, která vás nerozloží, protože těch je hrozně málo. To za ty pak nemůžem. To je jak povodně nebo tsunami nebo něco takového. Ale normální krize, zaplať pánbůh, že vždycky přijdou, protože z té jedné koleje, na který jste, a třeba už je to hodně dokonalý, tak je to najednou nuda. Protože vlastně jste si uzavřel ty cesty, které prostě tu krizi taky přivedly. A ta vám pomohla najednou, že to musíte řešit a přešaltrujete na jinou kolej. Nebo otevřete nahoru futra a okna někam a je tu další možnost.
1: Máte k tomu co dodat?
0: No, já nevím, co bych dodala, ale Jan mě baví, jako on dokáže udělat prostě takový jako slovní humor, který nečekám, a to mě baví.
1: To je krásné.
0: Pořád.
1: To je krásné.
2: No, to jsou třeba takové absurdity, to nedělí k smíchu, že byste se tomu zasmáli tady, že jo?
0: No tady ne, ale...
2: No, to jsou...
0: To jsou takové věci mezi lidma, že jo? Dvěma.
1: Tak to jste mi hezky odpověděli. No.
2: Ale k tomu dětství ještě, to jsem nějak brzo docela věděl, a taky když pak se už tolik let učil na té škole, tak že nejlepší je, aby člověk měl to dětství pořád někde blízko. Ale nejenom, když stárne, až když už je starý, ale vlastně stárne se od začátku, že jo?
1: Ano.
0: No a ještě to není vidět, když se stárne
2: od
0: začátku.
2: To nevadí, ale pořád by vlastně to mělo být pro srovnání. Jak se člověk ptá na začátku, to nejdřív zapomeneme. A na začátku, když vlastně tam se ani, sice jsme zvyklí, že děti se na všechno ptají, ale oni mají dřív na všechno odpověď. A to je to geniální. Ale proto se musí ptát. Že jo. Čili tohleto, tenhle ten obrácený princip, ten zapomenem strašně brzo. To už člověk ve 12, ve 13, v pubertě vůbec tohle neví. Proto je ta puberta. No a kdyby prostě o tam tuď tyhle ty věci pořád s náma putovaly a ta zkušenost z těch prvních poznání, tak člověk bude mladý tady možná do 130 bychom tady mohli být, kdybychom nebyli furt nemocní.
3: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí herečku Janu Sinkovou a jejího manžela, principála studia Y, Jana Šmída.
1: Pane Šmíde, vy jste se vyučil malířem skla, pak jste studoval na střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a potom na pražské Umprum. Do divadla, konkrétně Loutkového v Liberci, jste nastoupil zprvu jako výtvarník. Vystavoval jste svá díla s libereckou skupinou Sedm, kde byl mimochodem krásný člověk, skvělý malíř Vladimír Komárek, to mě potěšilo. Jak se to přihodí, že se z výtvarníka stane člověk, který pak dosáhne na tolik dalších jiných profesí? Mělo to nějakou posloupnost, anebo to vyrašilo všechno naraz? Ty jste byl výtvarník.
2: No ale jako výtvarník už to nemělo úplně povahu, jenom výtvarnou, úplně od začátku.
1: Mně to, tak jak si to beru z toho encyklopedického hesla, tak vlastně poprvé se objevuje v té zkrácené verzi Loutkové divadlo ve vašem životě.
2: Když mi umřel tatínek, tak já jsem prostě na chvíli odcházel z Prahy, ale už jsem chtěl a začal dělat divadlo v Praze. Ano. Kdyby mi ten tatínek neumřel v Liberci, tak jsem odešel do Liberce a tam jsem prostě vzal, co bylo. Takže jsem vstoupil do, nebo tam odcházela výtvarnice, se stěhovala do Kanady. Kdy se provdala, tak jsem po ní se stal šéfem výpravy v Severočeském Loutkovém divadle. A tam jsem vlastně pak na vojně založil Y, ale ty věci už jsem dělal třeba na Umprum, na té škole, kde to bylo ve spolupráci s divadelní fakultou, s filozofickou fakultou. Tam se pořádali takzvané inspiromaty. To byly jednoroční, každý rok jeden termín. To byly takový svátky osla, jako kdysi, že vlastně i ten režim unes, že se mohlo pořádat něco, co vlastně ten den jeden mohlo trošku jaksi být proti němu. A to se dělalo ještě když já jsem přišel na tu školu, tak už asi 5 let předtím, čili někdy ještě hned z 50. let si ty inspiromaty začaly dělat. Dělalo se to v Radiopaláci, nejdřív nám povolovali, to byl jeden den, byl to vlastně ples, proto oficiální to muselo být, že to je ples vysokých uměleckých škol, ale nebylo to jenom pro umělecké školy, to proto, že tam můžeme dělat takové věci, které jsme mohli říkat, že to je umění a že se oháněli jsme se třeba avantgardou komunistickou, že Nezvalem a Frejkou a všema těma, co tenkrát cokoliv dělali a byli vlastně leví, takže to bylo dobré, že jsme mohli se jim ohánět, když jsme tyhle ty věci pořádali. No ale třeba tam vlastně začalo i to divadlo, jo. Už, protože to všechno mělo divadelní charakter. To ten happening, který potom dělal Knížák a kde si jiní, to jsme dávno dělali, jenomže to nikdo nemapoval, tím se nikdo nezabýval. Ale pak to z toho vzniklo mnoho skupin i výtvarných, který na to navázali, na tuhle zkušenost z těch happeningů. Tak tam to začalo. Vy jste se ptal, a tam je to všechno dohromady. Tam je to autorství, tam stejně ta literatura za vším někde musí být, protože ačkoliv jsme vždycky říkali, že je všade moc, a to taky za toho socialismu bylo, to slovo bylo zdeformované navíc, tak vlastně se domlouvat jenom mrknutím oka, nebo gestem, nebo něčím, co vlastně tu komunikaci udělá skoro jenom vzduchem, jenom že vím, že tam mám odezvu a ani ho nemusím vidět. To vlastně, to jsme hledali, takový způsob komunikace tenkrát. I když ty inspiromaty byly hřmotný a byly vlastně podobný cirkusu trošku, tak za tím hřmotným najednou byla tato tichá komunikace. Ano. Že spousta lidí se může domluvit, aniž by se domlouvalo. A to bylo to téma. No a vidíte, tam máte všechna umění už dohromady.
1: Já tady mám otázku, která souvisí s tou první mojí větou tady v té otázce. Vy jste se vyučil malířem skla. Je někde k vidění nějaké vámi pomalované sklo?
2: To už jsem asi ani nezachoval, protože v tom učení to bylo...
1: Co jste maloval?
2: No tak tam nás učili všechno možné.
1: Vázy třeba? Nebo...
2: Byl jsem na oboru malířská. To byly užitkové věci, ano. Jo. Ty se malovaly. Takový složitý techniky, které už dneska vůbec nikdo nepotřebuje, ani se s nima nepracuje, tak to jsme dokonale uměli. Ale bylo to k ničemu, že jo, to bylo. Ale zase tam jsem třeba už dělal divadlo s těma učněma, tam jsme dělali zkrácenou prodanou nevěstu, asi ve 20 minutách, bez hudebního nástroje, jenom jsme poslouchali ty velké desky, co ta prodánka na nich byla, ale... na několika, a všechno jsme to odposlouchali a zpívali jsme si to. A pak jsme z toho udělali představení. To je pravda.
0: No, jak jste tu hymnu nějak jste...
1: Vy jste dopsal hymnu.
2: No, no, že, dopsal jsem dvě sloky, jsem dopsal národní hymny. No tak, protože to je Tyl, že jo? No. A já jsem ho hrál. To bylo zase už, když jsem postoupil z toho učení na průmyslovku sklářskou do Železného Brodu, tak tam byl ochotnický spolek Tyl, takový, jako bylo to docela dobrý divadlo, byli tam docela chytrý lidi, taky kantoři z té sklářské školy, takže mi říkali, dělali jsme tam třeba scenografii a mě tam najednou obsadil ten režisér, že tam budu hrát na housle, na něž jsem vůbec hrát neuměl, ale říkal jsem, že zahraju tu hymnu, taky jsem ji zahrál a jak vrzala hodně, jak jsem to neuměl, jak jsem se to sám naučil, tak vlastně to byl největší úspěch. No, protože to byla falešná hymna, že jo? A to tenkrát byla úplně urážka. A já jsem pak krásně čistě tu hymnu zaspíval a pak jsem řekl, vážení, ještě Tyl napsal, byly dohledány další dvě sloky a odrecitoval jsem je. A pak jsem říkal, a teď na stejnou melodii, ale trošku si ji zaonačíme, protože ten verš vypadá trochu jinak, jak jsem ho neuměl napsat stejně, tak... tam přidám nějaký tóny a bude to jiný. A teď jsem to zpíval a už mě někdo jiný doprovázel na ty housle. To byste nevěřili, jaký to byl potlesk. Pak mě všichni ti amatéři záviděli, že jsem si tady vymyslel takovýhle číslo a my jsme s tím byli na festivalu, přišel z Rudého práva nějaký novinář, tak já už jsem si vymýšlel další mystifikace, že jo, který jsem jako taky takhle vnucoval, že jsou pravda.
1: Se o tom potom psalo, že se našly další sloky.
2: Ano, ano, to vyšlo v Rudým právu. No, v nějaký jenom notice takový, jako zajímavost, jo. No, tak to mě hrozně bavilo se zabývat nepravdou, která de facto je pravdou, protože jsme ji vytvořili, že jo?
1: No, jo.
2: No, a ty sloky tady jsou. Bohužel je nenapsal ty, ale...
1: Paní Sinková, na vás mám teď otázku zcela jiného druhu. Vzpomenete si ještě, jak vás pan Schmidt požádal o ruku?
0: Požádal o ruku?
1: To neudělal?
0: Ne.
1: Jak se to...
0: No, jak to proběhlo?
1: No,
0: Jan přišel a řekl, tak zítra jdeme na radnici. Jdeme, no.
1: A vás to nepřekvapilo?
0: No, překvapilo mě to docela, no. A tak pak druhý den byla zkouška v divadle, pak jsme odjeli do Hejnic, tam jsme se vzali.
2: No.
0: Já jsem pak ještě leta koukala, jestli opravdu je to pravda, protože jsme neměli ani prstínky, ani kytku, ani bílé
1: šaty. Ale svědky jste museli.
0: No, Kořínkovi.
1: Kořínkovi.
0: No, Kořínkovi. Pak jsme šli na ten smažený sýr do Friedlandu.
1: Je.
0: Tak to bylo takhle romantický.
1: Je krásný.
2: Ale my už jsme se předtím znali aspoň půl roku. Jo.
0: No, to jo. Až skoro 7 let.
1: Já jsem...
2: Jo, to je pravda. No. Já říkám půl roku, mně se to zkrátilo.
1: Já jsem četl, že si vás... Pan manžel namlouval v autobusu a že vás dost... Jak si...
2: Tam jsme se prvně viděli v autobuse, ano.
1: A vy jste hned začal, vy jste...
0: No. Jo. No, tak já nevím. Tak já.
1: Tak vy jste začala.
0: Tak takhle to bylo, ne, já ne. Ne.
1: A to, vy tam jste začal.
2: To bylo nevinný, to bylo nějaká
0: řeč. To byl jenom cestující, jako.
1: No, ale který mluvil, ne?
0: No, jo, mluvil celou dobu.
2: No to mě baví, to já vlastně často mluvím a vím, co říkám, ale říkám to poměrně nejasně.
0: Jo, to je pravda, ano.
2: Ale ono to má opravdu smysl. Tak se jedině domluvíte, protože když...
1: Vy jste důkazem. Ne,
2: já to vím podle těch svých profesorů, co jsem někdy měl. Třeba ten profesor Pečírka na dějiny umění, to byl tak obdivuhodný, znalej člověk. A ten jedině, když jsem mu nerozuměl, tak mi to něco dalo. No protože jak to bylo logický, všechno člověk poslouchá a on vlastně je sám zaujatý sám sebou a všechno si srovná, to je strašná nuda. V tom se pak nevyznáte. Ale když je to trochu nesrozumitelný a musíte u toho přemýšlet, to taky dělal Libenský, když nás učil ještě na té průmyslovce sklářský, sklář, tam učil dějiny umění, tak vždycky jsem mu říkal, říkejte to, aby to byla legrace. My si to budeme líp pamatovat, ty dějiny umění. A nebo nějak nejasně. A on říkal, tak já radši nejasně. Ale opravdu jsem se pak ty dějiny umění, takový to gro, základní věci si člověk lépe pamatuje. A v té škole taky ty žáci, tak ať nějaký odpadnou. A někteří se s tím chtějí probrat, tak se vhodně zeptají a pak už třeba musíte odpovídat srozumitelně a jasně. Pokud to víte. Mm-hmm. No tak pojďte dál, to jsou nudy.
1: Ne. Máte dva syny.
0: Ne, vy jste nemáme.
2: To jsme vám nechtěli opravit, abyste nevypadal, že nic nevíte.
1: No, jak?
2: Ne. To je jinak, my nemáme dva syny.
0: Máme syna a dceru.
2: A ty dcery jsou dvě?
0: A ještě jednu dceru.
1: Ty Wikipedia, taky různý Google.
2: Tomu nemůžete věřit. Internet lže,
0: jasně.
2: To se nedá nic dělat.
1: Ježišmarja.
2: To máte taky v té škole všichni
1: Jan a Jakub,
2: internetu.
1: Jak jsem na to přišel?
2: Jan vůbec.
0: Jana, to je Jakub, Jana. Jo. To je Jana.
2: Jana.
1: Čili Jana Jakub a já jsem to četl Jan a Jakub.
2: Aha, tak to jo.
1: A co s tím uděláme, s tím začátkem? Necháme to tam. To bude překvapení na závěr, že vy vysvětlíte...
2: A Markéta ještě. A ještě Markéta.
0: Ještě Markéta.
2: To je třetí dítě.
1: Vy máte třetí dítě Markétu.
2: No.
1: To je Bines.
2: Je
1: ale
2: Jana...
0: Jana, Markéta a Jakub.
2: A Jakub. Tak
0: Jana a Jakub.
1: Ale víte, že do celého charakteru tohoto pořadu, že to docela sedí tady.
0: Určitě.
1: Tato vysvětlivka. Čili já musím... Počkejte, jak já to řeknu. Máte jednoho syna a dvě dcery?
0: Ano.
2: Ano.
1: To řeknám správně.
0: Ano.
1: Máte jedno... Tak dobře. Přátelé, máte dva... To je zase problém.
2: Řekněte tři syny. I když jsou to holky dvě. To by taky šlo. To tři aspoň sedí.
1: Dobře, máte dvě dcery a jednoho syna. A otázka je úplně jinak založena. Při vaší pracovní vytíženosti, jak jste zvládali jejich výchovu, když byli malí? A co si tehdy oni mysleli o vašich profesích?
0: No, Jana naše, když mě viděla na jevišti poprvé, to byla taková tam jednoaktovka od Labiš, tak jsem tam hrála takovou vycpanou babiznu, jako... A to byla malá role. A oni mě, Luděk Sobota s Karlem Novákem, mě utloukli jako by k smrti v posteli. A naše Janinka seděla v hledišti a bylo jí asi 5 let a hrozně plakala, protože to se jí nelíbilo hrubě.
1: Já tam bejt vedle ní, tak plaču taky.
0: Hrozně
1: utloukli
0: plakala.
1: K smrti. No. Co tatínek, jak byl vnímán svými potomky, když byli malí? Byli jste na ně hodnej?
2: No určitě, no, to vlastně,
0: byli jsme přísný, na ně hodný.
2: To jsme byli hodný.
1: Jo.
0: No a vůbec jsme je nevychovávali.
2: Právě proto...
0: No.
1: O tom to je.
0: No.
2: Ne, to je vždycky o tom, že spíš ty děti si na to musí sami přijít, když mají určitý vzor. Já nejsem žádný vzornej, a ty taky asi ne.
0: Ale jo,
2: ale přece jenom člověk musí trošku žít jako v zahradě, i kdyby byla zaplevelená. Jo, to se musí tohleto aspoň zajistit. A to jde v každý nouzi a v každých podmínkách skoro, pokud ne úplně tragických, to pak asi ne. Ale v těch pocitech to jde vždycky.
1: A máte z nich radost z výsledku?
0: No. Jasně, jsou.
2: No to jo, to máme. Dospělosti.
1: Taky co?
2: Oni možná z nás taky. Ještě.
1: No, moje předposlední otázka na každého zvlášť se bude týkat vašich filmografií. Který film z vaší filmografie vám udělal největší radost a na který jste nejvíc pyšní?
2: Já už si nepamatuju, v čem jsem hrál. Ale opravdu takhle to je. Já ty věci za sebou, pokud já si z nich pamatuju, co mi to dalo, jak jsem se změnil a na co jsem přišel a divil jsem se, že jsem na to nepřišel dřív. To vždycky z nějaký té práce mám takovejhle zisk, který může být nakonec i negativní. Že jo? Nikdy to není jenom to plus.
1: Paní Sinková, vy to máte srovnaný líp, asi tu filmografii.
0: No, já teda nevím, co mě to dalo, ale mně se líbil ten Saturnin. To bylo krásné natáčení a prostě...
1: Ty reakce potom diváku, co jste prožívala? Dodnes se na tu postavu vzpomíná. Máte nějaký příklad, kdy vás někdo oslovil?
0: No, přímo oslovil ne, ale vím, že se to lidem líbilo. No. To mě moc jako přineslo radost.
2: No hlavní poznatek teda pro nás, protože my jsme třeba projeli opravdu kus světa s tím divadlem, s Prodanou nevěstou nebo s Prahou stoběžatou, předtím s Michelangelem, tak zajímavý je, že v té době, kdy tady ten seriál vznik a ještě to tady sotva proběhlo, tak ty krajané naši v těch cizinách, jsou to krajané, ne? Ještě pořád.
0: Americe.
2: V Americe a
0: krajané.
2: Na Tajvanu, nebo kde, tam jich bylo málo. Ale najednou, když nás viděli, tak řekli Saturnin. Ne. A stejně tak třeba, to přeci bylo takhle, že jo? Že Janu znali a volali, to hraje, jak se jmenovala? Teta Kateřina. Teta Kateřina. Tak to bylo tak paradoxní. O divadle nevěděli nic pořádně. Že to tam neznají, že jo? V Praze, jak to bylo. To divadlo ještě bylo mladý, jezdili jsme po festivalech, tak spíš tam nás taky objevovali. No, ale tu Kateřinu najednou viděli. Ale že jsem si vzpomněl na ten Tajvan, to bylo legrační, to jsme šli takhle asi ve třech kluci a najednou nějaký dítě takhle ukázalo na lábuse a řeklo Rumburak. A tak jsme se dozvěděli, že to tam právě promítali, ale to je divný. Já bych třeba Číňana nebo Japonce asi takhle podle té podoby, jak my jsme si taky pro ně všichni podobní trošku, ne? Jak oni ho poznali vůbec, že to je on.
0: No.
1: Poslední moje otázka. V Praze jsou tři divadla z éry takzvaných divadel malých forem, které si zachovaly svou tvář i přes těch 50 let a více své existence. Ypsilonka, Semafor a divadlo Járy Cimrmana. Máte představu, jak bude vypadat jejich budoucnost?
2: No, to nemám, protože ona už je. To je rozptýlený. To, co třeba už tady vzniklo, to nějakým způsobem... Možná nejméně od těch Cimrmanů, přestože vlastně ta jejich éra je hrozně zajímavá, tak, ale je to tak jedinečný, že to třeba úplně do těch těl a do těch rozumů a do těch citů, které si neseme, tolik nevstoupilo. To je tak jedinečný. Ale to, co vzniklo v Semaforu, to, co rozhodně vzniklo v Ypsilonce, to je už tady někde to běhá všade. Tak to je.
1: A bude to běhat.
2: A bude to běhat, no. Takže už je jedno si tuhle otázku klást.
1: Vážení přátelé, paní Sinková, pan Schmidt, jsou vaši.
4: Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, co vás v poslední době nejvíc rozčílilo a proč? A co vás nejvíce trápí?
0: Ježiš, co tě rozčílilo? Já?
2: A co mě trápí já?
0: Ne, já
2: jsem... Stačí to takhle?
0: Ne.
2: No vlastně to byla odpověď docela přesná.
1: No. Dobře, máme další dotaz. Takže?
5: Dobrý den. Pane Schmidt, já bych se vás zeptal, jak na vás zapůsobila role ve filmu o básnicích. Vy jste tam hrál nějakého židovského tatínka, měl jste tam...
2: Nemocného.
5: Dokonce nemocného.
2: Ano.
5: A dával jste tam úplatek pomocí židovských anekdot. Můžete mi nějak blíž vysvětlit, co to na vás, jak to na vás zapůsobilo?
2: Tenkrát? No, to už jsem takhle odpovídal před chvílí, jo? Že vlastně ty věci už nic nezanechávají. To je nejlepší, víte? Ale můžu k tomu přece jenom něco říct. Zaprvé jsem nikdy nechtěl být hercem, ani nejsem. Začal jsem hrát ve filmu, protože to byli kolem kamarádi a tak vlastně třeba on by se na to hodil, a, nebo jsem říkal, jak by se to mělo dělat, tak si to zahraj. Třeba takhle to bylo i se Šormem. Nebo jsem třeba na jeho filmu dělal výtvarně určitou část, jak se to jmenovalo?
0: Farářův konec,
2: tam tu pouť, co tam byla, ano, a kostýmy tak ještě. Takže to jsem tam byl kvůli něčemu jinému a když jsme tak jako to probírali, tak kdo by to mohl hrát a teďka jsme obsazovali se Valdem ty lidi i na jiný nějaký role zajímavý, aby prostě to bylo spektrum zajímavých osobností, ne jenom jako postavy toho, jak to Škvorecký napsal, ale kteří tam přinesou nějaký osobnostní, charismatický prvky do toho filmu sami sebou. A to nás hrozně bavilo. A on taky říkal, tak tam zahraješ, nebudeš tam muset mluvit. Já jsem říkal, to bych taky nevzal ani jednu větu tam. Tak jsem tam nakonec hrál v tomhle filmu. Ale v divadle už jsem hrál, protože tam to bylo něco jiného. Tam jsem prostě chtěl ukázat hercům, které učí škola, třeba ta Damu, nějak, což je všechno v pořádku, ale to herectví prostě se někde zaseklo jakoby v 19. století, anebo teďka zasušeno v nějakým civilismu, že už ani pořádně ty lidi nemluvějí. A ono by vlastně to herectví mělo vycházet z té osobnosti. A z každého, kdo prostě se zamýšlí nad slovem, který musí používat, že vlastně to slovo dřív, než ho má v hlavě, tak by ho měl mít v těle. Když se mluví o nějakých barvách nebo o nějakých vůních, tak to všechno je dřív v těle a to možná i asociace dál paší, ať pak už řeknete cokoliv, tak to tělo neví ani, co s tím dělá. Proto my třeba v divadle zkoušíme třeba s listem a rovnou jsme ne u stolu, to je jenom jedna zkouška, a pak už s tím chodíme a už si to tělo sama aranžuje. Já mám nějakou aranž vymyšlenou, ale ona se udělá hlavně sama a já ji mám jenom pomocně vymyšlenou, protože člověk čte a to tělo už najednou, já nevím, proč ten člověk couvá, protože asi ho to k tomu vede, nebo když k tomu druhému mluví, a já vždycky mám tendenci, aby se všechno hrálo přes diváky, aby vlastně člověk hrál takhle, s Janou budu takhle mluvit, směrem na vás a ona mi tak bude odpovídat. Ale to pak nemusí být pravda. To je ten základní přístup k tomu, ke komu mluvím, nebo k prostoru, který ovládám. Pak už můžu se dívat na ní a mluvit jí třeba do ouška, ale je to vlastně tamhle tudy. No, tak jsem musel začít hrát, abych to ukazoval, jak by to mělo vypadat.
1: Přátelé, máte někdo nějaký dotaz?
2: No, ale vám jsem teda neodpověděl, nebo to je dostatečný?
5: Já protože jsem spokojený, mně to stačí, já jsem to pochopil.
2: Tak jo.
5: Na paní Sinkovou bych měl, spíš na tetu Kateřinu bych měl dotaz. Jak to na vás zapůsobilo, jestli si nějakým způsobem ve svém reálném životě říkáte takový ty pořekadla, co jste říkala v tom filmu, mě teď zrovna nic nenapadá, ale vy jste měla stále přísloví na ústech na každou situaci, jestli vás to taky nějakým způsobem sformulovalo.
0: Ne, vůbec ne, to je Jirotkovo všecko. Já dokonce ani nevím už, co to bylo, jaký ty přísloví jsou, ale občas mi to někdo připomene. Takže na mě to asi vliv nezanechalo.
1: Takže další dotaz máme.
6: Dobrý den, pane profesore. Z jakého důvodu se Y v roce 1978 stěhovala z Liberce do Prahy? To vám byl Liberec malej?
2: No to ani ne, to takhle nebylo. To byla skoro záchrana, že jsme odcházeli. V Praze vlastně už všechna ta divadla politicky to odnesla. No a my jsme v tom Liberci de facto ten 68. rok přežili s různýma jenom decentníma úpravama a na nás to došlo potom vlastně z Prahy, ta tragédie. Že jsme museli přejít do Prahy, protože ten liberecký kraj by nás zrušil, to byl v Ústí tenkrát kraj. Tak to přišlo takhle pozdě. My jsme museli vlastně do Prahy. Ale byla to náhoda, protože už dřív jsme chtěli jít do Prahy, jo. Protože my jsme tam vlastně od svého počátku pravidelně skoro každý měsíc na různých místech v Praze hráli. A to se tak stěhovalo od malinkých míst, jako byla Reduta nebo to, co byl ateliér. Ale předtím to ještě byl jako Olympik.
1: Ano, no. Olympik.
2: No. Tak tam jsme už hrávali v Činoherním klubu, v divadle na Zábradlí, na Žižkově, no, na různých místech. Ano. Prostě jsme hostovali. Takže jsme trošku byli i v té Praze a často se chtělo, aby jsme toho Liberce už odešli.
1: Děkuji. Přátelé, máte...
4: Já bych se chtěl zeptat, je před vámi ještě něco, na co se těšíte?
0: No, to určitě je. My máme takový hezkýho vnoučka teď, tak prostě na něj se já teda hodně těším. Těšíme se i na zejtřek třeba. Zejtře pojedeme na chalupu.
2: No a ještě třeba teď je takový objev, že najednou jsme zjistili, že Fred Astaire má svůj rodinný původ v Praze. To jsem vůbec nevěděl nikdy, že jeho dědeček byl pražský žid a že víme, kde bydlel, už jsme to zkoumali. V kterým domě, ten už není ten dům, ale v kterým místě na Josefově to bylo. Tak to mě teďka, a teďka ty písničky, tak jsem si pouštěl všechny ty filmy, co ten Astaire dělal, a jak tam to židovství je, jo? Jak tam jsou nějaký věci, ale on prý o tom vůbec nevěděl, že tam má toho dědečka, protože se narodil už v Americe. Tak vidíte, to je přede mnou najednou skoro velká záda a už to děláme jako divadlo, ještě to nemám dopsaný, ale už to začneme zkoušet. A protože není tady takový tanečník ani u nás v divadle, který by aspoň ho napodobil trošku, tak ten jistý Jan Onder, co dělá ten Stardance, tak ten bude tím Astaireem a Jana bude Ginger,
7: no,
2: jako Ginger, která vzpomíná, která vydala ještě na starý kolena potom nějaký paměti, které jsou docela hezký, co jsme si nechali přeložit a tam ona některé věci přes ty drby, co si tam psala, objasňuje a tam se těhle některých věcí jako dotýká, takže asi třeba nakonec zjistíme, že něco věděl, i možná o té Praze. Já. Tak to je všechno.
1: Tak a není-li více dotazů, Šemánovice navštívili paní Jana Sinková a pan Jan Schmidt.
3: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem. Do dnu příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Jako důstojník dělostřelectva Rudé armády si na frontě druhé světové války vysloužil vyznamenání za statečnost. O medaile však v zápětí přišel a jako vězeň poznal na vlastní kůži krutost sovětských trestaneckých lágrů. Nositel Nobelovy ceny za literaturu, kritik východu i západu Alexandr Solženicin. To je dnešní host cyklu životopisy.

0: Vůbec mi nepřišlo na mysl, že se jednoho dne sám pokusím nadrásat cosi na způsob vlastních pamětí. Jenomže objevily se vážné důvody, jež mě k tomu přiměly. Jedním z nich byla drtivá a zoufalá zbabělost, z níž se odvíjejí všechna neštěstí naší země.
1: Když se ve středu 11. prosince 1918 narodil v Kyslovodsku Alexandr Solženicin, nic mu nevěštilo slavnou budoucnost. Jeho otec byl už 6 měsíců mrtvý a maminka měla dost starostí s tím, aby sebe a svého syna uživila.
0: Alexandr měl však v otázce své budoucnosti od malička jasno. Chtěl být spisovatelem. V 19 letech začal studovat hned 2 fakulty. Jedna z nich byla matematicko-fyzikální v Rostově na Donu. Na Moskvu totiž rodinné finance nestačily.
1: Mezi léty 1939 a 1941 pracuje jako učitel, ale začíná druhá světová válka a mladý Solženicin v říjnu 1941 rukuje. Prochází celou frontu, statečně bojuje, ale také se pozorně a kriticky dívá kolem sebe.
0: Bohužel o tom, co se mu nelíbí, také píše, byť jen v dopisech příteli. Místo odpovědi však přijíždí eskorta, aby Solženicina odvezla z německého Königsbergu, dnes ruského Kaliningradu, až do nechválně známé moskevské Lubjanky.
1: Je symbolické, že byl v únoru 1945 zatčen právě v rodišti Immanuela Kanta. Zatímco v troskách bývalého královce dohořívají poslední zbytky osvíceneckého kategorického imperativu lidství, vlastenec, kapitán Solženicin, musí odevzdat pistoli a strhnou mu náramelníky i vyznamenání. Než ho však odvedli, podle svědectví samotného Solženicina, stačil mu generál Travkin podat ruku.
0: Toto podání ruky bylo jedním z nejodvážnějších činů, které jsem měl možnost vidět během vojny.
1: Solženicin je 7. července 1945 odsouzen k 8 letům těžké práce. Ani řád Rudé hvězdy a řád Velké vlastenecké války, vyznamenání udělená za statečnost, v tom stalinskému režimu nezabrání.
0: Nejenže nedokážeme psát ani sdělovat přátelům, co si myslíme a jaká je pravda. My se dokonce bojíme, že nad hlavou každého z nás visí sekyra, která se nám kdykoliv může zatnout do šíje. Pokud tohle z naší společnosti nezmizí, může se stát, že mnozí z nás tu ránu do vazu dostanou, ještě než vůbec stihnou vyslovit, co vyslovit chtěli.
1: Než se Solženicin ocitl v lágru, sice ho to pudově táhlo k literatuře, ale nechápal, proč zrovna jeho a proč zrovna k literatuře. Jednoho ovšem trápilo snad nejvíc, jak těžké je pro spisovatele vymyslet si v skutku současný námět.
0: Teprve po 2 letech v lágru jsem si uvědomil, že se najednou prohýbám pod celou hromadou námětů. A pochopil jsem, jak nesporné je vše, co člověk vidí na vlastní oči. I když kvůli jediné řádečce může přijít o hlavu.
1: Bez váhání, bez přemýšlení přijal Solženicin svůj úděl. Psát jenom a jenom proto, aby nic z toho všeho nebylo zapomenuto, aby o tom věděli i naši potomci.
0: Dokud budu živ já, není ani pomyšlení, že by se má výpověď dala zveřejnit.
1: Takový jalový sen si prostě zakázal a naopak si vsugeroval, že jeho práce stejně nepřijde na zmar a jednou ošklivě zamotá hlavu viníkům a neviditelný proud času ji donese až k těm jimž byla určena. V gulagu někdy psal dokonce na kamenné stěny, často na pouhé útržky papíru.
0: Psal jsem v lágru, ve vyhnanství, pak i po rehabilitaci. Nejdříve verše, poté hry a nakonec prózu. A s úzkostí jsem stále myslel jen na jediné. Jak uchovat své psaní a tím i sebe sama v tajnosti.
1: Proto mu v lágru nezbývalo, než naučit se tisíce veršů z paměti. Vynalezl za tím účelem dokonce zvláštní počítadlo. Při přepravě vězňů sbíral sirky, lámal je a na základě složité metrické soustavy přerovnával.
0: Nezapomeňme, jako mladý začal přece studovat na dvou fakultách Rostovské univerzity a jedna z nich byla fyzikálně matematická.
1: Ke konci pobytu v lágru už Solženicin natolik uvěřil své paměti,
0: že jsem začal psát a vymýšlet i dialogy v próze, dokonce i celé odstavce souvislého prozaického textu. A paměť pracovala vzorně, šlo to. Jen mi čím dál tím víc času zabíralo nezbytné průběžné opakování všech těch naučených textů.
1: Pak se Solženicin konečně dostal z gulagu aspoň do vyhnanství, ale v zápětí se u něj objevily rakovinové metastázy. Na podzim roku 1953 se zdálo, že má naději sotva na pár měsíců.
0: Hrozilo mi, že s mým mozkem zhasne i mé lágrové biflování. Byl to nejhroznější okamžik mého života. Smrt na prahu svobody a záhuba všeho, co jsem napsal.

0: Solženicin spěchal. Vyučoval po nocích, protože bolestmi stejně nemohl spát, se snažil droboučkým písmem sepsat všechno, co prožil. Jednotlivé listiny roloval do trubiček a soukal do lahví od šampaňského, protože ty mají širší hrdlo. Lahve zakopával na zahradě a krátce před začátkem nového roku 1954 odjel umírat do Taškentu.
1: Jenomže jsem nezemřel. Při mém beznadějném zhoubném nádoru to byl přímo zázrak od Boha, jinak jsem si to nedovedl vysvětlit. Život, který se ke mně vrátil, už vlastně nebyl v pravém smyslu slova můj. Chápal jsem ho jako poslání.
0: V těch časech, kdy se Solženicin tak říkajíc zmítal a umdléval ve své noře, ho napadlo, co napsat něco takového, co by mohl ukázat aspoň pár lidem a nemusel to schovávat. Ten pokus se zrodil naprosto bezděčně v 61. roce.
1: Prostě jsem vzal jeden den Ivana Denisoviče, celý jsem ho přepsal a učesal, obrousil jsem trochu ty nejostřejší hrany a pak jsem rukopis zase odložil. Ale už jsem ho neschoval. Nechal jsem ho volně ležet v psacím stole.
0: Solženicin, spisovatel v ilegalitě, si přestal lámat hlavu, kam zahrabat čerstvě dokončený text. Přitom se ale v těch okamžicích ještě sotva dala předvídat ta náhlá, zuřivá steč na Stalina, jakou na 22. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu předvedl Nikita Sergejevič Chruščov.
1: A my, neinformovaní vesničané, jsme si už teprve nedokázali nic vysvětlit. Ale k té steči došlo a nikoli utajeně, ale otevřeně, před očima všech. Už dávno ani nepamatuju, jsem nečetl nic zajímavějšího než projevy na 22. sjezdu.
0: Hltal je v malém pokojíku strouchnivělého dřevěného domu, kde mohly jeho rukopisy v okamžiku schořet od jediné nešťastně odhozené sirky.
1: A stěny mého utajeného světa povlávaly jako drapérie rozervaných divadelních kulis a jak volně vlály, kolébaly se a zároveň drásaly i mě. Kdo ví, možná, že už přišla ta dlouho očekávaná chvíle, strašná a šťastná zároveň, kdy musím vystrčit hlavu nad hladinu.

0: Mám pocit, jako bych stál v lodičce pouťové houpačky a letěl vzhůru. Strašný pocit. Dech se tají a je mi dobře. Chodím Moskvou a říkám si, co jsem to provedl. Teď mě přece mají znovu v hrsti. Jak jsem jen mohl dobrovolně napsat udání sám na sebe.
1: Od jara 1962 kolovali Prahou zvěsti, že se v časopisu Nový mir, tedy Nový svět,
0: což byl patrně nejsledovanější sovětský literární časopis o něch let, vedený Alexandrem Tvardovským,
1: že se právě na jeho stránkách co nevidět objeví dílo naprosto neznámého prozaika o stalinských lágrech, které všem dosud nevěřícím Tomášům umožní nahlédnout do jejich nejutajovanějších tajností.

0: Básník a šéfredaktor Alexandr Tvardovský nečekaně vystoupil i na přelomovém 22. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a ve svém projevu naznačoval, že nový mír by mohl být odvážnější a ostřejší, ale nemá potřebné autorské příspěvky.
1: Solženicin si šéfredaktora časopisu Nový mír sice na jedné straně vážil, ale...
0: Tvardovský jen šátral nohou kousek stranou od vyšlapané cestičky, ale aby z ní uhnul, z toho má hrůzu. A tak jsem váhal. Mám k němu z bažin vztáhnout ruku a říct poles? Sleze nebo se pevněji chytí žebříku?
1: Jenže hřmění pod povrchem, jež vyvřelo na 22. sjezdu, muselo něco znamenat. Solženicin se odhodlal a velmi se mu hodilo, že zrovna přepsal do učesanější podoby povídku Jeden den Ivana Denisoviče a nabídl ji novému miru. O samotném periodiku přitom neměl nejlepší mínění. Podle obsahu se příliš nelišilo od ostatních časopisů a údajné kontrasty mezi sovětskými literárními časopisy měl Solženicin za nicotné.
0: Pro starého mukla, syna Gulagu, je skoro vyloučeno uvěřit v lepší budoucnost. Za roky v lágru jsme odvykli o čemkoliv sami rozhodovat. Jenže já jsem tenhle zákon lágru porušil. Své rukopisy z lágru jsem měl doma v bytě a proto mi nápad s odevzdáním Ivana Denisoviče novému miru musel zprvu připadat jako

0: Alexandr Trifonovič, míněn Tvardovský, je statí nadšen.
1: Na té stati jsme se domluvili, abychom prózu zašifrovali. Stať přece mohla být třeba o metodice matematické výuky. Měl jsem pocit jako pták, který v letu narazil do okenní tabulky. Končila má dlouholetá nehybnost.

0: hlavní roli v předání rukopisu přímo do rukou Tvardovského sehrála redaktorka Anna Berzerová. Přelétla nejdřív očima pár řádků.
1: A rázem jí bylo jasné, že takový rukopis nesmí nechat volně ležet na redakčním stole. Čmuchalů a udavačů bylo v redakci víc než dost.
0: Vzala si text domů, za večer ho přečetla a utrpěla šok. Okamžitě jí bylo jasné, že se nesmí dostat do rukou nikoho z širšího vedení. Všichni by ho bez pochyby zakousli a hlavně nedovolili, aby dospěl až k Tvardovskému.
1: Čas běžel, Berzerová netrpělivě čekala, až si básník odbude svůj další kvartál a vrátí se do redakce.
0: Tvardovský se totiž často řadu dní opíjel až do bezvědomí, ale možná, že právě to ho zachraňovalo.
1: Konečně se Berzerová dočkala vhodné příležitosti a předložila mu text s komentářem. Je to Lágr očima mužika, ryze lidové vyprávění.
0: V několika málo slovech nemohla redaktorka přesněji zasáhnout Tvardovského srdce. Okamžitě řekl, to chci.
1: Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem sám měl přesně tenhle plán, ale něco mi říkalo, že můj mužik nemůže zůstat lhostejný mužiku Alexandru Tvardovskému, ani nejvyššímu mužiku Nikitovi Chruščovovi. Staré ruské přísloví říká, kdyby datel neťukal zobákem, nikdo by ho v lese neznal.
0: Zatímco se v redakci Nového světa otevíraly lahve a všichni povinně žasli nad původním rukopisem, kde byla písmenka na sebe namačkaná jako stádo ovcí a nenašel se tam ani kousek místa pro zásah redakční tušky, všichni vedoucí redaktoři z Tvardovského ochranky smolili posudky na Solženicinovu prózu.
1: Kondratovič napsal: patrně nebude v naší moci tuto novelu otisknout. Autorovi bychom především měli poradit, aby do textu vnesl motiv trestanecké víry a očekávání, že jednou bude jejich strádání konec. A první Tvardovského náměstek, Dementěv. Jde především o zorný úhel. Lágr je hrozný, život venku je rovněž hrozný. Složitý případ. Netisknout znamená bát se pravdy. Tisknout se to ovšem nedá, neboť život je tu přece jen zobrazen jednostranně.
0: Ačkoliv se Solženicin pozvaný na redakční poradu tvářil velmi zavile, aby dal najevo, že bude odolávat připomínkám a návrhům na škrty a změny rukopisu, stal se zázrak. Vlastně ho ani moc nedusili. Tvardovský ovšem upozornil, že mu nemůže uveřejnění napevno slíbit. Přesný termín mu neřekne, ale udělá, co bude v jeho silách.
1: Bože můj, a já byl rád, že text rovnou nepředali KGB.
0: Příběh byl sice cenzurou značně proškrtán, ale nakonec i přes odpor některých členů sovětského politbyra vyšel a téměř okamžitě se dočkal překladu do mnoha cizích jazyků.
1: Ohlasem na zveřejnění jednoho dne

0: Ivana Denisoviče v časopise Nový svět číslo 11 v roce 1962 byla záplava dopisů bývalých vězňů sovětského režimu, které autorovi poskytly mnoho podkladů pro jeho nejznámější dílo Souostroví Gulag.
1: Alexandr Izájevič Solženicin se stal 30.12.1962 členem Sovětského svazu spisovatelů.
0: Nejvíc na mě ovšem celá redakce i s Tvardovským dotírala, co mám ještě. Horečně jsem přemýšlel, co jim vlastně můžu říci a co ne. Bylo mi ovšem jasné, že nemohu vydávat Denisoviče za svůj debit, protože by mi nevěřili. Říkala Liška mužikovi, dovol mi jenom jednu tlapku položit na vůz a já už si sama vyskočím. A tak to dopadlo i se mnou.
1: Solženicin slíbil, že se doma podívá, že má dojem, že najde ještě nějakou povídku, pár čert, možná verše, a to potěšilo zejména Kondratoviče, který autorovi hned připomněl, že lágrová tematika je Denisovičem tak jako tak vyčerpána a teď by to chtělo něco z fronty.
0: 20 let už zpívají tisíci hlavé davy na válečnou notu. A pořád to není dost. A 50 milionům zahynuvším v lágerech a ve vyhnanství musela stačit mohylka mé novely.

0: Útlak cenzury, jemuž je naše krásná literatura už celá dlouhá desetiletí vystavena, je nesnesitelný. A svaz spisovatelů se s ní do budoucna už rozhodně nesmí směřovat.
1: Je přelom let 1961-62. Vydání jednoho dne Ivana Denisoviče se neúnosně protahuje. A přitom příběh obyčejného dne prostého venkovana v pracovním táboře na Sibiři, příběh drastických životních podmínek i složitých vztahů s dozorci i spoluvězni, by možná v rozjitřeném ovzduší 22. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu mohl posílit protistalinské nálady.
0: Chruščov ještě tštil síru a oheň na Stalina a hledal další kámen, jímž by po něm mrštil. Jak by tehdy asi přivítal písemné svědectví jedné z jeho obětí?
1: Leč nestihlo se to. Čas běžel a v lednu 1962 se v redakci Nového světa konala porada nad dalším z drobnějších Solženicynových děl. Matryoninou chalupou.
0: Zvláštním, téměř ikonickým obrazem tragického údělu ruské venkovanky. Ženy z těch, o nichž Bible mluví jako o soli země, navíc obdařené novozákonním jménem Marie.
1: Právě tato mravoličná čerta později odstartovala úvahy o Solženicynovi jako pokračovateli Tolstého a Dostojevského. Šéfredaktor Tvardovský, vědom si a priorního odsudku Matryony, bojoval však tenkrát na redakční poradě marně, ba snad až komicky. Vidíte ruskou ves jenom ze záhumenku. Všude samí degenerovaní a vlkodlaci a přitom z venkova pocházejí i generálové a ředitelé továren. Ovšemže Tolstoj je proti vám umělecky chudší.
0: A já si pomyslel, vida, i to může být důvod, proč netisknout mou povídku.

0: Nakonec však Matryonina chalupa přece vyšla. Pak uběhly další dva roky a do hry se dostaly romány V kruhu prvním a Rakovina. Jenže Solženicynovi končilo krátké období slávy a přišly další komplikace.
1: Rakovina vypráví o osudu Mukla a věčného vyhnance, který se v polovině 50. let přichází léčit na taškentskou onkologickou kliniku. Na klinice se setkávají členové strany i vyhnanci, lékaři i pacienti. Jejich společným nepřítelem je rakovina, smrt, konec života. Padají všechny dosavadní jistoty, plány a privilegia.
0: V kruhu prvním psal Solženicyn v letech 1955 až 1967. Kniha vyšla ve Spojených státech amerických a v ruském samizdatu poprvé v roce 1968. Popisuje životní osudy vědců, inženýrů a válečných zajatců vězněných z politických důvodů ve věznici Marfino u Moskvy, kde byl vězněn i sám autor. Toto vězení s mírnějším způsobem zacházení nazývá Solženicyn prvním stupněm pekla, kruhem prvním, zřetelně inspirován peklem Dantovým.
1: Na podzim ve 63. jsem vybral 4 kapitoly z kruhu prvního a nabídl je novému Miru na zkoušku. Nevzali je. Ovšemže zase ta lágrová tématika. Do nového edičního plánu jsem tedy navrhl rakovinu. Nelíbil se jim titul, zavání symbolikou. A to nemůže projít.

0: Chruščovův vliv zeslábl a nad Solženicinem se začala stahovat nová mračna. Kvůli KGB rozvezl svůj archiv po známých a musel zvládnout také novou praxi utajování. Naučil se dělat z rukopisů mikrofilmy a ty zapracovat do knižní vazby ve dvou obálkách se stabilními adresami. Jedna z nich, snad ta nejdůležitější, Anna Tolstá, Spojené státy americké.
1: Nikoho jiného jsem tehdy na západě neznal, ale jedním jsem si byl jist, že vnučka Tolstého mi pomoc neodepře.
0: Čas běžel. Solženicin se po etapě vyhnanství odstěhoval do středního Ruska. Rehabilitovali ho a blahovolně mu povolili jakýs takýs spořádaný život. Ovšem, on si na ineditní literární práci tak zvykl, jako by právě ona byla rubem jeho kantořiny.
1: To věčné rozhodování, kterou verzi vzít za definitivní, kolik vyrobit kopií, jak je zvolit řádkování a na jakém stroji. A co pak? Kam tyhle texty rozeslat?
0: Tehdy začal Solženicin psát také své paměti.
1: S memoáry jsem ovšem sedl na lep. Člověk neskončí, dokud nenatáhne bačkory. Pořád se děje něco nového a já se proklínám za otravnou zevrubnost, protože utrácím čas čtenářův i svůj.
0: S jejich první částí, později nazvanou Trkalo se tele s dubem, začal přitom uprostřed největších represí proti sovětským disidentům, poté, co mu KGB nakonec jeho soukromé archivy vyčmuchala a zabavila, včetně rukopisu románu V kruhu prvním.

0: Mnoho spisovatelů bylo v tisku a na veřejnosti vystaveno urážkám a pomluvám, proti nímž neměli sebemenší možnost protestovat a navíc byli utiskováni a pronásledováni. Nejenže jim svaz spisovatelů neposkytl možnost ospravedlnit se, ale vedení svazu vždy stálo v prvních řadách jejich pronásledovatelů.
1: V roce 1967 napsal otevřený dopis Svazu sovětských spisovatelů, který vzbudil pozdvižení nejenom v Sovětském svazu, ale především v zahraničí. A to i v Československu. Zde byl totiž přes odpor stranického vedení dopis veřejně čten také na domácím čtvrtém sjezdu Svazu československých spisovatelů.
0: Já osobně jsem klidný. Přestože už 3 roky trvá surová pomlouvačná kampaň proti mně a je mi bráněno publikovat. Ale pravda si vždycky najde svou cestu a já jsem za její vítězství ochoten podstoupit i smrt. Co kdyby však nás dosavadní lekce už konečně poučili, že se spisovateli nemá brát pero z ruky? Našim dějinám to nikdy ještě nepřidalo na kráse.
1: Po Moskvě se dopis sjezdu spisovatelů rozšířil rychlostí ohně. Ba i na západě byl otištěn včas, hned po skončení sjezdu 31. května v Le Monde, a všude na západě se plně rozeznělo volání na poplach. Byla to skutečná událost ve vnitropolitickém životě Sovětského svazu. Počátkem června se citace ze Solženicynova dopisu s komentáři denně objevovaly na světových rozhlasových stanicích.
0: Ta úleva, když se člověk vypovídá, to se nedá s ničím srovnat. Pomalu půl století jsem se krčil a mlčel, až najednou jsem narovnal hřbet a vykřikl.
1: Přesto měl Solženicyn pocit, že ničeho nedosáhl, i když se za něj postavila skoro 100 kolegů.
0: Vzpoura spisovatelů a u nás, poté, co je tolikrát protáhli stalinským mandlem. Ale znovu mě zklamala ta moje kebule na krku. Neměla dost představivosti, aby odhadla míru následků. Rozesílal jsem svůj dopis s pocitem, že dobrovolně stoupám na popraviště. Šlapal jsem po jejich ideologii, ale v podpaží jsem jim nesl vlastní hlavu.
1: Na vedení Svazu spisovatelů Ruské, Sovětské, Federativní, Socialistické republiky přišel dopis ikony sovětské literatury, Šolochova, který žádal, aby Solženicyna nepouštěli k peru. Podle vlastních slov nemohl setrvávat v jednom tvůrčím svazu s takovým antisovětským typem, jako byl Solženicyn. A jeho ruští bratři spisovatelé se taky dali do křiku. Ani my nemůžeme, žádáme rezoluci. Ovšem, mezi Moskvany šel naproti tomu jeden hlas. A co když my nemůžeme držet s nimi?
0: Je snad myslitelné vrtat do žuly? Ale co když taková vrtačka existuje? Kdo by si pomyslel, že v našem režimu lze hlasitě říkat pravdu a vydržet stát zpříma? Leč úzda muklovské paměti se mi zařezává do koutků úst, až to bolí. Nechval dne před večerem a život chval až po smrti.

0: Nobeliánu jsem si nevymyslel. Je to telegrafická adresa Nobelovy nadace Nobeliánum. Ale stejně se přece tvoří pojmenování všelijakých jiných vleklých oslav a bohatě propracovaných rituálů. Co se dělo se mnou, to byla a nebyla sláva, bylo a nebylo týrání, ale celý ten bláznivý kolotoč se táhl 2 roky.
1: V roce 1968 byl Alexandr Solženicin vyloučen ze svazu spisovatelů. Roku 1970 ho jeden z nejproslulejších sovětských disidentů, jaderný fyzik Andrej Dmitrievič Sacharov, navrhl na Nobelovu cenu za literaturu, která mu také skutečně byla udělena. Jenže spisovatel k jejímu převzetí neodjel z obavy, aby mu úřady neznemožnili návrat domů.
0: Nucenému exilu se však stejně nevyhnul. Po vydání své proslulé kroniky sovětských lágrů souostroví Gulag.
1: Ale nepředbíhejme. Nejprve ještě pár slov na téma Nobelova cena. Ta je v normální svobodné zemi zpravidla triumfem pro celý národ a pro spisovatele samotného zenitem, vrcholným životním úspěchem. Co ale znamená pro spisovatele ze země komunistické?
0: Ránu pod pás. Alarm, že spadla klec. Nejspíš je to tím, že v naší zemi to byl režim a nikdo jiný, kdo přivázal písemnictví k politickému žlabu. Naši ideologičtí vůdci vtloukli spisovatelům do hlavy, že literatura je součástí politiky. Z toho vyplynulo, že Nobelova cena, udělená našemu spisovateli, byla chápána jako událost politická.
1: V čarodějnickém sabatu sovětské literární kritiky se nemohla švédská Nobeliana dlouho vyznat. A tak prvním Rusem, který se stal nositelem této ceny, byl emigrant Ivan Bunin. Tím bylo vše jasné. Taková cena a taková instituce si v Sovětském svazu zaslouží jen pohrdání.
0: Já jsem se o Nobelovce původně dozvěděl od někoho v lágru. Hned jsem si uvědomil politický význam, jaký jí přisuzuje sovětský režim. A také, že pro můj budoucí průlom byla právě tahle cena tím, co jsem potřeboval. Proto taky jsem si zejména zpočátku myslel, že musím udělat všechno, abych pro sebe Nobelovu cenu jednou urval.
1: V skutku dlouho byl Solženicin o této myšlence skálo pevně přesvědčen. Nechtělo to nic víc, než být nominován, oceněn a probít se k řečnickému pultu laureáta Nobelovy ceny. A pak začne palba.
0: Všechno vypovím. To, co vyslechli celi v Lubjance a co jsme vytrpěli za zimních pochodů sibiřskou stepí. Promluvím za všechny utýrané, zastřelené, k smrti vyhladovělé a zmrzlé mukly.

0: Jenže straničtí funkcionáři už záměrně chodili po besedách se spisovateli a jakoby omylem se zmiňovali o Solženicynovi. Vypovíme ho za hranice a on, až pozná kapitalistický svět, přileze po břiše domů.
1: Lidi mi to vzkazovali, ale já tomu nepřikládal význam. Považoval jsem to za propagandistický trik. Najednou ale, večer 25. listopadu 1969, si pouštím Hlas Ameriky a slyším: spisovatel Solženicyn je vyhoštěn ze Sovětského svazu. Příští den se to vysvětlilo. Redaktoři Hlasu Ameriky špatně pochopili zprávy Lidgazety.
0: Tak či onak, Nobelova cena byla Solženicynovi udělena, ale spisovatel obrátil, protože cítil zjevnou snahu o vypovězení, přesněji o to, aby se už ze Stockholmu nemohl vrátit domů. V samizdatu vyšla Rakovina a první verze románu V kruhu prvním, s nímž je spojen i následující sugestivní příběh.
1: Od roku 1947 byl totiž Solženicyn internován mimo jiné v zařízení zvaném rusky Šaraška, což označovalo zvláštní vědecká výzkumná zařízení provozovaná Ministerstvem státní bezpečnosti k využití vězněných vědeckých pracovníků.
0: Jenom pro zajímavost, stejným zařízením prošli například i letecký konstruktér Tupolev a otec ruského raketového programu Koroljov.
1: V roce 1949 jsme s těmito přáteli náhodou četli pozoruhodnou noticku v časopise Příroda, vydávaném Akademií věd. Na řece Kolymě objevili při výkopech podzemní ledovou čočku zmrzlý dávnověký potok a v něm zamrzlé představitele fosilní, několik desítek tisíc let staré fauny. Tyto fosílie se uchovaly tak čerstvé, jak potvrzoval vědecký dopisovatel, že přítomní lidé rozbili led a hned je s chutí snědli. Zde však musím dopisovatele opravit. Nebyli to lidé, ale hladoví muklové ze stalinských koncentráků.
0: A my můžeme upřesnit, že to byly hrdinové Solženicynovy trilogie Souostroví Gulag, dokončené vlastně už v roce 1967, tedy, jak sám autor napsal,
1: v roce dvou výročí. 50 let od revoluce, která vlastně dala vzniknout archipelágu Gulag, a 100 let od vynálezu ostnatého drátu.

0: V tomto období se začíná sice postupně, ale stále silněji stupňovat tlak sovětské moci na disidenty. Solženicin žádá o urychlení tisku souostroví v pařížském exulantském vydavatelství Imka Press.
1: Už od června 1973 vymysleli nový, opravdu drastický způsob, jak mě vyštvat. Anonymní dopisy od fingovaných gangstrů s výhruškami mé rodině. Za prvé, nejsme žádný gangstři. Dáte nám 100 000 dolarů a my zajistíme klid a bezpečí vaší rodiny. Třetí varování nečekejte, nejsme Číňani. Přestaneme vám důvěřovat a pak už za nic neručíme.
0: 21. srpna vyrazil do útoku Andrej Sacharov. Prohlásil na tiskové konferenci o mezinárodních otázkách s otevřeností, nad níž se i s odstupem času tají dech. Sovětský svaz je jeden velký koncentrák, jeden velký lágr.
1: Netušil jsem ovšem, že zhruba ve stejnou dobu skončila sebevraždou, nebo byla zabita, v jednom bytě jako za Dostojevského, ale ještě ke všemu v komunálním na Romenské ulici v Leningradě, naše spolupracovnice Jelizaveta Denisovna Voroňanská. Prozradila KGB, kam zakopala souostroví. Nepřítel postupoval podle svého zvyku.

0: Na sklonku září navrhla bývalá Solženicinova manželka Rešetovská možnost publikace románu Rakovina v Sovětském svazu výměnou za nepublikování souostroví Gulag v zahraničí. Údajně se tak stalo z podnětu KGB, ale Rešetovská později uvedla, že šlo výlučně o její aktivitu. Solženicin však odmítl možnost tiché dohody se sovětskými úřady. Po vydání souostroví Gulag v Paříži v prosinci 1973 byl autor sovětskými médii vylíčen jako vlastizrádce a Lidgazeta ho dokonce označila za literárního vlasovce.
1: Znovu a znovu dostávám anonymy. Ty dáš pokoj teprve po smrti a to bude brzo. Na školení pro vysoké nomenklaturní kádry se v prosinci 1973 ozvalo: Solženicina už dlouho běhat nenecháme.
0: Dne 7. ledna 1974 po vydání románu Souostroví Gulag projednalo sovětské politbyro možnosti potlačení Solženicinovy antisovětské činnosti. Tím též se později zabýval i ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu. Bylo navrženo buď vyhoštění, prohlasoval Andropov, nebo zatčení a vazba pro Kosygin, Brežněv, Podgorný. Nakonec se Andropovovi podařilo prosadit jeho názor. Solženicin byl zatčen, obviněn z vlastizrady, zbaven sovětského občanství a vyhoštěn ze Sovětského svazu. Podobný osud potkal o měsíc později i jeho rodinu.
1: Jak je ten konec prostý? Tele se znovu a znovu trká s dubem, Lilipután se znovu a znovu brání Leviatanovi. Světový tisk reaguje křiklavými titulky. Jediný Rus, který se nebojí mocných sovětského režimu. A domácí pravda? O věznicích, o lágrech ani slůvka. Ale souostrovím Gulag prý urážím památku všech padlých ve Velké vlastenecké. A jen tak na okraj, že ten padouch má 3 auta. Jsou z toho hozené davu. Ten gauner, co mu chybělo?

0: Kdyby Čechovovým inteligentům, hádajícím, co bude za 30-40 let, řekli, že v Rusku bude existovat útrpné právo, že budou vyslíchanému stahovat lebku železným kruhem, potápět ho do vany s kyselinami, mučit ho nahého a svázaného mravenci, ani jedna Čechovova hra by se nedohrála do konce, neboť by všichni její hrdinové přišli do blázince.
1: To je citace ze stěžejního díla Alexandra Solženicina Souostrový gulag. Divíte se, že po jeho zahraničním vydání vypukly počátkem roku 1974 v sovětském tisku proti autorovi hysterické orgie?
0: Orgány naší propagandy opravdu přepadl zvířecí strach z odhalení zločinů, tak se podle toho zachovali. A svým chováním dokazují, jak sveřepě drží krví potřísněnou minulost v zavázaném pytli a hodlají vléct ji za sebou do budoucnosti.
1: A takhle na zmíněnou kampaň reagoval sám Solženicin ve svém prohlášení pro tisk z 18. ledna 1974. Možná o to překvapivěji vyznělo pak jeho první prohlášení na cizí půdě, když mu v únoru 1974 v zápětí po francouzském vydání Gulagu sebrali občanství a deportovali ho v poutech, která mu sundali až po přeletu státních hranic Sovětského svazu.
0: Během několika hodin jsem byl bleskově přepraven z lefortovského vězení, to jest z velké sovětské zóny, k venkovské vilce Heinricha Böla, kousek od Kolína nad Rýnem. Ocitl jsem se v obklíčení stovky novinářů, očekávajících má halasná vyjádření. A já jsem jim odpověděl nečekaně i pro sebe. Dost jsem toho řekl v Sovětském svazu. Teď se odmlčím.
1: Solženicin samozřejmě, pokud mohl, dával své politické názory najevo i před svým vypovězením ze Sovětského svazu. Ale zcela svobodně se mohl vyjadřovat až po únoru 1974, když se usídlil nejprve ve švýcarském Curychu a poté v říjnu 1976 ve Spojených státech amerických v Cavendishi ve státě Vermont. Přesto ale přinejmenším dvě citace z exponované doby stojí za připomenutí.
0: Násilí nežije samo a nemůže žít samo. Nevyhnutelně je propletené se lží. Mezi nimi je ta nejpřirozenější hluboká příbuzenská spojitost. Násilí se nemá čím krýt kromě lži. A lež se nemá jak udržet pouze násilím. Každý, kdo jednou vyhlásí násilí za svoji metodu, nevyhnutelně si musí zvolit lež za svůj princip.
1: Solženicinova nobelovská přednáška z roku 1972 jednoznačně načrtávala jedno z jeho kontroverzních témat. Morální nepřijatelnost estetizace zla, podpořené spisovatelovou tradicionalistickou devizou o nerozpojitelnosti pravdy, dobra a krásy.
0: O dva roky později, sotva pár týdnů před deportací, dodal pak Solženicin, lze-li to tak říci, svému opovržení k estetizaci zla i politický rozměr v jedné z odpovědí časopisu Time.
1: A nic na tom nemění ani zjevná skutečnost, že autor odpovídal pod stresujícím vlivem těžké kanonády, jež se proti němu doma rozpoutala.
0: Světu a dobrým vztahům mezi lidmi a národy neškodí ten, kdo vypráví o spáchaných zločinech, ale ten, kdo je páchal a páchá. Osobní, veřejné a národní pokání vždycky pročistí atmosféru. Když otevřeně přiznáme naši strašnou minulost, a tvrdě nejen prázdnými frázemi ji odsoudíme, může to v celém světě jen upevnit důvěru v naši zem.
1: Solženicin vyzýval své současníky nežít ve lži, ale přijmout pravdu a vyvodit z ní důsledky. Žít v pravdě se stalo synonymem prozření. Zjevením se nestala sama fakta, ale jejich vyřčení. Vyslovená pravda, která tak získala hodnotu heroického činu.
0: Jenže Alexandr Solženicin nikdy nebyl pohodlným disidentem, ani doma, ani v exilu. Jeho politická publicistika bývá často rozdělována na dvě části. Na kritiku komunismu, které se věnoval zvláště v Sovětském svazu, a kritiku západního liberalismu, jež převažovala za Solženicinovy emigrace.
1: Obě tyto části bývají pojímány jako dva poměrně samostatné celky, přičemž první z nich je, aspoň dnes, dříve to ani na západě tak jednoznačně nebývalo, chválen, druhý pak kritizován či aspoň přehlížen.
0: Jestliže se mohl komunistický systém na východě prosadit a upevnit, tak je to jen díky masivní podpoře západních intelektuálů, kteří vůbec nezaregistrovali jeho zločiny. Naopak snažili se je všemožně ospravedlnit. Dnes je tomu stejně tak. Komunismus dál přitahuje západní intelektuály, kteří k němu chovají sympatie. A to Západu velmi znesnadňuje konfrontaci s Východem.
1: Těmito slovy Solženicin nade vší pochybnost značně překvapil publikum, čítající na 20 tisíc reprezentantů americké společenské a intelektuální elity, když v roce 1978 přebíral čestný doktorát na Harvardově univerzitě. Podle něj je západní společnost neméně nemocná jako Sovětský svaz. A to proto, že její filozofický, politický a mravní základ je stejně zkažený jako východní marxismus a je jenom jedním z milníků na špatné cestě, kterou se vydal celý euroamerický svět.
0: Základem moderní západní společnosti je nebezpečná tendence klanět se na kolenou člověku a jeho materiálním potřebám. Mimo fyzický blahobyt a hromadění materiálních statků neberou státní systémy v úvahu žádné jiné potřeby, které by byly vznešenější, jako by člověk a jeho život ani žádný jiný smysl neměl. A tak v této struktuře zůstaly pominuty nebezpečně prázdné oblasti, jimiž dnes pronikají proudy zla všemi směry.
1: Podle Solženicina je katastrofální oslabení Západu důsledkem historické, psychologické a také mravní krize celé oné kultury a onoho systému světového názoru, jež se zrodili v době renesance a vyvrcholili u osvícenců 18. století. Při zaujmutí takového východiska Solženicin sotva mohl dávat západní společnost Rusku za vzor, ba naopak.
0: Nečeká nás konvergence se západním světem, ale úkol obnovit a přestavět jak západ, tak východ, protože oba světy vjeli na slepou kolej.

0: Možná je třeba připomenout ještě něco. Když byl Solženicyn nuceně vystěhován na západ a nakonec se usídlil ve Spojených státech amerických, nebyl tam pochopen. Svým životem hrál nejvyšší soutěž, jakousi nadpozemskou extraligu, a neměl potřebu rozmělňovat se. A když ve svém známém eseji pro časopis Time pak ještě vyjádřil své zklamání ze západního způsobu života, z povrchnosti, ztráty tradičních hodnot, konzumerismu či mediokracie, Západ ho přestal mít rád.
1: A jakmile se Solženicyn v roce 1994 vrátil do Ruska, nastal stejný problém. Západ se tehdy s despektem díval na ruské pokusy o demokratizaci politiky a o odstátňování ekonomiky. Absurdně předpokládal, že se demokracie a tržní ekonomika dá zavést, jen kdyby se dost chtělo. A když se Solženicyn postavil na stranu úsilí Ruska znovu najít své místo na slunci, opět nebyl pochopen. Ale to se velikánům jeho rozměru stává.
0: Snad vás bude zajímat, že tato slova nekrologu nenapsal 5. srpna roku 2008 nikdo jiný než Václav Klaus. Alexandr Solženicyn, a to už prosím nikoho necitujeme, se stal zprostředkovatelem paměti určené původně k vymazání, místopiscem nepřístupných trestaneckých zón, historiografem odvrácené podoby novodobé říše mrtvých, průzkumníkem přítoků mohutné řeky ústící ve smrti. Věřil však, že smrt lze překonat slovem, jež nebude zapomenuto.
1: Lidé by neměli považovat zlé činy jednotlivých vůdců nebo politických režimů za důkaz vrozené špatnosti ruského národa a jeho země. Všechny ty režimy mohly v Rusku přežít jedině proto, že nastolili krvavý teror. Teprve až si lidé dobrovolně a vědomně přiznají vlastní vinu, může se národ začít léčit. Zvykl jsem si však, že pokání je pro všechny moderní politiky všude na světě nevýjímaje méně přijatelné než cokoliv jiného.

0: cyklu Životopisy jsme se věnovali osudům ruského spisovatele a disidenta Alexandra Solženicina. V pořadu účinkovali režisér Petr Horák a Michal Mašek, který pořad také připravil.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Mí přátelé, buďte srdečně pozdraveni pod světly ramp. Při poslechu tohoto pořadu vás vítá jeho autor Jiří Kasal. I když jeden z nejlepších českých zpěváků populární a swingové hudby Karel Hála již před 4 roky překročil 70, přesto mnoho příznivců a přátel vnímajících jeho vitalitu, zpráva o jeho náhlém skonu smutně překvapila a zarmoutila, včetně mě. Když jsem pana Karla Hálu v poměrně nedávné době navštívil v jeho domku nedaleko České Lípy, rozhodně na mě nepůsobil jako člověk na sklonku života. Jinou cesty osudu jsou nepředvídatelné a někdy nás bolestně zaskočí.

0: V čísle jednotném vyzýval k poslechu svých písní Karel Hála v české verzi americké muzikálové klasiky Bartna Lana a Elena J. Lerna s původním názvem Come Back to Me. Karel Hála prožil větší část svého života v Praze, ale v rodném listě v kolonce místa narození má uvedeno východočeské město Hradec Králové.
1: Můj tatínek byl, jak se tomu tenkrát řeklo, Eisenbahn, pracoval na ředitelství státních drah. A protože byl samozřejmě bon vivant, který, já to mám asi po něm, mě rád divadlo a rád zpíval a uměl zpívat výborně, že? Takže ho za nějaký, to asi vystřihnete, za nějaký průser, který udělal, tak ho odveleli do Hradce Králové tenkrát, až byl v Praze na ředitelství. Že? No a já jsem se tam narodil. Takže já nevím nic, jako já vím, že jsem se narodil v eisenbahnských barákách v Hradci Králové, který byly tenkrát aspoň podle vyprávění docela pěkný. A, no a pak mě zase odvezli do Prahy, jako nějakýho, že já nevím, kolik mě bylo, to ty vzpomínky mi tak daleko nesáhají. No a jinak Hradec Králové urbanisticky, že jo, samozřejmě ta vazba k tomu je nesmírně krásný, že jo, než to tam všechno to v okolí zničili těma obrovskými panelákmi jako všude.
0: Ve svém vyprávění už Karel Hála lapidárně naznačil, že genetické předpoklady k uplatnění se v hudební zábavě má nejspíše po svém tatínkovi, takže by neškodilo se o tom dozvědět maličko více.
1: On zpívá snad i s Červenou sedmou, jsem se někde dočet v Praze. Inklinoval obrovsky k tomuhle, ke všemu. Že? Navíc moje ségra výborně zpívala, ona je starší než já o dost a takhle se to nějak v té rodině, já furt podezřívám tátu, že pač on byl prostě bon vivant, že ten kumšt a to všecko samozřejmě se k tomu pne to dohromady. No a myslím si, že jako to zdědění muzika a kouření, to je v genech, víte, to vám nikdo nemůže přišít, že jo, jak se říká.

0: V případě minulé písničky Zdeněk Borovec otextoval velký hit Rogera Millera King of the Road pod názvem Toulavej vůz. A rané úseky životní cesty Karla Hály přímý směr určitě nemají, což ostatně svým vyprávěním potvrdil sám a začal její v čase dětství a zpívání v Kinově dětském sboru.
1: To bylo těsně před válkou nějak, teda před druhou světovou válkou, abychom to upřesnili. Takže Kinžo a v Carmen jsme zpívali takový to u vojenském představení, nebo jak už je ten text, a měli jsme 20 korun. Ty děti za to, že jo. Takže Keen byl fantastický sbormistr, fantastický, starý pan Keen, myslím, že to bylo, než nás naučil všechno, začal nás učit noty, intonaci, aby jsme věděli, kam ten tón máme položit. No a samozřejmě, když potom po válce zkrátka tátu zastřelili ve 42., že maminka pak nějak zemřela na následky koncentráku, tak jsem se zkrátka stal sirotkem. A v 11 letech zkrátka zůstat takový jako hozený do života, když jste byl zvyklý na něco úplně jiného, teda aspoň na nějakou maličkost, která sám o sebe díky sestře ještě, že jo, ta se o mě starala. No a brácha ten byl někde aus, byl někde mimo Československo a po válce skřelil tě na liberátorek, že jo, a nevím, jestli sloužil mu anglický armád, teda letecký armády nebo něco, ale chodil v té modré uniformě, no a pak to byli dva lidi, kteří mě jako v podstatě, jak se říká, živili, udržovali nad vodou. Že? A jinak, co 11. kluk, že? No, si to uvědomte, v 45. a 46. roce, co tady jako... Pak mě Mezinárodní červený kříž, jako děti po popravených, tenkrát to bylo tak nějak, mě poslal na asi 8 měsíců do Švédska, což byla fantazie, samozřejmě pro mě, pro kluka, že jo. No a tam jsem byl na farmě, na Falcon Bay, ještě do dneška si vzpomínám, jak mi to vykládali. A tam jsem se naučil krávy a já nevím co, a musel jsem zkrátka farma, tak jsem musel chodit všude, že ano. No a myslím si, že to něco, co je nad náma, že se v podstatě o mě dobře postaral. Pak v tom Švédsku ten pan Bengtsson měl 5 synů, a jednu dceru, která byla u Mezinárodního červeného kříže. A ty synové všichni byli námořníci. Takže jsem byl na lodích na moři, že jo, a víte, oni se s váma moc, jako, jak se říká, neprděj. Že jo, no. A myslím, že to byl dobrý základ do života, jako to Švédsko v podstatě, že mě naučili dělat. Já jsem přijel zpátky do Československa a pomalu jsem neuměl česky, že jo, protože tam nikdo česky, nic, tak se naučíte od těch lidí, s kterýma jste, že jo, pač kytka se řekne jinak, všecko víte, a ty základní věci. A opravdu tu švédštinu jsem obrovský, jenže bohužel, když jsem přijel zpátky, no tak ta švédština byla pro mě nepoužitelná. Nikdo jako se o ten moment nestaral, že až jednou, já nevím, asi za 20 nebo kolik let přišel někdo z rozhlasu československého, že jsem byl ve Švédsku, jestli jako, že bych mohl být ve švédském vysílání československého rozhlasu do Švédska. Já už jsem si nespomněl ani na to, jak se řekne klika. Víte, to je, když nemluvíte a skákaný se v tom prostředí. Že? Tak takhle to začíná. No.

0: Budiž zmíněno, že Karel Hála byl koncem 40. let přijat na Pražskou konzervatoř, ale také studium na této škole bylo postupem času vedeno různými směry. Jeho prvním oborem totiž nebyl zpěv, jak by se dalo předpokládat, ani kytara, na kterou se hlásil, nýbrž náhodným řízením osudu balet.
1: Pak samozřejmě jsem se dostal na konzervatoř díky těm všem blbostem, který se mi přihodili, včetně toho baletu. A taky zase říkám, někdo byl nade mnou, jo, poněvadž tenkrát se vedlo to, že podle Djagilevského, že chlapi, zkrátka ten ruský balet, typický, nesmírně oni uměli moc, ty lidi, to není podceňování, ale chlapi zkrátka byli střehováci a ženský dělali a chlap měl vždycky jenom to, že musel mět skákat a něco všecko a pak zase tam nosil ženský pojeviště, že? A já jsem se něco s nohou, zkrátka tady u palce, u levý nohy, zkrátka nějaký vírus, takže to skákání nešlo. Tam byl doktor Holzknecht, tenkrát byl šéfem, jo, tak se nějak dohodli, že jako mám nějaký materiál a že co se týče toho zpívání, a že tohle pak jsme měli povinnost chodit na zborový zpěv, že? A tenkrát měl dokonce pan Kofroň na harmonii, to víte, pro baléťáka harmonie, to je tak vzdálená. Ale už to všecko zaplať pámbu, mě jako přiblížilo víc k té muzice, že jo, pač stejně bych i býval dělal mimo ten balet, že jo, no, nebo ani snad ten balet bych nedělal. Takhle to všecko pomalinko vznikalo. No, pak jsem nějaký odklady, když jsem byl na konzervatoři, jak se odklady kvůli vojně a tak dále, že jo, jak se to tenkrát dělalo, no a nastoupil jsem do armádní opery, už jako voják. No a když se v 55. roce rušila armádní opera a generál Čepička, to tenkrát ho jako poslali k ledu, no tak jsem odcházel z armádní opery, no a udělal jsem konkurs do Karlínského divadla v Praze. No a tam mě přijali jako solistu z povinností sboru. Samozřejmě jsem si v životě solo nezaspíval, pač jsem měl 22 představení, jak jsem byl furt na jevišti, že? A ve sboru hlavně. No ale hrála tam kapela Karla Vlacha. Ještě než opustil zkrátka Vlach s panem Verichem k toho Karlínského divadla, nastěhoval si do tenkrát divadla Satry, nynějšího ABC, tak pod jevištěm byl takový muzikantský bar. A tam ty kluci, že jo, ta kapela si vlastně dělala takový jam session na to a já tam chodila a poslouchala. Teď jsem se snažil mezi ně nějakým způsobem vetřít. No, dopadlo to dobře, poněvadž pan Baur, Jirka Baur, pianista, který snad

u Vlacha byl od začátku až do konce. Takže přišel, že když potom teda tu kapelu přestěhovali do ABC, takže zakládají, tenkrát byly moderní ty sbory, že Pat Pleters a Freshmeni a no Hylos, no to už byla fantazie. Mě ještě teď vstávají vlasy, to fantastické ladění, ty neskutečné záležitosti, že to jsme na to čuměli, jak to. No a pan Mlak založil kvintet, takže jsem zpíval v tom kvintetu. No a v roce 57, když odcházel Karel Karowartner, teda od Vlacha, nevím, já ty důvody jako rozchodu neznám, že založí vlastní kapelu, no tak řekl, jestli bych s ním nechtěl jít zpívat. To vlastně v podstatě začalo, protože vidím to, že na nový rok jsme podepsali smlouvu, teda pan Karowartner, že na nový rok začneme hrát v kavárně Alfa v Praze, že to byla malá kapela, tam hrál Kája Velebný, Artur Holicer na pístový trombón, Sláva Kunst na piano dokonce tenkrát. No. Jo, a Vlasta Průchová samozřejmě se mnou. Najednou jsem se dostal úplně tam, kde jsem vždycky chtěl být. Že jo? U pana Vlacha byl solista pan Chladil, paní Simonová, že? A žádný nárok jako jiný nebyl. Pan Vlach to měl vymyšlený a tak to zkrátka bylo. Pak samozřejmě Krauté zvěšoval kapelu a nakonec jsme hrali v té slavné kavárně Vltava. Že dneska bohužel jsou z toho, já nevím, Ironie nebo co, což to byla nejkrásnější kavárna vůbec, která v Praze byla, poněvadž to mělo balkón ještě. Dole byl parket, nahoře byl malý parket a do té kavárny se bylo 780 lidí. A nehrálo se tak, jako to bývalo v těch kavárnách, ne? Tam bylo posledně jeviště, jako, že ta kapela byla nad. No, škoda, že to tak zničili. Víte, co mohli zničili zkrátka. No. No a od Krauty se sem se dostával pomalu nějak, nevím, byl nějaký zlom. Karel zkrátka se rozhodl, že postaví Nonet a že v kavárně nebude hrát a začal pomalu stavět tu rozhlasovou kapelu. Že? No takže já jsem vlastně dostal výpověď od Karla Krauwartnera, no a štěstí bylo to, to jsem tenkrát hrál na basu ještě. Ve Slovanském domě v Praze ve Vinárně jsem hrál na kačinku, že jo, a báru na basu, a jako to je trošku úděl, pač. Ty, jak my jim říkáme do dneška, abych to neurazil, my jsme říkali gulášníci, že no, pač. Takže šetřili na všem, že no, tak hrajete piano, basa, buben, no, já měl to, že jsem ještě zpíval, že v báru, že bez houslisty, když si to dovede člověk představit, tak. No takže nic, no tak jsem náhodou přišel Mirek Furt, fantastický kytarista a vyplatil tenkrát za mě asi 2600 korun, že staví zájezdovou kapelu malou a že tam právě potřeboval jako mě, abych jako hrál na basu a zpíval. No takže jsem začal se s tím Mirkem Kefurtem, no a dopadlo to tak, že jsem 2 roky dělal. No.

0: Ach, ta neznámá, tato více než 40 let stará nahrávka písničky autorů Karla Sodomky a Jana Foxe byla zajímavá i tím, že Karla Hálu doprovázel na kytaru Miroslav Kefort, jeden z jeho prvních zaměstnavatelů. Vzpomínku na Karla Hálu v tomto okamžiku přerušíme a k písničkám i slovním vyprávěním tohoto velkého českého zpěváka se zakrátko vrátíme. Spoza světel RAM vám Jiří Kasal děkuje za poslech a přeje radostnější zprávy.
1: Archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
2: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je teď.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

prosí, ať jí poví, že má v srdci trou. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Spisovatel, herec, písničkář a lidový filozof. Všechny tyto profese spojovalo jméno Jana Vodňanského. Právě v těchto dnech by oslavil 85. narozeniny. Jeho inspirativní postřehy si můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Tandem. Příjemné dopoledne, milí posluchači, vám z Tandemu přeje Jan Rosák. Co lepšího se může stát spisovateli, básníkovi, textaři, než že některé z jeho myšlenek se stanou tak říkajíc lidovým vlastnictvím a putují od úst k ústům. Jistě jste už někdy zaslechli tenhle verš třeba. Ptáš se, jak mi dupou králíci? Skvěle, pojď si poslechnout. Sevřeně, v trojstupu, obcházejí chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci. Autorem je písničkář, scenárista, režisér, skladatel, básník, prozaik a zpěvák Jan Vodňanský. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Nezlobíte se, doufám, že jsem celou vaši tvorbu zestručnil jedním jediným veršem.
3: Naopak, chtěl se vám popsat, aby vám tež dupali králíc.
2: Moc děkuju. Já doufám přesto, že to v následující hodince dostatečně napravím. Takže všem přeju hezký poslech Tandem.
4: V Tandemu s Janem Rosákem.
5: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy, jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž.

a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy,

0: až spatříme dům. Z Kordiler až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: Písničkou jedné slavné dvojice se dostáváme k jiné slavné dvojici. Jejímž nedílnou součástí byl vždycky Jan Vodňanský. Říkám jednou, protože k němu se vždycky někdo přiřadil, někdy nějaký partner, který provázel Jana Vodňanského na jeho cestě životem. Ať už to byl Pavel Šrut, ten s tím se začínal, potom třeba s Ivanem Vyskočilem. A myslím si, že vůbec nejdůležitější část vašeho vystupování na scéně, která znamená svět, bylo vystupování s Petrem Skoumalem. Programy s úsměvem Idiota nebo Hurá na Bastilu nebo s úsměvem Don Quixota jsou do dneška jsou legendární. Bylo to v pražském černoherním klubu, který se tím taky proslavil. No, hezky si to poslouchá. Jak na to vzpomínáte?
2: Mám to vám vzpomínat a asi i komentovat.
1: No, určitě.
2: Já jsem to s potěšením vyslechl, já bych jenom chtěl říct, že ten každé to osudové setkání, jak bych to tak nazval, s těmi jmenovanými dnes už klasiky, by se dalo říci, že to bylo, každý měl jiný parametr. Třeba co se týče Pavla Šrota, tak to byl též tou dobou začínající básník, ale o rok starší než já a takový zároveň zasvětitel do všeho, co jsem pak dělal, který mě i pomocí takových básnických lstí víceméně přiměl k tomu, abych psal ty texty k písničkám pravidelně, protože když jsem nějak už, mě to jeden čas neuspokojovalo a chtěl jsem toho zanechat, tak on mi předestřel formou takové básnivé mystifikace existenci skladatele, který sice existoval, ale nebyl to ještě Petr Skoumal, byl to sice reálný skladatel, jak se později ukázalo, ale Šrut si básnivě vyimaginoval, že po nějakém sebevražedném pokusu je v nemocnici v ústřední vojenské, že na vojně opravdu chtěl něco udělat nebo si udělal a to bylo všechno ale pravda. Ale básník si vyimaginoval, že on ho tam chodí navštěvovat a tento mladý skladatel čeká každý týden na jeden můj nový text a když by mu ho Šrut nepřinesl, tak ho zabiju prostě. Jo. Takže já jsem se skřípajícími zuby musel psát každý týden jako student strojní fakulty tehdy se musel psát jeden text písňový, aby ten člověk přežil a abych nebyl stíhatelný podle zákona o odepření první pomoci.
1: To je pravda. Víte, pane Vodňanský, vy jste natolik výrazná osobnost, že by člověk čekal, že se třeba takzvaně uděláte pro sebe a osamostatníte se. A budete vystupovat solově. Ale vy jste vždycky inklinoval k tomu být v nějaké dvojici, což samozřejmě bylo vždycky sympatické, ano. Protože vám ta dvojice vždycky, nebo ten druhý, ten parťák vám vždycky jaksi ještě přidal na váze. I proto jste to dělal?
2: Ja, jistě, to bylo dobrodružné pro mě a velmi inspirativní třeba to vzájemné oslovování hudby a textu při spolupráci s Petrem Skoumalem, kdy jsme se prakticky scházeli denně nad novými texty mými, i když jsme třeba hráli večer v Činoherním klubu a přes den jsme se sešli u piana a když jsme ty písně dotvářeli takovým způsobem, který sám o sobě byl velmi vzrušující, že třeba Skoumal vyšel z mého textu pravidelně teda, ale najednou ta hudba ho vedla někam dál a chtěl připsat něco k tomu, nebo se zase ptal, zahrál několik variant a ptal se, kterou variantu hudby já bych preferoval a já jsem třeba vymyslel něco, co on tam neměl a říkal, no to je docela zajímavé, nebo zase on si vymyslel komentář mluvený do té skladby, do té hudby, třeba u písně tak jako ve staré Anglii. A to bylo velmi zajímavé. Teď zase mám mladou krásnou skladatelku Hanu Navarovou z divadla Sklep, kde vlastně je to nejen generačně zase jinde, ale je to tam i jako technologicky, že my se nemusíme scházet osobně denně, ale denně si třeba vyměňujeme ty texty a ty nápady k ním i hudebním mailem. Takže ta doba je zase někde jinde. A vždycky to má ten charakter toho setkání dvou tvůrčích individualit, které se vzájemně nějakým způsobem fermentují,
1: ano,
2: to řekl hezky, a oplodňují, vlastně to můžu si...
1: Nebojte se toho slova.
2: Nebojím ani v případě ani na Varové, tady je to tvůrčí oplodnění, protože naše děti jsou ty písničky. A z nich možná některou uslyšíme i v tomto pořadu.
1: Ano.
2: A píšeme hlavně tedy pro Magdu Rajfovou, která je převážně ty, které jsou pro děti, zpívá kouzelné školce, televizní kouzelné školce, ale zároveň máme i svůj pořad pro dospělé, zároveň na Barovou, a ten se jmenuje S úsměvem, ani ne Idiota, ani ne Don Quixota, ale S úsměvem bytového jádra. tam je zase ten posun, že na rozdíl od Petra Skoumala, Haňa, jak je její umělecké jméno na scéně, Haňa, nesedí u piana, ale se svými krásnými dlouhými vlasy víří po pódiu v rytmu těch písní, protože máme základy half playback nahrané a tím pádem jsme oba dva pohybově osvobozeni.
3: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Tahle ta písnička byla právě z tvorby s Hanou Navarovou.
1: Ano, s Hanou Navarovou. A má zajímavou historii, protože vlastně Hana Navarová je částečně nebo popředcí Slovenka a já jsem pro ní napsal slovenský text Výsadkáry zo Žiliny, kompletně slovenský text.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, protože vím, že jste zhruba tak někdy v 80. letech nebo začátkem 80. let, kdy jste podepsal chartu a byl jste v podstatě zakázán, tak jste tak říkajíc emigroval na Slovensko.
1: Ano.
0: Je tenhle ten text například důsledkem toho, nebo respektive tam jste sbíral zkušenosti a jazykové znalosti?
1: Právě dlouhodobě zrálo. Můj vztah ke slovenštině začal ještě před tou emigrací. Mimochodem, ta emigrace, to je typický, zapadá do teorie dendismu. Dendy jde vždycky opačným směrem než DAF a zatímco DAF šel na západ do emigrace, tak já jsem šel proti směru, na východ. A tam byly skutečně menší tlaky na zákazy mojí tvorby, sice jsem tam samozřejmě nemohl ani v rozhlase v televizi působit na Slovensku, ale mohl jsem třeba hrát s začínajícím divadelkem studentským, dnes už slavným divadlem Gunagu a zpívat slovenské texty, které jsem pro ně skládal. No a co se týče mého stavu ke slovenštině, tak začala už asi v dětství na těch Královských Vinohradech, kdy jsem poslouchal z rozhlasu a jiné nebyly reportáže slavného slovenského sportovního reportéra Gabo Zelenaje.
0: Gabo.
1: To bylo uhranutí slovenštinou, protože ten Gabo vlastně stačil nejen popsat všechno, co se děje na ledě při nějakém rozhodujícím utkání našeho mužstva, ještě radil někdy i nadával jednotlivým hráčům, jako by byl jejich trenérem a ne reportérem, co mají udělat. A i trenérům, když byl neschopný trenér, neudělal to, co ten Gabo chtěl, tak křičel na toho trenéra. Na tom bylo to nejrozkošnější, že on ho nemohl slyšet. Jo. A i jiní lidé z mé generace říkají, nedávno mi někdo říkal, že komentoval tehdy Gabo vyloučení jednoho našeho hráče a křičel na něho do toho mikrofonu, do toho světa, kde, aniž to ten hráč mohl slyšet, tak dlouhou palicu nemáš, aby si mohl zasáhnout do hory z té trestné lavice. No, úžasné. A ta posedlost Gabo Zelenem třeba se pak projevila v tom, že jsem jeho stylu psal původní slovenské reportáže z fiktivních událostí, které se obvykle tímto temperamentním stylem nekomentovaly, třeba ze šachového finále nebo z operního představení. A takže tyhle tu posedlost tím chlapským maniakálním, úžasně temperamentním stylem Gabo Zelenaje jsem zase doplňoval už v tom dětství a v rané pubertě takovou velkou zálibou poslouchání sentimentálních písní slovenských, které se vysílaly v našem společném československém rozhlase, jako byly tanga v podání, zejména Melány Oláriové, Nečakaj ma už nikdy, moje děvčátko zalúbené a podobné, kde jsem tehdy jako před vypuknutím sexuální revoluce 60. let se mi možná, nevím, jestli k mé škodě nebo prospěchu, zakódovalo, že láska je vážná věc, že to není žádná sranda, že jako to je osudové, že tam se lidi tam v Slovensku na těch rytmu toho tanga rozcházeli a scházeli za velice dramatických okolností, že to vlastně o život.
0: Víte, mě zaujalo, že se zabýváte takhle skvělou legrací, samozřejmě ovšem s vážnou tváří, protože tak to má být, ale přitom na druhou stranu zcela seriózně se přednášíte filozofii. Ano, jak se tohle to snoubí?
1: Já vám to prozradím, pane.

0: se vyměnili v porodnici, takže vlastně já jsem měl být podle rychlíka Klaus a on Vodňanský, což ovšem padlo, protože jsme si vyjasnili bez rychlíka, že on se narodil v jiné porodnici než já, tam jsou narodili dvě, jedna v Londýnské a druhá v Apolináři.
1: Teď si na hradě oddychli teda.
0: To slyšíme až sem do Karlína.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ani dneska nepřipravíme posluchače tandemu o jejich oblíbený výběr z archivu Legrace Českého rozhlasu. Vybírá samozřejmě můj host Jan Vodňanský a tím výběrem se vůbec nevzdálíme od toho, o čem si tady celou dobu povídáme, to znamená inspirací Voskovcem a Werichem, víte.
2: To se určitě nevzdálíme, protože motiv přezouvající se stonožky vznikl v improvizovaném komentáři na předscéně představení, kterým začínali v životě svoji zářivou kariéru, a sice ve West Pocket Revue.
1: Už tehdy byly ty předscény.
2: Ano, právě.
1: A už tehdy byly takhle slavné.
2: Podle legendy, ta první předscéna na scéně úplně obrátila původní chladný vztah prvních diváků k tomu ději a najednou se to rozsářilo a čistě náhodou, že tam je Paříž zobrazena na scéně, byla zobrazena štaflemi soby Eiffelova věž. Ty štafle spadly, podle legendy, a jejich soubor složený ze samých stejně mladých lidí, z nichž později byli buď to slavní herci, nebo i slavní chirurgové a všichni inženýři a tak dále, tak ty vystrčili dvojici autorů před oponu s tím, aby něco řekli, než on znova postaví tu rozpadlou scénu s Eiffelkou představovanou štaflemi. Takže tak vznikla podle legendy. Ovšem podle jiných legend zase oni chodili už si trénovat takové improvizované přesně na různá témata do jedné smíchovské kavárny, kde je laskavý pan vrchní nechal sedět při jedné kávě několik hodin.
3: O čem byste rád zpíval?
4: No co, třeba zkusit Odysea.
3: Odysea, kdo je Odysseus?
4: No to byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
3: Iliáda.
4: Ano, Homer to napsal, Homer.
3: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
4: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
3: Ten obr, ten Polyphemes.
4: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
3: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takový.
4: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigmát, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
3: Ano, a fotocelu v uchu.
4: Ano, to bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal.
3: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
4: Ano, Odysseus je...

0: A jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidě toho obra to těsně dožralo, hned se do nich pustil. Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte mi, povídá. No,
0: to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
2: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
0: No aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
2: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
0: No s jedním okem musnete rychleji, než se dvouma, že?
2: To je konečně pochopitelné. A jak mi nespal, řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu velikou.
0: Tak ji rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo. Toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
2: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
0: Jo, jenže...
2: Tom se ozvalo blbe, blbe, blbe.
0: Vovce tam měl.
2: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
0: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
2: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda.
0: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
2: A tak vyklouzli.
0: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
2: Tak je ta historie podle Homra.
0: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
2: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
0: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
2: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici, musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
0: Ano.
2: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
0: Výborně, výborně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Chvíle, kdy jste po podpisu Charty 77 se musel odebrat do v podstatě exilu, jako šel Havlíček do Brixenu, tak vy na Slovensko, tak to určitě se dá počítat mezi ty krušnější chvíle vašeho života, pane Vodňanský, víte, ale třeba byly ještě horší.
2: Tak Havlíčka tam pokud jim poslali jako úředně, zatímco já jsem to Slovensko vybral, protože to tam opravdu bylo v ten moment mnohem příjemnější a hlavně mám tam spoustu kamarádů a já jsem se tam cítil možná lépe než ten Havlíček v tom Brixenu.
1: Tak říká se, že to ten Havlíček v tom Brixenu prý neměl zase až tak
2: ošklivé. Já jsem to měl moc hezky na tom Slovensku a co se týče krušných chvil, tak krušnější byly předtím, ještě dokonce před podpisem Charty v roce 1970 byly, kdy jsme hráli vlastně téměř každý týden v divadle Ateliér ve Spálené ulici před vyprodaným sálem a náhle staly z té pohody, kdy jsme měli už svoje publikum a těšili jsme se na ně a publikum na nás, tak si pro mě přijelo jednoho dne ráno takové komando STB, odvezlo mě do Bartolomějské ulice a tam jsem prožil svůj první pětihodinový výslech, který začal opravdu velmi dramaticky, kdy jsem byl oslovován takovým tím starším příslušníkem, pane inženýre, a takovým žoviálním tónem a najednou to přituhovalo a tam bylo něco, že říkám nějaké protistátní věci na představeních veřejných a já jsem říkal, že to asi těžko by mohli prokázat, protože tam je spousta lidí, kteří tam chodili ne jako diváci, ale i kontrolovat z úředních důvodů náměstkové státního divadelního studia a že na to mám spoustu svědků, co jsem tam opravdu říkal. A on říkal, ten dotyčnej, víte, ale to jsou lidé vašeho druhu. A já jsem zbystřil pozornost a říkal jsem, pokud jim zákon nerozeznává lidi různého druhu, co se týče svědectví. A teď jsem dodal, podotýkám dodal, ještě konec věty zněl. A váš tón mi připomíná dikci 50. let. Jo. A teďka on se mu nahrnula několikrát krev do hlavy a zpátky vstal, šel kolem toho stolu v té Bartolomějské a začal mě řvát už ne vykání, ne pane inženýre, ale ty cucáku, kolik ti bylo v 50. letech, co víš o 50. letech, což byly zřejmě nejkrásnější leta jeho života a mládí. A ten moment se napsáhnul a ta možná původně dělnická pěst letěla takhle už na můj obličej a v ten poslední moment byla zachycena mladším příslušníkem, který už věděl, že se to nesmí, že by z toho ten soudruh mohl mít komplikace, kdyby ta rána dopadla, tak mu chytil opravdu jako takovým brankářským reflexem tu pěst, než dopadla. Takže takhle to dramaticky začíná.
1: Na vás málem dopadla 50. léta?
2: No, přímo v podobě takové pěsti, která kdysi možná dělala nějakou poctivější práci.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naše hodinka vymezená pro dnešní tandem už se pomalu chýlí ke konci a bylo by ještě tolik k povídání s mým dnešním hostem Janem Vodňanským. On je z rodu těch lidí, na které ta hodinka opravdu málo. Myslím, že se k mé opravdu veliké lítosti nedostaneme ani k vašemu přednášení třeba v Americe, kde jste přednášel tvůrčí psaní, ale určitě bychom měli zmínit přes 30 vašich básnických sbírek, například pohádkový muzikál na motivy filmu Pyšná princezna. V PC to máte prý napsáno jako Pišpr.
2: Pišpr, ano, Pišpr, to je okouzilo mojí krásnou mladou choť Ivanku, když našla v mém počítači heslo Pišpr.
1: To je pěkný. Velká alternativní encyklopedie ptákovin, která vyšla v roce 2004. Co obsahuje?
2: Obsahuje nejrůznější hesla, některá krátká, některá dlouhá. Já třeba z hlavy umím ta krátká, která mimochodem vstoupila do programu s úsměvem bytového jádra. Třeba heslo Blízký a střední východ. Je ten východ, který je nám jak blízký, tak střední.
1: To je hezký. No,
2: a nebo no, pak je tam heslo dementál. Dementál je sýr, po jehož požití dochází k prudkému poklesu IQ.
1: No, taky vyšly dvě sbírky krátkých básniček a sloganů. Čerstvá zvěrstva. Zase se mi hrozně líbí, jak si hrajete s těmi slovíčky. Přírůstový stimul. A co mě teda opravdu, to bylo dokonce vydáno, jestli se nepletu, už na Slovensku. Že?
2: Na Slovensku, ale je to převážně česky a jmenuje se to prorůstový.
1: Prorůstový.
2: To známe z oblasti podnikání, biznesu, prorůstové stimuly.
1: A taky jsou slavné vaše patafyzické přednášky. Patafyzika, jestli se nepletu, ta vznikla někdy v 60. letech, nebo respektive byla velice jaksi slavná i díky divadlu Na zábradlí, ano. Tam se konaly jednak patafyzická představení, taky výstavy patafyzických strojků. Připomeňte mi,
2: Jíra, autor. Například Jíra dělá patafyzické strojky ano. A ta tradice samozřejmě až k té avantgardě z Paříže, jako Rál Ubu a tak dále, to jsou 20. léta.
1: A čeho se týkají vaše přednášky patafyzické?
2: Já bych chtěl říct, že moje přednášky spočívají tomu, že jsem rozšířil tu patafyziku i na patapsychologii a dokonce patapsychiatrii. Tematicky, protože některá témata jsou skutečně jako fyzikální, doplněná tím pata, ale některá jsou psychiatrická, třeba vznik psychodramatu. Jo, je to o Jungovi, o Freudovi, z obrázky na tabuli. Tabule se stala mojí nejlepší přítelkyní, protože v případě, že by se o publikum házelo jablíčka rajská, co se nám nikdy nestalo s Koumalem, tak je možné se za ní i skrýt, jako podobně jako měli husité ty vozy, které byly jak ofenzivní, tak defenzivní, tak to je ta moje tabule. A na ní jsem rozvíjel ty svoje, a rozvíjím pořád ta svoje témata. Takže to je jedna přednáška je o psychodramatu, druhá je třeba astrofyzikální, o černých dírách, ale zase propojená na psychologii. Analogie mezi černou dírou, která vzniká hroucením hvězdy, gravitačním hroucením zářící hvězdy, a pak nitro umělce, citlivého umělce, který se často pod vlivem těch vnějších tlaků gravitačních také hroutí z různých důvodů a stává se už neprodukující, neemitující černou dírou, která nevyzařuje to svoje kouzlo té tvorby. Čili ta srovnávám takové dosud nesrovnávatelné entity ve svých přednáškách a pak je třeba se teorie divadla, teorie filmu, kde jsem dospěl k tomu, že když by se říkalo za totality, že jsou v některých kapitalistických zemí loutkové vlády, takže by mohlo být loutkový týdení, když by se zobrazovala loutková vláda. A ty teorie jsem prostě přednášel, dokud mi to bylo a tam, kde mi to bylo dovoleno.
1: Já vám moc děkuji za vaše dnešní povídání a přeju vám, pane Vodňanský, do budoucích dní, měsíců a let pořád takovou invenci v tom hraní se slovíčky, slůvky a větami, protože nám to samozřejmě dělá radost. Mějte se moc hezky a hodně zdraví samozřejmě a síly přeju.
2: Vám, pane Rosáku, i našim posluchačům, ať vám dupou králíci.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak,

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

batúška si nalož pred válku, lož a faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lidová polka, kterou známe i z filmu Slunce, seno, jahody, zahájila pořad ta naše písnička aneb Trubte nám trumpety, na který vás zve Vláďa Brandt. Dnes nás čekají známé písničky v rytmu polky, valčíku a pochodu. Lidovou polku s názvem Co jste hasiči zahraje hudba při záchranném hasičském sboru Olomouckého kraje, kterou řídí Vladimír Vraňovský. Hezký poslech.

hudbou hasičského záchranného zboru Olomouckého kraje zpívali Darina Říhová, Pavla Šromová, Karel Hegner a Milan Kaštan. Kde je sládek, tam je mládek. S krajankou Václava Hlaváčka zpívají Ivana Jarešová, Anna Studničková, Aleš Bryscein a Jiří Škvára.

Další písnička je česká lidová, ale zahraje nám kapela z Moravy. Včera jsem byl u Moziky, zpívá s Moravankou Joška Černý.

Když jsem šel v Praze po rinku. Lidovou písničku v úpravě Williama Béreše zpívá Jiří Staněk a hraje malý dechový orchestr ústřední hudby Armády České republiky.

A jsou tady další lidové písničky. Valčík stavěli tesaři a pochod Lístečku dubový. Zpívá vokální soubor Lubomíra Pánka a hraje Zlatá muzika Jiřího Eliáška.

Na závěr je připravena lidová s názvem Uzonká cestička. S Lipkovankou zpívají Vendula Korandová, Zdeňka Litvanová a Jakub Jírů. Zbude-li trochu času, zazní ještě orchestrální verze Vackovy polky Šumařinka. Hezký poslech. Pod heslem Méně mluvit, více hrát, tím se loučí Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, režisér, publicista, výtvarník, scénarista a dramatik Jan Schmidt by v těchto dnech oslavil své 90. narozeniny. Zavzpomínat na zakladatele Studia Y můžeme na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.
1: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám zde hned dva hosty, kteří jsou propojeni nejen jako partneři životní, ale také jako divadelní kolegové. Paní Jana Sinková a pan Jan Schmidt. Tak a začal bych asi takto. Profesor Jan Schmidt, český herec, režisér, kulturní publicista, textař, výtvarník, ilustrátor, scenárista, dramatik, moderátor, divadelní manažer a organizátor, divadelní pedagog, zakladatel a šéf studia Y. Jana Sinková, herečka, za to ale o 8 let mladší než pan profesor Jan Schmidt. Jana Sinková a Jan Schmidt jsou manželé 42 let.
2: Je to možný?
1: Dvě děti, synové Jan a Jakub. Když to tak odříkávám, pane Schmidt, tak v duchu slyším váš hlas, který podobně promlouval z malé gramofonové desky s nápisem Encyklopedické heslo Liberec, vydané v roce 1969. Ta se ale nedala, pokud vím, běžně koupit. Tu mi někdo věnoval. Nemýlím-li se, byl to první gramofonový počin libereckého studia Y. Jak se dostala ta deska na svět?
2: To je pravda. A byla okamžitě stažena a zakázána, stejně jako byly problémy s výstavou Socha a město. To byl obrovský počin, které pořadala Hana Seifertová, konzistorička, která byla tenkrát ředitelka oblastní galerie v Liberci. A ta Socha město proběhla a k tomu se dělaly různé věci. Dokonce měla se dělat knížka, takový programy skoro chodící, které byly kdekoliv na ulici, potom se sbíraly na zemi jako něco tajného, jako poselství. To bylo takhle celý vymyšlený, ta Socha město. Byli to přední sochaři a my jsme k tomu dělali takovou malinkou desku o místě, kde se ta výstava konala.
1: A proto se ta deska ke mně dostala nikoli v koupí, ale darem, že mi ji někdo věnoval.
2: No, možná tak to bylo, protože ještě k zahájení té výstavy se dala ta deska koupit. Jo. A taky byly jim obdarováno spousta těch účastníků a hostů
1: a
2: těch, co tam vystavovali. Takže určitá část, než to pak šlo všechno do stoupy, ale k nám se ještě potom dostalo asi 500 kusů, až později, když jsme zjistili, že v Praze v Lucerně, když jsme to natáčeli, tam nějakým způsobem, kde už se to nedělalo, ta deska, tak stejně tam najednou byl balík s deskama.
1: A co vadilo na té desce?
2: Jako na té výstavě, to byla svobodná akce celý. Celý to bylo v té době.
1: Tak.
2: No a i my jsme v té době dělali v Liberci happeningy. To divadlo vlastně, než se úplně ustavilo po té Carmen, nejen podle Bizeta, ta první instalace byla zcela jasně divadelní. A s tím, jak by divadlo, jsem si představoval, jak by mělo vypadat jinak. Ale vedle toho jsme dělali takové věci pouliční. Skoro jako i z nároky na herce, aby herec byl skoro autor, aby ovládal nejenom to jeviště, ale vždycky to místo, kde hraje, ať je na ulici, nebo v tramvaji, nebo někde, nebo na zámcích jsme pořádali takové věci a oni najednou byli sledovaní jako, proč se to děje, jako skoro zakázaný. A nebo tam bylo společenství lidí, jako Sial v Liberci, architekt Hubáček, autor Ještěda nebo Miroslav Masák a ti dělali podobné věci v tom městě. Takže to město tenkrát mělo docela prim i proti Praze. Ještě to bylo spíš v Ostravě nebo v jiných městech než v Praze. A nebo v Praze to bylo těžší, takže to bylo jak se v Podhoubí. Tam sice těch lidí bylo víc, co by tu revoluci chtěli udělat, ale dělo se to vždycky někde mimo tu Prahu, protože to šlo.
1: Tak, milá paní Sinková, milý pane Šmíde.
2: Tak to nebyla legrace žádná.
1: Tak legrace přijde teprve. Tím rozsáhlým úvodem jsem chtěl vlastně naznačit, že než se probírat dnes už 53-letou historii Ypsilonky, již jste po celou tu dobu věrnou součástí vy dva, zajímavější bude vyzvědět něco z různých vašich životních údobí. Mě obvykle na začátku zajímají tři momenty z dětství. První setkání s knížkami, první setkání s biografem a první návštěvy divadla. Na co dodnes rádi vzpomínáte? Paní Sinková, máte slovo.
3: Mám slovo. Vzpomínám na dětství, na ty knížky. První setkání s knížkama, tak maminka nám četla Anatola France. To mě byly asi 3 roky, nebo tak, a četla mi pohádku od Anatola France a Ostrov tučňáků. To se mi líbilo. A pak moje srdeční kniha jsou Broučci.
1: Jasně.
3: Až na několik málo výjimek, protože jak oni se tam modlej, dejš, ať se tě bojíme a posloucháme, tak to mně přišlo vždycky takový divný a to jsem ještě v sobě neměla žádný ideje nebo něco takového. Ale to mně přišlo divný. Ale ty ilustrace Trnkovy, ty teda miluju doteď.
1: Tak to máme knížky, teď biograf.
3: Biograf, to byl biograf Sparta v Michli a tam mě nejvíc zaujal Eskimo. Tam chodila paní, chodila tam paní vždycky před začátkem v takový jako papírový krabici, z který se kouřilo a měla za 50 to úžasně dobrý Eskimo, který už teda nepřežilo.
1: Takže filmy, jako jste...
3: Nevím, to vůbec nevím.
1: Ale Eskimo.
3: Eskimo.
1: První návštěvy divadla.
3: Ano, divadla. Vzpomínám si na Hurvinka a pak divadlo Jiřího Volkra a to tak, že hráli jakousi pohádku Tři zlí kmotři se to jmenovalo. A tam byla na jevišti taková náves, jako tři domky. Jo, takový. A oni se tam sešli jako nějak prostě na ten dvoreček a tak se tam jako spolu nějak bavili a najednou z toho jednoho domu sjel komín a nabod se na plot. Na plot, jako z té kulisy sjel takhle dolů komín a bodnul se na ten plot.
1: A to bylo součástí té hry?
3: Ne, nebylo, to bylo flopa. A to se mně líbilo. To mě tak utkvilo.
1: Mně se líbí, že děj nevíte, ale ne. Že znáte tamhle Eskimo, tady komín letěl. To jsou zážitky. Pane Šmíde, jak to vypadá u vás s knížkama z dětství?
2: No já jsem hlavně kreslil. Já jsem žádný knížky nepotřeboval. Já jsem pořád kreslil, ale byl jsem rád, když jsem uměl něco sám přečíst. A to nemusely být knížky. To když byly písmena a já jsem si je skládal tak, aby třeba to nebyla pravda, protože tak jsem si myslel, že něco čtu a to jsem vlastně jako asi si vymýšlel. Že jo, v té době. To jsou moje nejstarší vzpomínky na něco, co by souviselo s literaturou. Ale pravda je, že mě maminka četla pohádky. A tatínek vždycky říkal, nečti mu to, vidíš, že si to vymýšlí. Tak to mám takovou, možná, že už si to nepamatuju, protože už to vím z vyprávění, že už, když jsem trošku vyrost, tak to o mně se vyprávělo, že mi tatínek vždycky říkal, nečti mu to, on si to stejně vymýšlí.
3: No jo.
2: A bude to lepší, nebo takhle nějak.
1: A teď...
2: Kino. No to bylo za války. To jsem viděl Oldřicha Nového. To si pamatuju.
1: Jako dítě jste viděl Oldřicha Nového?
2: No jako ve filmu.
1: Ano, ale...
2: Jako dítě.
1: A to vás oslovilo?
2: No vůbec nevím, o čem to bylo. Ale protože jenom si pamatuju
1: Oldřicha Nového.
2: Vůbec nevím, vůbec to už tu vzpomínku nemám. To jsem tam byl tak brzo, asi v 5 letech.
1: A jak na vás způsobil?
2: Jako no mně se to líbilo jako zázrak. Jako, protože jsem nic předtím takového neviděl a teďka vlastně to plátno oživlí a to jenom to černobílý, to bylo hrozně magický. Je. To je pravda. To mám úplně nejranější vzpomínku, že vlastně na tom filmu něco je, čeho by se měl člověk držet.
3: A neměli tam Eskimo.
2: No to si nepamatuju.
1: To jste mě teď vzala otázku.
4: Eskimo, to si nepamatujete.
2: No, to bylo za války, to bylo v Plané nad Lužnicí. My jsme bydeli v Myslivně, na Strkově, to bylo kousek. A teď tam máme... byl u hraběte Haracha zaměstnaný, takže oni nás taky vozili auto pana Haracha třeba do Prahy. Takže já jsem v divadle, to jsem ještě neodpověděl, ano. Byl v Praze v divadle na Vinohradech, protože moje teta bydlala v Mezibranské ulici, tam jsme spali a byli jsme na Vinohradech a tam jsem spal.
4: A to rozesmálo?
3: No.
2: Ne, protože já...
3: Teta z Mezibranské, to se mi líbí. Ona tam bydlela, ale...
2: Ona tam bydlela, to je pravda.
4: Promiňte, že se...
2: Teta Blanka, ale celý to divadelní představení, vůbec nevím, co to bylo, jsem prospal. To si pamatuju. Jo. Tak takový byl můj vztah, začátečník divadlu. Možná už tenkrát se mi to nelíbilo.
4: Je něco z vašeho dětství, co jste jeden před druhým dodnes utajili a mohlo by to mít u nás premiéru?
2: To já nevím.
4: Všechno jste si řekli?
3: No to nevíme, to třeba, když na to nepřijde řeč, tak třeba vůbec tak to nikdy nevíme.
2: To kolikrát i věci, které prostě se stanou včera.
3: No, tak...
2: To říkám schválně, stanou včera, tak na ně dojde, protože si to teď budeme něco vyprávět, asociace nahodí to místo, to včera, je z toho teď a ty se to dozvíš, že jo?
3: No jo, já se to dovím.
2: A řekneš, mně se nic neřekne.
3: No, ale to je pravda, no. Nic se mi neřekne, no. To vždycky přijde někdo, nějaký host a před ním se vypráví a tak já se dovídám prostě věci.
4: No, a dovídáte se častěji vy, anebo vy?
2: No dívíme já. Ne, asi stejně se divíme.
3: No asi jo.
2: Asi jo. No.
4: A jinak, když se vám nebude líbit otázka, můžete říct, že je blbá a já jí skočím. Teď tam jak koukáte, že jste to měl říct už.
2: Já už jsem byl jinde, myšlenkama.
4: Jsme stále u dětství.
2: Ano.
4: Téma hračky. S čím jste si jako malí hráli nejraději, pokud o tom ovšem můžete mluvit na veřejnosti?
2: No s čím jsem si taky hrál. To je pravda, protože to tak je, ale radši jsem měl polínka. Jako dřevěný polínka, protože jsem si s nima hrál divadlo, to je pravda. Já jsem dostal nějaký takový po někom loutkový malinký divadlo, takhle asi veliký, jenom tak skoro jsem mu mohl přenášet jako dítě, takže jsem ho objal a nějak tam chyběly loutky, nebyly tam všechny, i tam byly nějaký kulisy, ale pro mě nedostatečné, tak jsem je domalovával a vyráběl loutky. A pak jsem říkal, proč bych měl ty loutky dělat, připodobňovat je k těm postavám, co mi o ně jde, když já si tam můžu dát polínko a jiný polínko, protože si hraju stejně jen pro sebe, aha, tak já vím, že to polínko znamená škroholu nebo toho druhého někoho v té mý hře, kterou si pro sebe hraju. Najednou to vlastně bylo moderní umění. No, je to fakt, ale...
3: No, je. Škoda, že to nikdo neviděl.
2: Ale... No takhle asi stejně se k tomu došlo v 20. století, nebo už na konci 19. století, ta proměna veliká v umění. Asi podle tohohle principu to muselo nějak... No takhle to asi začalo.
4: A paní Sinková, vaše hračka?
3: No, já jsem měla takovou panenku, panenky, toužila jsem po medvědovi, to mě nikdo jsem nedostala. Ne, prostě
2: teď
3: jako
2: velký, medvědy,
3: teď těch mám hodně, ale měla jsem panenku a taky jsem jako s ní hrála takový jako s pocity. Já jsem dělala jako zuřivou a nemělo to žádný slova, jo? Nic takového, jenom nálady prostě. Ne. Byla jsem taková jako hodňoučka maminka na tu panenku, jo? A najednou žiju. Prostě. Ale byla to celá škála takových pocitů beze slov.
4: Ano. No, měla a... jméno?
3: Co, ta panenka? No. Ne.
4: To dá rozum.
3: No.
4: Dobře.
3: Byla zdecimovaná úplně.
2: To by vznikl citový vztah, kdyby měla jméno.
3: No, to nejde, aha, ne. To byla jenom...
4: To byste jí nemohla mlátit.
3: No, právě. To bych nemohla.
2: A nebo jen.
3: No, ale byla prostě jako nálada, no.
4: Jaké byly vaše plány do života a jaké představy o životě jste jako děti měli?
2: Já jsem chtěl být psem. My jsme měli doma mnoho psů, ale opravdu Někdy, když jsem začal chodit do školy a chodil jsem s takovým spolužákem, který se jmenoval Krystal a bydlel cestou z té Plané nad Lužnicí, kde už jsme nebyli ve škole, protože tam ve škole, no, to musím říkat ze široka, protože aby tam byl ten stav a ta doba, jak vypadala, tak školu mělo gestapo a my jsme přes Lužnici byli v nějaký hospodě a z naší školy více třídky se stala asi trojtřídka, protože jsme byli tři ročníky a byl v prvním pohromadě.
3: No
2: a tím pádem jsem pak chodil s někým, kdo byl trošku starší ze školy, protože jsme tam byli více věků tím pádem a ten mě hrozně tyranizoval, ten kluk. Ten chodil se mnou a různě se mi věšel na tašku, na aktovku a tak mě jako zlobil. Já jsem věděl, že to musím vydržet, protože on byl silnější a pak, když mě opustil, protože bydlel dřív, tak mi bylo líto, že odešel. Skutečně jo, protože jsem přitom vlastně řešil nějakou situaci, jak se zachovat, jak prostě v té chvíli, skoro to je do života hrozně důležitý, když si to člověk uvědomí a já jsem takhle začal myslet, tak pak jsem se už jenom bál, když jsem šel sám, tak jsem si začal pískat vždycky a bylo mi líto, že nemůžu řešit tyhle ty životní věci. A proč to říkám? A vždycky jsem přišel domů a říkal jsem si, bylo by lepší, protože jsme tam měli ty psy, ty přiběhli a hned vlastně byli takový, jako, že s nima člověk mohl mluvit. Já na ně mluvil a měl jsem pocit, že mi odpovídali. Možná, že jo, to nikdy nikdo nevíme, jak to je, když ty vztahy nastanou. Taky mě naši pouštěli, abych se šel do rybníku koupat jenom vždycky s nějakým psem. Ale neuměl jsem ještě plavat. Ale oni mě opravdu s tím sem pustili. Protože když mě můj strýc, bratr mé matky, jednou hodil asi tak do těch 5 let do vody, abych se naučil plavat, tak skutečně ten pes okamžitě za mnou český fousek skočil a ty dlouhý chlupy, já jsem se ho chyt a opravdu jsem se té vody nebál. A pak někomu to nepomůže, když bychom ho hodili asi takhle napřímo do té vody.
4: Mně to nepomohlo.

0: a plány?
1: No tak dalo by se taky říct, čím jste chtěla
0: jo,
1: být.
0: Jo, ano, nebo... čím jsem... No já jsem baletila, jako v pokoji teda. Jako, měla jsem takový, jako ty balerinky. No a protože babička byla baletka, tak mě to zakázala. Řekla, a... že ne, že nesmím dělat balet, protože to je velká dřina. Ať jdu do rády, já tam se nespotím.
1: To měla pravdu.
0: No to měla pravdu, jasně. No, takže to mi přervala prostě moje snahy být baletkou a vnímání světa, že jo, jako baletka. No tak jsem se chytla literatury a četla jsem a pak jsem recitovala a vyhrávala jsem různý soutěže a tak. To byla taková chabá jako náhražka za ten tanec, ale docela mě to bavilo.
1: Jo, hned další otázku na vás. Paní Sinková, o vás se píše, že jste herečka, jejíž postavy jsou většinou bláznivé a potřeštěné, nezřídka dost nesnesitelné ženy, ačkoliv v soukromí jste prý pravým opakem.
0: Přesně tak.
1: Jak, ano. Anebo kdo u vás poprvé objevil ten talent hrát úspěšně bláznivé, potřeštěné a nezřídka dost nesnesitelné ženy, ačkoliv jste v soukromí, pravým opakem.
0: Opakem. No víte, že nevím. Já, ne, tak já jsem hrála poprvé takovou jakousi babiznu v tom Saturninovi. Ano. Ale to bylo takový jako, jsem si myslela decentní. Jako, no a pak už nevím.
1: A vychutnáváte to... si ty role?
0: No, to rozhodně, ano.
1: To je protože, radost pro vás.
0: No, to je radost velká, protože tak já nevím, ale myslím, že v každé rodině i v příbuzenstvu nějaká taková podobná osoba, kterou radši byste ne, jako to ano. Ne, neměli.
1: Zranil, řekněme třeba.
0: Ano, zranili. No a tak hraje se to dobře, no. Člověk musí ale najít tu míru, aby to nepřeteklo do nějaký jako... karikatury.
1: Máte k tomu co říct, pane Šmíde? Je no. To všecko pravda, co tady paní Sinková říká?
0: On neposlouchal.
1: Jo, vy jste nepo...
2: Já jsem zvyklý vypínat.
1: Podobně jako váš manžel se kromě herectví věnujete i psaní. Jsem se dočetl, kde si jste o tom řekla. Psaní je od toho, aby pomohlo vyrovnávat se s různými životními událostmi, ať je to poezie nebo deníkové či jiné záznamy. Mě by zajímalo, jakou roli v tom, co píšete, hraje humor, hraje-li.
0: Humor hraje roli ve všem, určitě. Protože jednak vytváří takový nadhled, jako nechci říct, jako že by to bylo nějaký, jako, no já nevím, že něco lepšího, než si já třeba myslím, ale musí to být prostě v duchu toho nadhledu, jakoby. No a pak to působí jako, opravdu jako lék na duši, jestli nějaká je.
1: Mě na to navazuje otázka pro vás, pro oba. Jakou roli hraje humor ve vaší domácnosti? To by mohlo být docela velké téma, ne, pane Šmíde?
2: No ale to je skutečně, hraje tu roli.
1: Ano.
2: Protože spousta věcí je lepší tak vidět, že jo? Že se jim zasmát.
0: No, takový... Jako permanentní.
1: Máte
0: jakoby...
1: příklad nějaký, kdy jste řešili, já nevím, třeba rozmíšku s randou? Jak se projevuje humor ve vaší domácnosti?
2: No, to jde spíš o skoro každou situaci, která se musí řešit, tak mám přeci ty dvě stránky. Jedna by mohla vést k nesouladu a tomu neschopnosti se domluvit nebo prostě k nějakému neřešení a ta, která prostě je tam cokoliv absurdního, čili směšného, tak tam se najednou najde řešení. To opravdu, jak Jana říká, s tím nadhledem, jak se člověk dostane kousíček na to, tak už se musí buď sám sobě, nebo té situaci zasmát.
0: No,
2: a hned je trošičku otevřený další prostor.
0: No, protože...
2: Ale to máte i s krizama v divadle. To by to divadlo nikdy takový leta nemohlo být, kdyby nestálo na krizích. Přeci krize je ta, která vás nerozloží, protože těch je hrozně málo. To za ty pak nemůžeme. To je jak povodně nebo tsunami nebo něco takového. Ale normální krize, zaplať pámu, že vždycky přijdou, protože z té jedné koleje, na které

0: jste a třeba už je to hodně dokonalý, tak je to najednou nuda, protože vlastně jste si uzavřel ty cesty, které prostě tu krizi taky přivedly. A ta vám pomohla najednou, že to musíte řešit a přešaltrujete na jinou kolej. Nebo otevřete nahoru futra a okna někam a je tu další možnost.
1: Máte k tomu co dodat?
2: No, já nevím, co bych dodala, ale Jan mě baví, jako on dokáže udělat prostě takový jako slovní humor, který nečekám, a to mě baví.
1: To je krásné.
2: Pořád.
1: To je krásné.
0: No a to jsou třeba takové absurdity, to nedělí k smíchu, že byste se tomu zasmáli tady, že jo?
2: No tady ne, ale...
0: No, jak, to, no to jsou...
2: To jsou takové věci mezi lidma, jo? Dvěma.
1: Tak to jste mi hezky odpověděli. No.
0: Ale k tomu dětství ještě, to jsem nějak brzo docela věděl, a taky když pak se už tolik let učil na té škole, tak že nejlepší je, aby člověk měl to dětství pořád někde blízko. Ale nejenom, když stárne, až když už je starý, ale vlastně stárne se od začátku, že jo?
1: Ano.
2: No a takže, ještě to není vidět, když se stárne
0: nevadí,
2: od začátku.
0: To nevadí, ale pořád by vlastně to mělo být pro srovnání. Jak se člověk ptá na začátku, to nejdřív zapomeneme. A na začátku, když vlastně tam se ani, sice jsme zvyklí, že děti se na všechno ptají, ale oni mají dřív na všechno odpověď. A to je to geniální. Ale proto se musí ptát. Že jo. Čili tohleto, tenhle ten obrácený princip, ten zapomenem strašně brzo. To už člověk ve 12, ve 13, v pubertě vůbec tohle neví. Proto je ta puberta. No a kdyby prostě o tam tuď tyhle ty věci pořád s náma putovaly a ta zkušenost z těch prvních poznání, tak člověk bude mladý tady možná, to prý je, do 130 bychom tady mohli být, kdybychom nebyli furt nemocný.
3: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí herečku Janu Sinkovou a jejího manžela, principála studia Y, Jana Šmída.
1: Pane Šmíde, vy jste se vyučil malířem skla, pak jste studoval na střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a potom na pražské Umprum. Do divadla, konkrétně Loutkového v Liberci, jste nastoupil zprvu jako výtvarník. Vystavoval jste svá díla s libereckou skupinou Sedm, kde byl mimochodem krásný člověk, skvělý malíř Vladimír Komárek, to mě potěšilo. Jak se to přihodí, že se z výtvarníka stane člověk, který pak dosáhne na tolik dalších jiných profesí? Mělo to nějakou posloupnost, anebo to vyrašilo všechno naraz? Ty jste byl výtvarník.
0: No ale jako výtvarník už to nemělo úplně povahu, jenom výtvarnou, úplně od začátku.
1: Mě to, tak jak si to beru z toho encyklopedického hesla, tak vlastně poprvé se objevuje v té zkrácené verzi Loutkové divadlo ve vašem životě.
0: Když mi umřel tatínek, tak já jsem prostě na chvíli odcházel z Prahy, ale už jsem chtěl a začal dělat divadlo v Praze.
1: Ano.
0: Kdyby mi ten tatínek neumřel v Liberci, tak jsem odešel do Liberce a tam jsem prostě vzal, co bylo. Takže jsem vstoupil do, nebo tam odcházela výtvarnice, se stěhovala do Kanady, se provdala, tak jsem po ní se stal šéfem výpravy v Severočeském Loutkovém divadle. A tam jsem vlastně pak na vojně založil Y, ale ty věci už jsem dělal třeba na Umprum, na té škole, kde to bylo ve spolupráci s divadelní fakultou, s filozofickou fakultou. Tam se pořádali takzvané inspiromaty. To byly jednoroční, každý rok jeden termín. To byly takové svátky osla, jako kdysi, že vlastně i ten režim unes, že se mohlo pořádat něco, co vlastně ten den jeden mohlo trošku jaksi být proti němu. A to se dělalo ještě když já jsem přišel na tu školu, tak už asi 5 let předtím, čili někdy ještě hned z 50. let, si ty inspiromaty začaly dělat. Dělalo se to v Radiopaláci. Nejdřív nám povolovali, to byl jeden den, byl to vlastně ples, proto oficiálně to muselo být, že to je ples vysokých uměleckých škol, ale nebylo to jenom pro umělecké školy, to proto, že tam můžeme dělat takové věci, které jsme mohli říkat, že to je umění a že se oháníme, oháněli jsme se třeba avantgardou komunistickou, že Enes Valem a Frejkou a všema těma, co tenkrát cokoliv dělali a byli vlastně leví, takže to bylo dobré, že jsme mohli se jim ohánět, když jsme tyhle ty věci pořádali. No ale třeba tam vlastně začalo i to divadlo, jo. Už, protože to všechno mělo divadelní charakter. To ten happening, který potom dělal Knížák a kde si jiní, to jsme dávno dělali, jenomže to nikdo nemapoval, tím se nikdo nezabýval. Ale pak to z toho vzniklo mnoho skupin i výtvarných, který na to navázali, na tuhle zkušenost z těch happeningů. Tak tam to začalo. Vy jste se ptal, a tam je to všechno dohromady. Tam je to autorství, tam stejně ta literatura za vším někde musí být, protože ačkoliv jsme vždycky říkali, že je všade moc, a to taky za toho socialismu bylo, to slovo bylo zdeformované navíc, tak vlastně se domlouvat jenom mrknutím oka, nebo gestem, nebo něčím, co vlastně tu komunikaci udělá skoro jenom vzduchem, jenom, že no, vím, že tam mám odezvu a ani ho nemusím vidět. To vlastně, to jsme hledali, takovýhle způsob komunikace tenkrát. I když ty inspiromaty byly hřmotný a byly vlastně podobný cirkusu trošku, tak zatím hřmotným najednou byla tato tichá komunikace. Ano. Že spousta lidí se může domluvit, aniž by se domlouvalo. A to bylo to téma. No a vidíte, a tam máte všechno umění už dohromady. Ano.
1: Já tady mám otázku, která souvisí s tou první mojí větou tady v té otázce. Vy jste se vyučil malířem skla. Je někde k vidění nějaké vámi pomalované sklo?
0: To už jsem asi ani nezachoval, protože v tom učení to bylo...
1: Co jste maloval?
0: No tak tam nás učili všechno možné.
1: Vázy třeba? Nebo...
0: Byl jsem na oboru malířská. To byly užitkové věci, ano. Ja. Ty se malovaly. Takový složitý techniky, které už dneska vůbec nikdo nepotřebuje, ani se s nima nepracuje, tak to jsme dokonale uměli. Ale bylo to k ničemu, že jo, to bylo. Ale zase tam jsem třeba už dělal divadlo s těma učněma, tam jsme dělali zkrácenou prodanou nevěstu, asi ve 20 minutách, bez hudebního nástroje, jenom jsme poslouchali ty velké desky, co ta prodánka na nich byla, na několika, a všechno jsme to odposlouchali a zpívali jsme si to. A pak jsme z toho udělali představení. To je pravda.
2: Jste tu hymnu nějak jste...
1: Vy jste dopsal hymnu.
0: Vynalezl. Národní hymny. No tak, protože to je Tyl, že jo? No. A já jsem ho hrál. To bylo zase už, když jsem postoupil z toho učení na průmyslovku sklářskou do Železného Brodu, tak tam byl ochotnický spolek Tyl, takovej, jako bylo to docela dobrý divadlo, byli tam docela chytrý lidi, taky kantoři z té sklářské školy, takže mě říkali, dělali jsme tam třeba scenografii a mě tam najednou obsadil ten režisér, že tam budu hrát na housle, na něž jsem vůbec hrát neuměl, ale říkal jsem, že zahraju tu hymnu, taky jsem ji zahrál a jak vrzala hodně, jak jsem to neuměl, jak jsem se to sám naučil, tak vlastně to byl největší úspěch. No, protože to byla falešná hymna, že jo? A to tenkrát byla úplně urážka. A já jsem pak krásně čistě tu hymnu zaspíval a pak jsem řekl, vážení, ještě Tyl napsal, byly dohledány další dvě sloky a odrecitoval jsem je. A pak jsem říkal, a teď na stejnou melodii, ale trošku si ji zaonačíme, protože ten verš vypadá trochu jinak, jak jsem ho neuměl napsat stejně, tak tam přidám nějaký tóny a bude to jiný. A teď jsem to zpíval a už mě někdo jiný doprovázel na ty housle. To byste nevěřili, jaký to byl potlesk. Pak mě všichni ti amatéři záviděli, že jsem si tady vymyslel takovýhle číslo a my jsme s tím byli na festivalu, přišel z Rudého práva nějaký novinář, tak já už jsem si vymýšlel další mystifikace, že jo, který jsem jako taky takhle vnucoval, že jsou pravda.
1: Se o tom potom psalo, že se našli další sloky.
0: Ano, ano, to vyšlo v Rudým právu. No, v nějaký jenom notice takový, jako zajímavost, jo. No, tak to mě hrozně bavilo se zabývat nepravdou, která de facto je pravdou, protože jsme ji vytvořili, že jo?
1: No,
0: a ty sloky tady jsou. Bohužel je nenapsal Tyl, ale...
1: Paní Sinková, na vás mám teď otázku zcela jiného druhu. Vzpomenete si ještě, jak vás pan Schmidt požádal o ruku?
2: Požádal o ruku?
1: To neudělal?
2: Ne.
1: Jak jste to...
2: No, jak to proběhlo?
1: No,
2: Jan přišel a řekl, tak zítra jdeme na radnici. Jdeme, no.
1: A vás to nepřekvapilo?
2: No, překvapilo mě to docela, no. A tak pak druhý den byla zkouška v divadle, pak jsme odjeli do Hejnic, tam jsme se vzali.
0: No.
2: Já jsem pak ještě leta koukala, jestli opravdu je to pravda, protože jsme neměli ani prstínky, ani kytku, ani bílé šaty.
1: Ale svědky jste museli.
2: No, Kořínkovi.
1: Kořínkovi.
2: No, Kořínkovi. Pak jsme šli na ten smažený sýr do Friedlandu.
1: Je.
2: Tak to bylo takhle romantický.
1: To je krásný.
0: Ale my už jsme se předtím znali aspoň půl roku. Jo?
2: No, to jo. Až skoro 7 let.
1: Já jsem...
0: Jo, to je pravda. No. Já říkám půl roku, mně se to zkrátilo.
1: Já jsem četl, že si vás... Pan manžel namlouval v autobusu a že vás dost... Jak si...
0: Tam jsme se prvně viděli v autobuse, ne, ano.
1: A vy jste hned začal, vy jste...
2: No, no. Jo. No tak já nevím. Tak já.
1: Tak vy jste začala.
2: Tak takhle to bylo, ne, já ne. Ne.
1: A tu, vy jste tam začal.
0: To bylo nevinný, to bylo nějaká
2: to byl řeč. Jenom cestující, jako.
1: No, ale který mluvil, ne?
2: No jo, mluvil celou dobu.
0: No to mě baví, to já vlastně často mluvím a vím, co říkám, ale říkám to poměrně nejasně.
2: Jo, to je pravda, ano.
0: Ale ono to má opravdu smysl. Tak se jedině domluvíte, protože když...
1: Vy jste důkazem.
0: Já to vím podle těch svých profesorů, co jsem někdy měl. Třeba ten profesor Pečírka na dějiny umění, to byl tak obdivuhodný, znalej člověk. A ten jedině, když jsem mu nerozuměl, tak mi to něco dalo. No protože jak to bylo logický, všechno člověk poslouchá a on vlastně je sám zaujatý sám sebou a všechno si srovná, to je strašná nuda. V tom se pak nevyznáte. Ale když je to trochu nesrozumitelný a musíte u toho přemýšlet, to taky dělal Libenský, když nás učil ještě na té průmyslovce sklářský, sklář, tam učil dějiny umění, tak vždycky jsem mu říkal, říkejte to, aby to byla legrace. My si to budeme líp pamatovat, dějiny umění. A nebo nějak nejasně. A on říkal, tak já radši nejasně. Ale opravdu jsem se pak ty dějiny umění, takový to gro, základní věci si člověk lépe pamatuje. A v té škole taky ty žáci, tak ať nějaký odpadnou. A někteří se tím chtějí probrat, tak se vhodně zeptají a pak už třeba musíte odpovídat srozumitelně a jasně. Pokud to víte. Mm-hmm. No tak pojďte dál, to jsou nudy.
1: Ne. Máte dva syny.
2: Ne, nemáme.
0: To jsme vám nechtěli opravit, abyste nevypadal, že nic nevíte.
1: No, jak?
0: Ne. To je jinak, my nemáme dva syny.
2: Máme syna a dceru.
0: A ty dcery jsou dvě?
2: A ještě jednu dceru.
1: No. Ty Wikipedia, taky různý Google.
0: No, no, tomu nemůžete věřit.
2: No,
0: internet lže, jasně. To se nedá nic dělat.
1: Ježišmarja.
0: To máte taky v té škole všichni
1: Jan a Jakub, internetu. Jak jsem na to přišel?
0: Jan vůbec.
2: Jana, to je Jakub, Jana. Jo. To je Jana.
1: Jana. Ano. Čili Jana, Jakub a já jsem to četl Jan a Jakub.
0: Aha, tak to jo.
1: A co s tím uděláme tam... s tím začátkem? Necháme to tam. To bude překvapení na závěr, že vy
0: vysvětlíte. A Markéta ještě. A ještě Markéta.
2: Ještě Markéta.
0: To je třetí dítě.
1: Vy máte třetí dítě Markétu.
0: No.
1: To je Bines.
0: Je ale... Jana...
2: Jana, Markéta a Jakub.
0: A Jakub.
2: Tak Jana je... a Jakub.
1: Ale víte, že do celého charakteru tohoto pořadu, že to docela sedí tady.
2: Určitě.
1: Tato vysvětlivka. Čili já musím... Počkejte, jak já to řeknu. Máte jednoho syna a dvě dcery.
2: Ano.
0: Ano.
1: To říkám správně.
2: Ano.
1: Máte jedno. Tak dobře. Přátelé, máte dva... To je zase problém,
0: řekněte, když člověk... Když tak řekněte tři syny. I když jsou to holky dvě. To by taky šlo. To by šlo. To tři aspoň sedí.
4: Dobře, máte dvě dcery a jednoho syna. Otázka je úplně jinak založena. Při vaší pracovní vytíženosti, jak jste zvládali jejich výchovu, když byli malí, a co si tehdy oni mysleli o vašich profesích?
2: No, Jana naše, když mě viděla na jevišti poprvé, to byla taková ta jednoaktovka od Labiš, tak jsem tam hrála takovou vycpanou babiznu, jako... A to byla malá role. A oni mě, Luděk Sobota s Karlem Novákem, mě utloukli jako by k smrti v posteli. A naše Janinka seděla v hledišti a bylo jí asi 5 let a hrozně plakala, protože to se jí nelíbilo hrubě.
4: Teda. Já tam být vedle no. Tak plaču taky.
2: Hrozně
4: utloukli
2: plakala.
4: K smrti. No. Co tatínek, jak byl vnímán svými potomky, když byli malí? Byli jste na ně hodnej?
0: No určitě, no, to vlastně
2: byli jsme přísný, na ně hodný.
0: To jsme byli hodný.
2: Jo. No a vůbec a jsme je nevychovávali. Ty
0: právě proto...
2: No.
4: O tom to je.
0: No. Ne, to je ne. Vždycky o tom, že spíš ty děti si na to musí sami přijít, když mají určitý vzor. Já nejsem žádný vzorný, a ty taky asi ne. Ne.
2: Ale jo,
0: ale,
2: já jo.
0: Ale přece jenom člověk musí trošku žít jako v zahradě, i kdyby byla zaplevelená. Že jo, to se musí tohleto aspoň zajistit. A to jde v každý nouzi a v každých podmínkách skoro, pokud ne úplně tragických, to pak asi jasně. Ne. Ale v těch pocitech to jde vždycky.
4: A máte z nich radost z výsledku?
2: No, jasně, jsou.
0: No to jo, to máme.
4: Taky co?
0: Oni možná z nás taky. Ještě.
4: No, moje předposlední otázka na každého zvlášť se bude týkat vašich filmografií. Který film z vaší filmografie vám udělal největší radost a na který jste nejvíc pyšní?
0: Já už si nepamatuju, v čem jsem hrál. Ale opravdu takhle to je. Já ty věci za sebou, pokud já si z nich pamatuju, co mi to dalo. Jak jsem se změnil a na co jsem přišel a divil jsem se, že jsem na to nepřišel dřív. To vždycky z nějaký té práce mám takovejhle zisk, který může být nakonec i negativní. Že jo? Nikdy to není jenom to plus.
4: Paní Sinková, vy to máte srovnaný líp, asi tu filmografii.
2: No, já teda nevím, co mě to dalo, ale mně se líbil ten Saturnin. To bylo krásné natáčení a prostě...
4: Ty reakce potom diváku, co jste prožívala? Dodnes se na tu postavu vzpomíná. Máte nějaký příklad, kdy vás někdo oslovil?
2: No, přímo oslovil ne, ale vím, že se to lidem líbilo. No. To mě moc jako přineslo radost.
0: Hlavní poznatek teda pro nás, protože my jsme třeba projeli opravdu kus světa s tím divadlem, s Prodanou nevěstou nebo s Prahou stově žatou, předtím s Michelangelem, tak zajímavý je, že v té době, kdy tady ten seriál vznikl a ještě to tady sotva proběhlo, tak ty krajané naši v těch cizinách, jsou to krajané, ne? Ještě pořád.
2: Americe.
0: V Americe a
2: krajané.
0: Na Tajvanu nebo kde, tam jich bylo málo. Ale najednou, když nás viděli, tak říkali Saturnin. Ne. A stejně tak třeba, to přeci bylo takhle, že jo? Že Janu znali a volali, to hraje, jak se jmenovala? Teta Kateřina. Teta Kateřina. Tak to bylo tak paradoxní. O divadle nevěděli nic pořádně, že to tam neznají, že jo? V Praze, jak to bylo. To divadlo ještě bylo mladý, jezdili jsme po festivalech, tak spíš tam nás taky objevovali. Ano. No, ale tu Kateřinu najednou viděli. Ale že jsem si vzpomněl na ten Tajvan, to bylo legrační, to jsme šli takhle asi ve třech kluci a najednou nějaký dítě takhle ukázalo na lábuse a řeklo Rumburak. A tak jsme se dozvěděli, že to tam právě promítali, ale to je divný. Já bych třeba Číňana nebo Japonce asi takhle podle té podoby, jak my jsme si taky pro ně všichni podobní trošku, ne? Jak oni ho poznali vůbec, že to je on.
2: No.
4: Poslední moje otázka. V Praze jsou 3 divadla z éry takzvaných divadel malých forem, které si zachovaly svou tvář i přes těch 50 let a více své existence. Ypsilonka, Semafor a divadlo Járy Cimrmana. Máte představu, jak bude vypadat jejich budoucnost?
0: No, to nemám, protože ona už je. To je rozptýlený, to, co třeba už tady vzniklo, to nějakým způsobem, možná nejméně od těch Cimrmanů, přestože vlastně ta jejich éra je hrozně zajímavá, tak, ale je to tak jedinečný, že to třeba úplně do těch těl a do těch rozumů a do těch citů, které si neseme, tolik nevstoupilo. To je tak jedinečný. Ale to, co vzniklo v Semaforu, to, co rozhodně vzniklo v Ypsilonce, to je už tady někde to běhá všade. Tak to je.
4: A bude to běhat.
0: A bude to běhat, no. Takže už je jedno si tuhle otázku klást.
4: Vážení přátelé, paní Sinková, pan Schmidt, jsou vaši.
5: Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, co vás v poslední době nejvíc rozčílilo a proč? A co vás nejvíce trápí?
2: Ježiš, co tě rozčílilo? Já?
0: A co mě trápí já?
2: Ne, já
0: jsem... Stačí to takhle?
2: Ne.
0: No vlastně to byla odpověď docela přesná. Ano.
4: No. Dobře, ne. Máme další dotaz. Takže?
6: Dobrý den. Pane Schmidt, já bych se vás zeptal, jak na vás zapůsobila role ve filmu O básnicích. Vy jste tam hrál nějakého židovského tatínka, měl jste tam...
0: Nemocného.
6: Dokonce nemocného.
0: Ano.
6: A dával jste tam úplatek pomocí židovských anekdot. Můžete mi nějak blíž vysvětlit, co to na vás, jak to na vás zapůsobilo?
0: Tenkrát? No, to už jsem takhle odpovídal před chvílí, jo? Že vlastně ty věci už nic nezanechávají. To je nejlepší, víte? Ale můžu k tomu přece jenom něco říct. Zaprvé jsem nikdy nechtěl být hercem, ani nejsem. Začal jsem hrát ve filmu, protože to byli kolem kamarádi a tak vlastně třeba on by se na to hodil, nebo jsem říkal, jak by se to mělo dělat, tak si to zahraj. Třeba takhle to bylo i se Šormem. Nebo jsem třeba na jeho filmu dělal výtvarně určitou část, jak se to jmenovalo?
2: Farářův
0: konec. Tam tu pouť, co tam byla, ano. A kostýmy tak ještě. Takže to jsem tam byl kvůli něčemu jinému a když jsme tak jako to probírali, tak kdo by to mohl hrát a teďka jsme obsazovali se Valdem ty lidi i na jiný nějaký role zajímavý, aby prostě to bylo spektrum zajímavých osobností, ne jenom jako postavy toho, jak to Škvorecký napsal, ale kteří tam přinesou nějaký osobnostní, charismatický prvky do toho filmu sami sebou. A to nás hrozně bavilo. A on taky říkal, tak tam zahraješ, nebudeš tam muset mluvit. Já jsem říkal, to bych taky nevzal ani jednu větu tam. Tak jsem tam nakonec hrál v tomhle filmu. Ale v divadle už jsem hrál, protože tam to bylo něco jiného. Tam jsem prostě chtěl ukázat hercům, které učí škola, třeba ta Damu, nějak, což je všechno v pořádku, ale to herectví prostě se někde zaseklo jakoby v 19. století, anebo teďka zasušeno v nějakým civilismu, že už ani pořádně ty lidi nemluvějí. A ono by vlastně to herectví mělo vycházet z té osobnosti. A z každého, kdo prostě se zamýšlí nad slovem, který musí používat, že vlastně to slovo dřív, než ho má v hlavě, tak by ho měl mít v těle. Když se mluví o nějakých barvách nebo o nějakých vůních, tak to všechno je dřív v těle a to možná i asociace dál paší, ať pak už řeknete cokoliv, tak to tělo neví ani, co s tím dělá. Proto my třeba v divadle zkoušíme třeba s listem a rovnou jsme ne u stolu, to je jenom jedna zkouška, a pak už s tím chodíme a už si to tělo sama aranžuje. Já mám nějakou aranž vymyšlenou, ale ona se udělá hlavně sama a já ji mám jenom pomocně vymyšlenou, protože člověk čte a to tělo už najednou, já nevím, proč ten člověk couvá, protože asi ho to k tomu vede, nebo když k tomu druhému mluví, a já vždycky mám tendenci, aby se všechno hrálo přes diváky, aby vlastně člověk hrál takhle, s Janou budu takhle mluvit, směrem na vás a ona mi tak bude odpovídat. Ale to pak nemusí být pravda. To je ten základní přístup k tomu, ke komu mluvím, nebo k prostoru, který ovládám. Pak už můžu se dívat na ní a mluvit jí třeba do ouška, ale je to vlastně tamhle tudy. No, tak jsem musel začít hrát, abych to ukazoval, jak by to mělo vypadat.
1: Přátelé, máte někdo nějaký dotaz?
0: No ale vám jsem teda neodpověděl, nebo to je dostatečný?
6: Já protože... jsem spokojený, mně to stačí, já jsem to pochopil.
0: Tak jo.
6: Na paní Sinkovou bych měl, spíš na tetu Kateřinu bych měl dotaz. Jak to na vás zapůsobilo, jestli si nějakým způsobem ve svém reálném životě říkáte takový ty pořekadla, co jste říkala v tom filmu, mě teď zrovna nic nenapadá, ale vy jste měla stále přísloví na ústech na každou situaci, jestli to taky nějakým způsobem sformulovalo.
2: Ne, vůbec ne, to je Jirotkovo všecko. Já dokonce ani nevím už, co to bylo, jaký ty přísloví jsou, ale občas mi to někdo připomene. Takže na mě to asi vliv nezanechalo.
1: Takže další dotaz máme.
7: Dobrý den, pane profesore. Z jakého důvodu se Y v roce 1978 stěhovala z Liberce do Prahy? To vám byl Liberec malej?
0: No to ani ne, to takhle nebylo. To byla skoro záchrana, že jsme odcházeli. V Praze vlastně už všechna ta divadla politicky to odnesla. No a my jsme v tom Liberci de facto ten 68. rok přežili s různýma jenom decentníma úpravama a na nás to došlo potom vlastně z Prahy, ta tragédie. Že jsme museli přejít do Prahy, protože ten liberecký kraj by nás zrušil, to byl v Ústí tenkrát kraj. Tak to přišlo takhle pozdě. My jsme museli vlastně do Prahy. Ale byla to náhoda, protože už dřív jsme chtěli jít do Prahy, jo. Protože my jsme tam vlastně od svého počátku pravidelně skoro každý měsíc na různých místech v Praze hráli. A to se tak stěhovalo od malinkých míst, jako byla Reduta nebo to, co byl ateliér. Ale předtím to ještě byl jako Olympik.
1: Ano, no. Olympik.
0: No. Tak tam jsme už hrávali v Činoherním klubu, v Divadle na Zábradlí, na Žižkově, no, na různých místech. Ano. Prostě jsme hostovali. Takže jsme trošku byli i v té Praze a často se chtělo, aby jsme toho Liberce už odešli.
1: Děkuji. Přátelé, máte...
7: Já bych se chtěl zeptat, je před vámi ještě něco, na co se těšíte?
2: No, to určitě je. My máme takový hezkýho vnoučka teď, tak prostě na něj se já teda hodně těším. Těšíme se i na zejtře třeba. Zejtře pojedeme na chalupu.
0: No a ještě třeba teď je takový objev, že najednou jsme zjistili, že Fred Astaire má svůj rodinný původ v Praze. Mm-hmm. To jsem vůbec nevěděl nikdy, že jeho dědeček byl pražský žid a že víme, kde bydlel, už jsme to zkoumali. V kterým domě, ten už není ten dům, ale v kterým místě na Josefově to bylo. Tak to mě teďka, a teďka ty písničky, tak jsem si pouštěl všechny ty filmy, co ten Astaire dělal, a jak tam to židovství je, jo? Jak tam jsou nějaký věci, ale on prej o tom vůbec nevěděl, že tam má toho dědečka, protože se narodil už v Americe. Tak vidíte, to je přede mnou najednou skoro velká záhada a už to děláme jako divadlo, ještě to nemám dopsaný, ale už to začneme zkoušet. A protože není tady takový tanečník ani u nás v divadle, který by aspoň ho napodobil trošku, tak ten jistý Jan Onder, co dělá ten Stardance, tak ten bude tím Astaireem a Jana bude Ginger.
8: No,
0: jako, jako Ginger, která vzpomíná, která vydala ještě na starý kolena potom nějaký paměti, které jsou docela hezký, co jsme si nechali přeložit a tam ona některé věci přes ty drby, co si tam psala, objasňuje a tam se těhle některých věcí jako dotýká, takže asi třeba nakonec zjistíme, že něco věděl. I možná o té Praze. No. Tak to je všechno.
1: Tak a není-li více dotazů, Šemánovice navštívili paní Jana Sinková a pan Jan Schmidt.
3: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem. Do dnu příštích přeje Ondřej Suchý.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Krásné pondělní pohodové ráno. Říká se, že na plnění snů není nikdy pozdě. Jenže málo kdo to dokáže tak přesvědčivě jako dnešní pohodářka. Když odešla do důchodu, nečekala jí cesta do pohodlného křesla, ale naopak úplně nová životní kapitola. Ve svých 63 letech se poprvé postavila před fotoaparát jako modelka. Dnes má za sebou pařížský Fashion Week, titulní stranu prestižního módního časopisu a inspiruje tisíce žen, aby se nebály nových začátků. Naším dnešním hostem bude už za pár minut Hana Janata.
1: Pohodové ráno a Iva Bendová.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Mnozí lidé vnímají odchod do důchodu jako chvíli, kdy se život zpomalí. Naše dnešní pohodářka to vzala ale přesně opačně. Po letech práce v oblasti prevence a podpory zdraví se rozhodla zkusit něco, o čem dříve asi ani neuvažovala, a to modeling. A ukázalo se, že věk nemusí být překážkou, ale nikdy naopak výhodou. Dnes patří mezi nejvýraznější tváře zralého modelingu. Objevila se dokonce na přehlídce v Paříži, zdobí titulní stranu tuzemského modního časopisu a stále si plní další sny. A možná je právě jejím největším poselstvím to, že nový začátek může přijít kdykoliv. Naším dnešním hostem je Hana Janata. Dobré ráno, vítám vás.
2: Dobré ráno, obejde jsem zatajala dech, když jsem vás poslouchala o mě mluvit. Ale ono, jako ten odchod do důchodu, já jsem vlastně taky zpomalila, ale tak nějak jinak trošku, jakože jsem odešla vlastně z té své práce, takže jsem, jak jsem říkala, že se začnu teda živit ne hlavou, že už toho mám dost a že se teďka budu věnovat svýmu tělu. Tak jsem došla vlastně s tím tancováním, došla jsem učit ten balet a pak přišel i ten modeling, protože prostě mám na to tu postavu, takže a měla jsem ten čas hlavně, že jo, konečně. Tak vlastně proto jsem to i zkusila a já když něco dělám, tak to prostě chci dělat dobře, nebo hodně dobře.
1: Asi by bylo na místě, abych vás také trošku popsala i vizuálně, protože to prostě s tím modelingem souvisí. Vy jste vysoká, velmi štíhlá a máte krásné, stříbrné, dlouhé vlasy. Nicméně, když se ohlednete do minulosti, napadlo vás někdy, že byste se stala modelkou?
2: No, myslím, že ne. Myslím, že ne, protože já když jsem byla vlastně mladá, tak modeling v podstatě existoval, to bylo jenom strašně omezené množství modelek, nebylo to v takovém rozsahu, nebyly agentury, že jo, to měl ubok kolem sebe prostě několik modelek, takže to vlastně ani nebyla kariéra a pak to zůstávalo, nebo vize té kariéry, omezený na ty mladionky a já jsem vlastně pracovala a měla děti, takže jsem to pustila z hlavy. Vůbec to prostě nebylo nějak můj sen, nebo neměla jsem to v sobě, že bych to někdy chtěla dělat.
1: No nicméně se stalo. Já vás ještě poprosím, snad to nebude vadit. Můžete prozradit, kolik vám je let?
2: 68. Já teďka si to musím už trošku počítat, protože ten konce dekády za rok a 6 měsíců skoro, úplně přesně, mě bude těch 70, tak se na to docela těším, protože to se zaokrouhlí a už se mi to nebude zas tak úplně plíž. Ale říkám to radostně, protože já mám z toho radost, upřímně z každého roku, že jsem pořád tady na světě a že je ten svět zajímavý a krásný a baví mě.
1: A co vás tady přimělo vlastně se přihlásit jako modelka nebo do modelingové agentury, nebo jak to vlastně bylo?
2: No. Jednak jsem zjistila, že vlastně to jde, že těch modelingových agentur je spousta. Pak jsem se teda podívala na to, jak vypadám a říkám si, kam s tou postavou. Tak jako jsem to šla zkusit. Prostě se přihlásit, byla jsem zvědavá a měla jsem na to ten čas, protože ten modeling, na to potřebujete mít trošku flexibilitu časovou, jo, protože ty zakázky nebo ty věci jsou někdy ze dne na den a jako nedá se to moc skloubit, když máte nějaký zodpovědný nebo nezodpovědný pravidelný zaměstnání a děti, takže jsem si myslela, že bych na to mohla mít i čas.
1: Tak vy jste si to nechala na dobu, kdy tedy ten čas už jste měla. Já už jsem v úvodu zmiňovala, že zatímco vlastně mladé modelky, ty extrémně mladé, dnes začínají děvčata okolo 14 let vlastně s profi modelingem, tak jim trvá, než se vypracují a ne každá se dostane na pařížský Fashion Week, nicméně vám se to povedlo. Vy jste šla přehlídku pro modní dům Valentino.
2: No povedlo, protože, a to bylo strašně záhy, já jsem vlastně jako v té agentuře modelingový, co v ní jsem teďka je to vlastně 2 roky, takže já jsem loni ten úspěch, bylo to strašně rychlý, ale právě protože já jsem vlastně taková jedinečná svým způsobem, jo, a že nemám moc, nikdo mě už nevychovává, takže já jsem prostě hozená do vody, protože jednak si myslím, že mám nějaké zkušenosti z toho mládí, spousta lidí si to myslelo, že jsem to dělala dřív ve svým předchozím životě nebo v mladém životě a ne, že jsem vlastně začátečník. Takže to vlastně víte, v tom modelingu to je vlastně fakt náhoda, souhra, štěstí a musíte být jenom připravená trochu riskovat. Prostě teď jdeme do toho, nevíme do čeho. Takže takhle se to povede.
1: Když jste šla ten pařížský Fashion Week, tak vy jste vlastně měla na sobě outfit, který byl značně průhledný v té horní části. Já myslím, že leckterá žena by do toho nešla. Přemýšlela jste nad tím vlastně, jestli vůbec do toho jít, anebo to berete opravdu, je to určité divadlo a že je to kostým, který k tomu patří?
2: Já, když jsem ty šaty viděla, tak oni nevypadaly, že jsou tak průhledný. Jako když jsem je neměla na sobě v oblečení, že to byla fakt prostě broskově růžová krajka, něco nádherného a úplně ke krku dlouhý rukávy až na zem, takže to nevypadalo, že to bude něco takového. A pak když už teda jsem je měla na sobě a už jsem prostě byla zasmlouvaná, tak už jsem ani nemohla couvnout. Styděla jsem se trochu, je to pravda, ale na té modní přehlídce nebo prostě tam to bylo úplně takový samozřejmý a nebyla jsem jediná, co měla vlastně takhle něco průhledného, ono se to docela na těch přehlídkách objevuje, jenom jsem ho byla dost věkově jinde než a šla jsem do toho, protože už jsem prostě udělala ty první kroky a už by to bylo takový jako divný, že couvnu, no.
1: A navíc jste vypadala velmi krásně. Že ono jo, to děkuju. Hodně proběhlo i médii. Určitě na to reagují lidé, když vás vidí nebo když vidí váš třeba Instagram. Určitě reagují i ženy. Co vám případně píší?
2: Víte co, z tohohle toho, když to bylo v tom okruhu těch lidí kolem modelingu, tak tam to samozřejmě všechno bylo jenom pozitivní. Nikdo mě ošklivýho nic do očí neřekl. Když to vyšlo v bulváru, tak jsem někde pak zakoukla na nějaký ty poznámky, jakože jsem stará a bylo to hlavně o tom věku, nebylo to ani o tom těle, jo? Jakože to prostě nesouvisí s tou představou toho stárnutí těch důchodkyň, že jo? Bylo to takový prostě jako prolomení jakéhosi stereotypu a to si myslím, že vzbudilo asi takový pohoršení u některých lidí, ale jako celkově si myslím, že to přijali, že jsem odvážná, že to možná bylo trochu přes čáru, ale v podstatě to bylo dobrý, pozitivní.
1: Vzhledem k tomu, že Český rozhlas Pohoda je určený hlavně tady pro seniory, já musím říci, že pro mě jste opravdu žena, která je velmi inspirativní, protože možná ve chvíli, kdy přesně spousta lidí si řekne a teď už tady si dám ten klid a odpočinek, tak vy jste se vrhla do něčeho, co leckdy nezvládnou 20-leté. I to je vlastně inspirací. Poradila byste něco třeba lidem, kteří jsou v tuto chvíli možná na prahu toho odchodu do důchodu a mají sny a říkají si třeba, no ale už jsem na to stará nebo starý.
2: To je právě ono, že to prostě ten věk, jak záleží, jak se člověk cítí a nesmí se moc pozorovat, protože přece jenom prostě to stáří přináší nějaký takový, já tomu říkám, zpomalování, jo, všeho. Ne, že bychom si zpomalovali reakce, ale hlavně si lidi dělají sami ty překážky, sami si říkají, a já už ne a tamhle a musím se šetřit, prostě zjistit, ne kolik je mi roku, ale jaký mám vlastně schopnosti a co by mi mohlo jít, anebo co bych chtěl zkusit.
1: Možná, že se to dá brát opačně, že ten důchodový čas se dá využít k plnění snů, na které člověk neměl čas během toho zaměstnání, jak vy jste sama na to upozorňovala.
2: Ne, je to tak, já totiž říkám, že stáří, stárnutí a hlavně i ten důchod vlastně je svoboda, je to cesta ke svobodě, když teda si to připustíme a dovolíme si to takhle na to podívat, protože od nás nikdo už moc nic nečeká. Když se pak něco zkusí a povede se to, tak je to strašně velký úspěch a když se něco zkusí a nepovede, no tak je to jako normální.
1: Patří to k životu. Tak já vám popřeji, ať si i nadále plníte sny. Děkuji moc, že jste si na nás udělala čas a možná jste právě teď byla inspirací pro některé posluchačky a posluchače k tomu začít si plnit své sny, které dlouho odkládali. Díky, mějte se moc hezky a ať se vám daří. Naší dnešní pohodářkou byla modelka Hana Janata.
0: Pohodové ráno a Iva Bendová.

Posloucháte Pohodové ráno s pondělním datem 22. června. No a my se teď podíváme do říše zvířat. Napadlo vás někdy, na jakou stranu je zatočená hlemíždí ulita? Ani mě ne, takže pro vás bude stejně jako pro mě možná překvapivé, že většina hlemížďů má domeček pravotočivý. O to neuvěřitelný a vlastně zdánlivě také nesplnitelný úkol dokázal po zhruba 4 až 5 letech marného hledání splnit 10letý školák Jan Kabát z Prahy. Na zahrádce v areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku, kde byl se školou v přírodě, našel raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má prý jen jeden zhruba z 10 000, takže se jedná o velkou vzácnost. Bohužel šance na to, že by se mohl nalezený jedinec rozmnožovat, je prý zatím nulová.

Musel by se totiž najít nějaký druhý levotočivý. Ale jak se říká, naděje umírá poslední. Navíc nejde o první takový mediálně známý případ. Z posledních let je asi nejznámější ten šneka Jeremyho, který uhynul před 9 lety v Británii. Ve své zemi se stal co by přírodní rarita, dokonce celebritou. Vědci se tehdy odmítli smířit s jeho nedobrovolnou sexuální abstinencí a za pomoci veřejnosti mu hledali partnera. Našli mu dokonce dva potenciální, kteří zpočátku dávali přednost jeden druhému, ale nakonec se do toho milostného trojúhelníku vklínil i Jeremy a do své smrti měl 650 potomků, ovšem všichni byli pravotočiví. No i takové neuvěřitelné příběhy občas nabízíme v pohodovém ránu, dnes tedy konkrétně s datem 22. června. A já vám přeji příjemný poslech.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 9 hodin. Dnes ho náš celý tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pohodové ráno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezkou chvilku u rádia přeje všem našim posluchačům Jan Rosák. Tandem opět stojí na startovní čáře a já tedy rychle přivítám toho, kdo mi dneska pomůže šlapat do jeho pedálu. Jejím idol mnohých žen a dívek let 60. zpěvák, bez něhož se nemůže obejít žádná antologie českého big beatu, a tady můj někdejší spoluhráč z fotbalové amfory. Je to Viktor Sodoma. Vítám tě, Viktore.
3: Ahoj.
2: Jsem tam nějaká ta vráska, jak tak na něj koukám, ale jinak se Viktor ani moc nezměnil od té doby, co jsme proháněli Mičudu v amfoře. Možná ta Mičuda spíš nás, viď? A jak poznáte taky z jeho novějších nahrávek, které si dneska taky pustíme, ani jeho projev nezestárl. Ovšem my si teď na úvod našeho tandemu pustíme přece jenom jednu z těch starších. Vám všem přejeme příjemnou jízdu.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Slez z toho stromu, zpíval nám v anglickém jazyce můj dnešní host Viktor Sodoma. Viktore, tahle ta věta mě teď přímo se nabízí, abych se od ní odpíchl k tvému dětství. Byl jsi sígr, který ho bylo třeba sundavat ze všech možných stromů?
1: Nebyl. My jsme v podstatě v mládí vyrůstali na venkově do 6 let v Orlických horách, protože dědeček za válečný zranění dostal chalupu v Neratově, no je to přímo u polských hranic, a tam vlastně do 6 let, hlavně přes léto, v zimě taky částečně jsme tam žili s maminkou.
0: Ale jinak jsi rodilý Pražák, ne?
1: No, jsem ze Žižkova přímo.
0: Přímo Žižkova, jako třeba Jirka Krampol nebo Luděk Sobota. Ano. S těmi jsi se tam ale nepotkával v nějakých žižkovských
1: S nimi jsem se nepotkával, protože oni byli kousek ode mě. Krampol, ten vlastně byl v Lupáčově ulici a na Židovských pecích, tam jsem chodil taky vlastně lovit mšice vodní do Olšanského rybníčku. No, to už dávno zapomenu.
0: To teď mluvíš o věcech, kteří, ti, co jsou z Olšan, tak vůbec netušejí, co tam bylo, viď?
1: No, tam byla kaple svatýho Rocha, pod tou kaplí byl takový rybníček nesmírně zapáchající a plný těle těch mšic. A hlavně já jsem bydlel v Kubelíkově ulici vlastně vedle Akropolisu. A potom, když jsem začal chodit do školy, tak jsem se skamarádil s dalším mým velkým kamarádem Petrem Klárfeldem. A vlastně takové to dětství do té 8. třídy jsem prožil na novém židovském hřbitově, kde vlastně on bydlel. A dneska je tam vlastně ta velikánská televizní věž a vlastně ty hroby jsou pohřbeny pod zemí, kde byl ten hřbitov.
0: A prosím tě, to tvoje dětství teda bylo takový dětství toho žižkovského sígra, a nebo jsi byl kluk hodný, který chodil do houslí a do klavíru?
1: Ne? No ne, tak my jsme měli partičky takový a hráli jsme fotbal, vokínka. Tehdy to bylo v Kubelíkově ulici, tam byly takový zazděný sklepní okna a vyloženě to vybízelo k tomu, aby se hráli takzvaný vokínka.
0: Takzvaný vokínka už taky dneska asi pravděpodobně ti kluci vůbec neznají.
1: No, určitě ne.
0: To bylo všecko, co takový způsob, jak si vynahradit ty nedostatky normálních hřišť, kterých je dneska přece jenom trošičku víc. No a kdy tě poprvé políbila ta muzika, kdy tě zatahala za rukáv můza?
1: Tak to bylo vlastně v 50. letech a možná ještě dřív, protože moje maminka s mým tatínkem zpívali. A zpívali takový ty váleční záležitosti Fitzgeraldova, Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra.
0: To je zajímavé, že tvůj tatínek, který mimochodem se jmenoval taky Viktor, ale vlastním jménem se jmenoval František, jsem si někdo přičetl. To jsem vůbec netušil. On si dal takový umělecký jméno, který to potom předal tobě.
1: Ano, to mu dala maminka, protože chtěla mít doma Viktora.
0: Jo, takhle to bylo.
1: On se jmenoval Franta, v práci mu říkali, protože mu byl výtvarník, tak v propagační tvorbě mu říkali Áda, ale jmenoval se František.
0: A to byl pěkný Magleister a Viktor potom, no. Tak já jsem si taky přečetl, tušil jsem to, ale nevěděl jsem, že i s maminkou, že v podstatě s Jiřím Suchým začínali v pražské Redutě, víš?
1: Ano, ano. To byla vlastně, Reduta byl podnikový sál, kde se mohly pořádat různé večírky propagační tvorby, které byl taky součástí Jiří Suchý. A otec právě hrál na kytaru a zpíval tyhle ty písničky, no a vzniknul tam Akord klub. A to se zkoušel u nás na Žižkově v kuchyni. Ten Akord klub vlastně i dnes pokračuje, protože Jiří Suchý má jedno takové malé představení v Semaforu v současném, kde zpívá tyhle ty staré písničky mých rodičů a mý maminky.
0: A tam hraje ten původní Akord klub ještě?
1: Ne.
0: To by bohužel
1: z této party žije snad věčný mladík Jiří Suchý. Ale v podstatě ta muzika se orientovala tak trochu na jazz konce 40. let a pak přišel hlavně rock'n'roll a to byl 55. rok.
0: A to si netušil, že rock'n'roll se stane tvým osudem.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Viktor Sodoma, můj dnešní host, je člověk, který si docela zacestoval, jednak s muzikou, jednak i jinak. A tudíž bych řekl, že Když se tě teď zeptám, jestli by si mohl tak trošičku srovnat, jak jsme na tom, protože je v podstatě čas bilancování, co si budeme povídat, přelom roku zase, máme těsně za sebou. Když bych se tě ptal, aby si srovnal, jak jsme na tom my v porovnání s tou už civilizovanou, už déle civilizovanou Evropou, tak jak by si odpověděl?
1: No tak pořád tady schází takový základní věci, jako třeba čistota ulic, jako třeba vzájemný vztahy lidí mezi sebou, třeba i dodržování předpisů a tak dále. Já když se vzpomenu...
0: předpisů, pardon, dopravních třeba?
1: Dopravních předpisů a v podstatě i takových morálních předpisů, jako co se týká politiky a různých skandálů a tak, že se všechno přechází a nelíbí se mi to zkrátka, protože jinde v civilizovaných zemích by nic takového už ten politik neudělal. Další záležitost je třeba konkrétní ta čistota. Jestli si vzpomínáš, tak jsme byli dokonce jednou v Gmindu a jeli jsme do Vídně a jak si tam Sagwan Topfy koupil za těch 400 šilinků troje slipy, tak jsme se třeba koukali na dálnici a teprve asi po 100 kilometrech jsme objevili v příkopě kus papíru. To u nás neexistuje a dlouho existovat nebude, protože lidi zkrátka nemají vztah. Pořád si myslí, že to je státní a že stát se musí postarat a tak dále. Já si myslím, že se musí začít každý sám u sebe a tak jednat. Ale je taková vzájemná pomoc. U nás je to dost třeba nevšímavost. Je spoustu problémů, že lidi by mohli svědčit třeba proti nějakýmu zločinci, že jo, ale bojí se a tak dále. Něco se někomu stane na ulici, nikdo si to nevšimne. Nám například se stalo, že jsme si zabouchli klíče v půjčeném autě v Americe, v jednom národním parku a řekli jsme, že co budeme dělat. Přišel okamžitě soused, který tam měl auto, zavolal asi 10 chlapů a 10 chlapů zkrátka stáhlo to okýnko a ty klíče se vzali. To jsem vůbec netušil, že taková soudržnost třeba v Americe mezi lidmi je. A věřím tomu, že třeba lidi z města jsou na tom daleko hůř než třeba lidi z vesnice. Ty si daleko víc pomáhají, daleko častěji se scházejí při různých příležitostech. Já teďka nedávno jsme hráli s Kahovcem někde na vesnici a byl fotbal zrovna večer, tak jsme si říkali, tam někdo nepřijde do toho sál. Ten sál byl nabitej a byl nabitej i chlapama, který se přišli podívat jako na starý veterány, který zpívají staré písničky. To mě taky překvapilo.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Viktor Sodoma je spojen, jak už jsem řekl, s českým Big Beatem, s českou písničkou, ale mohl klidně být spojen s českou keramikou. Ty jsi vystudoval keramickou průmyslovku v Bechyni. Jaký osud tě tam zavál a co to, že jsi se tomu potom nevěnoval dál profesionálně?
1: No to je trošku složitější. Já teda jsem měl tři takový zájmy. Za prvé sport, a to lehkou atletiku, pak výtvarnictví, to jsem zdědil po otci, a pak možná i trochu zpívání, který je vlastně otec taky s maminkou provozovali. A jelikož jsem chtěl dělat nějakou výtvarnou střední školu, tak jsem se přihlásil na Holarák, ale bohužel jako z kádrových důvodů to nešlo, protože otec nebyl moc oblíbený v tehdejší době. A tak jsem šel do keramické školy v Bechyni. A bylo to nádhera. Vlastně jsem tam prožil vlastně to nejhorší období, takzvanou pubertu od těch 14 do těch 18 let. Ale měl jsem štěstí zase, že tam byla parta lidí, který mě třeba k té muzice přivedli. Miky Rivola byl můj spolužák starší a ten vlastně mě učil Ježka a první akordy na kytaru. Pak další spolužákem byl o rok výš, než já byl Karel Kryl třeba.
0: No prosím tě, to bylo úplný semeniště muziky. Ano. Bechyňská průmyslovka, vážně?
1: Určitě, no.
0: A prosím tě, věnuješ se tomu ještě do dneška? Uděláš si třeba něco takhle z keramiky nebo nakreslíš si něco? Zůstalo ti to ještě v krvi?
1: Tak zůstalo, tak já si dělám občas nějaké kresby, když se mi něco líbí, ale na tu keramiku bych potřeboval zkrátka mít ateliér.
0: A pec.
1: A pec, a to nemám.
0: To je pravda. No, takže nakonec to u tebe přece jenom vyhrála muzika, což nám samozřejmě dělá radost, protože si můžeme díky tomu pustit skvělé písničky. Já jsem nedávno koukal zase na ten seriál o českém Big Beatu a tebe jsem tam viděl jako frontmana, tehdy se tomu ještě jak neříkalo, Matadors. A bylo to úžasný se vším všudy, s tou muzikou i s tím stylizovaným pohybem. To mělo takový kouzlo toho ten pel těch 60. začínajících let. Bylo to skvělý. A dá se říct, že tím působení u Matadors, že bylo asi takový tvůj vrchol, viď? Jako v tom Big Beatu, myslím.
1: Zcela určitě, to byl můj, vlastně to byla nejlepší skupina, s kterou jsem hrál, a taky jsme dělali muziku, která jako nebyla překonaná jako z mýho hlediska. Bylo to taky tím, že jsme strašně dřeli, strašně jsme zkoušeli, a ten názor, který měl Tony Black s Radimem Hladíkem vytvořit vlastně takový nový český rytm blues, se docela podařil, protože třeba tahle ta skladba Get On From The Tree vyšla ve Spojených státech na takovým sampleru evropský undergroundový muziky, takže já jsem tam s nějakýma Němcema, Švédama, Holanděnama. Skupina Matadors, ne, jenom já.
0: No prosím tě, tak tohle to vůbec asi se u nás ve směs neví, jak třeba na nás kouká Amerika v tomhle tom. Brali to, myslíš, jako nějakou exkluzivitu, kuriozitu, nebo to brali jako plnohodnotnou teda Big Beatovou muziku?
1: No nejdřív to brali jako kuriozitu. My jsme dělali v 67. roce turné se skupinou Les Sotrles, což byla velice dobrá švýcarská Big Beatová skupina, no tak Big Beatová spíš, dělali věci od Beatles a taková melodická záležitost evropská, a my na to konto jsme jeli do Švýcarska na 3 měsíce v roce 1967 a 2 měsíce v roce 68, a byla to obrovská škola, protože v tehdejší době nebyl vůbec přístup k poslouchání téhle muziky, a co jsme měli třeba z rádia většinou Radio Luxemburg, tak to jsme kopírovali, ale kontakt s opravdovou světovou muzikou jsme získali až teprve v tom Švýcarsku.
0: Co ti Švýcaři na vás říkali tehdy?
1: Ty chodili na nás, velice nás brali, protože my jsme byli velice zvláštní skupina. Opravdu ten evropský rhythm and blues, byli jsme něco jiného, většinou šli Beatles a teda, ale a my jsme dělali spíš Rolling Stone, dělali jsme Zem a dělali jsme takové věci, kde vítězil blues.
0: Tak víš co, pustíme si zase jednou krásný starý Matadors.

0: Viktor Sodoma si teď může jako každý náš host exkluzivně vybrat z archivu Legrace. A vůbec, myslím, nebudeme příliš divit, když to bude někdo z těch tvých souputníků, jednak z tvé doby a z těch, co si s nima třeba vystupoval v divadle, ale potkal jsi se s nimi třeba ještě dřív a to bylo na vojně.
1: Právě na vojně jsem se potkal se Šimkem a s Grossmanem.
0: S oběma dvěma.
1: Šimek byl jako učitel na dva roky, což bylo velice jako zajímavý. Dělal knihovníka. Grossman tam přišel z Auzu a ten dělal písaře, hlavního písaře. No a já jsem dělal písaře jemu podřízeného.
0: Ty jsi byl na vojně u písařů? To jsi měl teda krásnou vojnu. No a já myslím, že kromě toho, že jste teda taky občas něco museli napsat, tak jste dělali asi taky taškařice typu Šimek Grossman.
1: Já jsem s nima vystupoval hlavně ve Sluníčku a v klubu Olympic, který vedli Šimek s Grossmanem vlastně i po dobu vojny. A občas jsem s nima jezdil na nějaký tancovačky.
0: Co byla ta vojenská skupina, kterou jsem měl?
1: Ta se jmenovala Voj.
0: Voj?
1: Vojenské jeviště.
0: Vojenské jeviště. No, dobrý.
1: No, byla to strašná legrace. Já Šimek mě vždycky vozil domů. Do kasáren ze svého domova a jednou jsem byl přítomen toho, když Grossman vymyslel pupáka. Ale ten psal a ten se pořád schechtal. Pak Šimkovi čet, co vymyslel, že jo? Pupák vlastně byl populární až někdy v tom roce 1967.
0: Ano, a 8 potom.
1: A 8, že jo, to byla ta figurka.
0: Tak ty jsi byl přímo při tom, když vymysleli pupáka.
1: Když vymyslel pupáka. No,
0: tak za odměnu ti teď pustím jednu její krásnou scénku.
2: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
3: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
2: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
3: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
2: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
3: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
2: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
3: Dobře.
2: Já jsem je pozdravil a to stačí.
3: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
2: To je u tebe srdečnost.
3: Ano.
2: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
3: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
2: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
3: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
2: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
3: O čem asi?
2: O intelektuálních záležitostech.
3: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
4: Času je.
2: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
3: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
2: Prostáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
3: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
2: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální téma.
3: No to můžu, a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
2: Buď tak hodnej.
3: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
2: Kanalizace, slyšíte o paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
3: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
2: No, ale já jsem to neviděl.
3: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
2: no,
3: ho lovil.
2: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
3: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
2: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
3: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
2: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
3: No tam zas nechodím já?
2: Proto se z filozofii málo vídáš.
3: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
2: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost. Ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
3: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
2: Máš na to svědka?
3: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Viktor Sodoma, můj dnešní host, vystupoval kromě se skupinou Matadors, což byl, jak už jsme se teď shodli, asi pravděpodobně, Viktore, tvůj vrchol, se spoustou dalších kapel. To asi byl takový docela přirozený vývoj, že se zpěvák jaksi přesouval z jedné kapely do druhé, že podle toho, jak dostával takzvané lano, že mu sem tam hodili. Takže ty si zpíval s Mephistem, s Donaldy, s Flamengem, dokonce to bylo v té době, kdy tam byl Petr Novák, viď?
1: Ano.
0: Ano.
1: Jsme spolupracovali s Petrem Novákem právě těsně po vojně v roce 1966 a chtěli jsme udělat takový zpívající duo. A z té doby se zachovala nahrávka Black is Black někde a bohužel k tomu nedošlo, k té delší spolupráci, protože právě jsem dostal lano od Matadors a to se zkrátka nedá odmítnout.
0: To se nedalo samozřejmě odmítnout, ale ty jsi si zaspíval dokonce úplně v úvodu, ty jsi měl krásný úvod, protože jestli se nepletu, tak to bylo někdy v 64. roce si v soutěži nových talentů si uspěl velice dobře, byl si hned druhý za Helenou Vondráčkovou.
1: Ano, ano.
0: A to tehdy Helena Vondráčková v podstatě celý národ oslnila, jo, takový to krásný zpívající děvčátko. A to tě tehdy doprovázeli vlastně olympici.
1: Ano, na jednom představení vlastně, kde jsem zpíval právě Lucille od Richarda Perrymana, tak mě doprovázel Láďa Štajdl na kytaru a Pavel Charastina na basu.
0: To je hezký, to je hezký. No a tuším, jestli Franta Čech, že tam byl taky malinko,
1: taky
0: že
1: Franta Čech,
0: tehdy bubnoval. A ano. Ten ti potom hodil taky lano do Semaforu. Čili ty jsi se takovým obloukem vlastně vrátil tam, kde, i když to nebyl tehdy Semafor, začínal tvůj zatínek, to znamená k Jiřímu Suchýmu.
1: To bylo trošku jinak. Já jsem spolupracoval po rozpadu Matadors v 68. roce, kdy odjeli do Mnichova doprovázet muzikál Hair, tak mi dal vlastně lano Václav Zahradník. To byla taky velice zajímavá spolupráce.
0: Čili tehdy to byl jako televizní orchestr vlastně?
1: Nebyl, to ještě nebyl televizní orchestr, jmenovalo se to Sodoma a Gomora a teprve po dvou letech dostal možnost vytvořit televizní orchestr. Takže dva roky já jsem spolupracoval s Václavem Zahradníkem.
0: Sodoma a Gomora, ano. To je krásný název, ale mám takový pocit, že ta muzika nebyla zdaleka tak hrozivá jako ten název a samozřejmě se to odvíjelo od tvýho jména, ale tam taky začínala, nebo taky s vámi zpívala Hanka Zagorová.
1: Hanka Zagorová a Jirka Štědroň.
0: Jirka Štědroň, to jsou sama velká jména. A prosím tě, s tím Václavem Zahradníkem jsi se podílel taky nějak na takové té éře těch pohádkových písní, to znamená Šípkové růženky a podobně?
1: V podstatě jsme natočili jenom takovou televizní verzi, protože on to chtěl mermomocí udělat do televize, tak jsem to udělal já z toho důvodu, že Rebel se rozpadli, Plíva útek vlastně do Ameriky za svýma rodičema a Jirka Korn vlastně měl zákaz, nesměl do televize kvůli této záležitosti, tak jsem to přespíval a šlo to jenom jednou v televizi, protože nikdy jsem nemohl tak dobře zaspívat jako Plíva s Kornem.
0: No, to je o tebe hezký, že jsi takhle skromný. Mimochodem, Plíva byl opravdu skvělý zpěvák. Škoda ho. Já, když tak občas poslouchám tu úžasnou desku Václava Zahradníka a Michala Prostějovského, samozřejmě z Rebels hlavně, tak si říkám, že kde by měl Karel Gott asi velice těžkou pozici, kdyby tady Josef Plíva zůstal.
1: To si myslím.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Viktor Sodoma se mnou hrával za pražský tým Amfora, čili amatérské fotbalové rarity, fotbal, a byl to hbitý útočník, si byl vždycky takový rychlej, takový štírek, ale to zdaleka nebyly tvoje jediný sportovní počiny. Hraješ tenis, to jsme se taky někde potkali na nějakých kurtech, ale co ti teda závidím, ale já bych možná se toho trošičku bál. Nevím, jak ty jsi se k tomu dostal, ale určitě to pro tebe nebylo jednoduché. Možná, že to zařadíme mezi tvé krušné chvilky. Ty jsi dokonce na Chuchelském závodišti závodil v dostizích. To jako regulérně si seděl na koni a závodil mezi jockey?
1: Ano, ale mezi amatérama samozřejmě. Bylo to tak, že já jsem chodil jezdit, mě to hrozně bavilo, jsem vstával ráno v 5 hodin, abych v 6 hodin mohl v těch 70. letech jezdit na koni, a tak mi můj kamarád jednou řekl, nechceš si zajet do stih? A jsem říkal, proč ne? No ale musel jsem v té době zhubnout o 5 kilo, takže já jsem vážil tehdy 55 kilo, byl jsem vysílený, bylo to něco hroznýho. A dal mi v podstatě takovýho spolufavorita, ten kůň se jmenoval Maxim. A jak jsme jeli spolu ten dostih, tak byl jsem nějak na čele, a když jsme dojeli dolů...
0: Ty jsi jel na čele?
1: No čele, no.
0: No tak a, Maxim.
1: Ale jak ten kůň po mě tak různě házel, hočičky, já jsem byl trošku vysílený, byl jsem rád, že se ho držím, a najednou trhnul hlavou, vyrval mi vlastně otěže z rukou, přeskočil živej plot, a teď jsme tam vorali brambory, všichni už dobíhali do cíle, a než jsem dostal zpátky, tak jsem ztratil čepici, utrhl jsem si rukáv, no dojížděl jsem do cíle úplně poslední, a ty, co na mě vsadili tiket, tak do toho balili oblásky, házeli to po mně.
0: To se dělává takhle.
1: To jsem byl takhle poslední, a ten trenér mi pak řekl, no Viktore, neboj, příště ti dáme prase, dojedeš rychlejc.
0: A čím to bylo, že tě takhle zradil ten Maxim?
1: No, měl jsem málo síly a nebyl jsem zkušený.
0: Tak to bude asi docela i fyzická záležitost.
1: Je to hodně fyzická záležitost, člověk se musí vlastně držet nohama. To když si sedneš na koně, tak tě prvních měsíc bolej stehna uvnitř, příšerně, zadek otlačený. No, je to hrozný, celé tělo, protože musíš toho koně držet, že musíš se opřít do toho, musíš vyvažovat neustále. Nemůžeš se držet jen tak jako na motorce. Musíš zkrátka toho koně ovládat, a to je hrozně těžký, hrozně problematický, a nejlepší jockeyové to dělají vlastně od malička.
0: Ty si ovšem si nedal říct a jezdil si dál potom, ne?
1: Jezdil jsem dál, jel jsem další dva dostihy, no a tak díky diskvalifikace vítěze jsem byl jednou předposlední a jednou poslední.
0: No tak prosím, tak to už je, jako to bylo v Marečku, podejte mi pero 4 minus, a to už je hezký závdavek jako do budoucnosti, kdyby si náhodou ještě někdy chtěl zkusit sednout na koně. Zkusil bys to ještě někdy?
1: No zkusil bych to samozřejmě, a zkusil jsem to teďka nedávno, ale to jsem se opravdu jel jenom projet. Ještě mám jednu takovou příhodu, že to je taky zachyceno vlastně na filmovým nebo televizním programu, jsem dělal pro Karla Šípa, a tam zkrátka mě kůň schodil před televizní kamerou ze svého hřbetu. A
0: Neplánovaně.
1: Jak bylo vidět, jak sehnul hlavu, vyhodil zadkem, a já takhle pomalinku letím a mizím ve vysoké trávě.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.
3: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
2: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
3: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Normálně by se řeklo, když bych vyjmenovával spoustu povolání nějakého běžného našeho spoluobčana, že je nestálý, že je fluktuant, že prostě nevydrží v jednom zaměstnání. Ovšem, když se mluví o muzikantech, jako je Viktor Sodoma, a budu vyjmenovávat kapely, tak je zcela jasné, že prostě dostal nabídku a šel si s nimi zaspívat a třeba něco natočit. Já jsem dokonce v tvém kurikulu víte našel kapely, o kterých jsem vůbec netušil, že si s nimi ty někdy vystupoval. Například Crazy Band, tak to asi jsem, to bych ještě věděl. Ovšem, že jsi taky nahrál single Slunovrat se skupinou Orient, to už vůbec, pamatuješ si to ještě?
2: Pamatuju, ano.
1: Ale co mě tedy velice zaujalo, že jsi dokonce vystupoval s Katapultem. Oldie, fakticky?
2: To bylo trošku jinak. My jsme s Oldou Říhou vystupovali u Franty Ringo Čecha těsně předtím, než tam přišel Schellinger a než jsme skončili. Ale vlastně v roce 1974, kdy jsem odešel od Čecha, tak se dala dohromady taková velice vynikající parta, lepší už snad taky nebude. To byl Toli jako hout na bicí a ten vymyslel ten název Katapult. Guma Kulhánek na basu, Pavel Větrovec klávesy, Pavel Forst solová kytara a Honza Kubík flétna. A dělali jsme vlastně Kuře v hodinkách. Jenomže to byl zrovna takové to období největší normalizace a my jsme vydrželi vlastně jenom hrát takhle půl roku, kdy jsme udělali to Kuře v hodinkách a tak dál. A skupina se rozpadla, ze skupiny vznikly několik projektů, jako třeba Bohemia s Leškem Semelkou. A jelikož skupina Oldy Říhy v Plzni se jmenovala Mahagon a v Praze už jeden Mahagon byl, tak Toli jako hout vzal ten název Katapult a dal ho Oldovi Říhovi. Takže já jsem měl Katapult dřív než Říha.
1: Jo, takhle, ty jsi dokonce byl před Oldou Říhou, no, tak prosím tě, když to teď jsi mi zase osvětlil další kapitolu českého Big Beatu, ve kterém ty, Viktor Sodoma, si hrál velice výraznou roli. V současné době ovšem hraješ dál, hraješ s Cadillacem Pavla Sedláčka, hrajete ještě s obnoveným Mephistem?
2: S Mephisto zkrátka jsme neobnovili a nevím, jestli to bude možný, protože největší duší Mephista byl Petr Kaplán. No, toho nikdo nenahradí.
1: To je pravda. No, funguje ti tvoje cukrárna, penzion v Roztokách?
2: No tak zatím ještě funguje. Museli jsme přerušit práci teďka v zimě z toho důvodu, že nemáme parkoviště, tam jsou nějaké stavební problémy a já jsem závislý na parkovišti, tak jsme to teďka se ženou zapíchli a možná to obnovíme na jaře.
1: Tak já ti přeju, aby se parkoviště našlo, aby ti to pořád tak skvěle zpívalo, aby na tebe pořád, tak jak jsi říkal při koncertu s Karlem Kahovcem, na vás chodilo tolik nadšenců, protože je to pořád muzika, která nám hýbe osrdím. Co se dá dělat? To byl Viktor Sodoma dneska na Tandemu. Viktore, přeju ti hezký rok, ať se ti povede a třeba někdy zase naschledanou.
2: Děkuju a děkuju ti moc.
0: V Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A je tu další pokračování seriálu Životopisy. Tentokrát ho věnujeme vynálezci Františku Křižíkovi. Postupně představíme životní osudy slavného vynálezce obloukové lampy, kterému se přezdívá Český Edison. Účinkují Miloš Stránský a Zdeněk Rohlíček.

0: Křižík František 8.7.1847 až 22.1.1941 český elektrotechnik, vynálezce. Zasloužil se o rozvoj českého elektrotechnického průmyslu. Světového významu nabyl jeho vynález samočinný regulátor elektrické obloukovky 1878. Stavěl první elektrickou dráhu v Praze 1891 a meziměstskou elektrickou dráhu Tábor-Bechyně 1902. Podstatně se přičinil o zdar jubilejní výstavy v Praze 1891. Tak, a víc tady toho nepíšou. Ani ťuk. To je opravdu málo. A mezi námi taky trochu nuda. Co tu máme dál? No, tohle by mohlo být zajímavější. Životní příběh Františka Křižíka nám může připadat jako jeden z oněch těžko uvěřitelných románů o chlapci, který se stal slavným. Dosáhl v životě úspěchů, které překonaly všechny románové fikce, ale přišly i chvíle. A tady poměry z nich vzešel, léta chudého studenta z něj vychovala skutečného demokrata, znalce lidí, přítele slušných lidí, ohleduplného představeného svých podřízených. V našem povědomí je František Křižík vynikajícím vynálezcem. On sám se však za vynálezce nikdy nepovažoval. Tvrdil, že vždy jen vylepšoval již existující, vymýšlel způsoby, jak použít původní myšlenku tak, aby mohla být technicky realizována a prakticky využívána. To bych asi použít mohl. Kam jsem to jenom? To o tom Edisonovi. No kde to je? Eureka, tu to máme. Jméno Františka Křižíka je pro několik generací spojováno s přívlastky král našich vynálezců. První český elektrotechnik, český Edison. Skromný, snaživý, pracovitý, houževnatý, přemýšlivý, vynalézavý, hrdý bez povýšení, družný, společenský, ohleduplný, lidský, odvážný.
1: Nechtěl byste s tím trochu poradit? Tedy bez urážky, mám dojem, že se v těch informacích poněkud ztrácíte.
0: Opravdu mi z té hory knih, článků a citací jde hlava kolem. A navíc to mám mít strašně brzy hotovo. Včera bylo pozdě.
1: Student, nemýlím se, vidíte. Mládenče, ani nevíte, jaké mám pro vás pochopení. Tak co, přijmete mou nabídku?
0: S radostí.
1: Nejprve se vám ale musím představit. Tak mi to alespoň velí dobré mravy, jež mi byly vštěpovány. František Křižík.
0: Těší mě, ale to snad...
1: Ale ano, slyšel jste dobře. František Křižík, jméno mé. Ničemu se, studentíku, nepodivujte. Čas není v tuto chvíli vaším přítelem, vidíte. Pustme se do toho raději hned. Říkal jste přece sám, včera bylo pozdě. Doporučuji postupovat systematicky a pěkně od začátku.

0: Mým rodištěm je pošumavské městečko Plánice u Klatov. Leží stranou rušnějšího života. Železnice se mu daleko vyhnula a teprve automobilismus je poněkud přiblížil ostatnímu světu. Za mého dětství, tedy v polovině 19. století, žilo v Plánici asi 2200 obyvatel. Dnes je přičleněna k okresu Klatovskému a obyvatel jí poněkud ubylo. Tehdy již byla sídlem okresu. Měla děkanství a dvoutřídní obecnou školu.
1: Tu jste navštěvoval.
0: Správně, leč nepředbíhejme. Moji rodiče byli plánickými občany, ale v Plánici se narodila jen matka. Otec pocházel z poutnického místa Nicov, asi půl hodiny vzdáleného od Plánice. A jeho otec, tedy můj dědeček Kašpar Křižík, tam byl šenkýřem v panské hospodě Nicovnické. Měl jí najatou od plánického panství, kterého byl poddaným. Panství patřilo tehdy hraběti Martinicovi. Babička se jmenovala Eleonora a pocházela z rodiny plánických starousedlíků. A v roce 1803, 25. září, se jim narodil syn Václav, můj otec.
1: To jste musel vyrůstat obklopen spoustou bratranců, sestřenic, strýčků a tet, když všichni vaši příbuzní pocházeli z téhož kraje.
0: Ale ne, mýlíte se. Otec byl podle všeho jejich jediným dítětem, alespoň jsem nikdy neslyšel, že by měl sourozence. U matky tomu bylo jinak. Ta měla dva bratry, ale to si povíme později. A teď jedna otázka. Jestli pak víte, čím můj otec byl?
1: Četl jsem někde, že ševcem?
0: Obuvníkem. Vyučil se jim v Plánici. A po vyučení se vypravil na vandr, jak se tenkrát říkalo. Šel do jižních Čech a do Rakous. A když se do Plánice vrátil, vykonal cechovní mistrovskou zkoušku. Jeho majstrštyk byly parádní vysoké boty pro plánického pana faráře. A pak už mu nic nebránilo v otevření vlastní obuvnické živnosti v Plánici. Bylo mu 21 let a oženil se.

0: Matka, jak jsem vám už řekl, se narodila v Plánici. Bylo to 20. března roku 1803.
1: Ve stejném roce jako váš pan otec. Takže když se vdávala, bylo jí také 21. To se dneska už nevidí.
0: Ale vy pořád předbíháte. Více trpělivosti, studenté, byla dcerou plánického bednáře Matěje Bohunka a křestní jméno měla po své matce, Marie. A babička, rozená Voráčková, patřila k rodině vážené. Její bratr byl v Nepomuku děkanem a pořídil svým nákladem pro nepomucký kostel největší zvon. Oba manželé Bohunkovi, tedy mý prarodiče, byli plánickými rodáky a na svou dobu dosti zámožnými. Po napoleonských válkách rodina sice schudla, ale stále vlastnila jednopatrový dům se zahradou a malým hospodářstvím s vlastními polnostmi. Hospodařili sami, bez čeledi, a dědeček provozoval krom toho ještě bednářskou živnost. Pracoval hlavně pro plánický pivovar a lihovar.
1: Prozradil jste mi, že vaše matka měla dva bratry. Byli starší než ona?
0: Jeden byl starší, jmenoval se František, a druhý mladší Vilém. Oba vystudovali gymnázium v Klatovech a pak vstoupili do pražského semináře. Žádnému se tam nelíbilo a tak brzy vystoupili. František vstoupil jako prostý vojín do vojska, sloužil u prvního dělostřeleckého pluku v Praze a brzy se stal důstojníkem. Úspěšnou vojenskou kariéru skončil ve Štýrském Hradci. Jednou jsem ho tam navštívil. Tehdy mu bylo již 96 let.
1: Tak odtud dlouhověkost vašeho rodu. Vždyť i vy sám jste tady byl téměř do svých 94. A co dělal po opuštění semináře Vilém?
0: Jeho životní osudy neznám. Také jsem ho vlastně nikdy neviděl. Vím jen, že se uchytil ve Vídni, kde si založil konfekční obchod a prý se mu vedlo dobře.

0: Oba vaši strýcové, František i Vilém, se postavili na vlastní nohy. Vaši matku si do své chaloupky odvedl váš pan otec. Mohu se vás, pane Křižíku, zeptat, jak se jim tam poměrně v chudých poměrech spolu hospodařilo?
1: Šlo to celkem slušně. Zpočátku je živil především výnos z otcovy obuvnické činnosti. Tatínek vyráběl boty do zásoby, jezdil po okolí a prodával je na výročních trzích. Později oba dva vypomáhali na polích plánického pana děkana Benedikta Grubera. Otec tam byl jakýmsi šafářem, matka ale bohatou nevěstou nebyla, nemyslete si. Studia strýců pohltila totiž většinu rodinných úspor a tak na ní samu do manželství mnoho nezbylo. V chaloupce mladých manželů ale útulno bylo. Maminka byla dobrá hospodyně, šetrná, a tak se jí podařilo nastřádat pár zlatek a koupit kousek pole nad plánickým hřbitovem. Tam s otcem hospodařili.
0: Měl bych na vás ještě jeden dotaz. Když jsem prostudovával materiály o vašem životě, narazil jsem na jednu záhadu, kterou bych rád vyřešil. Dočetl jsem se, že vaše paní matka si při práci, když neopatrně překračovala strouhu, ublížila do té míry, že přišla předčasně o dítě. Pak bylo po mnoho let manželství vašich rodičů bezdětné. A když už vůbec nedoufali, že nějakého potomka někdy mít budou, narodil jste se vy. Po 25 letech.
1: Ale to není žádná záhada. To je pravda.
0: To nemám na mysli. Záhadou je, kolik let vlastně vaší matce tenkrát bylo. Víte, prostudovával jsem hromady materiálů a je v tom pěkný zmatek. Došel jsem hned k několika rozdílným číselným údajům. Dokonalá nejednotnost, řečeno krátce.
1: Ach tak? No tak, tuto dokonalou nejednotnost, jak jste pravil, vám objasnit musím. Nastala totiž tím, že to, co bylo napsáno v matčině křestním listu, nebyla pravda.
0: To snad není možné.
1: Ale je. Plánický kostel s farou postihl totiž jednou takový požár, že zničil matriky. A pan farář, který potom vystavoval nové křestní listy, to dělal po paměti. No a maminku o 3 roky omladil. Takže záhada objasněna. Nemám pravdu, studente? Ale ještě něco vám pro pobavení povím. Matka byla až do pozdního věku v takové kondici, že jí jednou, to už vlastně žila v kruhu mé rodiny, jakási návštěva lichotila, jak statně vypadá na svých 80 let. Matka se sebevědomě usmála a své tajemství prozradila. Byla vlastně ještě o 3 roky starší, než si ta návštěva myslela. A byla na to, jak se patří, hrdá.

0: Díky pracovitosti mých rodičů a zejména díky mojí pečlivé, milé a rozšafné matce bylo moje dětství šťastné a spokojené. Bavilo mě chytat raky, houbařit, znal jsem v lese každý strom a pařez a v hledání hub jsem byl pravý virtuos. Nechyběl jsem při žádné zábavě a žádném podniku plánických kluků, ať to bylo v okolních lesích nebo v potoce, či v zimě na ledě nebo ve sněhových závějích. Jednou jsem dokonce spadl z kaštanu a pěkně si natloukl.
1: Vy jste byl ale úplně normální kluk.
0: Na co jste taky čekal? Také jsem ministroval v kostele. A jednou jsem zaběhl se podívat na výlov rybníka do sousední obce a byl jsem hrozně překvapen, když po skončeném lovu vykřikl porybný fojér a všichni lidé stojící na břehu se vrhli do rybníka a prali se o zbylé malé ryby. Ale ze svého dětství nejraději vzpomínám na maminčino vyprávění. Měla skutečný vyprávěcký talent. Nikdo nedokázal tak jako ona líčit skutky loupežníku Babinského a Paskarna, který byl horší Babinského. Vyprávět pohádky nebo o pouti v Nicově, zázračné studánce, o 30leté válce a Švejdovi, který vydrancoval Klatovi a Žižkovi.
1: Tak o tom něco vím. Karel Klostermann popisuje, jak se vaše matka jednou rozhorlila, když naslouchala jeho výkladům českých dějin podle rakouských čítanek. Bylo to v Klatovech, kde jste tenkrát bydleli, v domácnosti Varhaníka Procházky, uvědomělého to vlastence. Ten se ke Klostermanovi obrátil a řekl mu: počkejte, Karle, povím vám něco. Abyste zvěděl plnou pravdu, kterou vám vaše kniha nepovídá. Křižíková, povězte tomu studentíkovi Ožiškovi. A vy, hochu, slyšte. Nebylo prý třeba dvakrát jí pobízet, hned spustila. V té české zemi Němci se roztahovali. Němci. Cizinci? Tak on Žižka se na tohle nemohl dívat a sebral on svůj lid a ten vzal do rukou cepy a kosy a ze země je vyhnal a dobře udělal. Tahle prostá žena tomu rozumí lépe než vaše kniha. Ukončil Varhaník Procházka uznalými slovy její dějinný výklad.

0: V 6 letech mě matka zavedla v Plánici do školy a svěřila mě děkanu Gruberovi. Vyučoval tam náboženství. Škola měla 2 třídy. V jedné učil pan řídící učitel Římsa, ve druhé pan učitel Hartmann. V obou třídách byli hoši i děvčata. Za mého pobytu byla Plánická škola rozšířena ještě o třídu 3. V té se učilo německy a proto se jí říkalo Německá třída. V ní učil nový učitel Vlk a říkalo se mu Německý učitel, navzdory tomu, že to byl uvědomělý Čech.
1: To tehdy vaše matka chodila denně do Klatov nakoupit nůši rohlíků a pak je v Plánici se ziskem rozprodávala.
0: Ano, rodina potřebovala přilepšit. Učení něco stálo. V Plánici nebyl pekař a maminka byla skutečně podnikavá. Každé ráno časně vstávala a šlapala 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky. Obyčejně několik rohlíků zbylo a tak jsem se dosyta najedl pečiva, které jiní považovali za pamlsek.
1: 4 hodiny denně chůze a potom další práce. To je opravdu k nevíře. Při nejlepší vůli si to vůbec nedovedu představit.
0: Ale bylo to tak, můžete mi věřit. Chodíval jsem mamince naproti, ač mi to zakazovala. Bála se o mne. Dokonce mě jednou doma zavřela na klíč, ale vyskočil jsem oknem a s velkou radostí jsem jí spěchal naproti. Tenkrát jsem však dostal od maminky něco jiného než rohlík.

0: Do mé hodiny němčiny k panu učiteli Vlkovi. Prázdniny tehdy trvaly od začátku srpna do konce září. A poslední zářijový den jsme s maminkou ještě za tmy vyrazili do Klatov k přijímací zkoušce. Byl to můj první krok do života mimo Plánici. Na obloze směrem na Klatovy zářila nádherná velká kometa. Byla to první kometa, kterou jsem kdy viděl a myslím, že už nikdy jsem tak zářivou kometu nespatřil.
1: Byla to nepochybně vaše šťastná hvězda.

0: Klatovech jsem nastoupil do 4. třídy a na konci školního roku, to mi bylo 10 let, se situace, co se mnou dál, opakovala. Matka dlouho neváhala a vypravila se do Vídně za svým starším bratrem Františkem, aby se poradila.
1: Neříkejte mi, že šla zase pěšky. Vždyť jí už bylo přes 50.
0: Ale samozřejmě, že pěšky, jak jinak. A když konečně dorazila do vídeňského arzenálu, tak jí k bratrovi vojenský sluha nechtěl pustit. To ale neznal mou matku. Pustila se do něho se svým darem výmluvnosti a když to nepomáhalo, zvýšila hlas. A když se po 14 dnech putování vrátila domů, vyprávěla nám se smíchem, jak se najednou otevřely dveře, stál v nich František a se slovy "Dyť jsem to říkal, že to bude naše Mařka," jí srdečně přivítal.
1: A poradil, co s vámi dál?
0: Radu, kterou matka ohledně mého dalšího osudu dostala, mi častokrát i po letech opakovala. Kdybys dala hochovi peníze nebo jiný majetek, mohl by v životě o něj nějak přijít. Ale vynaložíš-li vše, co můžeš, na jeho vzdělání, pak mu dáš majetek, o který hocha nikdy nikdo nemůže připravit.
1: Padlo tedy rozhodnutí, že budete dále studovat. Byl jste rád, že?
0: To víte, že ano. Po prázdninách jsem celý šťastný vstoupil do 1. třídy Klatovské podreálky. Za mých dob se v Klatovech hojně pěstovala hudba, zpěv. Zásluhu na to měli hlavně organista Procházka a sklenářský mistr Klička, který byl regenschorem v děkanském kostele. Učil jsem se u něj zpívat, abych mohl na konci školního roku účinkovat při tédeum. A prozradím vám na sebe, studente, že jsem už tenkrát v Primě začal kouřit.
1: Že vaším nejmilejším společníkem po celý život byl doutník, to se neutajilo. Vždyť v roce 1927 jste k 80. dostal velikou krabici viržinek s věnováním svému nejvěrnějšímu odběrateli, tabáková režie.

0: Klatovech byla jen takzvaná podreálka. Takže po dvou letech, chtěli jsem studovat dále, muselo to být jinde, mimo domov. Moje kroky, a to doslova, vedly do Prahy. Na Klatovy jsem ale nikdy nezapomněl. Strávil jsem tam 3 krásná léta svého mládí, navázal řadu přátelství, z nich některá trvala po celý život.
1: Třeba s Karlem Klostermanem, ne?
0: No to ano. Matka vypomáhala v rodině pana Varhaníka Procházky. Měl

0: Tehdy na bytě studenta. Ale víte co? Počkejte. Aha, tuto máme. Čtěte. Jako pan Klostermann bych vám to stejně neuměl říci.
1: V domácnosti svého pana kvartýrského organisty Josefa Procházky seznámil jsem se s ženou nanejvýš úctyhodnou. Jest jedna z oněch prostých světic našeho lidu, od nichž národu a lidstvu byli vychováni mnozí z našich největších mužů, jedna z oněch žen, jež zůstanou nepoznány, ale které zasáhly mocněji do dějin lidstva, nežli sta a sta vznešených dam. Tato žena, posluhovačka a pradlena v jedné osobě, měla syna Františka, asi o 2 roky staršího mne. Seznámil jsem se s ním již v prvních dnech po svém ubytování a zakrátko se s ním důvěrně spřátelil. Je to doktor František Křižík, muž neúnavně činný, neobyčejně skromný a dobrotivý. Ba, prošel on trpkou školou života chudých studentů, můj drahý František. Když vychodil klatovskou podrálku, šel na další studie do Prahy. Jeho matka, aby se tam uživil, třeba 2x za měsíc pěšky za ním docházela z Klatov s nůší na zádech, v níž mu donášela chleba, různých potravin a prádla. Ztratil jsem jej z očí a shledal jsem se s ním a s jeho matkou roku 1874 v Plzni. Dočkala se, má zlatá, úspěchů svého syna, jimiž korunováno bylo i dílo jejího života. Jeho otci nebylo souzeno se jich dočkati. Znal jsem jej také, člověk prostý, ale vší úcty hodný, jenž přesto, že byl chromý, se lopotil od rána do večera úmornou prací rukou svých. Také jeden z oněch hrdinů svaté práce, o nichž dějiny lidstva nevypravují.
0: Mohu k tomu jen říci, že jsem opravdu hrdý na svoje chudobné, prosté, ale pracovité rodiče, že na ně vzpomínám s nekonečnou láskou a vděčností a blahořečím jejich svaté památce. Dal jsem se zapsat do 3. třídy německé nižší reálky na Malé Straně. Do německé, protože jsem v Klatovech studoval německy a na český ústav jsem si netroufal. Ukázalo se však, že mé rozhodnutí správné nebylo. Hned v 1. školním roce jsem z němčiny propadl a třídu musel opakovat. Pak jsem přestoupil na ústav český a studia řádně dokončil. Maturitu jsem ale nesložil.
1: Vážně? Myslel jsem, že jste byl dobrý student.
0: No, prospíval jsem dobře, ale nebylo na taxu za maturitu. A tak jsem mohl být přijat na techniku jen jako mimořádný posluchač. Studoval jsem tam v letech 1867 až 1869. Byly to poslední roky utrakvistické techniky pražské. Hned potom se rozdělila na ústav český a německý. Zažil jsem tenkrát opravdu průbojný vstup mnohých českých vědců do jejího pedagogického sboru. Prahu tehdy všude ovládala němčina. Na ulici, v hostincích i v obchodech, o úřadech ani nemluvě. A německy mluvili i lidé, kteří byli dobrými Čechy.
1: To musela být pro vás smutná doba.
0: Ale kdež? Pohyboval jsem se převážně mezi vlastenci. Ke své stálé lásce elektřině jsem ještě přibral takovou přelétavou milenku, literaturu. V literárním kroužku, jehož jsem byl členem a dokonce vydavatelem ručně psaného časopisu, jsem se seznámil s Puldou a Budilem, pozdějšími to slavnými herci, s pozdějším redaktorem Národních listů Rybou, s Janem Zejerem, bratrem básníka Julia Zejera a poznal jsem také Jana Nerudu. Žil jsem zkrátka plným vlasteneckým životem a ani dění politickému jsem se nevyhýbal.
1: To by mě zajímalo.
0: Pěkně jsme si zademonstrovali v květnu 1867, když přijel do Prahy císař František Josef I., aby otevřel zrekonstruovaný vysutý most Eliščin, a my studenti místo, abychom šli do špalíru a vítali císaře, ohlásili jsme protestní tábor na Žofíně. Tábor byl ovšem zakázán, ale my jsme se přece na Žofín dostali. A když nám policie zabránila konat schůzi, aspoň jsme spálili hromadu výtisků vládního tisku Pražský deník, který proti nám velmi ostře psal. A zatímco císař otvíral most, my jsme chodili po ostrově s rozvinutým praporem a zpívali Hej, Slované! A pak jsme vyrazili z ostrova, táhli po Ferdinandově třídě, roztrhali velkoněmecký prapor a nakonec obešli staroměstské náměstí a zaspívali Kde domov můj? A o rok později byste mě potkal na velké demonstraci proti tehdejšímu ministru spravedlnosti profesoru Herbstovi. Patřil k německé Praze a jeho politika útlaku českého národa byla tvrdá. Jo, to byly roky. Víte, příteli, když se tak ohlížím za svými studentskými léty, musím říci, že jsem je prožil dosti obtížně. Vystřídal řadu nuzných podnájmů, živil se kondicemi v mnoha rodinách, opisoval noty pro Pražský Hlavol. Bylo to protloukání. Ale já to jen tak povídám, já jsem měl moc hezké chvíle a vzpomínám na ně rád.

0: Pane Křižíku, jak vás vůbec napadlo stát se elektrotechnikem? Na technice byl tento obor prezentován přece jen okrajově.
1: Byla to čirá náhoda. Rozhodnutí padlo v Hostinci, kam jsem občas jako student zašel na čbánek. Dal se tam se mnou do řeči jistý pan Holub, pražský hodinář, a nabídl mi místo. Dozvěděl jsem se, že je ve spolku s Markem Kaufmanem, majitelem továrny, která vyráběla signálové a telegrafní přístroje pro železnice. Chtěl od Kaufmana odejít, ale musel za sebe přivést nejprve náhradu. A já jeho nabídku bez dlouhého rozmýšlení přijal.
0: Upřímně, to byla docela odvaha.
1: No, kuráže jsem měl hodně. A protože elektrotechnika byla ve škole opravdu odbyta jen 2 hodinami přednášek, pustil jsem se do sebevzdělávání. V telegrafii se užívalo jedině proudu z galvanických článků a tak velkých znalostí zapotřebí nebylo. Firma Kaufmann instalovala telefonní přístroje a zvonkové signály na několik drah. Mezi jinými také na Uherskou východní v Sedmihradsku. Stavba trati se protáhla a po jejím dokončení zvonkové signály neúčinkovaly. Byl jsem vyslán, abych zařízení opravil. Vědom si své odpovědnosti odjížděl jsem z Prahy skoro s obavami. Nejdřív jsem prohlédl zdroje proudu, galvanické články, a hned na první stanici jsem zjistil, že modrá skalice v nich byla již strávena, takže skoro proud nevydávali. Pak ovšem naše telegrafy a zvonkové přístroje fungovat nemohly. Na celé trati jsem tento nedostatek odstranil a chystal se radostně domů, když mě zastihl Kaufmanův dopis, abych si podal žádost o úřednické místo k severní dráze Ferdinandově.
0: To bylo asi šokující a bez pochyby zcela nečekané.
1: Máte naprostou pravdu. Nicméně já si žádost o uvedené místo podal a u dráhy nastoupil. Přidělen jsem byl na místo pod úřednické do Olomouce. Po půl roce do Brna. Hnětlo mě to, protože jsem viděl, že lidé s mnohem nižším vzděláním zaujímají pěkná místa úřednická. V té době se dokončovala stavba první části Moravskoslezské centrální dráhy. Přešlo k ní hodně úředníků z dráhy Ferdinandovy i náměstek mého šéfa. Znal mé úspěchy v železniční službě a doporučil mne. Úřední potvrzení mého jmenování inženýrem, asistentem 3. třídy, pak přišlo v zápětí. Byl jsem přidělen do Krnova.

0: Šlo mi na 26. rok, měl jsem slušnou váži s nadějí na postup a tu jsem si řekl, že bych se taky mohl oženit. Rozhodl jsem se tak na nový rok 1872 a v nejbližších dnech napsal Pavlíně Štulíkové, dceři mlynáře v Dolech u Luže. Poznal jsem jí jako student v Praze na tanečních hodinách. Tehdy jsme se zblížili. Pravda, trochu jsem se obával, zda se mezi tím neprovdala.
1: Ale dopadlo to dobře. 7. října byla svatba. Pavlínka na vás nezapomněla.
0: Získal jsem vzornou ženu, jakých je málo. Na sobě šetřila, ale pro děti a pro mne dovedla učinit a opatřit vše. V Krnově se s montážemi signálních, návěstních a telegrafních zařízení právě začínalo. Dodavatelem byla vídeňská firma. Její majitel, Béla Egr, velice podnikavý člověk, viděl v modernizaci železnice budoucnost a nabídl mi za sestrojení nového typu návěstidla s elektrickým ovládáním 1000 zlatých.
1: A vy jste mu vyhověl. Navrhl novou, bezpečnější konstrukci, při které se návěstidlo navíc přestavilo do polohy stůj. Byla pak užita i na dalších tratích.
0: Přesně tak, studente. Od Egra jsem se navíc dozvěděl, že u nově zřizované plzeňsko-březenské dráhy ještě není obsazeno místo referenta pro elektrická zařízení a kdybych snad chtěl měnit místo, prý bych tam byl jistě vítán. Považoval jsem to za pokyn osudu. S manželkou jsme se toužili vrátit ze zcela německého prostředí do Čech. Neváhal jsem ani chvíli. A už v srpnu roku 1873 jsme se stěhovali. Mým novým působištěm se stala Plzeň.
1: Zde při zavádění a zdokonalování drážních elektrotechnických zařízení se plně rozvinula Křižíkova odvaha, talent, pevná vůle a láska k elektrotechnice. V tomto plzeňském období podává několik desítek patentů a je přítomen jejich zavádění přímo na dráze. Získává tím postupně jméno u všech společností drah v Rakousku-Uhersku. Navíc již zde je počátek jeho pronikavého vynálezu obloukové lampy s diferenciální regulací. Odborné časopisy vám věnovaly ne jeden článek.
0: To jste mne opravdu zaskočil. Víte, na časy prožité v Plzni vzpomínám neskonale rád. Prožil jsem tam 10 šťastných let svého manželství. Naše rodina se tehdy utěšeně rozrostla. Zúčastňoval se společenského i kulturního dění, přednášel v liberárním spolku, všímal si všech technických novinek na železnici a intenzivně pracoval na svých vynálezech. Těm jsem ale věnoval nad rámec své činnosti technického inženýra u dráhy a zřídil si pro ně dílnu a vývojovou laboratoř. Prostory jsem si pronajal v domě u zvonu.

0: Za plzeňského pobytu jste navázal řadu důležitých známostí. Rozhodující ale byla ta s majitelem plzeňské papírny, s Francouzem Ludvíkem Pietem.
1: Při plynovém osvětlení, které papírna do té doby měla, se jen těžko dali rozeznávat barevné odstiny papíru. A tak se na mě Piet obrátil s elektrotechnickou zakázkou. Chtěl osvětlení elektrické.
0: A vy jste se pustil do práce na zdokonalení své obloukové lampy.
1: V celém svém životě jsem nebyl lakotný a neuznalý a poněvadž jsem byl Pietovi zavázán vděčností, že mi dovolil experimentovat ve své továrně a podporoval mě, dal jsem svou lampu patentovat pod jménem Piet Křižík. A někdy jsem toho nelitoval. Piet měl dobré zahraniční styky, které prospěly jak k získání cizozemských patentů na mou lampu, tak k jejímu rozšíření v zahraničí. O patent jsme požádali ve všech státech Evropy, v Anglii i v koloniích a v Americe. K největšímu uznání a rozšíření mé obloukovky přispěla však Mezinárodní elektrotechnická výstava v Paříži roku 1881, kdy čtyři moje obloukovky společně s Edisonovými žárovkami osvětlovaly hlavní schodiště výstavního paláce a další čtyři lampy osvětlovaly rakouský pavilon výstavy. Největší pocty se mé obloukovce ale dostalo tím, že byla vyznamenána zlatou výstavní medailí, jedinou určenou pro Rakousko.
0: A další zlaté medaile získala na výstavách v Mnichově a Vídni.

0: Práce v dílně i laboratoři přibývalo a já si pronajal nové, větší prostory ve zrušeném cukrovaru. A protože jsem mnoho týdnů pracoval přes půlnoc, nač má žena trpce žehrala, vymohl jsem si od železnice nejprve neplacenou dovolenou a později se vzdal místa u dráhy úplně. Osamostatnil jsem se a začal působit jako podnikatel. Byl jsem takovým podnikatelem z nezbytnosti. Byl to totiž jediný možný způsob, jak realizovat své vlastní technické myšlenky. S Pietem jsme hledali závod, který by mohl moje lampy vyrábět ve velkém množství a zvolili jsme důvěryhodného Zikmunda Schuckerta v Norimberce. O výtěžech z prodeje patentu i z prodeje lamp jsme se pak my tři společníci dělili. Konečně tak v mém životě nadešla doba, kdy jsem se mohl celé věnovat své milované elektrotechnice.
1: A s rodinou jste se stěhovali do Prahy.
0: Z Plzní jsem se loučil těžko. Narodili se tam 4 z mých 6 dětí. A v Plzni jsem také položil základy své praktické práce v elektrotechnice. Myslím, že mě znali všichni tehdejší Plzeňáci. Zejména od doby, kdy jsem poprvé veřejně předvedl obloukové světlo. A bylo to v divadle, u příležitosti oslav narozenin císaře Františka Josefa. A podobnou iluminaci jsem udělal i ve Vídni a v Praze, když přijel korunní princ Rudolf s chotí Štěpánkou. Tenkrát byla osvětlena celá Hybernská ulice.
1: Vaší obloukovce se začalo říkat Plzeňka. De la Lampe de Pilsen. A vydala se směle na vítězné tažení světem. V licenci byla vyráběna v Londýně, ve Francii, v Německu a samozřejmě v Čechách pro Rakousko-Uhersko. V patentním sporu o prioritu regulace obloukové lampy jste zvítězil nad Siemensem a získal tím značné finanční prostředky. Do Čech plynuly licenční poplatky a vy jste založil roku 1884 první českou elektrotechnickou továrnu v Karlínské Staré Daňkovce. Něco vám přečtu, poslouchejte. Tento závod do roku 1914 dodal a zařídil 112 městských elektráren, 13 elektrických drah, 16 výstav, 15 nádraží, 156 ústavů a veřejných budov, 77 cukrovarů a rafinérií, 31 pivovarů, 7 lihovarů, 16 pil, 51 mlýnů a řadu papíren, tkalcoven, přádelen a strojíren, pro které vyrobil dohromady 800 dynam, 1800 motorů, 4000 obloukovek a 400 motorových vozů.

0: Byl jste vynikajícím konstruktérem a technologem. Každý váš objev vznikal na základě konkrétních potřeb praxe a k praktickému použití také sloužil. Stále jste zdokonaloval vlastní výrobní zařízení a nikdy jste nepřestal propagovat možnosti všeobecného využití elektřiny. Právem jste označován za průkopnickou osobnost české elektrotechniky. Máte zásluhy o takové množství objevů, že to vůbec nejde vyjmenovat. Rozsvítil jste kdeco, sál na Žofíně, řadu významných obchodů, bank, hotelů, paláců, nádraží, města i obce a vaše tramvaje a elektrické lokomotivy, to je kapitola sama pro sebe. Dalo by se o nich vyprávět do nekonečna. 1891. První elektrická dráha v Čechách, Letná Stromovka. 1896. Praha, Libeň, Vysočany. 1903. První elektrická místní dráha, Tábor, Bechyně, nebo pokusy na vídeňské dráze s elektrickou lokomotivou v roce 1906 až 1908. A přitom jste to vůbec neměl jednoduché. Pražští radní vám nakloněni nebyli ani omylem, například tramvajové linky. Pražská obec odmítla převzít vámi vybudovanou, financovanou a provozovanou linku, protože se nechtěla dostat do sporu s belgickou společností, která provozovala koňskou tramvaj.
1: Tak zrovna tento neúspěch mě studente vůbec neodradil. V zápětí mě oslovila obec Libeň a já přišel na myšlenku obklíčit Prahu systémem elektrických drah a přimět tak město k elektrifikaci celého provozu. A to se nakonec podařilo. 12. květen 1905 byl dnem poslední jízdy koňky v Praze. Jako podnikatel jsem sice nevydělal nic, ale zajistil jsem aspoň práci pro dělníky svého závodu.
0: Stejně nechápu, že jste vydržel a nezatrpknul.
1: Milí studente, bez kuráže se nic nedokáže. Ale problémy byly, připouštím, zvláště pak finanční. Moje často nákladné pokusy a jejich financování mě dohnaly k nevýhodným bankovním úvěrům. Ty pak často pohltily celý zisk továrny. Několikrát jsem byl tlačen ke spojení svého závodu s jiným, ale až do vzniku samostatného československého státu jsem udržel svůj závod nezávislý a ryze český. Bohužel, později jsem se už fúzi neubránil. Vzpomínám na to velmi nerad. Byla ustanovena akciová společnost Českomoravské elektrotechnické závody Františka Křižíka. Zvolili mě ještě předsedou správní rady, ale má pozice v rozhodování o výrobním programu i o vnitřních záležitostech byla natolik ponižující, že jsem do kdysi vlastního závodu přestal chodit. A ke konci života se věnoval bádání ve své soukromé laboratoři.

0: Pane Křižíku, při nejlepší vůli se nám nepodaří promluvit si o všech vašich vynálezech. Budeme se muset rozloučit, ale chtěl jsem vás ještě o něco požádat. Kdybyste vy sám měl vybrat dva své vynálezy nebo dvě akce, jednu, jež vás nejvíce zamrzela, a druhou, které si nejvíc považujete, co by to bylo?
1: No, rozhodně nejvíce mě trápila kauza Národní divadlo. Když bylo při přestavbě Národního divadla po požáru rozhodnuto, že divadlo bude osvětlováno elektricky, považoval jsem za samozřejmé, že elektrické zařízení provede česká firma. A poněvadž jsem již tehdy měl dosti slušné jméno a zkušenosti, dělal jsem si velké naděje, že instalace bude zadána mojí firmě. Mohu dnes říci, že jsem se na tuto práci zvláště těšil a že bych si z ní dělal velkou čest. Leč byl jsem zklamán. Zakázku dostala Edisonova společnost.
0: A ta příjemná vzpomínka?
1: V tom mám také jasno. Jubilejní výstava roku 1891 v Praze. Byl jsem jejím spoluiniciátorem i stavitelem. V celé šíři jsem zde mohl předvést tehdejší stav praktické elektrotechniky, elektrické osvětlování, pohon strojů, ukázku první české elektrické dráhy. Výstavu jsem osvětloval slavnostně mohutnými obloukovkami a reflektory. Ale největší mou pýchou pak byla světelná fontána. Nevím, jestli si to dovedete představit, ale její četné různobarevné střiky měnily postupně svoje zamarvení a každý večer se u ní soustředil život návštěvníků a nepřeháním řeknuli, že se stala podněcovatelkou vlasteneckého nadšení.
0: Doufám, že vám udělám radost. Nejen, že si to dovedu představit, ale já to viděl. Přesně po 100 letech byla na výstavišti v Praze uspořádána opět výstava a vaše fontána byla jejím zlatým hřebem.
1: Nic krásnějšího jsem na rozloučení s vámi nemohl slyšet. Děkuji, studente.
0: Poslední Vánoce strávil František Křižík u syna Jana na statku ve Stádlici u Tábora, kde 22. ledna roku 1941 zemřel. Jeho pohřeb o 6 dní později se stává uprostřed fašistické okupace národní slavností. František Křižík je prvním z našich techniků uložených na čestném pohřebišti Vyšehradského Slavína.

0: Takové bylo další pokračování seriálu Životopisy, tentokrát věnované vynálezci Františku Křižíkovi. V režii Miroslava Buriánka účinkovali Miloš Stránský a Zdeněk Rohlíček. Pořad připravila Eva Viligová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte pondělní kolotoč na Českém rozhlase Pohoda a my jsme za to moc rádi. V jazykovém poutku se například dozvíte, čím naši předci zaháněli mouchy. Každý den vám v rozhlasové kuchyni nabízíme jeden ze starodávných receptů. Dnes to bude na tvarohové jahodové knedlíky. A na výlet vás vezmeme k bolevické rybniční soustavě, kterou najdete na severním okraji Plzně. Ať se vám dnešní vysílání pěkně poslouchá.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: A s pohodou i dnes jedeme na výlet. Na severním okraji Plzně je jedinečná rybniční soustava. Tvoří ji celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. V okolí najdete rozsáhlé lesní porosty, což z místa dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dozvěděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Roztopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký Bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý Bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná, víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého Boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala redaktorka Anděla Blašková.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: si dávno chtěl. Víte, čím naši předci zaháněli mouchy? Nejen to nám osvětlí dnešní jazykový koutek kolegy Vladimíra Šťovíčka, který si na pomoc přizval odbornici na češtinu. A řeč bude také o houbách.
1: Teď už vítáme u rádia všechny houbaře. Dnes bychom se společně zastavili u dotazu, z čeho vznikly názvy známých hub, muchomůrky a holubinky. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Na první pohled to vypadá, že oba názvy jsou průhledné.

0: množstvím lidových názvů. Tak mě zajímá, existují i v případě muchomůrky jiné podoby toho slova?
1: Doložené jsou lidové varianty mochomůrka a muchomorka a v Jungmannově slovníku najdeme i podoby muchomor nebo muchomoř. Podobné podoby se nacházejí ve slovanských jazycích. Podle mě půvabné pojmenování je ve slovenštině muchotravka. A stejnou motivaci dokládá i němčina Fliegentod.
0: Jak je to s původem holubinky? Asi ten dotaz čekáte, opravdu má slovo něco společného s holubem?
1: Má. Holubinka je modrá, červená, zelená a díky množství druhů holubinek se v lese můžeme setkat s mnoha nejen pastelovými barvami jejich klobouků. A právě zbarvení klobouku připomíná barvy holubího peří a tato podobnost dala vzniknout jménu. Ze starších a lidových názvů žijí dodnes i varianty holubka, holoubek a podoba holubinka se v češtině stabilizovala pravděpodobně v 19. století díky působení Jana Svatopluka Presla.
0: Dodává v závěru Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Už víme, čím naši předci zaháněli mouchy, tak se můžeme zaposlouchat do pohodových melodií. Po nich si představíme recept na tvarohové jahodové knedlíky.
3: Kolotoč a Jana Chládková.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 12 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš,

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Kolotoč. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
3: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Veliký kanec skly, kterému hrozivě vyčnívali stlamy, vplul do triklínia na ramenou etiopských obrů. Do hněda upečená kůže byla ještě horká a tuk stékající na ohromný stříbrný podnos lahodně čpěl a lechtal chřípí. Na kančím rypáku se houpal zlatý kruh s číslicí 30, oznamující 30. chod hostiny, kterou pořádal na Palatínu císařský princ Gaius Caesar, zvaný Caligula. Hodovníci se zarazili. Tiberius vydal zákaz předkládat na hostinách celého kance, řka, že půl kance nechutná hůře než kanec celý. A zde Caligula veřejně porušuje císařův rozkaz. Makro, spatřiv zvíře, se rozchechtal a začal tleskat. Roztleskali se po něm všichni. Caligula přihlížel ze svého lehátka a přijímal potlesk s blahoskloným úsměvem. Přerušil jásot pohybem pravice.
1: Je na mě, císařově vnukovi, abych první dbal dědových rozkazů. Osobuji si však právo překročit zákaz císařův, neboť můj moudrý a šetrný děd vážil kance svými léty, jimž není již dovolena tak tučná krmě. Je tomu podobně i s hrami v cirku a aréně, které Řím už dlouho a bolestně postrádá. Pokusím se v obém císaře uprosit a oblomit.
0: Potlesk zaburácel, až se vše otřásalo. Hostům bylo jasné, příští císař si dělá popularitu. Ale lahodilo jim, co řekl. Více přál životu. Zatím již kuchař rozřízl břicho kance, z něhož se vyvalila hromada klobás, jelit a hlemížďů a vůně lahůdek stoupala do výše k rozevřenému stropu triklínia. Tam na pokraji střechy dřepěli otroci házející z obrovské sítě do hodovní síně lupínky růží. Nevidění hudebníci udeřili do strun harf a přidali dechu do klarinetů a fléten. Triklíniem se rozběhli nazí chlapci a roznášeli ve zlatých mísách vodu se sněhem. Hodovníci v ní smočili ruce, mokré prsty osušili v kadeřích hochů. Otrokyně v oranžových chitónech se proplétali mezi lehátky a stoly s mísami pistáciových ořechů. Z otevřené střechy večeřadla se snášela k hostům stále nějaká překvapení. Košíčky se sladkostmi, květiny, flakonky s voňavkami. Kromě Darkóna a Vilána byli tu všichni Servioví spojenci. Starý Curio ležel vedle Avioli, přivíral oči jako v únavě a pozorně hleděl na Caligulu, ležícího na lehátku z ebenu a slonoviny mezi barevnými poduškami. Nad jeho hlavou svítilo 7 stříbrných hvězd, rozložených v souhvězdí Panny, v kterémž to znamení se narodil. Líbal rameno své sestry a milenky Drusily, která se nepřítomně usmívala. Nepřestala se usmívat ani tehdy, když si Caligula sňal z hlavy růžový věnec, jaký měli všichni jeho hosté, a hodil ho nápadným gestem k nohám Makrónovy ženy Énie. Hodovníci na to patřili se zatajeným dechem. Makro věděl dávno, jak se Énie princi líbí. Až se stane císařem, vezme si ji prostě a Makrona pošle někam na konec světa. Položí-li však sám svou ženu Caligulovi do postele, zabije 2 mouchy jednou ranou. Uchrání se před vyhnanstvím a bude vědět všecko, co se v šišaté palici pána světa vylíhne. Makro, usmívaje se oddaně na Caligulu, zašeptal Énii.
2: Hraj si s tím věncem, Rome, a dej si ho na hlavu. Políká tě očima. Budeš s ním mít lehkou práci, holka. Jen se tuž.
0: Énie byla uražena neurvalostí, s níž jí manžel hnal do Caligulova lůžka, ale přitom vyslala ke Caligulovi slibující pohled. Mezitím hudba změnila rytmus z tanečního do pochodu. Na onyxových mísách roznášeli otroci do taktu hudby langusty, paví vejce pečená v popelu, kůzlečí pečení slanýži a kuřecí rosol. Stoly byly pokryty novými lahůdkami. Vemeno prasnice smažené na oleji, žloutky natvrdo s hořčicí a pepřem, pečená býčí varlata na víně, muréna, mořský úhoř s ostrou pikantní omáčkou garum, po níž jsou ústa dlouho v plamenech. Víno bílé, zelené, nažloutlé, zlaté, jasně červené, rudé, temnorudé, černé.

0: Caligula určil, aby jedno z lehátek po jeho boku sdílel Lucius s Valérií. Oba tím byli překvapeni. Valérie byla šťastná, ať všichni vidí, že Lucius a ona, ať se spečetí jejich svazek před zraky všech. Lucius však Valérii dnes uniká, nevšímá si jí, hledí jen na Caligulu. Uvažuje, co ho čeká, až bude Caligula císařem. Jeho přátelství nebo... V tom Caligula zachytil utkvělý pohled Luciův. Poručil, aby mu naplnili pohár. Dal víno okusit sestře a povstal. S významným gestem pozvedl číši, hledě stále na Lucia. V Triklíniu zavládlo ticho.
1: Chci si zde před vámi připít s mužem, který je hoden být nazýván synem Říma. Sám jsem dnes ráno při přehlídce na Martově poli viděl, jak je milován svými vojáky, které vedl do vítězných bitev. Chci si připít se svým věrným přítelem, Luciem Geminiem Curionem.
0: Lucius zrudlý rozpaky a blahem vyskočil, uchopil číši a pokročil k princi. Křišťál zazvonil.
1: Na slávu Říma i tvou, Lucie Curione.
2: Na tvou velikost, Gaje Cezare.
0: Obrátili číše dnem vzhůru. Caligula Lucia objal a políbil. Triklínium se třáslo jásotem. Makro Luciovi blahopřál. Servius byl bledý. Není to léčka. Vyslal varovný pohled k synovi. Lucius opojen nevnímal nic. Caligulův smích skřípal nad šepotem, který vál hodovní síní a prolínal do všech uší. Starý císař, co nevidět, zhasne. Po jeho 23leté vládě nastává velká chvíle v dějinách Říma. Šeptaná zpráva pronikla k Serviovi. Zachvěl se. Musí znát pravdu, čas nečeká. Obrátil se ke Caligulovi.
3: Dovolíš mi dáje Cezare otázku?
0: Sál rázem stichl, princ vlídně přikývl Luciovu otci.
3: Zaslechl jsem zprávu, které nechci uvěřit. Císař privážně ochuravěl, lékaři se obávají.
0: Caligula se pohledem dotkl Makrona, pak zvedl oči do výše, zvedl i ruce a jeho hlas byl zastřen bolestí.
1: Spoléhám na Asklépiovu milost, která vždy imperátora provázela.
0: Třesk Ulpiovi křišťálové číše rozbil mrtvé ticho. Na Serviově zbledlé tváři vyskočil studený pot. Zemřeli císař dříve, než se podaří republikánům obsadit důležité státní budovy. Ujmeli se vlády Caligula dříve, než bude provolána republika, jsou všecky naděje ztraceny. Dosud se podařilo spiknutí udržet v tajnosti. Teď nastává rozhodující okamžik, poslední úder. Ještě této noci je nutno začít. Caligula přimhouřil oko, hledě na Makrona. Oni dva vědí víc. Také je skličovala nejistota a strach, kdyby nevěděli, že císař ač churav se chce v nejbližších dnech vrátit do Říma. I oni dva, princ a Makro, musí spěchat. Musí jednat rychle, aby nedošlo ke zmatkům ve chvíli, kdy stařec zhasne. Jídlonoši v běhu roznášeli další chody. Jiní plnili poháry andaluským vínem, které je černé jako noc, a hodovníci číše o překot vyprazdňovali. Otrokyně v průsvitném mušelínu chodili mezi stoly, rozprašovali arabské vůně a pálili na bronzových miskách kadidlo. Půlnoc už dávno minula. Caligulu začala netečná a skrytě zívající Drusila nudit. Odvedl jí spát a vrátil se. Ležel nyní na lehátku se svým milcem Longinem, jemuž čechral kudrnaté vlasy a díval se na Énii. Vydrážděn jejími mnohoslibnými úsměvy, dal vyhlásit, že po mravu Orientu bude nyní volno hostů, aby užili čerstvého vzduchu, zábavy a občerstvení v zahradách palatinských, než je znovu svolá gong. Bylo nesnadné se zvedat po tak mnohé krmy a po tolikerém doušku, ale co dělat? Zvedali se, dali se zahalit do tóg proti chladu noci a volně, snažit se udržet rovnováhu i radostnou tvář, vycházeli osmi východy z Triklíny a do zahrad. Šli vznešeně, co noha nohu mine, neboť v Římě spěchají jen otroci. Caligula si odváděl Enii do svého Kuby.

0: Servius vyhledal syna. Byli sami na pěšině vklíněné mezi cesmínové keře.
1: Jdi na nádvoří, Lucie, kde čekají otroci u Lektit. V mých nosítkách je šála, kterou jsem tam zapomněl. Přines mi ji.
2: U Lektit ji najdeš, Nitrina. Ať i hned psedne na koně a vyřídí vzkaz. Komu co má vyřídit, ví. Ať jde Tristem. Přišla naše chvíle, synu. Po hostině ulož tento svitek se zprávou do dubu.
1: Vrať se s tou šálou rychle, můj milý.
0: Lucius se poslušně otočil na patě a šel. Rozuměl. Nigrinus má jet Triskem do Mizéna, přepravit se na Capri a Váriovi, centurionu osobní císařovi stráže, Serviovi oddanému člověku, vyřídit dvě slova. Uvítáme císaře. To heslo znamená zabij. Nigrinus je spolehlivý. Várius rozkazy provede přesně, rád. Bude boháč, bude mít velkostatek s 500 otroky. Do 4-5 dnů padnou dvě hlavy, Tiberiova a Kaligulova, a Luciův otec vyhlásí v senátě republiku. Makrona si počinu republikáni koupí. Sloužil císaři, bude sloužit i republice. Římský lid bude pro Kaligulu, Germanikova syna, bědovat a řádit. Proto má pak Lucius skrotit davy kohortami své syrské legie. Senát mu za to vzdá díky. Vzdá mu slavnostně díky. To je přece veliká čest. Lucius šel jako stroj, šel mechanicky, kam otec nařídil. Ano, tato chvíle musela nastat. Už nelze kličkovat a hrát na dvě strany. Už nelze uhýbat. Je nutno rozhodnout se jasně. Republika nebo císař? Přál si, aby zahynul Tiberius, který ohrožuje otcův život. Despota nepřející mládí a životu. Kaligulu však chtěl zachránit. Jak to provést? Jak prince varovat, aby mu zároveň nevyzradil, co vyzradit nesmí? Složil přece na poslední schůzce spiklenců slib mlčení a věrnosti. Hlavu měl jako v kleštích, ve spáncích pronikavou bolest. Zrychlil krok. Kurionův syn vyřídil Nigrinovi otcu vzkaz. Vzal šálu a vracel se. Postava zahalená v tmavém plášti a závoji mu zastoupila cestu. Přistoupila těsně k němu a zvedla závoj. Valérie. V ženiných očích se zakmitaly blesky hněvu.
3: Kde jsi byl?
4: Otci prošel.
3: Šílíš, Lucie. Všechno je marné. Kaligula bude císařem brzy, brzy. A nic tomu nezabrání.
4: Co to mluvíš, Valérie?
3: Dřív, než si pomyslíte vy, spiklenci. A kdo se postaví proti, bude rozdrcen. Netvař se tak udiveně, což neznáš mého otce. Kdy přijdeš?
4: Přijdu. Brzy přijdu, jak jen...
3: Dnes hodinu po západu slunce tě čekám.
0: Rychlé kroky doznívaly v písku cesty. Skřípal zuby hněvem, hledě za ní. Pak donesl otci šál.
4: Vše se stalo podle tvého rozkazu, otče. Nigrinus vyrazil.
0: Servius kývl. Mlčky se vraceli do Triclinia. Údery cedrových paliček do měděného gongu svolávali hosty. Večeřadlo se zaplnilo. Kaligulovo lehátko bylo dosud prázdné. Enie ulehla vedle Makrona. Čern vlasů zvyšovala bledost její tváře. Makro se usmíval. Jeho úsměv značil spokojenost. Už ukryl pod svou tunikou pergamen s Kaligulovou přísahou, že učiní Enie svou ženou, až nastoupí na trůn. Eniin pohled byl sebevědomý a panovačný. Zazněly fanfáry polnic, jejich ryk převzali zpěvavé flétny a opíjivé klarinety. Rozlétly se závěsy u hlavní brány a do Triclinia vjel vůz o vysokých kolech s pozlacenými loukotěmi, tažený menádami oděnými pouze pásem kožešiny kolem boků. Na voze byla veliká káť, na jejím okraji seděl, koupaje si nohy ve víně, bůh Dionýzos. Révový věnec mu spadal do čela, v ruce držel Tyrsos ovinutý břečťanem, oblečen byl v krátkou zlatou tuniku s vyšitými zelenými dlanitými listy. Kolem vozu za pokřikujícími menádami hřmotně křepčil houf kosmatých satyrů. Hodovníci úžasle zvedli zmožené hlavy od stolů. Poznali v Dionýzovi Kaligulu budoucího císaře. Povstali těžce, někteří přetěžce, a jeli se bouřlivě tleskat. Vůz zastavil uprostřed Triklínia a Dionýzos nabral zlatou nádobkou víno z kádě a naplnil pohár Enín a Makrónův. Sto rukou zvedlo své číše, mně také, o božský. Hodovníci zapřeli v sobě odpor k moku, v němž si Kaligula koupal svá nestůrná chodidla a tlačili se s číšemi ke kádi, volajíce lichotky a stupňujíce výrazy svého nadšení. Jásot vyvrcholil, když Kaligula vystoupil z kádě a jal se na pódiu tančit bakchický tanec mávaje Tyrsem. Tenká lítka pod neforemným trupem se motala, bůh funěl a lískal Tyrsem vpravo vlevo jako plácečkou na mouchy. Nástroje hudebníků byly, drnčely a pištěly. Snad vypité víno, snad milování s Enií podrazilo brzy tanečníku nohy. Bůh se skácel na zem. Zatímco část nadšených diváků zuřivě tleskala, domnívajíc se, že je to úmyslný závěr tance, druhá část chvátala zvedat božské tělo. Když ho konečně zvedli, spatřili velikou bouli na Kaligulově čele, utrženou při pádu. Odmítl starostivé návrhy na ošetření a ulehl na lehátko. Za chvilku usnul. V obrovském otvoru střechy se začalo jasnit.

0: Ráno Acta Diurna Populi Románii, denní zprávy uveřejňované senátem, ohlásili, že císař Tiberius na Capri vážně ochuravěl. Zároveň se po městě rozšířila zpráva, že Tiberius se vrátí do Říma. Protichůdné zvěsti přivedly město do varu. Co bude, vrátí-li se císař do Říma? Co bude, zhasne-li Tiberius na Capri? Lucius sestoupil už začasného rána z hodovní síně na fórum. Sláva Gáju Cezarovi, synovi velkého Germanika. Jméno Kaligulovo se mu řevem davu prodralo do vědomí. Myšlenky se začaly řadit.
1: Serviův posel smrti se řítí na koni k jihu. V tuto chvíli se blíží k albánským horám, přeplaví se na Capri a počká tam na Kaligulu, který v doprovodu Makrona se vrací na ostrov. Ti dva už od bran Říma budou sledováni otcovými lidmi celou cestu. Až oba dorazí na ostrov, Nigrinus řekne centurionovi Váriovi nevinná slova: uvítáme císaře, oba Klaudiovci zahynou a císařství zaniká.

0: legát, velitel armády, vítěz i triumfátor. Tiberius už nebude rozdávat takové pocty, ale nový císař, Caligula, chci si připít se svým věrným přítelem, řekl teď na hostině před tváří všeho vládnoucího Říma. Věrný, věrný já Gájovi, on mě, oba věrni své vlasti. Půjdu za Gájem, vymluvím mu návrat na Capri. Se svou legií ho budu na Palatinu bránit. Vlast je Řím. Vlast je Caligula.
1: Zrychlil krok, prošel Suburou a vystoupil k Esquilínské bráně, k zahradám mecenátovým, v háj bohů, aby v honosné svatyni staré frýžské bohyně Magni Mater požádal kněze za oběť prosby o radu. V tu chvíli pěšinou prudce letící vzhůru od Tiburtinské cesty k háji bohů stoupal Fabius. Před dceřiným chrámem se setkali.
2: Fabius Scaurus!
3: Můj pane?
2: Jaké překvapení, že tě zase vidím. Říkalo se, že jsi byl zatčen, že jsi byl odveden na Capri.
3: Právem se tak říkalo, vznešený pane. Ale vrátil jsem se.
2: Vrátil ses? Císař sám s tebou hovořil?
3: Ano.
2: A daroval ti život?
3: Chceš-li to tak vidět, pane?
2: Velkomyslný dar.
3: Spíše rozmar, můj pane. Jsem jist, že mě císař ani neviděl stát před sebou, když řekl, můžeš jít. On nikdy nás, plebejce, neviděl. Ani zamák se nenamáhal, aby nám zlepšil živobytí.
2: Jak to měl dělat?
3: Dát lidu práva, která mýval. Vrátit mu volby a komíci, aby vláda byla všech. Věc obecná.
2: Res publica.
1: Zahleděli se na sebe. Fabius, sám překvapen tím závěrem, Lucius vykolejen, hejhle, bezpáteřný komediant. Kam dospěl? Lucius odvrátil oči, sunul je po zemi.
2: Jsi na omylu, Fabie. Republika se nemůže vrátit. Tak obrovskou říši nezvládne už ani senát, ani lid. Jen Gaius Caesar, syn nezapomenutelného Germanika, může udělat nápravu nahoře i dole. Ten jediný dá lidu Říma, co mu starý císař léta odpírá.
1: Fabius nevěřil svým uším. Nevěděl, co si myslet. Jak to myslí syn Servia Curiona? Zkouší ho. Na čí straně stojí dnes Lucius Curio?
2: Ty, příslušník stavu, který císař pronásleduje vyhnanstvím, jistě Tiberia nenávidíš. Gaius Caesar je jiný. Jeho přáteli jsou herci. Mnester, Apelles, však to víš. Ty, herec, bys měl, ty bys směl prince naklonit histrione. Poslyš, Gaius Caesar bude brzy císařem. Vymysli něco, čím bys ho na scéně oslavil. Nějakou skvělou alegorii a do ní ódu. Dokázal jsi napsat satiru, dokážeš i hymnus. Caligula se ti odvděčí královsky, neboj se. Já sám se ti zaručuji svým slovem.
3: Když si ráčil se mnou hovořit na lodi, odstrčil jsi mě opovržlivě, že nejsem republikán jako ty. Ty se zezměnil.
1: Lucius zrudl. Jaká potupa. Ta tam byla rázem jeho pohoda. Co tady dělá ten pocit hanby, ten pocit malosti a před tím komediantským prašivcem? Zachvěl se vztekem, ale ovládl se.
2: Odpověz, nač se tě ptám. Chceš připravit divadlo na oslavu budoucího císaře Gaia Cezara?
3: Ty mne zkoušíš, můj pane. Že je to jenom žert.
2: Uděláš, co žádám?
3: Ne, pane, neudělám. Nemohu. Já už vidím věci jinak než kdysi.

0: Stál jsem na krok od smrti. A to si člověk uvědomí, kam patří a že život není jen fraška. Já jsem dnes téhož názoru jako ty a tvůj vzácný otec. Kdybyste mě potřebovali pro tuto věc, jsem ti k službám, pane, ale...
1: Skrze rudou mlhu nesmazatelného pokoření Lucius vnímal Fábiova slova. Jeho hlas byl ledový a zlý, když končil rozhovor.
2: No dobrá.
3: Uvidíme.
1: Odcházel důstojně a vznešeně. Caligula se probudil. Prochází rukama maséru, lazebníků a kadeřnic. Nyní ho spínají do zlatého pancíře, na němž je vytepán Helios na svém voze. Makro přihlíží. Z velikého fóra sem zaléhá hukot davu. Moře hlasů duní, ať žije Gaius Caesar Germanicův syn.
4: Slyšíš, můj nejdražší? To byl nápad, že jsem nařídil, aby Acta Diurna hodila do lidu zprávu o Tiberiově nemoci, co? Dokonalý průzkum. Tady máš náladu Říma jako na dlani.
1: Caligula ještě v polospánku s hlavou brnící se ješitně usmíval.
3: Dík tobě, drahý Nevie. Můj lid dostane, po čem volá. Jestliže můj Makro v rozhodujícím okamžiku osvědčí věrnost svému příteli.
4: To přísahám u Martova štítu.
3: Ten okamžik je už nedaleko. Věříš?
4: Sobě věřím vždycky.
3: Měli bychom už vyrazit.
4: Všecko je připraveno, můj princi. Naše koně i tvůj doprovod.
3: Jak? Jak? Ne, nic. Jeďme už. Chci to už mít za sebou. Pojď. Rychle.
1: Brána paláce se rozlétla, dva jezdci vyrazili tryskem, za nimi prétoriánská jízda. Lucius se právě blížil k bráně.
5: Můj Gáje!
1: Caligulův kůň přeletěl, princ Lucia spatřil, ale nezastavil. Makro v jízdě Luciovi přátelsky pokynul.
5: Můj Gáje, pro bohy, slyšíš?
1: Luciova slova zapadla hluše do cvakotu kopyt.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

sebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý.
1: Já vás vítám, dámy a pánové, v nostalgickém muzeu zábavy a vítám dneska dva milé hosty, dvojici hereckou, dvojici manželskou, Evu Hruškovou a Jana Přeučila.
2: Ondro, ty jsi to řekl tak krásně.
3: Nostalgicky.
2: Nostalgicky, jemně, příjemně, že až se nám s Evičkou zachvělo srdce. A protože jsem tady v klobouku, v této krásné, příjemné, nostalgické místnosti, dovolte mi, dámy a pánové, abych před vámi svůj oblíbený klobouk smeknul a popřál vám s mojí Evičkou krásný dobrý den.
3: Jak je vidět, to je tiskový mluvčí naší rodiny.
1: Teď je zas na mě, abych já řekl, že Jan Přeučil tak krásně teď promluvil, že mě to až vehnalo málem slzy do očí. Hele, víte co, necháme komplimentů už. Já jsem přemýšlel o první otázce, kterou vám položím, a pak mě napadla taková, já jsem říkal, sakra, ty seš chytrej, ty kluku, čověče.
3: Hele, to jste říkal komu?
1: Co, já si tykám, když vymýšlím otázky. Každý jste prožíval dětství za jiného režimu. V čem byla pro vás ta, která doba skvělá a v čem, řekněme, nepochopitelná, nechci-li užít přímo výrazu blbá?
2: Tak Evinka je po moje levici, myslím, že by měla jako dáma podle etikety a podle Guta Jarkovského, toho mistra společenské etikety, měla by mít přednost.
3: Dobře, manžel bude mít aspoň víc času si to rozmyslet.
2: To je normální, ta finta.
3: To je normální, já ho mám prokouknutého. Já jsem prožívala dětství v České Skalici a mně se tam strašně líbilo. Já jsem vyrůstala u své prababičky a všechna negativa té doby mě byla úplně jedno. Totiž v těch 50. letech tam jako do mé dušičky se nic špatného nedostalo.
1: Protože jsi nebyla na světě ještě.
3: Tak v 50. letech už byla, dokonce na začátku 50. let, ale mě tam bylo nádherně. Vyrůstala jsem vedle školy, kam chodila Barunka Panklová. S babičkou jsme chodili na výlety do Ratibořic, na Rýzmburg. Prostě všechna tahle ta místa mám zmapovaná a mám pocit, že něco z té Boženy Němcové, aspoň takový ten jakoby feminismus, myslím, že to ve mně zůstalo, že?
2: No, dobře.
1: Negativa teda žádná.
3: Ne, nebyla.
1: Jako ani ve škole žádná. Tě nerozčilovalo něco, já nevím.
3: Tak jako my jsme dostali učebnice, jako tam byl slavikář a vím, že v první nebo v druhé třídě tam bylo něco začerněného. Tak já jsem potom nepátrala, co to bylo, ale vím, že to bylo nějaký text, něco takového se tam začerňovalo. Ale tak jako dobře, tak to bylo černé, tak tím pádem mě to nezajímalo.
1: A naštěstí, to je nejlepší do dnešní doby, přátelé, když něco začerněný, tak
3: potom
1: se o to nezajímalo.
3: Jeníček to měl daleko složitější, to já jsem měla idylku jako na starém Bělidle, ale myslím, že Jeníček to měl o něco horší.
2: No tak já na tu tvoji, Ondro, otázku, já jsem se narodil v roce 1937 a prožíval jsem dětství v těchto letech jako nejdříve v Pardubicích, po roce se naši rodiče odstěhovali do Prahy, čili já jsem v podstatě Pražák. A bydleli jsme tenkrát v Dejvicích, prožíval jsem to dětství jako každý kluk se svojí sestrou Martou, bylo to velice příjemné, milé, sympatické, no ale byla válka, za chvilku naskočila válka a já si pamatuju, že to válečné období jsem prožíval dost intenzivně, protože si pamatuju do dneška, že bychom bydleli v Srbské ulici a že ulicí pod Kaštany jezdil K.H. Frank. A to vidím jako do dneška, kdy jel nejdřív motocykl, žlutý praporek s automobilem, teda automobil na něm byl žlutý praporek, pak obrněný vůz, pak jel KH Frank, pak zase další obrněný vůz. A když tato kolona jela na Pražský hrad, tak vím, že vždycky jakoby to byl takový pocit hrůzy. A i to se do té mé vlastně klukovské jaksi dušičky prolínalo. A vzpomínám si, že tenkrát jako každý kluk jsem dělal absolutní voloviny a blbosti a že třeba s mým oblíbeným hitem tenkrát bylo, že jsem, my jsme bydleli ve druhém poschodí, že jsem byl vykloněný z okna a plival jsem dolů. A to se mi strašně líbilo.
1: Na
2: že
1: Franka
2: jsem,
1: ne, ale.
2: Na Franka ne, no moment, moment. Právě k tomu chci dojít a že jsem vždycky plivnul dolů a teďka jsem se vrátil do té místnosti a po chvíli jsem se koukal z toho okna dolů na ten chodník, na koho jsem plivnul a jak ty lidi reagovali. A to byla strašně alegrace, mě to strašně bavilo. No a jednoho dne šel německý voják a já jsem plivnul na německého vojáka. A teďka jsem se stáhnul zpátky do té kuchyně, po několika vteřinách jsem vykoukl ven a ten voják velice výrazně koukal nahoru k nám do toho druhého poschodí. Mě vůbec nedopadlo, co by se mohlo stát, kdyby to nahlásil nebo kdyby k nám přišel, že bych dneska tady ani nemohl sedět. A mám na to i takovou zvláštní vzpomínku, že třeba v té době té druhé světové války s dědečkem, který chodil v takovém tvrďáku, který je i tady na tom plakátu, to byl jeden z posledních tvrďáků Praj, jsme chodili na procházky a vím, že jsme tenkrát i zaznamenali nálety na Prahu a tenkrát, když začaly houkat sirény takovým zvukem tak to byl hlášen nálet. A nejdříve padaly takové celuloidové papírky, které měly rozmazávat ty zaměřování těch ostřelovačů a pak jsme slyšeli takový ten hukot těch letadel. A vzpomínám si, že v té době tenkrát jsem udělal jeden strašný trapas, protože ve všech domech dole u chodníků byly okýnka tak lehce zazděná a ta okýnka směřovaly do sklepu. A když byl ohlášen nálet, museli jsme do sklepu, kde byly pytle s pískem, byly tam takové lopaty, kdyby se bomba spadla na barák, aby jsme mohli z toho sklepa vylézt. A vzpomínám si jednou s Martou, s maminkou a s těmi lidmi z toho domu jsme byli v tom sklepě, tam jsme seděli a vedle byla paní Šváchová. Paní Šváchová byla domovnice a byla to dáma, která měla 150 kilo. A já jsem udělal šílený trapas, že jsem říkal, maminko, a kdyby spadla ta bomba na ten náš barák a tady se prorazilo to okýnko, tak by paní Šváchová musela jít poslední. A ona říkala, proč Honzíku? Protože paní Šváchová je strašně tlustá a kdyby šla jako první, tak by ucpala ten výstup na ten chodník a my bychom se tady udusili. No byl to strašný trapas, protože Šváchová říkala, paní Přeučilová, ten váš Honza, to je pěkný pacholek, pěkný hrošťa, já nejsem vůbec tlustá, já jsem naopak štíhlá dáma. Tak to byly takové vzpomínky na tu moji válečnou dobu. A jestli můžu ještě jednu, mám krásnou vzpomínku a teda se ti bude velice, myslím, líbit, protože v Dejvicích, na začátku Dejvické třídy bylo kino Bruska. A toto kino Bruska bylo nesmírně nádherné a majitelem toho kina Bruska byl můj strýček Přeučil Jan, který velice ovlivnil i moji, bych řekl, takovou nastupující hereckou dráhu. A jednoho dne, bylo to při nějakém výročí narozenin, mi strýček přinesl malou laternu magiku s kličkou a kdy jsem si promítal útržky válečných filmů na plátno, teda vlastně na stěnu a ten strejda Honza měl na mě strašně veliký vliv a na tu laternu magiku nezapomenu do dneška.
1: Tady musím říct, že Honza mi krásně nahrál, protože moje další otázka se bude týkat právě biografů. Proč? Protože zrovna nedávno jsme si připomínali, že před 100 lety zahájilo u nás provoz první stále kino, který vedl pan Viktor Ponrepo. A takže filmy a filmové hvězdy vašeho dětství. Vzpomínáte si na první film svého života? Na co jste chodili nejradši? Na jaký žánr filmový? Já budu pokračovat potom. Začněme takto.
2: Tak Evinko, vzpomeň si na svůj film.
3: No, můžu kino v České Skalici zase.
1: Ano, jistě.
3: Tam totiž promítal pan Hnízdo, který byl zároveň fotografem a já jsem si ho pamatovala, protože moje prababička, u které jsem vyrůstala, každé moje narozeniny slavila tak, že upekla velikánský dort a šli jsme se s ním vyfotit k panu fotografovi Hnízdovi.
1: Nejdřív jedna... Igor Hnízdo ne.
3: Ne, Igor to nebyl, ale byl to pan Hnízdo, velice ano. Slavný v České Skalici. Právě mám fotografie s jeho razítkem na druhé straně. Jedna svíčka, dvě svíčky, tři svíčky. A jakmile už tam bylo pět svíček, tak už jsem začala chodit do kina za korunu vždycky v 10 hodin a ve 2 hodiny odpoledne v neděli. A to se mi strašně líbilo. Já jsem na jakýkoliv film šla dvakrát, protože jednou vždycky bylo málo, že? To já si myslím, že skoro každý film jednou je málo. No, a vím, že pamatuju také, že jsem viděla Grotesku. Ale já jsem netušila, že je to groteska, protože fakt mi bylo ještě tak málo, že jsem tomu nemohla rozumět. A strašně jsem se divila, že lidi kolem mě se smějou. A tak jsem si říkala, jako co to, tak chodí tam rychle ty lidi. Ale proč se smějou, mi opravdu došlo až o několik let později, že to vlastně byla groteska. Že to
1: bylo líto, co se tam
3: Právě, oni si ubližují, ten brečí, ten hubenej, že jo, tlustej no, se mu směje. Že? No, potom...
1: Evičko, já jsem se teď zamyslel, protože já mám manželku, která dodnes na ty grotesky vždycky tak kouká a málem mi to rozpláče, že se tam drahý dorty mlátěj a to. Já se to nemůžu dívat a všichni se přitom řežou smíchy.
3: Je to pravda, no. Já si třeba vůbec nemůžu koukat na takové to natoč to, nebo víš to na ty pořady, ano. Protože to je spíš, bych řekla, pro chirurgii a pro tyhle ty. Jak k tomu a prevence a tak.
1: A takže jsi viděla Laurela a Hardyho, ano, jestli tomu dobře rozumím?
3: Ano, mám pocit, že jo, protože tam byl hubený, byl tam tlustý, takže to určitě. A pak vím, že poprvé grotesku, kterou si pamatuju úplně nejvíc ze všech, byl Frigo na mašině. To se mi strašně líbilo. Ale já jsem měla ještě jedno štěstí, když bychom zůstali u těch filmů, že my jsme se pak přestěhovali, když mi bylo 7, do Hradce Králové. Tatínek tam dělal ředitele kulturního domu a my jsme v tom domě dostali byt. A náš byt byl hned vedle promítací kabiny. Takže já jsem chodila do kina na filmy do promítací kabiny. Koukala jsem, jak tam vyměňuje kotouče pan promítač a viděla jsem skoro všechno v té době, v těch 50. 60. letech.
1: To znamená, že jsi viděla film Smrt v sedle?
3: Určitě. Určitě. A vím, že jsem viděla i jako pana režiséra Jireše a takovéhle filmy, i když některé jsem ještě tak docela nevnímala, o čem jsou. Například tatínek mě vzal do první řady na Všechny dobré rodáky a já vím, že jsem tenkrát ještě tomu nerozuměla. Ty slzy nastaly až později, když se člověk koukal.
1: Dobře, tebe máme vyřešenou, teď Honza, který první film to mohl být.
2: No, já si na něj velice dobře vzpomínám. Tady mluvila Evička o groteskách. Právě strýček Honza mě pozval do toho svého kina Bruská a tam jsem viděl, seděl jsem asi ve třetí, ve čtvrté řadě, bylo nás tam pár lidí, Lauer a Hardy v Cizinecké legii. A mně se to tak nesmírně líbilo. Já jsem se tak řechtal, tekly mě slzy a do dneška si na ten pocit té uvolněnosti a té legrace, která na moji dětskou dušičku nebo klukovskou dušičku působila, do dneška na to nezapomenu. To byl první můj takový dotek s filmem a pak velice si vzpomínám na film, protože televize tenkrát nebyla a vždycky do kina tatínek mě s maminkou brála. Byl to jakýsi určitý svátek. Vzpomínám si na film, kdy jsem nesmírně plakal, byl jsem dojatý a ten film se mě ohromně vnitřně dotknul, nejenom mě i mé sestry. A bylo to v roce, nemýlím-li se to ty jako mistr a znalec filmografie, rok 46, Lassie se vrací. To bylo v té době. A promítalo se to ve světozoru a mě ten příběh toho pejska, té kolie, nesmírně dojal. A vidím to jako dneska, že jsem byl tím filmem doslova zasažen.
1: Já pro rozhlasové posluchače jenom, že přikivuji hlavou. Nechtěl jsem ti skočit do toho. Ano, je to 46 nebo 47.
2: Tak nějak.
1: Dám si vůli trošku, jo?
2: Ano, ano, ano.
1: No, to byl dojemný. Ten, taky si plakala?
3: Hráli tam obě dobře. Já jsem ho viděla až dospělejší.
1: A plakala jsi?
3: Plakala jsem určitě, ale spíš se mi líbila ta malá Liz Taylor.
2: Mm-hmm.
1: Aha.
2: No jo, tak to byl její první, jedna z prvních.
3: Obě hráli dobře, i ta Las.
1: Hele.
3: Já můžu ještě o filmu. Ano. Já totiž jeden film mám spojený s konkrétním datem, který jakoby předznamenal, co se stane. Já jsem přesně v té České Skalici 20. srpna 1968 večer byla s kamarádkou na filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové. Večer jsem přišla domů a najednou s babičkou jsme vstávali, nebo jsme se vzbudili brzy ráno a tam dun, dun, dun, dun, dun, za okny, tam tanky. A babička plakala, že začala válka. A byl 21. srpen 1968. Takže na tu, kdo se bojí Virginie Woolfové, na tu nezapomenu.
1: Jak si některý film člověk spojí ano. S nějakým
2: situací, dobou a životním.
1: Okamžikem životním, že vůbec ano. To nesouvisí třeba.
3: Přesně.
1: Ne, třeba. Hele, tak trošku veselejc, hned se zeptám, jestli jste byli, tak museli jste být zamilovaní do nějakých konkrétních herců, hereček, hvězd.
3: To tak se začne odpovídat první, Honzí.
2: No, je zamilován. No, já jsem, tady padlo jméno filmu Smrt v sedle, to bylo v roce 1957, to byl můj první film, kde jsem hrál postavu Franty, to si pamatuju, a byl to Zloun a tam už se mi to tak jako, ta nálepka těch Zlounů tam teď se to nějak jako tak jako razí těch mužů na šikmé ploše a hned v zápětí potom byl film, který neměl moc velkou takovou odezvu, ale zajímavé je, že velkou odezvu pro písničky, které napsal pan Trojan, měl na Kubě. To vím do dneška. Byl to Valčík pro milion. A byl to film o Spartakiádě. Hlavní roli hrál Jože Adamovič a Kája Chadimová. Padlo tady jméno Hnízdo. Že jo? Jehož představitelem je můj dobrý přítel, kamarád Honza Tříska. Jehož Kája Chadimová je ženou.
1: A Igor Hnízdo, abychom vysvětlili, je ten z obecní školy, ten učitel, kterého jeho kamarád Tříska hrál.
2: Ano, tak. No. A ty jsi mluvil o těch zamilovanostech, o těch láskách. No a v tom filmu Valčík pro milion, já jsem hrál, tam byla taková parta mladých kluků a tam byl Jirka Hrzán, Jože Adamovič hlavní roli, byl tam Broňa Poloček, řada renomovaných dneska herců.
1: Ale on tu ženskou neřekne.
2: No a teďka, moment, a teďka, já jsem dost upovídaný. A byla tam nádherná, krásná, černovlasá holka.
3: Už se blížíme.
2: A ta se mi tak strašně líbila a jmenovala se Heda. Prozradím její jméno, Heda Škrdlantová. A jestli si vzpomínáte na film Spadla z měsíce, tak tato Heda Škrdlantová tam hrála hlavní roli. Těsně po tomto filmu byla režisérem Podskalským do tohoto filmu obsazena. Já jsem se do ní zakoukal, my jsme se do sebe zamilovali a to byla moje velká první láska. Dneska Heda Škrdlantová je renomovaná kožní lékařka na poliklinice v Praha-Chodov.
3: Hezká reklama.
2: Ale ještě ti řeknu jednu věc. Hedu Škrdlantovou zná i moje milovaná Evička, druhá moje pohádková žena a moje první pohádková žena Štěpánka. Shodou okolností nás sem přilákal tento Playboy Ondra, kdy v roce 1994 někde tady jinde se Štěpánkou jsme pro vaše děti v krásných Šebanovicích hráli pohádky.
1: Ano, je to tak pravda. No je to už trošičku dlouho, ale je to pravda, tenkrát jste skutečně se obětovali, to byly Šemánovice v začátcích restaurace, no tak hospůdka u Montyho a sešly se tam opravdu všechny děti z Březinky, Šemánovic a bylo to hrozně krásný.
2: A jenom proč zmiňuji tu Štěpánku, vlastně potaž moje Evičku, Evička zná i tu Hedu Škrdlantovou, paní doktorku a Štěpánka vždycky, to byla jediná žena, na kterou lehce žárlila, to bylo zajímavé.
1: Štěpánka na tu škrdlantovou, teď
2: na tu škrdlantovou.
1: Bines trošku.
2: Ano, ano. Štěpánka Haničincová byla moje první pohádková žena. Moje druhá pohádková žena, která znala i Štěpánku, je tady zde přítomná Evička Hrušková Pomlčka. A moje první láska byla doktorka Heda Škrdlantová, tenkrát ještě ne doktorka, která vystupovala ve Valčíku pro milion. Je ti to jasné, Ondro?
3: Ano. Pak byla Šárlena obsazena na Popskalskýho.
2: Ano, pak ne? Byla obsazena do Spadla z měsíce, kde hrála hlavní roli, kde i po ní pokukoval Brodský a Sovák, takhle to mi i taky prozradila. Je ti to jasné? Já jsem byl zamilován, jo. A v tom velikém trojuhelníku, když ona začala chodit s nějakým lékaři a tak dále, to zase je jiná kapitola, tak když jsem se zmínil o Hedě, tak Štěpánka na ní lehce, jak si žádlila.
1: Štěpánka na... Aha.
2: Je ti to jasné, jo?
1: Tak jasné.
2: Já ti povím, natáčení ten trojuhelník...
1: To
3: si to pak graficky znázorníme.
1: A teď Evička, jak to bylo s těma chlapama?
3: Tak já mám celoživotní takový zájem, nebo mě baví strašně psát a zapisovat si, nepíšu si přímo deník, ale kdysi tenkrát jsem si psala deníčky a grafičky a všelijaké tabulky. A tuhle jsem si dělala přehled a tak jsem přišla na takovouhle tabulku, kde jsem měla napsaný seznam mužských, který se mi líbí. Ale on je, ty jsi tam taky.
2: To jsi nikdy neříkala.
3: Já ti to ukážu.
2: A proto těch stolik sešitů máš v té knihovně. No, a tam já nesmím. Ne. Aha.
3: Ne, tam jsou deníky, ale
2: já
3: je tam
2: to
3: i,
2: žiju.
3: Je tam i tabulka. Tabulka. A to já ti přinesu ukázat. To je
1: já
3: takový.
1: Tam jsem.
3: Taky
1: mě
3: si tam.
1: Tam opíšeš, než to
3: přinesu. Ne. Ještě takovým nevypsaným rukopisem a je to napsaný dokonce ještě na deskách toho deníčku a je to už takové to rozpité, jak je to na tom, na té gumě napsané, tak je to už takové rozpité, je to
2: čili
3: vidět...
2: Ondro si rozpitý.
3: Těch 30...
1: A kdo je za mnou?
3: No.
1: Je to, jo. Ale je to možný.
3: Opravdu, já ti to ukážu, je to autentické a kromě tebe je tam Angelo Michajlov, který napsal písničky do Popelky a do dalších pohádek a ještě mnoho dalších písniček.
1: Já bych měl možná ale vysvětlit, proč figuruju na seznamech.
3: Tak.
1: U Evičky. Protože

0: Kropovítku.
1: Pověsí.
0: Ano, že byl jednou jeden chlapeček a ten měl hlavu jako jablíčko. Jednou mu kamarádi jeho hlavu snědli jako ke svačině a chlapeček plakal černá jádra. Ho potom, že jo?
2: Musím vám, dámy a pánové, vážení přátelé, říci, když je tady taková pěkná atmosféra, prozradit něco z intimity našeho života Evičky a mojí, kdykoliv padne jméno Ondry u nás a když to jméno řekne Evička, tak její velké oči se lehce zamží.
0: Třeba si zrovna potřebuju vzít brýle. Ne, ale ještě k tomu seznamu já můžu pokračovat ještě dlouho. Je tam herec, kterého si určitě budete pamatovat z poslední doby. Jmenuje se Yves Rénier, ale tenkrát hrál ve Ztracených iluzích, v tom seriálu. A měl takové blonďaté vlásky, teď už hrál Muléna, že jo? Ale tenkrát to byl nádherný blondětý chlapeček, tak toho jsem milovala, to byla moje hvězda taková.
3: Vážně? A napsala jsi mu to nebo...
0: Ne, ale učila jsem se francouzsky a docela dobře umím. A
2: můžu, Ondro, k těm hvězdám? Souvisí to s tím filmem, zase mojí velkou hvězdou, ne dámou, ale hvězdou mužské velikosti, byl vynikající český herec Karel Heger. A Karla Hegera shodou okolností jsem poznal velice osobně, protože si pamatuji na film Kavárna na hlavní třídě, kde hrál hlavní roli. To byly leta 58-59. A když já jsem se po velikých peripetiích dostal na divadelní fakultu AMU, tak předtím jsem chodil do střední školy ve Sládkově ulici v Praze 7, kde naproti bydlel Karel Heger. A Karel Heger tenkrát byl slavný z těch filmů Mikuláš Aleš, Bedřich Smetana a chodil k nám o tom vyprávět, jak se ty filmy točily a tak dále. Byl to pro nás vždycky ohromný zážitek. A představ si, když jsem začal studovat na divadelní fakultě AMU, tak ve třetím ročníku jsme měli techniku filmového a televizního herectví. A tu nám přednášel Karel Heger. A vzpomínám si jako dneska, my jsme byli velice malý ročník, nás bylo jenom 7, tam byla Jana Hlaváčová, Milena Dvorská, Emma Černá, Naďa Prchalová-Vicenová, Lexa Postler, znáte z Vyššího principu, a Honza Šmíd z filmu od Jiřího Krejčíka, z Vyššího principu i z jiných. No a byla první herecká hodina, my jsme tam seděli celý na chvíli, holky byly učesaný, protože přišel tento velký filmový a divadelní star, přišel, dal takhle 20 cigaret, jak si na stolek vykouřil jenom jednu, zbytek nechal pro chudé študáky, a tak se rozhlížel a říkal, co to tady je, přáteli? A tam byl Ferman 4. ročníku a on říkal, co to je? A my jsme říkali, pane profesore, to jsou úryvky, co budou kolegové, nebo co studují kolegové ve 4. ročníku. A on k tomu přišel a říkal, Hamlet, Richard 3., Orlík, Cyrano, Lír, zajímavé, co budou hrát v 50.
4: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď však přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat. Při několika písničkách si jistě rád zavzpomíná i Jan Přeučil.
5: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat, vzpomínka přichází po vzpomínce.
4: Thank you. 27. března

března roku 1959 měl v Praze premiéru film režiséra Jindřicha Poláka Smrt v sedle, ve kterém se poprvé na filmovém plátně objevil mladý Jan Přeučil. Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou, který se odehrával v prostředí státního Hřebčína, se stal během následujících téměř 5 let filmem, který je stále velmi oblíbený a ku podivu oslovuje už několikátou diváckou generaci. Stejně tak se dá říci, že i ústřední píseň Evžena Ilína a Zdeňka Borovce Seno a stáj, která bývá uváděna také pod názvem Píseň v sedle, se stala evergreenem u táboráků. No a my si ji nyní připomeneme v její nejstarší nahrávce z roku 1960, pořízené v Brně. Zpívá Karel Duda, hraje orchestr Gustava Broma.

Druhý film, o němž se Jan Přeučil rozhovořil, byl Válčík pro milion. Barevná hudební veselohra režiséra Josefa Macha, natočená v roce 1960. Příběh dvou zamilovaných se odehrával v prostředí druhé celostátní spartakiády v Praze. Hlavní aktéři: amatérský jazzový trumpetista Franta, kterého hrál Josef Adamovič, a cvičenka Jana z Uherského Hradiště, kterou představovala Karla Chadimová. Přes komická nedorozumění se nakonec dorozuměli, pravděpodobně na celý život, psalo se v dobovém komentáři. Václav Březina v lexikonu českého filmu podotýká: život za vítězného socialismu byl prezentován jako permanentní lidová slavnost s masovými tělocvičními vystoupeními, tancem a hudbou. Kritické hodnocení filmu ovšem nebrání tomu občas připomenout některou z písniček, které v něm zazněly. Jednu z nich naspíval například Miroslav Šuba.

Ve filmu Valčík pro milion se objevila řada známých herců, například Vladimír Ráš, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Eman Fiala a další ti mladší, jako právě Jan Přeučil, anebo Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Poloček, Jiří Hrzán, Karel Augusta. A Valčík pro milion, jak už bylo řečeno, byl prezentován coby hudební veselohra. A z písní, které v něm zazněly, se svého času opravdu dvě staly skutečnými hity. Odkud ptáci letí, v podání Jiřího Vašička, a především Babičko, nauč mě Charleston. S orchestrem Karla Vlacha žadonila na Babičce Charlestonovou lekci Edita Štaubertová.

0: Tolik malá odbočka k filmům Smrt v sedle a Valčík pro milion. A teď už se zase můžeme vrátit zpátky do sálku k dnešním hostům Evě Hruškové a Janu Přeučilovi. Tady padlo, vlastně teď padne po třetí, název filmu Smrt v sedle. Honzo, já jsem někde četl nebo slyšel takovou historku, kde jsi vzpomínal na Jiřího Sováka.
1: No jo.
0: Nemohl bys to dát k dobru? To...
1: No, Evička, co říkáš?
0: Evička určitě. No,
1: řekni k tomu, okomentuj to, ty jsi slyšela.
2: Ne, já jsem ji slyšela stokrát, takže...
1: Já ji zestručním, ona je dost taková rozsáhlá, abych neunavoval toto sympatické posluchačstvo zde v Šemánovicích. No, my když jsme byli obsazeni do filmu Smrt v sedle, kde hlavní roli hrál Rudla Jelínek, tak podmínkou bylo, že jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A protože to bylo z jezdeckého prostředí a ten film se točil ve Slatiňanech u Chrudimi. Evino, nedávno jsme kolem jeli, že jo?
2: Ano.
1: A vzpomínali jsme na to, tam je krásné muzeum o koních a vůbec o tomto krásném.
0: Byla tam krásná Vondráčková, když byla malá.
1: Ano, no Helenka, zajímavé je, že Helena Vondráčková, když jsme ten film točili, se chodila na nás dívat.
0: Vážně?
1: To byla malá holčička tenkrát. No, ale o to nejde. No a my jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A ten instruktor, tenkrát z Barandova, kapitán Michálek, přišel za Jiřím Sovákem a říkal, mistře, Jiří, vy budete hrát šéfa jezdčíků. Vy musíte dokonale ovládat jízdu na koni. Protože budete s těma klukama jezdit a v tom filmu je tam řada náročných scén. A ten Sovák říkal, není potřeba, kůň to je můj život. Vyberte mi nějakého takového pardubického polokrevníka, hodně nabitého, já před tím natáčením se na něj hupsnu, lehce se procválám a můžeme točit. Na koni jsem jako doma. No, když jsme si toto vyslechli, tak jsme si řekli, opravdu ten mistr Sovák umí asi dokonale ovládat jízdu na koni. Chodili jsme denně takřka na jízdárnu v Praze, tenkrát do Troje, chodili jsme ještě, byla tadyhle pod Palmovkou veliká jízdárna, kde byly, už nebyly tenkrát ty novostavy, tam jsme chodili denně rajtovat, aby jsme uměli co nejlépe jezdit. Byl první natáčecí den ve Slatiňanech u Chrudimi. Situace byla taková, že byl záběr na veliký celek. My jsme stáli asi těch 8 kluků u koní a čekali jsme na příchod jako našeho šéfa jezdčíka, který tam měl přijít, vyhoupnout se do sedla a říct, mládenci dosedel a lehkým klusem k blízkému lesu. To byl první veliký záběr. My jsme ráno byli v maskérně v 6 hodin, dávali nás maskéři dohromady, Sovákovi dávali velkou paruku, kníry, protože aby vypadal velice důstojně, vznosně, jako velitel jezdčíků. A přišel za ním ten instruktor a říkal, mistře, tak jsme vám připravili takového krásného polokrevníka. A on jak seděl a tím mastek se mu lepili ty kníry a tak dále, měl takový odborný výrazy, na kterou chodí. Měl někdy zašlápnutou patu, jakou má držku. Takovýhle měl odborný výrazy. Jo. No a tak my jsme si říkali, tak opravdu něco uvidíme a uslyšíme. Čekali jsme u těch koní na place, v tom přišel po chvilce v rajtkách, v placaté čepici Jiří Sovák a říkal, tak kde mám toho svého divocha? A ten instruktor říkal, tady je pro vás mistře připraven. On k němu přišel, poplácal, říkal, dobře chlapče a odstoupil. Ten instruktor říkal, mistře, my vás na něj vyhodíme. A on říkal, jak vyhodíte? No to přece znáte. On říkal, to se dělá. Pokrčíte nohu, my vás chytneme za holeň a vyhodíme vás do sedla. To je běžná praxe. Opravdu, no tak to zkusíme. Sovák pokrčil nohu, on ten instruktor ho chytil za tu holeň a hodil ho do sedla, ale on spadnul na druhou stranu. V tom okamžiku se zjistilo, že Sovák nikdy na koni neseděl a nechtěl chodit rajtovat. Vymlouval se na to. No jo, ale co se nestalo? Blízko těch Slatiňan bylo tenkrát veliké letiště. Tam zalítávaly myky. trysková letadla. A když to letadlo se dostalo do určité výšky a překonávalo rychlost zvuku, tak se ozvala pekelná rána. Když toho sováka dorvali do toho sedla, ten instruktor mu v rychlosti říkal: mistře, prošlápnout paty, uvolnit uzdečku, aby ten kůčel malinko dopředu, aspoň základní cviky si řekneme. A ten sovák říkal: Ježíš Maria, ty vole, jdi dopředu, dozadu a tak dále. Ten kůň nevěděl vůbec, co se s ním děje, se ozvala pekelná rána, ten kůň se zvednul na zadní, sovák se ho chytil kolem krku a jen se ozvalo: wow, wow, wow, wow, wow, wow. A kůň se sovákem zmizel v blízkém lese. V tom okamžiku přijeli režiséři a říkali: kde, mládenci, kde je sová? My jsme říkali: no nevíme, pane režisér, někde je s koněm v lese. Kluci dosedel a hledat sováka. Pročesávali jsme les a asi za 30 minut jsme viděli následující obrázek. Sovák pod borovicí seděl, urvaná paruka, urvaný knír. Mistře, stalo se vám něco? Co by se mi stalo? Studuji roli a u potoka se kůň popásává. Tak to je první zážitek z prvého natáčecího filmu Smrt sedle.
0: Tak to jsem chtěl slyšet a myslím, že všichni jsme to chtěli slyšet. Teď už to... Poslední otázka před dotazy z publika. Na co jsem se vás zapomněl zeptat?
1: Já nevím. No
2: jak
1: já...
2: jsme se poznali? My jsme se poznali, když jsme... To se s nás nezeptal.
0: Jak jste se poznali?
2: My jsme se poznali přece v pohádce.
1: No,
2: ano. My jsme, totiž my bydlíme blízko sebe.
1: A no, naproti sobě.
2: Naproti sobě. A celých 20 let, co jsme se potkávali na chodbě, jsme vždycky jako dobrý den, dobrý den, Evo. A to bylo všechno. Za celých těch 20 let. A potom, co odešla Štěpánka, tak za rok Honzík zase na té chodbě jako: dobrý den, Evo, nechcete udělat nějaké představení pro děti? A mě tedy, jsem se zarazila úplně a já jsem říkala: dobře, tak uděláme nějaké představení. Hned jsem doma vyštrachala text, měla jsem šípkovou růženku, no a potom prostě jsme začali studovat představení, no a přitom to vznikalo, protože jsme zjistili, že jsme úplně jiní než na té chodbě, že Honzík se rád směje, že je to úžasně hodný mužský, já nevím, co ty jsi na mě viděl, teda to nevím, ale... Prostě takhle k tomu došlo. Při šípkové růžence.
1: Tak. Tak to nebylo na chodbě, ale u chodby.
0: Prosím tě, a... jsem to zapomněl. Já jsem takový... To se mi stává někdy už, víte, to je takové... A počkat, něco jsem se přece jenom chtěl zeptat. Já se zeptám publika, nechcete se zeptat něco Evičky Hruškové a Jana Přeučila?
3: Dobrý den, já jenom se chci zeptat a chytám se víceméně toho, co teďka tady padlo. Co jste viděl na paní Hruškové?
1: No, to už jsem před chvilinkou řekl, nejenom, že je to půvabná a krásná dáma, je nesmírně vzdělaná, nesmírně příjemná, milá, tolerantní a ohromně láskyplná.
0: A já už jsem si vzpomněl, než... vyřkl Honza tu otázku na té chodbě, jestli by si nechtěla zahrát pohádku. Co jsi dělala v té době?
2: Já jsem neustále hrála pro děti. Já jsem vlastně ukončila Damu, loutkářskou katedru. Loutky já mám strašně ráda.
0: Loutky.
2: Ano, ano. Já mám právě divadlo jednoho herce, jezdím s pohádkami, s pohádkou o Popelce a měla jsem jich ještě, mám jich ještě víc. Ale právě bych ráda dnes zrovna vzpomněla na autora téhle pohádky. Napsal to pro mě režisér Miroslav Wildman a zároveň tu pohádku i zrežíroval a hraju já a moje loutky. Je tam spousta písniček. A zrovna dnes je to 15 let, kdy nás opustil ve velice mladém věku. A tak jsem strašně moc ráda, že můžu o něm promluvit dnes.
1: Já jenom dodám, že Evinka hraje s loutkami a ty loutky žijí. opravdu žijí a ať je to jakákoliv technologie a máme krásné dřevěné loutky od pana profesora Doležala právě v těch pověstech českých a řeckých bájí, ty v té Šípkové ružence dělala zase
2: Šárka Váchová
1: a Evička mě i zasvěcovala do té loutkoherecké profese a když vidíte, jak ta loutka prostě žije a ten herec jí dodá i hlas a duši, tak ten divák se tak kouká s takovým napětím, jako támhle tenhle mladý sympatický kluk ve třetí řadě.
0: Stejně ještě by mě zajímalo divadlo jednoho herce, taková drobná dívenka, jak mohla vzala si loutky a teď někdo to musel nasvítit někde.
2: Určitě se mnou vždycky byl jeden
0: štáb lidí,
2: jeden technik. No a já jsem vešla před děti a jestli pamatuješ, když se hrálo v Albatrosu.
0: Ano.
2: Tam bylo takových, já nevím, kolik, 150 míst nebo kolik. No, takže já jsem tam hrála tu pohádku, tam bylo těch 150 dětí. No a taky jsou tam chvíle, kdy není slyšet prostě padnout ani smítko a někdy ty děti prostě si se mnou hrají. A vím, že jednou se tam byl podívat Zdeněk Svěrák a říkal, jako tam v zákulisí říkal, to ona hraje sama tohle? A oni mu říkali, ano, hraje. No to snad není pravda, jako prostě musíte ty děti něčím přemoct. Tak.
0: Takže ta moje otázka vlastně, tak jestliže tady to říkal pan Svěrák, tak se za ní nestydím, že se furt ptám, jako, jak je to možný, že jeden človíček takovejhle šikovnej.
2: Já tě pozvu někdy, to se musí vidět.
1: My vám moc krát děkujeme. Bylo nám tady, můžu to říct, za Evičku velice dobře. Byli jste velice usměvavé, příjemné obecenstvo. A jenom mi dovolte, abych jménem Evičky a jménem svým vám popřál, ať se vám tady dobře žije, ať jste šťastní, ať se máte rádi a vždycky vám přejeme do vašeho života moc a moc lásky. Mějte se pěkně.
4: Končí první část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem. Končí dnešní nostalgické muzeum zábavy. Hodně pohody, radosti a štěstí vám do dnů příštích. Z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítáme vás při poslechu druhého pořadu, který jsme se pod světly ramp rozhodli věnovat populárnímu českému zpěvákovi Karlu Zichovi. Jeho život se zastavil v polovině letošního července při potápění na Korzice ve věku 55 let. Příčinou smrti bylo kardiovaskulární onemocnění, nikoli nepřirozené úmrtí, tedy ani utopení, ani rychlé vynoření z hloubky, jak tisk zprvu spekuloval. Před týdnem jsme se zabývali ranými etapami Zichovy kariéry. Dnes postoupíme do zralějšího období.

slunečných strání a měl bych tě s vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Na úvod jsme vám zahráli působivou skladbu autorské dvojice Petra Habky a Zdeňka Rytíře Kdybych byl malířem, kterou Karel Zich natočil v květnu roku 1976. V roce 1977 byl Karel Zich oceněn stříbrnou bratislavskou lirou za song Máš chuť majoránky autorů Jiřího Vondráčka a Zdeňka Borovce, kterýž to dodnes bez pochyby patří k jeho nejpůvabnějším.
1: To je typický to, co říkával Jirka Štajdl, už jsem tady zmínil, což byl textař, který kdysi to udělal daleko víc, než co bylo publikováno, a byl to takový dvorní textař, si Karla Gotta, ale myslím, že udělali Petrovi Spálenýmu a mnoha dalším lidem krásné texty. Měl notabene asi 7 verzí někdy na jednu písničku. Já jsem se vážil, že to byl na jednu stranu bohem, ale na druhou stranu nesmírně pracovitý kluk. A on vždycky říkal, když se povede slogan, tak je to obrovský úspěch. Já si myslím, že Zdeněk Borovec byl příkladem toho, že uměl nalézt nejenom slogany, ty písničky měly hlavu a patu. A že navíc každému z nás udělal někdy takovou, jako, takovou, že nás dovedl si určitým způsobem kategorizovat a že nenapsal text pro mě stejný jako třeba pro Helenu Vondráčkovou a Gotovi nenapsal stejný jako třeba, já nevím, Ulrichovi, když už jsme u toho, který mu taky třeba zpívali texty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Máš chuť majoránky byl výrazný melodický nápad. Já jsem si to ověřil, když jsem tu písničku v angličtině zaspíval třeba americkému publiku, tak ty byly úplně první reakce naprosto prostě, co to je za kantilenu, od koho to je, co to je, to prostě vůbec nikdo nebyl schopný. To jináč, než jako intuitivně ohodnotit jako něco, že jim to jenom ušlo pozornosti, takže to je nápad. A ten slogan v češtině, myslím, že je taky velký nápad. Já k tomu nemám co dodat jiného, než že jsem byl rád, že tu písničku jsem mohl zpívat a jistým způsobem se stala i takovou jako hitovou záležitostí v rámci těch dalších věcí. A navíc to byla, myslím, kantilena nebo taková ta melodická, krásná, pomalá love song prostě, který si myslím, že každý má mít v repertoáru a tohle se povedlo asi. I když já tvrdím, že tehdy jsem to nenaspíval nejlíp.
2: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Jestliže Zichovo první spíše písničkářsky založené album Dům číslo 5 obsahuje písničky od různých textařů, na přelomu 70. a 80. let už mezi dvorními textaři tohoto zpěváka dominuje Michal Bukovič. Ten mu také dodal slova pro několik rozhlasově chytlavých a často využívaných, snadno zapamatovatelných titulů.
1: Michal byl jako v něčem výjimečný v tom, že prostě on mě lidově řečeno ukecal, že čeština je schopná prostě, je to nádherná řeč, o tom nikdo nepochybuje, ale že prostě ty rock'n'rolly v češtině můžou se odspívat a můžou se nafrázovat a že to nebude trapný. No totiž tam jsme se báli toho, aby to nebylo trapný. A tam je strašně důležitý najít buď to smysl toho textu, který některý byl legrační, že jo, a nebo já nevím, u That's Alright Mama prostě má smysl, je to fajn mámo, že je to That's Alright Mama a je to všechno v pořádku. A u některých to opravdu nemá cenu, že jo, jako abyste překládal doslova text, který je blábolem, tak tam jde najít o to určitou zvukomalebnost a podobu, takovou tu fonetickou, dejme tomu, a pak to má zase smysl zase jiný, že jo. Já bych jenom chtěl při tom, že je to vlastně rozhovor takového typu, tak já bych vlastně chtěl upozornit i na ty milý beatlesácký texty, které byly kolikrát naprostým blábolem, ale milým, všichni jsme je zpívali a vůbec jsme si neuvědomili, co to je. Nedávno jsem takhle si četl v jednom scénáři televizním Želvu. No to je naprosto prostě senzační, to je kultovní písnička Olympiku a přitom je to naprostý blábol, jo, ale krásný. To jsou prostě věci, které si myslím, že vždycky měly nějaký místo, jako když to populární Olympik, populární Beatles, populární prostě zpěvák z toho udělal píseň, která se stala prostě záležitostí, 100 lidí do dneška zpívají někde u táboráku nebo někde prostě na horách, tak je to fajn a koukejme se na to nejenom z hlediska toho momentálního posouzení, ale i z hlediska takového možná historického, ono to je někdy moc zajímavé, jak se to všechno vyvíjelo.

0: Minulé dvě písničky vyšly z autorské spolupráce Karla Zicha a Michala Bukoviče v první polovině 80. let. Vytvořili vlastně jakýsi významový kontrapunkt. V první se praví, že je to paráda, a v té druhé se to poněkud relativizuje. V jistém slova smyslu byl ovšem parádní pro Karla Zicha rok 1987, neboť se mohl sejít dokonce v nahrávacím studiu s legendou ženského rock'n'rollového zpěvu Wandou Jackson. Zajímalo nás, jak se paní Wanda v česko-anglickém duetu vyrovnávala s naší řečí.
1: No tak já myslím, že to nebyla asi taková legrace jako pro ní, musela být taky někdy legrace, jak já jsem zase něco vysloval. Ono totiž my jsme skutečně jako neznali angličtiny do té míry, abychom někdy si uvědomovali, že prostě něco, když jsem s Američankou, nemůžu zpívat jako anglicky, ale že skutečně už to má ty americký určitý pravidla, notabene je tam velká tolerance, protože ta země je veliká, přesto některé věci zajímavé, že jsou naprosto bez možnosti tolerovat, včetně koncovek, jako u nás všichni dělají t a ono to má být d a tak dále, ale to se týká angličtiny vůbec. Já nicméně si strašně vážil nejenom ty možnosti, že to bylo možné realizovat dokonce v době konce totáče, ale to jsme nikdo nevěděli, že to už bude definitivní za pár chvil, ale v tomto ohledu opravdu Pepík Zpěváček, který toto všechno vykorespondoval, a tady bych se chtěl vůbec u něho jenom ještě zastavit. Po revoluci se z něho stal politik sice místního kalibru, ale nesmírně záslužní činy dělal v době, kdy si tahle země potřebovala kvalitních lidí, takže v Sušici myslím, že dodnes ho mají všichni rádi a vážej si ho. Já jsem měl možnost se s ním seznámit daleko dřív a vážil jsem si ho, než se mu dostalo tohoto prostoru, a musím říct, že bych byl rád, kdyby i vzpomněl lidi, kteří dneska vzpomínají na Michala Tučního a na jak říkají, Aničku Křestýšovou, což ona neměla ráda, ale Annie Rattlesnake byla dámou, která opravdu sem přijela zase jenom díky Pepíkovi Zpěváčku, který ty kontakty s celým světem a s lidmi tohoto typu měl. Takže za tomu dík, a já jenom k tomu můžu říct, že jsem měl možnost poznat dámu, která nejenom, že byla první dámou rock'n'rollu v Americe, což dodnes jsem slýchal a slýchám, a jsou různá města, kde jsou její ulice, a to svědčí o tom, že Amerika si váží. A musím říct, že bych se s ní nejenom chtěl tady znovu vidět, byla by to nádherná šance, ale není to tak úplně nereálné, ale hlavně já jsem byl rád, že mi řekla mnoho věcí, které se týkaly Elvise, kterého samozřejmě jsem měl rád jako kluk, který měl rád tuhle tu celou rakanou éru, a můžu vám říct, že dokonce díky ní mám i některé originální fotodokumenty a originální vyznání i v dopisech, a závěrem jenom musím říct, že jsem byl i velmi překvapen, jak tato dáma přijela, ukradlí ve Švýcarsku kufr a dokumenty a všechno, a druhý den chtěla nastoupit

0: Jackson ožil v neobvyklé dílem anglicky, dílem česky zpívané konverzaci Karla Zicha se slavnou americkou zpěvačkou Wandou Jackson. Je zřejmé, že dřevní rock'n'roll byl velkou Zichovou láskou. Ostatně tento žánr uměl nejenom zpívat, ale o něm i zasvěceně a faktograficky přesně mluvit. Jak jsme vám však během dnešní vzpomínkově pojaté relace snad dokázali, jeho skvělý bariton vládl velmi širokým stylovým rejstříkem, od spirituálů přes folkové písničkářství až ke zřetelnému střednímu proudu. Někteří kritici Zichovi však stylovou rozptýlenost vyčítali, k tomu více sám zpěvák.
1: Mně je moc líto, že někteří lidi a někteří interpreti, ať už u nás nebo v zahraničí, se věnovali výhradně jenom jednomu žánru nebo velmi úzkému takovému svému dokonce až takovému stylu interpretačnímu, že to neskusili někde vedle, protože by to bylo jistě oživením. A u některých lidí je mi opravdu až s podivem, že se pouštějí, když neumějí třeba zaspívat Hoří, což znamená ten interval, který známe od hasičů, ale který je někdy obtížný zaspívat čistě a kdykoliv, nebo se jako staccato, nebo jako prostě na různý text. Na to čistě odspívat stupnici, takže se naopak pouštějí do více žánrů. Takže to jsem rozvláštně začal, já to ukončím. Já myslím, že jsou interpreti, kterým to nikdo nemá za zlý. A chraň pánbu, abych se přirovnával k velikánům, který eventuálně jsem schopný pojmenovat. Ale já si myslím, že jestli člověk zaspíval dobře spirituál, dobře rock'n'roll, dobře kantilénu a únosně třeba i nějaký žánr, který jenom okrajově si zkusil při různých to příležitostech, ať to jsou televizní, filmový nebo jiný. Takže pak je to dobře. Já myslím, že nikdo, a teďko teda jsem hodně nasadil laťku vysoko, přece nikdo nebude určitě říkat, že Ray Charles se rozmělňoval, když měl žánr od gospel songu, blues, rock'n'rollu, country music, přes kantilénu a naprosto popácký písničky. Pro mě je to pořád velký Ray Charles, já jsem malej český Zich, ale myslím, že jsem se nerozměňoval tím, že jsem zkusil více žánru.
0: S Karlem Zichem jsme se dnes ohlíželi po jeho některých výrazných písničkách. Dvoudílný pořad jsme pro vás připravili ve smutné souvislosti s jeho nedávným nečekaným úmrtím. Milí přátelé, v tuto chvíli se s vámi loučíme s poděkováním za poslech a přáním klidného začátku srpna.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

hladej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Jsou připraveni, aby až k vám domů dopravili další zprávu o dějích, událostech, osobách a okolnostech naší minulosti, tak, jak jsme na ně narazili, jsou se k tomu vybídnuti knihou Petra Hory Hořejše. Minule jsme si začali vyprávět o poněkud trpkém osudu Jana, sotva 20letého českého zemana z venkovského Kopidlna na Jičínsku, který zabil na staroměstském rinku rytíře Cukra Stamfeldu a byl za to ještě téhož dne odsouzen a na tomtéž náměstí rukou katovou sťat. Ani on, ani jeho oběť však nejsou hlavními osobami našeho příběhu. Jeho titulek jsme si vypůjčili od spisovatele Václava Kaplického, který si jej zase opsal ze starých soudních lejster a kronik. Bez okolkování napovídá, oč, či spíše o koho, nám půjde.
2: Škůdce zemský Jiří Kopidlanský. Bezohledné chování Pražanů při popravě rytíře Jana Kopidlanského rozšířilo ještě víc dávnou propast mezi stavy v Čechách a dalo veškeré šlechtě příležitost sílití se mravně horlením proti přehmatům a ukrutné spupnosti stavu městského. Avšak ani pouhým horlením neomezil se hněv vzbuzený. Bratr sťatého Jana Kopidlanského Jiřík povstal, ne bez pobádání některých šlechticů, k pomstě neslýchané. Psaním daným 18. července 1507. roku vzal odpuštění od země, učinil se zřejmým zemským opovědníkem a počal ihned činit Pražanům škody ukrutné i bezpočetné.
1: Tak docela ihned, jak nám to líčí František Palacký, válka rytíře Jiřího Kopidlanského proti hlavnímu městu království ovšem nebyla.
0: Předcházely jí pochybnosti, zvažování, váhání na straně jedné
3: a usilovné jednání, konzultace a manévrování na straně druhé.
0: Pražský purkmistr a konšelé si dost brzy uvědomili, že tentokrát to s popravou rytíře Jana přehnali.
3: Přinejmenším, že neměli tolik spěchat.
0: Dost důrazně jim to vytkl městský kancléř mistr Jan Pašek z Vratu.
3: A na Pražském hradě jim to ještě důrazněji připomněl nejvyšší kancléř království českého pan Albrecht Kolovrat Lipštejnský.
0: Za Pražany mluvil většinou kancléř Pašek. Uměl to ze všech nejlíp.
2: Ty zdal stít pana Kopidlanského?
3: Ne, já milosti, ale končelský soud staroměstský.
2: Byli přitom všichni končelé?
3: Ne, byl den jarmareční a těžko bylo všechny sehnat.
2: Proč jste tak spěchali?
3: Bylo to třeba milosti. Na rinku bylo velké pobouření, mohlo snadno dojít k nepředloženým činům. Tak velké množství lidu lze těžko zvládnout, proto musel být bezodkladně vykonán soud a po něm exekuce. Lid se musel přesvědčit, že spravedlnost nezemřela a že zákony platí stejně pro chudého jako pro bohatého, pro urozeného i neurozeného.
2: Ale i těm největším lotrům se před popravou dostává milosti, že se mohou vyspovídat knězi.
3: Pan Kopidlanský si toho nepřál.
2: Řekl to snad před soudem? Je to zapsáno písařem?
3: Řekl to katovi.
2: Je snad na starém městě kat nad purkmistrem a končeli?
3: O některých podrobnostech lze mít zajisté různé názory, nesporné však je, že pražský purkmistr a končelé v podstatě postupovali podle starého práva.
2: Které již neplatí.
3: Už jsem pravil, že věc velice spěchala. Bylo velké nebezpečí všeobecné vzpoury.
2: Jestliže pražští končelé neuznávají zemské zákony, měli mít aspoň tolik slušnosti, aby rozsudek, dřív než přikročili k exekuci, oznámili panu nejvyššímu purkravímu.
3: Dnes ráno se sešli končelé obou měst pražských, aby se poradili. Výsledkem je tato deputace jako důkaz slušnosti i úcty k nejvyšším úředníkům království.
1: Městský kancléř Jan Pašek z Vratu si vedl jako ten nejobratnější advokát a měl úspěch.
3: Nejstarší bratr popraveného Jana Kopidlanského Jiří byl na tom nesrovnatelně hůř.
2: Tu noc, kdy přišla zpráva z Prahy, nespal u Kopidlanských nikdo. Matka paní Eliška střídavě plakala, modlila se a vzdychala. Cítila, že na ni přišlo neštěstí, které zlomilo všechnu její dosavadní vůli. Jiří si uvědomoval, že pohana bratrova je pohanou celého jeho rodu Kopidlanských a že on jako nejstarší syn má povinnost, již se vyhnout nemůže. Čest svou i jména Kopidlanských bránit. Ale ještě nevěděl jak. Prostřední bratr Zikmund na mrtvého Jana nevzpomínal ani v dobrém, ani ve zlém. Myslel spíš na to, že mu teď připadne polovina jmění otcova.
3: Na všechno to rozhodování byl Jiří sám.
0: Když se radil, tak se mu dostalo odpovědí vyhýbavých.
1: Jediní, kdo ho podpořili, byli zemanští synkové.
2: Víte, Jiříku, zapijíme duši našeho přítele a tvého bratra Jeníka, kterého Pražané dali popravit jako skaženého psa.
1: To ani zdaleka nebylo jediné, co od nich toho večera Jiří slyšel. Další věty byly daleko určitější.
2: Všichni, jak jsme tady, jdeme s tebou. Ukážeme Pražanům, co to je troufnout si na rytíře. A jako se pan Bavůrek ze Švamberka mstí plzeňským, tak i my všichni s tebou, Jiří, zatopíme těm pražským skurvisinům. A tak pomstíme Jeníka.
1: Asi tady někdy vznikla ta myšlenka.
0: Asi.
1: Co to říkal dotyčný Zeman o pánovi ze Švamberka?
0: Všem bylo známo, že Bavůrek ze Švamberka před časem opověděl plzeňským. Nikdo z přítomných Zemanů sice nevěděl, z jakého důvodu...
1: Ale všichni přirozeně stáli za ním.
0: Přirozeně, vždyť přece šlo o spor mezi urozeným pánem a plzeňskými kramáři.
1: Právě.
3: Jiří se ale držel zpátky. Zdržoval své přátele od nepředloženého činu. Dobře věděl, co znamená stát se opovědníkem.
1: Co?
3: Podle zákona se každý opovědník stává zemským škůdcem, štvancem, horším než palič. Jeho statek propadá králi a každý, ať pán, měšťan nebo poddaný, je povinen honit ho a stíhat, kdykoliv a kdekoliv se objeví.
0: Najevo to páni zrovna nedávali, nemohli dávat.
1: Ale v duchu s Jiřím Kopidlanským sympatizovali.
0: Sympatizovali je možná silné slovo, ale dejme tomu, že s ním tiše souhlasili. Pan Hořický, někdejší hejtman ve vojsku krále Jiřího a nyní nejvyšší písař království...
1: Právě k němu se chystal vstoupit do služby popravený Jan.
0: Ten mohl svoje mínění říct Jiřímu Kopidlanskému zhruba takovými slovy.
2: Opovědník musí vědět, jak si vše opatřit, i peníze. Ostatně od mnohých Zemanů i pánů se ti dostane pomoci, o to se bát nemusíš. Ale než se do toho dáš, zajeď za panem Rendlem z Oušavy.
1: I tohoto pána už známe. Byl to on, kdo sestavil nový český zákoník neboli zřízení zemské.
2: Ten střeží práva vyšších stavů víc než mnozí jiní. Ten ti poradí nejlíp. Mám za to, že bys dříve, než se do toho pustíš, měl zajít do zemských desk a svůj majetek převést na svou matku a bratra. A pan Rendl ti také poradí, jak sestavit opovědný list, aby se všechno rytířstvo postavilo na tvou stranu. A ještě jednu radu ti dám. Šetři lidských životů, aby mnoho lidí na tebe nenaříkalo. Nezapomeň, že Bůh všechno vidí. A že jednou budeš před ním skládat počet ze svých činů.
0: Mezitím se děli věci.
3: Děli se v západních Čechách.
0: Opovědník plzeňských a žateckých měšťanů.
1: Jeho jméno už známe, Bavůrek ze Švamberka.
0: Který oběma městům způsobil veliké škody, se nedočkal slíbené pomoci a namísto toho, aby utekl za hranice, uzavřel se ve své tvrzi Chřínově u Horšovského Týna.
1: Měl šanci...
0: Neměl.
3: Plzeňští tvrz zapálili a přinutili opovědníka, aby se vzdal.
0: Byl převezen do Plzně a tam ho hned natáhli na skřipec. Vyslýchali ho, městským soudem byl uznán vinným a dva dny na to spolu se dvěma svými pomocníky byl veřejně sťat.
1: Jana Kopidlanského popravili v Praze začátkem října.
3: A další příslušník panského stavu, Bavůrek ze Švamberka, se odebral nedobrovolně na onen svět ještě před koncem ledna.
1: Vzbudilo to mezi pány zděšení nebo pobouření?
0: Oboje.
3: Ale toho druhého bylo víc.
0: Na únorovém sněmu uzavřeli oba vyšší stavy mezi sebou smlouvu, ve které se zavázali,
3: že se všichni společně budou mstít a trestat beze všeho opovídání, kdyby Pražané nebo konšelé kteréhokoliv královského města ještě někdy podobným způsobem zbavili života někoho z obou vyšších stavů.
0: Protože podle zemských zákonů přísluší právo rozhodování nad takovým protivníkem výhradně jen zemskému soudu v Praze.
3: Podmínky mám dvě.
1: Tato tři slova řekl rytíř Jiří Skopidlna, když se nečekaně dostavil na staroměstskou radnici v Praze v době zasedání městské rady.
0: Ne, že by ho staroměští konšelé viděli zrovna rádi.
4: Jaké podmínky?
3: Předně v proseku bude zřízeno kaplanství a kaplan bude denně sloužit mši za spásu duše mého tam pohřbeného nebohého bratra Jana Kopidlanského.
4: A ta druhá podmínka?
3: Druhá podmínka je, že mi bude vyplaceno odškodné ve výši 20 000 kop míšeňských.
4: To je všechno?
3: Vše.
4: Není to právě málo. Slyšeli jsme, pane Kopidlanský, vaše podmínky. Soudíme, že budou sotva přijaty. Nabízíme vám pro vyrovnání jinou právní cestu. Vezměte laskavě na vědomí, že váš bratr byl odsouzen podle práva. Domníváte-li se však, že zákon byl porušen, co vám brání obrátit se na jeho milost se žádostí, aby zemský soud přezkoušel rozhodnutí pražského městského soudu? Můžeme vás ubezpečit, že rozhodnutí zemského soudu se praští konšelé podrobí. To je vše, co vám můžeme odpovědět.
1: Co na to Jiří?
0: Chvilku mlčel a pak bez děky sáhl po mečíku.
3: Budete páni litovat.
0: Odešel bez pozdravu a práskl za sebou dveřmi.
1: Kostky byly vrženy.
2: Velká zasedací síň staroměstské radnice se toho dne naplnila tolik, že pro všechny ani nebylo místa u dlouhého stolu. Povstal kancléř Jan Pašek z vratu a prohlásil, že ze všeho nejdřív přečte opovědní list, který pan Jiří Kopidlanský z Kopidlna zaslal Pražanům. Četl pomalu a hlasitě. Každý musel uznat, že text opovědního listu byl volen obratně, takže nemohlo být pochyb, že list nesložil rytíř sám, ale že jej za něho sepsal někdo v právech velmi honěný. Kopidlanský Pražanům nejdříve vytýkal, že proti veškerému řádu a právu zemskému dali popravit rytíře Jana Kopidlanského, ačkoliv byl prost jakékoliv viny, že sami nechtějí uznat překročení své pravomoci a že dokonce odmítají nabízený smír. Protože jako bratr zavražděného nemůže se dovolat práva ani nedosti učinění cestou právní, bude o ně usilovat vlastními silami jako opovědník. Proto se zříká krále, přestává být obyvatelem Českého království a bude vlastními silami bránit čest svou i svého rodu vždy, všude a proti komukoli jako opovědník. Nakonec Kopidlanský prohlašoval, že doufá v pomoc všeho rytířstva ve svém boji proti Pražanům a s nimi spojeným ostatním městům královským.
1: Sám by ale Jiří proti hlavnímu městu království a jeho spojencům těžko něco zmohl, potřeboval lidi. Našel je?
0: Dalo to hodně práce, ale nakonec sehnal on i jeho hradecký přítel, Zeman Vaněk Halama z Běchar, hlouček z chudlých Zemanů.
3: Někteří z nich přijali pro jistotu nová jména.
0: Jiní se pišnili erby a starými jmény, jako například Jiřík Vražda s modrým štítem a drakem uprostřed.
3: Ten měl ještě jedno znamení, dlouhou jizvu přes celý obličej.
1: Kolik jich bylo?
0: 12. Pro začátek Kopidlanský víc ani nepotřeboval.
4: Muž ten zdivočelý.
1: Popisuje jeho činy historik František Palacký s komentářem, který jim si neodpustil.
2: Připojil k sobě několik odvážlivých dobrodruhů a bezpříkladnou svou smělostí i ukrutností daleko převýšil to, co potud o kusech loupežnických a rejtarských bylo slýcháno.
4: Přepadávají, co nějaký všudy byl, pražské obyvatele, přátele a lidi poddané, kdekoliv kromě zdí městských se ukázali.
0: První akce proběhla v červnu 1507 na silnici u Nového Bydžova.
3: Kdyby po ní jeli pražští kupci, mohli by je dohonit.
0: Ale lepší by bylo někde na ně počkat a pak na ně vyrazit hurtem.
3: Jiří dobře věděl, že u hradiska cesta vede lesem.
0: Silnice byla prázdná. Slunce stálo vysoko na nebi, od západu vál svěží větřík. Na polích se vlnil obilí, kde si v dálce se ozývala kukačka.
1: Přímo vzorový den míru a klidu.
3: V lese jménem Dubina Kopidlanský své lidi rozdělil. Jedna polovina se ukryla po pravé straně cesty, ostatní po levé. Nařídil, aby lidé odvedli koně dál do lesa, sami, aby zalehli do hustého křoví u silnice. Kdyby zapískl, ať rychle vyrazí na silnici, chlapi jistě budou vědět, co dělat.
0: V krčmě před Dubinou popíjel Halama se svým druhem Blaškem čbánek piva.
1: Aby bylo jasno, oni neodpočívali, oni číhali.
0: A nečekali dlouho. Brzy vyjeli ze záhybu cesty tři formanské vozy naložené zbožím.
4: Pražané?
0: Optal se Halama. A když mu forman odpověděl, že Pražané, sdělili mu důvěrně.
4: V krčmě nám bylo řečeno, že se v lese skrývají nějací lotři.
0: Forman na to, že cesta byla vždycky bezpečná.
4: Byla, ale zdá se, že už není. Pojedeme před vámi. Když uslyšíte střelbu nebo křik, víte, co máte dělat.
1: Dobře to měli Kopidlanského lidé vymyšleno.
0: Vyrazili vpřed a za malou chvilku byl oddíl Kopidlanského v pohotovosti.
4: Těžké formanské vozy patřily zámožnému staroměstskému formanovi Haškovi. U každého vozu byly zapřaženi tři koně. Všechny vozy byly pod šperlochem a plně naloženy. V prvním byly sudy s žitavským pivem pro Kutnou Horu, v druhém herinky v soli a sušené ryby, v třetím hovězí i drahé kůže kozlečí a také kbelíky s polským medem, všechno to zboží pro Prahu. Uprostřed lesa blízko mohutného dubu se ozvalo dvakrát pronikavé zapísknutí. Místo, aby práskl do koní a vozatajové to učinili po něm, Hašek zastavil. Z obou stran silnice se vyřítilo asi 10 chlapů ozbrojených většinou selskými zbraněmi. První, co učinili, strhli vozataje z koní. Před formana se postavil mladý muž s tasenou šavlí a vedle něho chlap jako hora se strašným šrámem přes obličej. Forman maně zvedl ruku se sekirou. V tu chvíli rytíř Vražda ťal. A to tak mocně, že formanovi odlétla ruka i se sekirou jako useknutá halus.
3: Dones ji Pražanům jako pozdrav od pana Kopidlanského.
0: Ten se rozhodoval, co s kořistí. Celou ji spotřebovat nemohl.
3: Nařídil, aby jeho lidé schodili z prvního vozu dva sudy piva a z třetího vozu, aby přenesli co nejvíc beček z herinky i trochu štokfiše. Na to Kopidlanský velel nasedat.
0: O raněného formana a jeho dva vozy se nikdo nestaral.
4: Kde se ukázal, tak opovědník Jiří Kopidlanský přepadával pražské obyvatele. Nechal jim osekávat bez milosrdenství a bez rozdílu ruce, nohy, chřípí, zapaloval a trancoval městečka i vesnice a zmizel vždy zase, kdykoliv moc veřejná sbírala se k pronásledování jeho. Pravilo se, že v čas potřeby nalézal u některých šlechticů aspoň potají útulku i ochrany.
0: V nedalekých Běcharech byl naražen sud s výborným pivem žitavským a taky soudky se slanečky.
3: Pilo se a hodovalo dlouho do noci.
0: Nejvíc se připíjelo Vraždovi za jeho mistrovskou ránu.
4: Ani Kat by to tak nesvedl.
3: Ne Kat, mladíku, ale rytíř Jiří Vražda s erbem draka na modrém poli.
1: A co, Kopidlanský?
0: Ten se násilí ani pitky nezúčastnil. Velení odevzdal Halamovi, sám odjel domů.
3: Ani matce, ani bratrovi se nezmínil slovem, že toho dne nastoupil cestu opovědníka, který navždy ztratil domov.
4: V V poklidném kraji Hradeckém se zpráva o silnici u Hradiska rychle rozšířila. Čím dále zpráva pronikala, tím počet posekaných vzrůstal a kořist útočníků se už ani nedala spočítat. Nakonec nebyl už jenom samotný forman s useknutou rukou, ale zbytých bylo 5, 10, 20, ztráta jednoho vozu vzrostla přinejmenším na 10 a tlupa ta čítala 50, co říkám 100 chlapů.
0: Další přepadení se konalo u Pískové Lhoty.
1: Ten byl vyhlédnut dobře. Napadení neměli kam utíkat. Na jedné straně byl les, na druhé straně rozbředlá louka a za ní řeka Jizera.
0: Něco bylo však přece jenom jiné.
3: Spozoroval je totiž rychtář, který nemeškal a vzburcoval všechny lidi ze vsi.
0: Mezitím se už blížil novoměstský perníkář Vít na prvním voze, na druhém seděl Jirchář Hudec, měšťan staroměstský, třetí patřil novoměstskému bečváři Blažejovi.
5: Stát, Pražané?
4: Ano, pane, všichni praští měšťané. Jedeme z Boleslavského jarmarku, dobře jsme pochodili.
5: Pražané, víte, co jste? Kurvy běřičské k smrti odsouzené. Hej, tovariši, stáhněte ty chlapy z vozů a každého jednoho přivažte ke stromům.
0: Když to provedli, postavil se velitel ve třmenech před třemi ubožáky třesoucími se a drkotajícími zuby.
5: Nejsem lupič ani žhář nebo zloděj. Jsem opovědník starého města pražského, rytíř Jiří Kopidlanský z Kopidlna, který se tímto způsobem mstí za smrt svého bratra.
4: Ale my dva tady jsme měšťané novoměstští a nové město s popravou pana Kopidlanského nemělo nic společného.
5: Vlka od psa nepoznáš.
0: A Jiří Vražda?
1: Ten, jak už víme, převzal v tlupě ochotně službu kata, se s dlouhým mečem přiblížil k perníkáři Vítovi.
0: Vít zavřel v hrůze oči, ale Vražda se zastavil a vypůjčil si od kumpána tesák. K práci, na kterou se chystal jeho meč, nebyl vhodný. Levou rukou si přidržel hlavu perníkářovu a tesákem v druhé ruce jedním šmikem uřízl nebožákovi kus nosu.
1: Vít strašně vykřikl, ale Vražda na to, že bude řvát ještě víc.
0: Vzal ze země svůj meč, zkusil prstem ostří, bokem se postavil k perníkáři a mistrnou ranou mu usekl levou ruku a podobně i pravou.
1: Viděl to Kopidlanský?
0: Viděl. Tvář měl zamračenou, zuby zaťaté, ale kata nezadržel.
4: Pro Krista spasitele našeho, smiluj se, bratře, nade mnou a mými třemi dětmi.
1: Říkal druhý, tedy Jirchář.
0: Víc už neřekl.
3: Následovalo přesně to, co měl už za sebou perníkář.
1: Zatímco někteří z lidí Kopidlanského začali hospodařit ve vozech, došlo na novoměstského bečváře Matěje.
0: Vražda se ho zeptal, kolikže má on dětí. A ten mu plivl do obličeje.
1: Zatímco se kat chystal k ortelu, zachytilo ucho Kopidlanského z lesa podivný zvuk.
0: Bylo to docela blízko.
1: Bylo to z lesa.
0: A na silnici se už hrnuli sedláci s vidlemi, cepy a kosami.
5: Na koně!
0: Na boji nikdo nepomyslel. Za chvilku se ptali toho jediného,

0: Věchovicům a vypálil tam dvůr i ves a dvěma pacholkům nádvorním každému ruku utěli. Potom jel k Počernicům a tu spálil stodoly i stohy. Pražané něco svých žoldnéřů z města vypustitě rozkázavše, honiti kázali ho jezdecky i pěšky.
1: Michle, Jesenice, Počernice, Běchovice, všechna tato jména patří do Prahy.
2: Dnes je to součást hlavního města. Na začátku 16. století patřila ku příkladu Michle, původně Starému městu. Později ji pražský měšťan Reček z Letče odkázal Karlově univerzitě.
3: Strašnice, kam měli oné noci lidé Kopidlanského také namířeno, patřila se dvěma poplužními dvory a se samotou Vápenkou novoměstským.
2: Tlupa se dostala ve vší tichosti pod kopec Bohdalec. Tam nařídil Kopidlanský zapálit fakule, které letěly na stodolu plnou sklizeného žita, nastavení i osamělé chalupy. Netrvalo dlouho a celá bohatá vesnice Michle stála v plamenech.
0: 15. srpna 1507. roku dával pan Petr z Rožmberka Pražanům výstrahu, že Kopidlanský, jak je mu známo, má až 200 koní a 100 pěších pohotově má a že má v úmyslu činit škodu, když pojedou na jarmark do Plzně o svatém Bartoloměji.
3: I znaje to, opatřte se, aby se vám škoda nestala.
1: Psal pan z Rožmberka do Prahy.
3: Neboť bych jí já vám, jako svým milým přátelům, nerad přál.
1: Nic nepomohlo, že si Pražané zjednali svoje vlastní vojsko pod velením Zemana Kavana z Dědibab.
3: Po Jiřím jako by se slehla zem, až do té doby, než u lesa Vydrholce poblíž Úval přepadl a na útěk obrátil pražské vojsko.
2: Jeho velitel se pomstil, že vypálil Kopidlno.
3: Jenomže to už Jiřímu nepatřilo, dal je přepsat na svou matku a bratra.
2: A tak to byl nakonec Zeman Kavan, kdo se stal zemským škůdcem.
3: A teď ještě ke všemu dostali Pražané od krále Vladislava dva listy, ve kterých jsou vyzýváni...
0: Abyste se ve všech ohledech řídili rozkazy zemské vlády, jak velí zemské zřízení, a purkmistrovi nařizuji, aby bezodkladně vydal bezpečnostní list Jiřímu Kopidlanskému z Kopidlna s platností jednoho roku.
1: Závěr příběhu je krátký.
2: Všichni druhové Kopidlanského, kterým se dostalo odpuštění, se rozprchli. Každý do svého kraje a na svou tvrz.
3: Kopidlanský zůstal sám.
2: Dostal doporučení, že se svolává hotovost plzeňského kraje a že tam potřebují zkušeného hejtmana.
3: V Plzni se dozvěděl, jaký úkol ho čeká. U Horšovského Týna bratří Jindřich a Jetřich z Gučtejnu utvořili tlupu z chudých zemanů, zmocnili se hradu starého Horštejna a Ronšperka a z nich pak konali loupeživé výpravy do okolí i do Bavor, přepadali kupce na silnicích, loupili a vraždili.
2: Bývalý opovědník bude tedy bojovat proti plzeňským opovědníkům.
3: Bratří Gučtejnové se na hradě Horštejně dobře opevnili. Když jej Kopidlanský uviděl, uvědomil si, že nebude snadné se toho hradu zmocnit.
2: Útok si promyslel co nejpečlivěji. Vybral si místo, kde byly hradby spola sesuté.
3: V noci se k ním přiblížil a za úsvitu nařídil steč.
2: Ale když mocně vykřikl a zvedl svůj meč... Dobře mířená střela z ručnice zasáhla Kopidlanského rovnou do hlavy.
3: Byla to kulka Jetřicha z Gučtejna, jak se potom vyprávělo.
2: Opovědník zabil opovědníka.
3: Byla to spravedlnost.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Letí dvě vášky nad vodou,

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
3: Hezkou chvilku u rádia přeje všem našim posluchačům Jan Rosák. Tandem opět stojí na startovní čáře a já tedy rychle přivítám toho, kdo mi dneska pomůže šlapat do jeho pedálu. Jejím idol mnohých žen a dívek let 60. zpěvák, bez něhož se nemůže obejít žádná antologie českého Big Beatu, a taky můj někdejší spoluhráč z fotbalové amfory. Je to Viktor Sodoma. Vítám tě, Viktore.
4: Ahoj.
3: Jsem tam nějaká ta vrázka, jak tak na něj koukám, ale jinak se Viktor ani moc nezměnil od té doby, co jsme proháněli Mičudu v amfoře. Možná ta Mičuda spíš nás, viď? A jak poznáte taky z jeho novějších nahrávek, které si dneska taky pustíme, ani jeho projev nezestárl. Ovšem my si teď na úvod našeho tandemu pustíme přece jenom jednu z těch starších. Vám všem přejeme příjemnou jízdu.
1: Tandem Jana Rosáka.

0: Slez z toho stromu, zpíval nám v anglickém jazyce můj dnešní host Viktor Sodoma. Viktore, tahle ta věta mě teď přímo se nabízí, abych se od ní odpíchl k tvému dětství. Byl jsi sígr, který ho bylo třeba sundavat ze všech možných stromů?
1: Nebyl. My jsme v podstatě v mládí vyrůstali na venkově do 6 let v Orlických horách, protože dědeček za válečný zranění dostal chalupu v Neratově, je to přímo u polských hranic, a tam vlastně do 6 let, hlavně přes léto, v zimě taky částečně jsme tam žili s maminkou.
0: Ale jinak jsi rodilý Pražák, ne?
1: No, jsem ze Žižkova přímo.
0: Přímo Žižkova, jako třeba Jirka Krampol nebo Luděk Sobota. Ano. S těmi jsi se tam ale nepotkával v nějakých žižkovských
1: S nimi jsem se nepotkával, protože oni byli kousek ode mě. Krampol, ten vlastně byl v Lupáčově ulici a na Židovských pecích, tam jsem chodil taky vlastně lovit mšice vodní do Olšanského rybníčku. No, to už dávno zapomenu.
0: To teď mluvíš o věcech, kteří, ti, co jsou z Olšan, tak vůbec netušejí, co tam bylo, viď?
1: No, tam byla kaple svatýho Rocha, pod tou kaplí byl takový rybníček nesmírně zapáchající a plný těle těch mšic. A hlavně já jsem bydlel v Kubelíkově ulici, vlastně vedle Akropolisu. A potom, když jsem začal chodit do školy, tak jsem se skamarádil s dalším mým velkým kamarádem Petrem Klárfeldem. A vlastně takové to dětství do té 8. třídy jsem prožil na novém židovském hřbitově, kde vlastně on bydlel. A dneska je tam vlastně ta velikánská televizní věž a vlastně ty hroby jsou pohřbeny pod zemí, kde byl ten hřbitov.
0: A prosím tě, to tvoje dětství teda bylo takový dětství toho žižkovského sígra, a nebo jsi byl kluk hodný, který chodil do houslí a do klavíru?
1: Ne? No ne, tak my jsme měli partičky takový a hráli jsme fotbal, vokínka. Tehdy to bylo v Kubelíkově ulici, tam byly takový zazděný sklepní okna a vyloženě to vybízelo k tomu, aby se hrali takzvaný okýnka.
0: Takzvaný okýnka už taky dneska asi pravděpodobně ti kluci vůbec neznají.
1: No, určitě ne.
0: To bylo všecko, co takový způsob, jak si vynahradit ty nedostatky normálních hřišť, kterých je dneska přece jenom trošičku víc. No a kdy tě poprvé políbila ta muzika, kdy tě zatahala za rukáv můza?
1: Tak to bylo vlastně v 50. letech a možná ještě dřív, protože moje maminka s mým tatínkem zpívali. A zpívali takový ty váleční záležitosti, Fitzgeraldova, Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra.
0: To je zajímavé, že tvůj tatínek, který mimochodem se jmenoval taky Viktor, ale vlastním jménem se jmenoval František, jsem si někdo přičetl. To jsem vůbec netušil. On si dal takový umělecký jméno, který to potom předal tobě.
1: Ano, to mu dala maminka, protože chtěla mít doma Viktora.
0: Jo, takhle to bylo.
1: On se jmenoval Franta, v práci mu říkali, protože on byl výtvarník, tak v propagační tvorbě mu říkali Áda, ale jmenoval se František.
0: A to byl pěkný Magleister a Viktor potom, no. Tak já jsem si taky přečetl, tušil jsem to, ale nevěděl jsem, že i s maminkou, že v podstatě s Jiřím Suchým začínali v pražské Redutě, víš?
1: Ano, ano. To byla vlastně, Reduta byl podnikový sál, kde se mohly pořádat různé večírky propagační tvorby, které byl taky součástí Jiří Suchý. A otec právě hrál na kytaru a zpíval tyhle ty písničky, no a vzniknul tam akordklub. A to se zkoušelo u nás na Žižkově v kuchyni. Ten akordklub vlastně i dnes pokračuje, protože Jiří Suchý má jedno takové malé představení v Semaforu v současném, kde zpívá tyhle ty staré písničky mých rodičů a mý maminky.
0: A tam hraje ten původní akordklub ještě?
1: Ne.
0: To by koukal teda.
1: Bohužel z této party žije snad věčný mladík Jiří Suchý. Ale v podstatě ta muzika se orientovala tak trochu na jazz, konce 40. let, a pak přišel hlavně rock and roll, a to byl 55. rok.
0: A to si netušil, že rock and roll se stane tvým osudem.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Viktor Sodoma, můj dnešní host, je člověk, který si docela zacestoval, jednak s muzikou, jednak i jinak. A tudíž bych řekl, že Když se tě teď zeptám, jestli by si mohl tak trošičku srovnat, jak jsme na tom, protože je v podstatě čas bilancování, co si budeme povídat, přelom roku zase, máme těsně za sebou. Když bych se tě ptal, aby si srovnal, jak jsme na tom my v porovnání s tou už civilizovanou, už déle civilizovanou Evropou, tak jak by si odpověděl?
1: No tak pořád tady schází takový základní věci, jako třeba čistota ulic, jako třeba vzájemný vztahy lidí mezi sebou, třeba i dodržování předpisů a tak dále. Já když se vzpomenu...
0: předpisů, pardon, dopravních třeba?
1: Dopravních předpisů a v podstatě i takových morálních předpisů, jako co se týká politiky a různých skandálů a takové, že se všechno přechází a nelíbí se mi to zkrátka, protože jinde v civilizovaných zemích by nic takového už ten politik neudělal. Další záležitost je třeba konkrétní ta čistota. Jestli si vzpomínáš, tak jsme byli dokonce jednou v Gmindu a jeli jsme do Vídně a jak si tam Sagwan Topfy koupil za těch 400 šilinků troje slipy, tak jsme se třeba koukali na dálnici a teprve asi po 100 kilometrech jsme objevili v příkopě kus papíru. To u nás neexistuje a dlouho existovat nebude, protože lidi zkrátka nemají vztah. Pořád si myslí, že to je státní a že stát se musí postarat a tak dále. Já si myslím, že se musí začít každý sám u sebe a tak jednat. Ale je taková vzájemná pomoc, u nás je to dost třeba nevšímavost, je spoustu problémů, že lidi by mohli svědčit třeba proti nějakému zločinci, že jo, ale bojí se a tak dále, něco se někomu stane na ulici, nikdo si to nevšimne. Nám například se stalo, že jsme si zabouchli klíče v půjčeném autě v Americe, v jednom národním parku a řekli jsme, že co budeme dělat. Přišel okamžitě soused, který tam měl auto, zavolal asi 10 chlapů a 10 chlapů zkrátka stáhlo to okýnko a ty klíče se vzali. To jsem vůbec netušil, že taková soudržnost třeba v Americe mezi lidmi je. A věřím tomu, že třeba lidi z města jsou na tom daleko hůř než třeba lidi z vesnice. Ty si daleko víc pomáhají, daleko častěji se scházejí při různých příležitostech. Já teďka nedávno jsme hráli s Kahovcem někde na vesnici a byl fotbal zrovna večer, tak jsme si říkali, tam nikdo nepřijde do toho sál. Ten sál byl nabitej a byl nabitej i chlapama, který se přišli podívat jako na starý veterány, který zpívají staré písničky. To mě taky překvapilo.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Viktor Sodoma je spojen, jak už jsem řekl, s českým Big Beatem, s českou písničkou, ale mohl klidně být spojen s českou keramikou. Ty jsi vystudoval keramickou průmyslovku v Bechyni. Jaký osud tě tam zavál a co to, že jsi se tomu potom nevěnoval dál profesionálně?
2: No to je trošku složitější. Já teda jsem měl tři takový zájmy. Za prvé sport, a to lehkou atletiku, pak výtvarnictví, to jsem zdědil po otci, a pak možná i trochu zpívání, který je vlastně otec taky s maminkou provozovali. A jelikož jsem chtěl dělat nějakou výtvarnou střední školu, tak jsem se přihlásil na holarák, ale bohužel jako z kádrových důvodů to nešlo, protože otec nebyl moc oblíbený v tehdejší době. A tak jsem šel do keramické školy v Bechyni. A bylo to nádhera. Vlastně jsem tam prožil vlastně to nejhorší období, takzvanou pubertu od těch 14 do těch 18 let. Mm-hmm. Ale měl jsem štěstí zase, že tam byla parta lidí, který mě třeba k té muzice přivedli. Miky Rivola byl můj spolužák starší a ten vlastně mě učil Ježka a první akordy na kytaru. Pak další spolužákem byl o rok výš, než já byl Karel Kryl třeba.
1: No prosím tě, to bylo úplný semeniště muziky. Bechyňská průmyslovka, vážně?
2: Určitě, no.
1: A prosím tě, věnuješ se tomu ještě do dneška? Uděláš si třeba něco takhle z keramiky nebo nakreslíš si něco? Zůstalo ti to ještě v krvi?
2: Tak zůstalo, tak já se dělám občas nějaký kresby, když se mi něco líbí, ale na tu keramiku bych potřeboval zkrátka mít ateliér.
1: A pec.
2: A to nemám.
1: To je pravda. No, takže nakonec to u tebe přece jenom vyhrála muzika, což nám samozřejmě dělá radost, protože si můžeme díky tomu pustit skvělé písničky. Já jsem nedávno koukal zase na ten seriál o českém Big Beatu a tebe jsem tam viděl jako frontmana, tehdy se tomu ještě jak neříkalo, Matadors. A bylo to úžasný se vším všudy, s tou muzikou i s tím stylizovaným pohybem. To mělo takový kouzlo toho ten pel těch 60. začínajících let. Bylo to skvělý. A dá se říct, že tím působení u Matadors, že bylo asi takový tvůj vrchol, viď? Jako v tom Big Beatu, myslím.
2: Zcela určitě, to byl můj, vlastně to byla nejlepší skupina, s kterou jsem hrál, a taky jsme dělali muziku, která jako nebyla překonaná jako z mýho hlediska. Bylo to taky tím, že jsme strašně dřeli, strašně jsme zkoušeli, a ten názor, který měl Tony Black s Radimem Hladíkem vytvořit vlastně takový nový český rhythm and blues, se docela podařil, protože třeba tahle ta skladba Get On From The Tree vyšla ve Spojených státech na takovým sampleru evropský undergroundový muziky, takže já jsem tam s nějakýma Němcema, Švédama, Holanděnama. Skupina Matadors, ne, jenom já.
1: No prosím tě, tak tohle to vůbec asi se u nás ve směs neví, jak třeba na nás kouká Amerika v tomhle tom. Brali to, myslíš, jako nějakou exkluzivitu, kuriozitu, nebo to brali jako plnohodnotnou teda Big Beatovou muziku?
2: No nejdřív to brali jako kuriozitu. My jsme dělali v 67. roce turné se skupinou Les Sotrles, což byla velice dobrá švýcarská Big Beatová skupina, no tak Big Beatová spíš dělali věci od Beatles a taková melodická záležitost evropská, a my na to konto jsme jeli do Švýcarska na 3 měsíce v roce 1967 a 2 měsíce v roce 68, a byla to obrovská škola, protože v tehdejší době nebyl vůbec přístup k poslouchání téhle muziky, a co jsme měli třeba z rádia většinou Radio Luxemburg, tak to jsme kopírovali, ale kontakt s opravdovou světovou muzikou jsme získali až teprve v tom Švýcarsku.
1: Co ti Švýcaři na vás říkali tehdy?
2: Ty chodili na nás, velice nás brali, protože my jsme byli velice zvláštní skupina. Opravdu ten evropský rhythm and blues byli jsme něco jiného. Většinou šli Beatles a tak dále. A my jsme dělali spíš Rolling Stone, dělali jsme Zem a dělali jsme takové věci, kde vítězil blues.
1: Tak víš co, pustíme si zase jednou krásný starý Matadors.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Viktor Sodoma si teď může jako každý náš host exkluzivně vybrat z archivu legrace. A vůbec, myslím, nebudeme příliš divit, když to bude někdo z těch tvých souputníků, jednak z tvé doby a z těch, co si s nima třeba vystupoval v divadle, ale potkal jsi se s nimi třeba ještě dřív a to bylo na vojně.
1: Právě na vojně jsem se potkal se Šimkem a s Grossmanem.
0: S oběma dvěma.
1: Šimek byl jako učitel na dva roky, což bylo velice jako zajímavý, dělal knihovníka. Grossman tam přišel z Auzu a ten dělal písaře, hlavního písaře. No a já jsem dělal písaře jemu podřízeného.
0: Ty jsi byl na vojně u písařů? No to jsi měl teda krásnou vojnu. No a já myslím, že kromě toho, že jste teda taky občas něco museli napsat, tak jste dělali asi taky taškařice typu Šimek Grossman.
1: Já jsem s nima vystupoval hlavně ve Sluníčku a v klubu Olympik, který vedli Šimek s Grossmanem vlastně i po dobu vojny. A občas jsem s nima jezdil na nějaký tancovačky.
0: Co se jmenovala ta vojenská skupina, kterou jsem měl?
1: Ta se jmenovala Voj.
0: Voj?
1: Vojenské jeviště.
0: Vojenské jeviště. No, dobrý.
1: No, byla to strašná legrace. Šimek mě vždycky vozil domů. Do kasáren ze svého domova a jednou jsem byl přítomen toho, když Grossman vymyslel pupáka. Ale ten se pořád schechtal a pak Šimkovi čet, co vymyslel, že jo? Pupák vlastně byl populární až někdy v tom roce 1967.
0: Ano, a 8 potom.
1: A 8, že jo, to byla ta figurka.
0: Tak ty jsi byl přímo při tom, když vymysleli pupáka.
1: Když vymyslel pupáka. No,
0: tak za odměnu ti teď pustím jednu její krásnou scénku.
2: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
3: Počkej, jak si to představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
2: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
3: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
2: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
3: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
2: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
3: Dobře.
2: Já jsem je pozdravil a to stačí.
3: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
2: To je u tebe srdečnost.
3: Ano.
2: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
3: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
2: Mně, že chybí společenství.

0: občanský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
1: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
0: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
1: O čem asi?
0: O intelektuálních záležitostech.
1: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
2: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
0: No, tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Prosťáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak ho.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Viktor Sodoma, můj dnešní host, vystupoval kromě se skupinou Matadors, což byl, jak už jsme se teď shodli, asi pravděpodobně, Viktore, tvůj vrchol, se spoustou dalších kapel. To asi byl takový docela přirozený vývoj, že se zpěvák jaksi přesouval z jedné kapely do druhé, že podle toho, jak dostával takzvané lano, že mu sem tam hodili. Takže ty si zpíval s Mephistem, s Donaldy, s Flamengem, dokonce to bylo v té době, kdy tam byl Petr Novák, viď?
1: Ano.
0: Ano.
1: Jsme spolupracovali s Petrem Novákem právě těsně po vojně v roce 1966 a chtěli jsme udělat takový zpívající duo. A z té doby se zachovala nahrávka Black is Black někde a bohužel k tomu nedošlo, k té delší spolupráci, protože právě jsem dostal lano od Matadors a to se zkrátka nedá odmítnout.
0: To se nedalo samozřejmě odmítnout, ale ty jsi si zaspíval dokonce úplně v úvodu, ty jsi měl krásný úvod, protože jestli se nepletu, tak to bylo někdy v 64. roce si v soutěži nových talentů si uspěl velice dobře, byl si hned druhý za Helenu Vondráčkovou.
1: Ano, ano.
0: A to tehdy Helena Vondráčková v podstatě celý národ oslnila, jo, takový to krásný zpívající děvčátko. A to tě tehdy doprovázeli vlastně olympici.
1: Ano, na jednom představení vlastně, kde jsem zpíval právě Lucille od Richarda Pennymana, tak mě doprovázel Láďa Štajdl na gitaru a Pavel Chrastina na basu.
0: To je hezký, to je hezký. No a tuším, jestli Franta Čech, že tam byl taky malinko,
1: taky
0: že
1: ti Franta Čech
0: tehdy bubnoval a ano. Ten ti potom hodil taky lano do Semaforu. Čili ty jsi se takovým obloukem vlastně vrátil tam, kde, i když to nebyl tehdy Semafor, začínal tvůj zatínek, to znamená k Jiřímu Suchýmu.
1: To bylo trošku jinak. Já jsem spolupracoval po rozpadu Matadors v 68. roce, kdy odjeli do Mnichova doprovázet muzikál Hair, tak mi dal vlastně lano Václav Zahradník. To byla taky velice zajímavá spolupráce.
0: Čili tehdy to byl jako televizní orchestr vlastně?
1: Nebyl, to ještě nebyl televizní orchestr, jmenovalo se to Sodoma a Gomora a teprve po dvou letech dostal možnost vytvořit televizní orchestr. Takže dva roky já jsem spolupracoval s Václavem Zahradníkem.
0: Sodoma a Gomora, ano. To je krásný název, ale mám takový pocit, že ta muzika nebyla zdaleka tak hrozivá jako ten název a samozřejmě se to odvíjelo od tvýho jména, ale tam taky začínala, nebo taky s vámi zpívala Hanka Zagorová.
1: Hanka Zagorová a Jirka Štědroň.
0: Jirka Štědroň, to jsou sama velká jména. A prosím tě, s tím Václavem Zahradníkem jsi se podílel taky nějak na takové té éře těch pohádkových písní, to znamená Šípkové růženky a podobně?
1: V podstatě jsme natočili jenom takovou televizní verzi, protože on to chtěl mermo mocí udělat do televize, tak jsem to udělal já z toho důvodu, že Rebel se rozpadli, Plíva útek vlastně do Ameriky za svýma rodičema a Jirka Korn vlastně měl zákaz, nesměl do televize kvůli této záležitosti, tak jsem to přespíval a šlo to jenom jednou v televizi, protože nikdy jsem nemohl tak dobře zaspívat jako Plíva s Kornem.
0: No, to je o tebe hezký, že jsi takhle skromný. Mimochodem, Plíva byl opravdu skvělý zpěvák. Škoda ho. Já, když tak občas poslouchám tu úžasnou desku Václava Zahradníka a Michala Prostějovského, samozřejmě z Rebels hlavně, tak si říkám, že kde by asi, že by měl Karel Gott asi velice těžkou pozici, kdyby tady Josef Plíva zůstal.
1: To si myslím.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Viktor Sodoma se mnou hrával za pražský tým Amfora, čili amatérské fotbalové rarity, fotbal, a byl to hbitý útočník, si byl vždycky takový rychlej, takový štírek, ale to zdaleka nebyly tvoje jediný sportovní počiny. Hraješ tenis, to jsme se taky někde potkali na nějakých kurtech, ale co ti teda závidím, ale já bych možná se toho trošičku bál. Nevím, jak ty jsi se k tomu dostal, ale určitě to pro tebe nebylo jednoduché. Možná, že to zařadíme mezi tvé krušné chvilky. Ty jsi dokonce na Chuchelském závodišti závodil v dostizích. To jako regulérně si seděl na koni a závodil mezi jockey?
1: Ano, ale mezi amatérama samozřejmě. Bylo to tak, že já jsem chodil jezdit, mě to hrozně bavilo, jsem vstával ráno v 5 hodin, abych v 6 hodin mohl v těch 70. letech jezdit na koni, a tak mi můj kamarád jednou řekl, nechceš si zajet z dostih? A jsem říkal, proč ne? No ale musel jsem v té době zhubnout o 5 kilo, takže jsem vážil tehdy 55 kilo, byl jsem vysílený, bylo to něco hroznýho. A dal mi v podstatě takovýho spolufavorita, ten kůň se jmenoval Maxim. A jak jsme jeli spolu ten dostih, tak zkrátka jsem nějak na čele, a když jsme dojeli dolů...
0: Ty jsi jel na čele?
1: No čele, no.
0: No tak a, Maxim.
1: Ale jak ten kůň po mě tak různě házel, holčička, já jsem byl trošku vysílený, byl jsem rád, že se ho držím, a najednou trhnul hlavou, vyrval mi vlastně otěže z rukou, přeskočil živej plot, a teď jsme tam vorali brambory, všichni už dobíhali do cíle, a než jsem ho dostal zpátky, tak jsem ztratil čepici, utrhl jsem si rukáv, no dojížděl jsem do cíle úplně poslední, a ty, co na mě vsadili tiket, tak do toho balili oblásky, házeli to po mně.
0: To se dělává takhle.
1: Tak jsem byl takhle poslední, a ten trenér mi pak řekl, no Viktore, neboj, příště ti dáme prase, dojedeš rychlejc.
0: A čím to bylo, že tě takhle zradil ten Maxim?
1: Jo, měl jsem málo síly a nebyl jsem zkušený.
0: Tak to bude asi docela i fyzická záležitost.
1: Je to hodně fyzická záležitost, člověk se musí vlastně držet nohama. To když si sedneš na koně, tak tě prvních měsíc bolej stehna uvnitř, příšerně, zadek otlačený. No, je to hrozný celý tělo, protože musíš toho koně držet, že musíš se opřít do toho, musíš vyvažovat neustále. Nemůžeš se držet jen tak jako na motorce. Musíš zkrátka toho koně ovládat, a to je hrozně těžký, hrozně problematický, a nejlepší jockeyové to dělají vlastně od malička.
0: Ty si ovšem si nedal říct a jezdil si dál potom, ne?
1: Jezdil jsem dál, jel jsem další dva dostihy, no a tak díky diskvalifikace vítěze jsem byl jednou předposlední a jednou poslední.
0: No tak prosím, tak to už je, jako to bylo, Marečku, podejte mi peru 4 minus, a to už je hezký závdavek, jako do budoucnosti, kdyby si náhodou ještě někdy chtěl zkusit sednout na koně. Zkusil bys to ještě někdy?
1: No zkusil bych to samozřejmě, a zkusil jsem to. Teďka nedávno, ale to jsem se opravdu jel jenom projet. Ještě mám jednu takovou příhodu, to je taky zachyceno vlastně na filmovým nebo televizním programu, jsem dělal pro Karla Šípa, a tam zkrátka mě kůň schodil před televizní kamerou ze svýho hřbetu. A
0: Neplánovaně.
1: Jak bylo vidět, jak sehnul hlavu, vyhodil zadkem, a já takhle pomalinku letím a mizím ve vysoké trávě.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.
3: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
2: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
3: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Normálně by se řeklo, když bych vyjmenovával spoustu povolání nějakého běžného našeho spoluobčana, že je nestálý, že je fluktuant, že prostě nevydrží v jednom zaměstnání. Ovšem, když se mluví o muzikantech, jako je Viktor Sodoma, a budu vyjmenovávat kapely, tak je zcela jasné, že prostě dostal nabídku a šel si s nimi zaspívat a třeba něco natočit. Já jsem dokonce v tvém kurikulu víte našel kapely, o kterých jsem vůbec netušil, že si s nimi ty někdy vystupoval. Například Crazy Band, tak to asi jsem, to bych ještě věděl. Ovšem, že jsi taky nahrál single Slunovrat se skupinou Orient, to už vůbec. Pamatuješ si to ještě?
2: Pamatuju, ano.
1: Ale co mě tedy velice zaujalo, že jsi dokonce vystupoval s Katapultem. Oldy Říhy, fakticky?
2: To bylo trošku jinak. My jsme s Oldou Říhou vystupovali u Franty Ringo Čecha těsně předtím, než tam přišel Schellinger a než jsme skončili. Ale vlastně v roce 1974, kdy jsem odešel od Čecha, tak se dala dohromady taková velice vynikající parta, lepší už snad taky nebude. To byl Tolia Kohout na bicí a ten vymyslel ten název Katapult. Guma Kulhánek na basu, Pavel Větrovec klávesy, Pavel Fort solová kytara a Honza Kubík flétna. A dělali jsme vlastně Kuře v hodinkách. Jenomže to byl zrovna takové to období největší normalizace a my jsme vydrželi vlastně jenom hrát takhle půl roku, kdy jsme udělali to Kuře v hodinkách a tak dál. A skupina se rozpadla, ze skupiny vznikly několik projektů, jako třeba Bohemia s Leškem Semelkou. A jelikož skupina Oldy Říhy v Plni se jmenovala Mahagon a v Praze už jeden Mahagon byl, tak Tolia Kohout vzal ten název Katapult a dal ho Oldovi Říhovi. Takže já jsem měl Katapult dřív než Říha.
1: Jo, takhle, ty jsi dokonce byl před Oldou Říhou, no tak prosím tě, když to, ty jsi mi zase osvětlil další kapitolu českého Big Beatu, ve kterém ty, Viktor Sodoma, si hrál velice výraznou roli. V současné době ovšem hraješ dál, hraješ s Cadillacem Pavla Sedláčka, hrajete ještě s obnoveným Mephistem?
2: S Mephisto zkrátka jsme neobnovili a nevím, jestli to bude možný, protože největší duší Mephista byl Pete Kaplan. No, toho nikdo nenahradí.
1: To je pravda. No, funguje ti tvoje cukrárna, penzion v Roztokách?
2: No tak zatím ještě funguje. Museli jsme přerušit práci teďka v zimě z toho důvodu, že nemáme parkoviště, tam jsou nějaké stavební problémy a já jsem závislý na parkovišti, tak jsme to teďka se ženou zapíchli a možná to obnovíme na jaře.
1: Tak já ti přeju, aby se parkoviště našlo, aby ti to pořád tak skvěle zpívalo, aby na tebe pořád, tak jak jsi říkal při koncertu s Karlem Kahovcem, na vás chodilo tolik nadšenců, protože je to pořád muzika, která nám hýbe osrdím. Co se dá dělat. To byl Viktor Sodoma dneska na Tandemu. Viktore, přeju ti hezký rok, ať se ti povede a třeba někdy zase nashledanou.
2: Děkuju a děkuju ti moc.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Ještě za války v roce 43. založil Ferdinand Petr taneční orchestr, který měl široký repertoár od dechovky až po swing. Moc jeho skladeb se nám v paměti neusadilo. Až na jednu jásavou nebo také mělnickou se slovy začínajícího textaře Miloše Bárty. Tou v podání Ivany Brožové a Ivana Trnky odstartoval pořad dvojky Českého rozhlasu Ta naše písnička, kterým vás dnes provází Josef Zíma. Že není hudba českých skladatelů cizí i muzikantům ze srdce Slovácka, o tom svědčí nahrávka polky Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury Jednou dvakrát, kterou vám zahraje a zaspívá Vlčnojanka.

Je to tak dávno. Ano, je to už skutečně dávno, co jsme s Irenou Čížkovou před mikrofony pozorně naslouchali prvním taktům valčíku Ády Rulíška s verši Ladislava Jacury a tímto názvem. Hrála nám k tomu česká muzika Josefa Charváta.

Ani si netroufám odhadnout, kolik nahrávek pražské kapely Petra Finka je v rozhlasovém archivu. Ale to není nijak důležité. Podstatné je spíš, že se jedná o kvalitní zvukové záznamy tvorby českých autorů. Mezi ně patří také tango Pavla Zedníka na slova Petra Bukovského Já už nezavolám. Zpívá

Pořad dvojky Českého rozhlasu Ta naše písnička pokračuje Valčíkem Antonína Ploce Proč jste nám, matičko, bránívala. Hraje kapela Hanzálka, ke zpěvu se chystají Ivana Brožová a autor textu Ivan Trnčín.

Co by bylo do muzikanta, který neumí zpívat? Já neznám žádného takového, spíš naopak. A je to hezké, když si svorně zanotuje celá kapela, jak je tomu v Polce Františka Kmocha Jara Mládí. A zpíval i pan kapelník Václav Hybš.

Na závěr tu máme jednu orchestrálku od Stříbrňanky, ej od Buchlova, a směs písniček Josefa Poncara. Tu vám zahraje a zaspívá malá česká dechovka. Uctivě se až do příště poroučí Josef Zima.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A je tu další pokračování seriálu Životopisy. Tentokrát ho věnujeme vynálezci Františku Křižíkovi. Postupně představíme životní osudy slavného vynálezce obloukové lampy, kterému se přezdívá Český Edison. Účinkují Miloš Stránský a Zdeněk Rohlíček.

0: Křižík František 8.7.1847 až 22.1.1941 český elektrotechnik, vynálezce. Zasloužil se o rozvoj českého elektrotechnického průmyslu. Světového významu nabyl jeho vynález samočinný regulátor elektrické obloukovky 1878. Stavěl první elektrickou dráhu v Praze 1891 a meziměstskou elektrickou dráhu Tábor-Bechyně 1902. Podstatně se přičinil o zdar jubilejní výstavy v Praze 1891. Tak a víc tady toho nepíšou. Ani ťuk. To je opravdu málo. A mezi námi taky trochu nuda. Co tu máme dál? No, tohle by mohlo být zajímavější. Životní příběh Františka Křižíka nám může připadat jako jeden z oněch těžko uvěřitelných románů o chlapci, který se stal slavným. Dosáhl v životě úspěchů, které překonaly všechny románové fikce, ale přišly i chvíle. A tady poměry z nich vzešel, léta chudého studenta z něj vychovala skutečného demokrata, znalce lidí, přítele slušných lidí, ohleduplného představeného svých podřízených. V našem povědomí je František Křižík vynikajícím vynálezcem. On sám se však za vynálezce nikdy nepovažoval. Tvrdil, že vždy jen vylepšoval již existující, vymýšlel způsoby, jak použít původní myšlenku tak, aby mohla být technicky realizována a prakticky využívána. To bych asi použít mohl. Kam jsem to jenom? To o tom Edisonovi. No kde to je? Eureka, tu to máme. Jméno Františka Křižíka je pro několik generací spojováno s přívlastky král našich vynálezců, první český elektrotechnik, český Edison. Skromný, snaživý, pracovitý, houževnatý, přemýšlivý, vynalézavý, hrdý bez povýšení, družný, společenský, ohleduplný, lidský, odvážný.
1: Nechtěl byste s tím trochu poradit? Tedy bez urážky, mám dojem, že se v těch informacích poněkud ztrácíte.
0: Opravdu mi z té hory knih, článků a citací jde hlava kolem. A navíc to mám mít strašně brzy hotovo. Včera bylo pozdě.
1: Student, nemýlím se, vidíte. Mládenče, ani nevíte, jaké mám pro vás pochopení. Tak co, přijmete mou nabídku?
0: S radostí.
1: Nejprve se vám ale musím představit. Tak mi to alespoň velí dobré mravy, jež mi byly vštěpovány. František Křižík.
0: Těší mě, ale to snad...
1: Ale ano, slyšel jste dobře. František Křižík, jméno mé. Ničemu se, studentíku, nepodivujte. Čas není v tuto chvíli vaším přítelem, viďte. Pustme se do toho raději hned. Říkal jste přece sám, včera bylo pozdě. Doporučuji postupovat systematicky a pěkně od začátku.

0: Mým rodištěm je pošumavské městečko Plánice u Klatov. Leží stranou rušnějšího života. Železnice se mu daleko vyhnula a teprve automobilismus je poněkud přiblížil ostatnímu světu. Za mého dětství, tedy v polovině 19. století, žilo v Plánici asi 2200 obyvatel. Dnes je přičleněna k okresu Klatovskému a obyvatel jí poněkud ubylo. Tehdy již byla sídlem okresu. Měla děkanství a dvoutřídní obecnou školu.
1: Tu jste navštěvoval.
0: Správně, leč nepředbíhejme. Moji rodiče byli plánickými občany, ale v Plánici se narodila jen matka. Otec pocházel z poutnického místa Nicov, asi půl hodiny vzdáleného od Plánice. A jeho otec, tedy můj dědeček Kašpar Křižík, tam byl šenkýřem v panské hospodě Nicovnické. Měl jí najatou od plánického panství, kterého byl poddaným. Panství patřilo tehdy hraběti Martinicovi. Babička se jmenovala Eleonora a pocházela z rodiny plánických starousedlíků. A v roce 1803, 25. září, se jim narodil syn Václav, můj otec.
1: To jste musel vyrůstat obklopen spoustou bratranců, sestřenic, strýčků a tet, když všichni vaši příbuzní pocházeli z téhož kraje.
0: Ale ne, mýlíte se. Otec byl podle všeho jejich jediným dítětem. Alespoň jsem nikdy neslyšel, že by měl sourozence. U matky tomu bylo jinak. Ta měla dva bratry, ale to si povíme později. A teď jedna otázka. Jestli pak víte, čím můj otec byl?
1: Četl jsem někde, že ševcem?
0: Obuvníkem. Vyučil se jim v Plánici. A po vyučení se vypravil na vandr, jak se tenkrát říkalo. Šel do jižních Čech a do Rakous. A když se do Plánice vrátil, vykonal cechovní mistrovskou zkoušku. Jeho majstrštyk byly parádní vysoké boty pro plánického pana faráře. A pak už mu nic nebránilo v otevření vlastní obuvnické živnosti v Plánici. Bylo mu 21 let a oženil se.

0: Matka, jak jsem vám už řekl, se narodila v Plánici. Bylo to 20. března roku 1803.
1: Ve stejném roce jako váš pan otec. Takže když se vdávala, bylo jí také 21. To se dneska už nevidí.
0: Ale vy pořád předbíháte. Více trpělivosti, studenté, byla dcerou plánického bednáře Matěje Bohunka a křestní jméno měla po své matce, Marie. A babička, rozená Voráčková, patřila k rodině vážené. Její bratr byl v Nepomuku děkanem a pořídil svým nákladem pro nepomucký kostel největší zvon. Oba manželé Bohunkovi, tedy mý prarodiče, byli plánickými rodáky a na svou dobu dosti zámožnými. Po napoleonských válkách rodina sice schudla, ale stále vlastnila jednopatrový dům se zahradou a malým hospodářstvím s vlastními polnostmi. Hospodařili sami, bez čeledi, a dědeček provozoval krom toho ještě bednářskou živnost. Pracoval hlavně pro plánický pivovar a lihovar.
1: Prozradil jste mi, že vaše matka měla dva bratry. Byli starší než ona?
0: Jeden byl starší, jmenoval se František, a druhý mladší Vilém. Oba vystudovali gymnázium v Klatovech a pak vstoupili do pražského semináře. Žádnému se tam nelíbilo a tak brzy vystoupili. František vstoupil jako prostý vojín do vojska, sloužil u prvního dělostřeleckého pluku v Praze a brzy se stal důstojníkem. Úspěšnou vojenskou kariéru skončil ve Štýrském Hradci. Jednou jsem ho tam navštívil. Tehdy mu bylo již 96 let.
1: Tak odtud dlouhověkost vašeho rodu. Vždyť i vy sám jste tady byl téměř do svých 94. A co dělal po opuštění semináře Vilém?
0: Jeho životní osudy neznám. Také jsem ho vlastně nikdy neviděl. Vím jen, že se uchytil ve Vídni, kde si založil konfekční obchod a prý se mu vedlo dobře.

0: Oba vaši strýcové, František i Vilém, se postavili na vlastní nohy. Vaši matku si do své chaloupky odvedl váš pan otec. Mohu se vás, pane Křižíku, zeptat, jak se jim tam poměrně v chudých poměrech spolu hospodařilo?
1: Šlo to celkem slušně. Zpočátku je živil především výnos z otcovy obuvnické činnosti. Tatínek vyráběl boty do zásoby, jezdil po okolí a prodával je na výročních trzích. Později oba dva vypomáhali na polích plánického pana děkana Benedikta Grubera. Otec tam byl jakýmsi šafářem, matka ale bohatou nevěstou nebyla, nemyslete si. Studia strýců pohltila totiž většinu rodinných úspor a tak na ní samu do manželství mnoho nezbylo. V chaloupce mladých manželů ale útulno bylo. Maminka byla dobrá hospodyně, šetrná, a tak se jí podařilo nastřádat pár zlatek a koupit kousek pole nad plánickým hřbitovem. Tam s otcem hospodařili.
0: Měl bych na vás ještě jeden dotaz. Když jsem prostudovával materiály o vašem životě, narazil jsem na jednu záhadu, kterou bych rád vyřešil. Dočetl jsem se, že vaše paní matka si při práci, když neopatrně překračovala strouhu, ublížila do té míry, že přišla předčasně o dítě. Pak bylo po mnoho let manželství vašich rodičů bezdětné. A když už vůbec nedoufali, že nějakého potomka někdy mít budou, narodil jste se vy. Po 25 letech.
1: Ale to není žádná záhada. To je pravda.
0: To nemám na mysli. Záhadou je, kolik let vlastně vaší matce tenkrát bylo. Víte, prostudovával jsem hromady materiálů a je v tom pěkný zmatek. Došel jsem hned k několika rozdílným číselným údajům. Dokonalá nejednotnost, řečeno krátce.
1: Ach tak? No tak, tuto dokonalou nejednotnost, jak jste pravil, vám objasnit musím. Nastala totiž tím, že to, co bylo napsáno v matčině křestním listu, nebyla pravda.
0: To snad není možné.
1: Ale je. Plánický kostel s farou postihl totiž jednou takový požár, že zničil matriky. A pan farář, který potom vystavoval nové křestní listy, to dělal po paměti, no a maminku o 3 roky omladil. Takže záhada objasněna. Nemám pravdu, studente? Ale ještě něco vám pro pobavení povím. Matka byla až do pozdního věku v takové kondici, že jí jednou, to už vlastně žila v kruhu mé rodiny, jakási návštěva lichotila, jak statně vypadá na svých 80 let. Matka se sebevědomě usmála a své tajemství prozradila. Byla vlastně ještě o 3 roky starší, než si ta návštěva myslela. A byla na to, jak se patří, hrdá.

0: Díky pracovitosti mých rodičů a zejména díky mojí pečlivé, milé a rozšafné matce bylo moje dětství šťastné a spokojené. Bavilo mě chytat raky, houbařit. Znal jsem v lese každý strom a pařez a v hledání hub jsem byl pravý virtuos. Nechyběl jsem při žádné zábavě a žádném podniku plánických kluků, ať to bylo v okolních lesích nebo v potoce, či v zimě na ledě nebo ve sněhových závějích. Jednou jsem dokonce spadl z kaštanu a pěkně si natloukl.
1: Vy jste byl ale úplně normální kluk.
0: Na co jste taky čekal? Také jsem ministroval v kostele. A jednou jsem zaběhl se podívat na výlov rybníka do sousední obce a byl jsem hrozně překvapen, když po skončeném lovu vykřikl porybný fojér a všichni lidé stojící na břehu se vrhli do rybníka a prali se o zbylé malé ryby. Ale ze svého dětství nejraději vzpomínám na maminčino vyprávění. Měla skutečný vyprávěčský talent. Nikdo nedokázal tak jako ona líčit skutky loupežníku Babinského a paskarna, který byl horší Babinského. Vyprávět pohádky nebo o pouti v Nicově, zázračné studánce, o 30leté válce a Švejdovi, který vydrancoval Klatovi a Žižkovi.
1: Tak o tom něco vím. Karel Klostermann popisuje, jak se vaše matka jednou rozhorlila, když naslouchala jeho výkladům českých dějin podle rakouských čítanek. Bylo to v Klatovech, kde jste tenkrát bydleli, v domácnosti Varhaníka Procházky, uvědomělého to vlastence. Ten se ke Klostermannovi obrátil a řekl mu: počkejte, Karle, povím vám něco. Abyste zvěděl plnou pravdu, kterou vám vaše kniha nepovídá. Křižíková, povězte tomu studentíkovi Ožiškovi. A vy, hochu, slyšte. Nebylo prý třeba dvakrát jí pobízet, hned spustila. V té české zemi Němci se roztahovali. Němci. Cizinci? Tak von Žižka se na tohle nemohl dívat a sebral on svůj lid a ten vzal do rukou cepy a kosy a ze země je vyhnal a dobře udělal. Tahle prostá žena tomu rozumí lépe než vaše kniha. Ukončil Varhaník Procházka uznalými slovy její dějinný výklad.

0: 6 letech mě matka zavedla v Plánici do školy a svěřila mě děkanu Gruberovi. Vyučoval tam náboženství. Škola měla 2 třídy. V jedné učil pan řídící učitel Římsa, ve druhé pan učitel Hartmann. V obou třídách byli hoši i děvčata. Za mého pobytu byla Plánická škola rozšířena ještě o 3. V té se učilo německy a proto se jí říkalo Německá třída. V ní učil nový učitel Vlk a říkalo se mu Německý učitel, navzdory tomu, že to byl uvědomělý Čech.
1: To tehdy vaše matka chodila denně do Klatov nakoupit nůši rohlíků a pak je v Plánici se ziskem rozprodávala.
0: Ano, rodina potřebovala přilepšit. Učení něco stálo. V Plánici nebyl pekař a maminka byla skutečně podnikavá. Každé ráno časně vstávala a šlapala 2 tam a 2 zpátky. Obyčejně několik rohlíků zbylo a tak jsem se dosyta najedl pečiva, které jiní považovali za pamlsek.
1: 4 denně chůze a potom další práce. To je opravdu k nevíře. Při nejlepší vůli si to vůbec nedovedu představit.
0: Ale bylo to tak, můžete mi věřit. Chodíval jsem mamince naproti, ač mi to zakazovala. Bála se o mne. Dokonce mě jednou doma zavřela na klíč, ale vyskočil jsem oknem a s velkou radostí jsem jí spěchal naproti. Tenkrát jsem však dostal od maminky něco jiného než rohlík.

0: Plánická školní léta musela utéct jak voda. Pouhé 3 roky. Před vašimi rodiči určitě vyvstal problém, co s vámi dál.
1: Tenkrát to rozhodla rezolutně matka. Chlapec půjde do Klatov, do školy a my se tam přestěhujeme s ním. Byl jsem šťastný. Už tehdy bylo mým velkým přáním jít na studie. Abych ale mohl být do školy přijat, musel jsem složit přijímací zkoušku. Ta se dělala německy. A tak jsem celé léto docházel na soukromé hodiny němčiny k panu učiteli Vlkovi. Prázdniny tehdy trvaly od začátku srpna do konce září. A poslední zářijový den jsme s maminkou ještě za tmy vyrazili do Klatov k přijímací zkoušce. Byl to můj první krok do života mimo Plánici. Na obloze směrem na Klatovy zářila nádherná velká kometa. Byla to první kometa, kterou jsem kdy viděl a myslím, že už nikdy jsem tak zářivou kometu nespatřil.
0: Byla to nepochybně vaše šťastná hvězda.

0: Klatovech jsem nastoupil do 4. třídy a na konci školního roku, to mi bylo 10 let, se situace, co se mnou dál, opakovala. Matka dlouho neváhala a vypravila se do Vídně za svým starším bratrem Františkem, aby se poradila.
1: Neříkejte mi, že šla zase pěšky. Vždyť jí už bylo přes 50.
0: Ale samozřejmě, že pěšky, jak jinak. A když konečně dorazila do vídeňského arzenálu, tak jí k bratrovi vojenský sluha nechtěl pustit. To ale neznal mou matku. Pustila se do něho se svým darem výmluvnosti a když to nepomáhalo, zvýšila hlas. A když se po 14 dnech putování vrátila domů, vyprávěla nám se smíchem, jak se najednou otevřely dveře, stál v nich František a se slovy "Dyť jsem to říkal, že to bude naše Mařka," jí srdečně přivítal.
1: A poradil, co s vámi dál?
0: Radu, kterou matka ohledně mého dalšího osudu dostala, mi častokrát i po letech opakovala. Kdybys dala hochovi peníze nebo jiný majetek, mohl by v životě o něj nějak přijít. Ale vynaložíš-li vše, co můžeš, na jeho vzdělání, pak mu dáš majetek, o který hocha nikdy nikdo nemůže připravit.
1: Padlo tedy rozhodnutí, že budete dále studovat. Byl jste rád, že?
0: To víte, že ano. Po prázdninách jsem celý šťastný vstoupil do 1. třídy klatovské podreálky. Za mých dob se v Klatovech hojně pěstovala hudba, zpěv. Zásluhu na to měli hlavně organista Procházka a sklenářský mistr Klička, který byl regenschorem v děkanském kostele. Učil jsem se u něj zpívat, abych mohl na konci školního roku účinkovat při tédeum. A prozradím vám na sebe, studente, že jsem už tenkrát v Primě začal kouřit.
1: Že vaším nejmilejším společníkem po celý život byl doutník, to se neutajilo. Vždyť v roce 1927 jste k 80. dostal velikou krabici viržinek s věnováním svému nejvěrnějšímu odběrateli, tabáková režie.

0: Klatovech byla jen takzvaná podreálka. Takže po dvou letech, chtěli jsem studovat dále, muselo to být jinde, mimo domov. Moje kroky, a to doslova, vedly do Prahy. Na Klatovy jsem ale nikdy nezapomněl. Strávil jsem tam 3 krásná léta svého mládí, navázal řadu přátelství, z nich některá trvala po celý život.
1: Třeba s Karlem Klostermanem, ne?
0: No to ano. Matka vypomáhala v rodině pana Varhaníka Procházky. Měl tehdy na bytě studenta. Ale víte co? Počkejte. Tuto máme. Čtěte. Jako pan Klosterman bych vám to stejně neuměl říci.
1: V domácnosti svého pana kvartýrského organisty Josefa Procházky seznámil jsem se s ženou na nejvýš úctyhodnou. Jest jedna z oněch prostých světic našeho lidu, od nichž národu a lidstvu byli vychováni mnozí z našich největších mužů, jedna z oněch žen, jež zůstanou nepoznány, ale které zasáhly mocněji do dějin lidstva, nežli 100 a 100 vznešených dam. Tato žena, posluhovačka a pradlena v jedné osobě, měla syna Františka, asi o 2 roky staršího mne. Seznámil jsem se s ním již v první

0: našla chleba, různých potravin a prádla. Ztratil jsem jej z očí a shledal jsem se s ním a s jeho matkou roku 1874 v Plzni. Dočkala se má zlatá úspěchů svého syna, jimiž korunováno bylo i dílo jejího života. Jeho otci nebylo souzeno se jich dočkati. Znal jsem jej také, člověk prostý, ale vší úcty hodný, jenž přesto, že byl chromý, se lopotil od rána do večera úmornou prací rukou svých. Také jeden z oněch hrdinů svaté práce, o nichž dějiny lidstva nevypravují.
1: Mohu k tomu jen říci, že jsem opravdu hrdý na svoje chudobné, prosté, ale pracovité rodiče, že na ně vzpomínám s nekonečnou láskou a vděčností a blahořečím jejich svaté památce. Dal jsem se zapsat do třetí třídy německé nižší reálky na Malé Straně. Do německé, protože jsem v Klatovech studoval německy a na český ústav jsem si netroufal. Ukázalo se však, že mé rozhodnutí správné nebylo. Hned v prvním školním roce jsem z němčiny propadl a třídu musel opakovat. Pak jsem přestoupil na ústav český a studia řádně dokončil. Maturitu jsem ale nesložil.
0: Vážně? Myslel jsem, že jste byl dobrý student.
1: No, prospíval jsem dobře, ale nebylo na taxu za maturitu. A tak jsem mohl být přijat na techniku jen jako mimořádný posluchač. Studoval jsem tam v letech 1867 až 1869. Byly to poslední roky utrakvistické techniky pražské. Hned potom se rozdělila na ústav český a německý. Zažil jsem tenkrát opravdu průbojný vstup mnohých českých vědců do jejího pedagogického sboru. Prahu tehdy všude ovládala němčina. Na ulici, v hostincích i v obchodech, o úřadech ani nemluvě. A německy mluvili i lidé, kteří byli dobrými Čechy.
0: To musela být pro vás smutná doba.
1: Ale kdéž? Pohyboval jsem se převážně mezi vlastenci. Ke své stálé lásce elektřině jsem ještě přibral takovou přelétavou milenku, literaturu. V literárním kroužku, jehož jsem byl členem a dokonce vydavatelem ručně psaného časopisu, jsem se seznámil s Puldou a Budilem, pozdějšími to slavnými herci, s pozdějším redaktorem Národních listů Rybou, s Janem Zejerem, bratrem básníka Julia Zejera a poznal jsem také Jana Nerudu. Žil jsem zkrátka plným vlasteneckým životem a ani dění politickému jsem se nevyhýbal.
0: To by mě zajímalo.
1: Pěkně jsme si zademonstrovali v květnu 1867, když přijel do Prahy císař František Josef I, aby otevřel zrekonstruovaný vysutý most Eliščin, a my studenti místo, abychom šli do špalíru a vítali císaře, ohlásili jsme protestní tábor na Žofíně. Tábor byl ovšem zakázán, ale my jsme se přece na Žofín dostali. A když nám policie zabránila konat schůzi, aspoň jsme spálili hromadu výtisků vládního tisku Pražský deník, který proti nám velmi ostře psal. A zatímco císař otvíral most, my jsme chodili po ostrově s rozvinutým praporem a zpívali Hej Slované! A pak jsme vyrazili z ostrova, táhli po Ferdinandově třídě, roztrhali velkoněmecký prapor a nakonec obešli staroměstské náměstí a zaspívali Kde domov můj? A o rok později byste mě potkal na velké demonstraci proti tehdejšímu ministru spravedlnosti profesoru Herbstovi. patřil k německé Praze a jeho politika

tlaku českého národa byla tvrdá. Jo, to byly roky. Víte, příteli, když se tak ohlížím za svými studentskými léty, musím říci, že jsem je prožil dosti obtížně. Vystřídal řadu nuzných podnájmů, živil se kondicemi v mnoha rodinách, opisoval noty pro Pražský Hlavol. Bylo to protloukání. Ale já to jen tak povídám, já jsem měl moc hezké chvíle a vzpomínám na ně rád.

0: Pane Křižíku, jak vás vůbec napadlo stát se elektrotechnikem? Na technice byl tento obor prezentován přece jen okrajově.
1: Byla to čirá náhoda. Rozhodnutí padlo v hostinci, kam jsem občas jako student zašel na čbánek. Dal se tam se mnou do řeči jistý pan Holub, pražský hodinář, a nabídl mi místo. Dozvěděl jsem se, že je ve spolku s Markem Kaufmanem, majitelem továrny, která vyráběla signálové a telegrafní přístroje pro železnice. Chtěl od Kaufmana odejít, ale musel za sebe přivést nejprve náhradu. A já jeho nabídku bez dlouhého rozmýšlení přijal.
0: Upřímně, to byla docela odvaha.
1: No, kuráže jsem měl hodně. A protože elektrotechnika byla ve škole opravdu odbyta jen 2 hodinami přednášek, pustil jsem se do sebevzdělávání. V telegrafii se užívalo jedině proudu z galvanických článků a tak velkých znalostí zapotřebí nebylo. Firma Kaufmann instalovala telefonní přístroje a zvonkové signály na několik drah. Mezi jinými také na Uherskou východní v Sedmihradsku. Stavba trati se protáhla a po jejím dokončení zvonkové signály neúčinkovaly. Byl jsem vyslán, abych zařízení opravil. Vědom si své odpovědnosti odjížděl jsem z Prahy skoro s obavami. Nejdřív jsem prohlédl zdroje proudu, galvanické články, a hned na první stanici jsem zjistil, že modrá skalice v nich byla již strávena, takže skoro proud nevydávali. Pak ovšem naše telegrafy a zvonkové přístroje fungovat nemohly. Na celé trati jsem tento nedostatek odstranil a chystal se radostně domů, když mě zastihl Kaufmannův dopis, abych si podal žádost o úřednické místo k severní dráze Ferdinandově.
0: To bylo asi šokující a bez pochyby zcela nečekané.
1: Máte naprostou pravdu. Nicméně já si žádost o uvedené místo podal a u dráhy nastoupil. Přidělen jsem byl na místo pod úřednické do Olomouce. Po půl roce do Brna. Hnětlo mě to, protože jsem viděl, že lidé s mnohem nižším vzděláním zaujímají pěkná místa úřednická. V té době se dokončovala stavba první části Moravskoslezské centrální dráhy. Přešlo k ní hodně úředníků z dráhy Ferdinandovy i náměstek mého šéfa. Znal mé úspěchy v železniční službě a doporučil mne. Úřední potvrzení mého jmenování inženýrem, asistentem 3. třídy, pak přišlo v zápětí. Byl jsem přidělen do Krnova.

0: Šlo mi na 26. rok, měl jsem slušnou gáži s nadějí na postup a tu jsem si řekl, že bych se taky mohl oženit. Rozhodl jsem se tak na nový rok 1872 a v nejbližších dnech napsal Pavlíně Štulíkové, dceři mlináře v Dolech u Luže. Poznal jsem jí jako student v Praze na tanečních hodinách. Tehdy jsme se zblížili. Pravda, trochu jsem se obával, zda se mezi tím neprovdala.
1: Ale dopadlo to dobře. 7. října byla svatba. Pavlínka na vás nezapomněla.
0: Získal jsem vzornou ženu, jakých je málo. Na sobě šetřila, ale pro děti a pro mne dovedla učinit a opatřit vše. V Krnově se s montážemi signálních, návěstních a telegrafních zařízení právě začínalo. Dodavatelem byla vídeňská firma. Její majitel, Béla Egr, velice podnikavý člověk, viděl v modernizaci železnice budoucnost a nabídl mi za sestrojení nového typu návěstidla s elektrickým ovládáním 1000 zlatých.
1: A vy jste mu vyhověl. Navrhl novou, bezpečnější konstrukci, při které se návěstidlo navíc přistavilo do polohy stůj. Byla pak užita i na dalších tratích.
0: Přesně tak, studente. Od Egra jsem se navíc dozvěděl, že u nově zřizované plzeňsko-březenské dráhy ještě není obsazeno místo referenta pro elektrická zařízení a kdybych snad chtěl měnit místo, prý bych tam byl jistě vítán. Považoval jsem to za pokyn osudu. S manželkou jsme se toužili vrátit ze zcela německého prostředí do Čech. Neváhal jsem ani chvíli. A už v srpnu roku 1873 jsme se stěhovali. Mým novým působištěm se stala Plzeň.
1: Zde při zavádění a zdokonalování drážních elektrotechnických zařízení se plně rozvinula Křižíkova odvaha, talent, pevná vůle a láska k elektrotechnice. V tomto plzeňském období podává několik desítek patentů a je přítomen jejich zavádění přímo na dráze. Získává tím postupně jméno u všech společností drah v Rakousku-Uhersku. Navíc již zde je počátek jeho pronikavého vynálezu obloukové lampy s diferenciální regulací. Odborné časopisy vám věnovaly ne jeden článek.
0: To jste mne opravdu zaskočil. Víte, na časy prožité v Plzni vzpomínám neskonale rád. Prožil jsem tam 10 šťastných let svého manželství. Naše rodina se tehdy utěšeně rozrostla. Zúčastňoval se společenského i kulturního dění, přednášel v liberárním spolku, všímal si všech technických novinek na železnici a intenzivně pracoval na svých vynálezech. Těm jsem ale věnoval nad rámec své činnosti technického inženýra u dráhy a zřídil si pro ně dílnu a vývojovou laboratoř. Prostory jsem si pronajal v domě u zvonu.

0: Za plzeňského pobytu jste navázal řadu důležitých známostí. Rozhodující ale byla ta s majitelem plzeňské papírny, s Francouzem Ludvíkem Pietem.
1: Při plynovém osvětlení, které papírna do té doby měla, se jen těžko dali rozeznávat barevné odstiny papíru. A tak se na mě Piet obrátil s elektrotechnickou zakázkou. Chtěl osvětlení elektrické.
0: A vy jste se pustil do práce na zdokonalení své obloukové lampy.
1: V celém svém životě jsem nebyl lakotný a neuznalý a poněvadž jsem byl Pietovi zavázán vděčností, že mi dovolil experimentovat ve své továrně a podporoval mě, dal jsem svou lampu patentovat pod jménem Piet Křižík. A někdy jsem toho nelitoval. Piet měl dobré zahraniční styky, které prospěly jak k získání cizozemských patentů na mou lampu, tak k jejímu rozšíření v zahraničí. O patent jsme požádali ve všech státech Evropy, v Anglii, i v koloniích a v Americe. K největšímu uznání a rozšíření mé obloukovky přispěla však Mezinárodní elektrotechnická výstava v Paříži roku 1881, kdy čtyři moje obloukovky společně s Edisonovými žárovkami osvětlovaly hlavní schodiště výstavního paláce a další čtyři lampy osvětlovaly rakouský pavilon výstavy. Největší pocty se mé obloukovce ale dostalo tím, že byla vyznamenána zlatou výstavní medailí, jedinou určenou pro Rakousko.
0: A další zlaté medaile získala na výstavách v Mnichově a Vídni.

0: Práce v dílně i laboratoři přibývalo a já si pronajal nové, větší prostory ve zrušeném cukrovaru. A protože jsem mnoho týdnů pracoval přes půlnoc, nač má žena trpce žehrala, vymohl jsem si od železnice nejprve neplacenou dovolenou a později se vzdal místa u dráhy úplně. Osamostatnil jsem se a začal působit jako podnikatel. Byl jsem takovým podnikatelem z nezbytnosti. Byl to totiž jediný možný způsob, jak realizovat své vlastní technické myšlenky. S Pietem jsme hledali závod, který by mohl moje lampy vyrábět ve velkém množství a zvolili jsme důvěryhodného Zikmunda Schuckerta v Norimberce. O výtěžech z prodeje patentu i z prodeje lamp jsme se pak my tři společníci dělili. Konečně tak v mém životě nadešla doba, kdy jsem se mohl celé věnovat své milované elektrotechnice.
1: A s rodinou jste se stěhovali do Prahy.
0: Z Plzní jsem se loučil těžko. Narodili se tam 4 z mých 6 dětí. A v Plzni jsem také položil základy své praktické práce v elektrotechnice. Myslím, že mě znali všichni tehdejší Plzeňáci. Zejména od doby, kdy jsem poprvé veřejně předvedl obloukové světlo. A bylo to v divadle, u příležitosti oslav narozenin císaře Františka Josefa. A podobnou iluminaci jsem udělal i ve Vídni a v Praze, když přijel korunní princ Rudolf s chotí Štěpánkou. Tenkrát byla osvětlena celá Hybernská ulice.
1: Vaší obloukovce se začalo říkat Plzeňka. De la Lampe de Pilsen. A vydala se směle na vítězné tažení světem. V licenci byla vyráběna v Londýně, ve Francii, v Německu a samozřejmě v Čechách pro Rakousko-Uhersko. V patentním sporu o prioritu regulace obloukové lampy jste zvítězil nad Siemensem a získal tím značné finanční prostředky. Do Čech plynuly licenční poplatky a vy jste založil roku 1884 první českou elektrotechnickou továrnu v Karlínské Staré Daňkovce. Něco vám přečtu, poslouchejte. Tento závod do roku 1914 dodal a zařídil 112 městských elektráren, 13 elektrických drah, 16 výstav, 15 nádraží, 156 ústavů a veřejných budov, 77 cukrovarů a rafinérií, 31 pivovarů, 7 lihovarů, 16 pil, 51 mlýnů a řadu papíren, tkalcoven, přádelen a strojíren, pro které vyrobil dohromady 800 dynam, 1800 motorů, 4000 obloukovek a 400 motorových vozů.

0: Byl jste vynikajícím konstruktérem a technologem. Každý váš objev vznikal na základě konkrétních potřeb praxe a k praktickému použití také sloužil. Stále jste zdokonaloval vlastní výrobní zařízení a nikdy jste nepřestal propagovat možnosti všeobecného využití elektřiny. Právem jste označován za průkopnickou osobnost české elektrotechniky. Máte zásluhy o takové množství objevů, že to vůbec nejde vyjmenovat. Rozsvítil jste kde co? Sál na Žofíně, řadu významných obchodů, bank, hotelů, paláců, nádraží, města i obce a vaše tramvaje a elektrické lokomotivy, to je kapitola sama pro sebe. Dalo by se o nich vyprávět do nekonečna. 1891. První elektrická dráha v Čechách, Letná Stromovka. 1896. Praha, Libeň, Vysočany. 1903. První elektrická místní dráha, Tábor, Bechyně, nebo pokusy na vídeňské dráze s elektrickou lokomotivou v roce 1906 až 1908. A přitom jste to vůbec neměl jednoduché. Pražští radní vám nakloněni nebyli ani omylem, například tramvajové linky. Pražská obec odmítla převzít vámi vybudovanou, financovanou a provozovanou linku, protože se nechtěla dostat do sporu s belgickou společností, která provozovala koňskou tramvaj.
1: Tak zrovna tento neúspěch mě studente vůbec neodradil. V zápětí mě oslovila obec Libeň, a já přišel na myšlenku obklíčit Prahu systémem elektrických drah a přimět tak město k elektrifikaci celého provozu. A to se nakonec podařilo. 12. květen 1905 byl dnem poslední jízdy koňky v Praze. Jako podnikatel jsem sice nevydělal nic, ale zajistil jsem aspoň práci pro dělníky svého závodu.
0: Stejně nechápu, že jste vydržel a nezatrpknul.
1: Milí studente, bez kuráže se nic nedokáže. Ale problémy byly, připouštím, zvláště pak finanční. Moje často nákladné pokusy a jejich financování mě dohnaly k nevýhodným bankovním úvěrům. Ty pak často pohltily celý zisk továrny. Několikrát jsem byl tlačen ke spojení svého závodu s jiným, ale až do vzniku samostatného československého státu jsem udržel svůj závod nezávislý a ryze český. Bohužel, později jsem se už fúzi neubránil. Vzpomínám na to velmi nerad. Byla ustanovena akciová společnost Českomoravské elektrotechnické závody Františka Křižíka. Zvolili mě ještě předsedou správní rady, ale má pozice v rozhodování o výrobním programu i o vnitřních záležitostech byla natolik ponižující, že jsem do kdysi vlastního závodu přestal chodit. A ke konci života se věnoval bádání ve své soukromé laboratoři.

0: Pane Křižíku, při nejlepší vůli se nám nepodaří promluvit si o všech vašich vynálezech. Budeme se muset rozloučit, ale chtěl jsem vás ještě o něco požádat. Kdybyste vy sám měl vybrat dva své vynálezy nebo dvě akce, jednu, jež vás nejvíce zamrzela, a druhou, které si nejvíc považujete, co by to bylo?
1: No, rozhodně nejvíce mě trápila kauza Národní divadlo. Když bylo při přestavbě Národního divadla po požáru rozhodnuto, že divadlo bude osvětlováno elektricky, považoval jsem za samozřejmé, že elektrické zařízení provede česká firma. A poněvadž jsem již tehdy měl dosti slušné jméno a zkušenosti, dělal jsem si velké naděje, že instalace bude zadána mojí firmě. Mohu dnes říci, že jsem se na tuto práci zvláště těšil a že bych si z ní dělal velkou čest. Leč byl jsem zklamán. Zakázku dostala Edisonova společnost.
0: A ta příjemná vzpomínka?
1: V tom mám také jasno. Jubilejní výstava roku 1891 v Praze. Byl jsem jejím spoluiniciátorem i stavitelem. V celé šíři jsem zde mohl předvést tehdejší stav praktické elektrotechniky, elektrické osvětlování, pohon strojů, ukázku první české elektrické dráhy. Výstavu jsem osvětloval slavnostně mohutnými obloukovkami a reflektory. Ale největší mou pýchou pak byla světelná fontána. Nevím, jestli si to dovedete představit, ale její četné různobarevné střiky měnily postupně svoje zamarvení a každý večer se u ní soustředil život návštěvníků a nepřeháním řeknuli, že se stala podněcovatelkou vlasteneckého nadšení.
0: Doufám, že vám udělám radost. Nejen, že si to dovedu představit, ale já to viděl. Přesně po 100 letech byla na výstavišti v Praze uspořádána opět výstava a vaše fontána byla jejím zlatým hřebem.
1: Nic krásnějšího jsem na rozloučení s vámi nemohl slyšet. Děkuji, studente.
0: Poslední Vánoce strávil František Křižík u syna Jana na statku ve Stádlici u Tábora, kde 22. ledna roku 1941 zemřel. Jeho pohřeb o 6 dní později se stává uprostřed fašistické okupace národní slavností. František Křižík je prvním z našich techniků uložených na čestném pohřebišti vyšehradského Slavína.

0: Takové bylo další pokračování seriálu Životopisy, tentokrát věnované vynálezci Františku Křižíkovi. V režii Miroslava Buriánka účinkovali Miloš Stránský a Zdeněk Rohlíček. Pořad připravila Eva Viligová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Veliký kanec skly, kterému hrozivě vyčnívali stlamy, vplul do triklínia na ramenou etiopských obrů. Do hněda upečená kůže byla ještě horká a tuk stékající na ohromný stříbrný podnos lahodně čpěl a lechtal chřípí. Na kančím rypáku se houpal zlatý kruh s číslicí 30, oznamující 30. chod hostiny, kterou pořádal na Palatínu císařský princ Gaius Caesar, zvaný Caligula. Hodovníci se zarazili. Tiberius vydal zákaz předkládat na hostinách celého kance, řka, že půl kance nechutná hůře než kanec celý. A zde Caligula veřejně porušuje císařův rozkaz. Makro, spatřiv zvíře, se rozchechtal a začal tleskat. Roztleskali se po něm všichni. Caligula přihlížel ze svého lehátka a přijímal potlesk s blahoskloným úsměvem. Přerušil jásot pohybem pravice.
1: Je na mě, císařově vnukovi, abych první dbal dědových rozkazů. Osobuji si však právo překročit zákaz císařův, neboť můj moudrý a šetrný děd vážil kance svými léty, jimž není již dovolena tak tučná krmě. Je tomu podobně i s hrami v cirku a aréně, které Řím už dlouho a bolestně postrádá. Pokusím se v obém císaře uprosit a oblomit.
0: Potlesk zaburácel, až se vše otřásalo. Hostům bylo jasné, příští císař si dělá popularitu. Ale lahodilo jim, co řekl. Více přál životu. Zatím již kuchař rozřízl břicho kance, z něhož se vyvalila hromada klobás, jelit a hlemížďů a vůně lahůdek stoupala do výše k rozevřenému stropu triklínia. Tam na pokraji střechy dřepěli otroci házející z obrovské sítě do hodovní síně lupínky růží. Nevidění hudebníci udeřili do strun harf a přidali dechu do klarinetů a fléten. Triklíniem se rozběhli nazí chlapci a roznášeli ve zlatých mísách vodu se sněhem. Hodovníci v ní smočili ruce, mokré prsty osušili v kadeřích hochů. Otrokyně v oranžových chitónech se proplétali mezi lehátky a stoly s mísami pistáciových ořechů. Z otevřené střechy večeřadla se snášela k hostům stále nějaká překvapení. Košíčky se sladkostmi, květiny, flakonky s voňavkami. Kromě Darkóna a Vilána byli tu všichni Servioví spojenci. Starý Curio ležel vedle Avioli, přivíral oči jako v únavě a pozorně hleděl na Caligulu, ležícího na lehátku z ebenu a slonoviny mezi barevnými poduškami. Nad jeho hlavou svítil 7 stříbrných hvězd, rozložených v souhvězdí Panny, v kterémž to znamení se narodil. Líbal rameno své sestry a milenky Drusily, která se nepřítomně usmívala. Nepřestala se usmívat ani tehdy, když si Caligula sňal z hlavy růžový věnec, jaký měli všichni jeho hosté, a hodil ho nápadným gestem k nohám Makrónovy ženy Énie. Hodovníci na to patřili se zatajeným dechem. Makro věděl dávno, jak se Énie princi líbí. Až se stane císařem, vezme si ji prostě a Makróna pošle někam na konec světa. Položí-li však sám svou ženu Caligulovi do postele, zabije 2 mouchy jednou ranou. Uchrání se před vyhnanstvím a bude vědět všecko, co se v šišaté palici pána světa vylíhne. Makro, usmívaje se oddaně na Caligulu, zašeptal Énii.
2: Hraj si s tím věncem, Rome, a dej si ho na hlavu. Políká tě očima. Budeš s ním mít lehkou práci, holka. Jen se tuš.
0: Énie byla uražena neurvalostí, s níž jí manžel hnal do Caligulova lůžka, ale přitom vyslala ke Caligulovi slibující pohled. Mezitím hudba změnila rytmus z tanečního do pochodu. Na onyxových mísách roznášeli otroci do taktu hudby langusty, paví vejce pečená v popelu, kůzlečí pečení slanýži a kuřecí rosol. Stoly byly pokryty novými lahůdkami. Vebeno prasnice smažené na oleji, žloutky natvrdo s hořčicí a pepřem, pečená býčí varlata na víně, muréna, mořský úhoř s ostrou pikantní omáčkou garum po níž jsou ústa dlouho v plamenech. Víno bílé, zelené, nažloutlé, zlaté, jasně červené, rudé, temnorudé, černé. Caligula určil, aby jedno z lehátek po jeho boku sdílel Lucius s Valérií. Oba tím byli překvapeni. Valérie byla šťastná, ať všichni vidí, že Lucius a ona, ať se spečetí jejich svazek před zraky všech. Lucius však Valérii dnes uniká, nevšímá si jí, hledí jen na Caligulu. Uvažuje, co ho čeká, až bude Caligula císařem. Jeho přátelství nebo... V tom Caligula zachytil utkvělý pohled Luciův. Poručil, aby mu naplnili pohár. Dal víno okusit sestře a povstal. S významným gestem pozvedl číši, hledě stále na Lucia. V Triklíniu zavládlo ticho.
1: Chci si zde před vámi připít s mužem, který je hoden být nazýván synem Říma. Sám jsem dnes ráno při přehlídce na Martově poli viděl, jak je milován svými vojáky, které vedl do vítězných bitev. Chci si připít se svým věrným přítelem, Luciem Geminiem Curionem.
0: Lucius zrudlý rozpaky a blahem vyskočil, uchopil číši a pokročil k princi. Křišťál zazvonil.
1: Na slávu Říma i tvou, Lucie Curione.
3: Na tvou velikost, Gaje Cezare.
0: Obrátili číše dnem vzhůru. Caligula Lucia objal a políbil. Triklínium se třáslo jásotem. Makro Luciovi blahopřál. Servius byl bledý, není to léčka. Vyslal varovný pohled k synovi. Lucius opojen nevnímal nic. Caligulův smích skřípal nad šepotem, který vál hodovní síní a prolínal do všech uší. Starý císař, co nevidět, zhasne. Po jeho 23leté vládě nastává velká chvíle v dějinách Říma. Šeptaná zpráva pronikla k Serviovi. Zachvěl se. Musí znát pravdu, čas nečeká. Obrátil se ke Caligulovi.
4: Dovolíš mi dát Cezare otázku?
0: Sál rázem stichl, princ vlídně přikývl Luciovu otci.
4: Zaslechl jsem zprávu, které nechci uvěřit. Císař privážně ochuravěl, lékaři se obávají.
0: Caligula se pohledem dotkl Makrona, pak zvedl oči do výše, zvedl i ruce a jeho hlas byl zastřen bolestí.
1: Spoléhám na Asklépiovu milost, která vždy imperátora provázela.
0: Třesk Ulpiovi křišťálové číše rozbil mrtvé ticho. Na Serviově zbledlé tváři vyskočil studený pot. Zemřeli císař dříve, než se podaří republikánům obsadit důležité státní budovy. Ujmili se vlády Caligula dříve, než bude provolána republika, jsou všecky naděje ztraceny. Dosud se podařilo spiknutí udržet v tajnosti. Teď nastává rozhodující okamžik, poslední úder. Ještě této noci je nutno začít. Caligula přimhouřil oko, hledě na Makrona. Oni dva vědí víc. Také je skličovala nejistota a strach, kdyby nevěděli, že císař ač churav se chce v nejbližších dnech vrátit do Říma. I oni dva, princ a Makro, musí spěchat. Musí jednat rychle, aby nedošlo ke zmatkům ve chvíli, kdy stařec zhasne. Jídlonoši v běhu roznášeli další chody. Jiní plnili poháry andaluským vínem, které je černé jako noc, a hodovníci číše o překot vyprazdňovali. Otrokyně v průsvitném mušelínu chodili mezi stoly, rozprašovali arabské vůně a pálili na bronzových miskách kadidlo. Půlnoc už dávno minula. Caligulu začala netečná a skrytě zívající Drusila nudit. Odvedl jí spát a vrátil se. Ležel nyní na lehátku se svým milcem Longinem, jemuž čechral kudrnaté vlasy a díval se na Énii. Vydrážděn jejími mnohoslibnými úsměvy, dal vyhlásit, že po mravu Orientu bude nyní volno hostů, aby užili čerstvého vzduchu, zábavy a občerstvení v zahradách palatinských, než je znovu svolá gong. Bylo nesnadné se zvedat po tak mnohé krmy a po tolikerém doušku, ale co dělat? Zvedali se, dali se zahalit do tóg proti chladu noci a volně snažit se udržet rovnováhu i radostnou tvář, vycházeli osmi východy z Triklíny a do zahrad. Šli vznešeně, co noha nohu mine, neboť v Římě spěchají jen otroci. Caligula si odváděl Enii do svého kuchyně.

0: Servius vyhledal syna. Byli sami na pěšině vklíněné mezi cesmínové keře.
1: Jdi na nádvoří, Lucie, kde čekají otroci u Lektit. V mých nosítkách je šála, kterou jsem tam zapomněl. Přines mi ji.
2: U Lektit ti najdeš Nitrina. Ať i hned vsedne na koně a vyřídí vstaz. Komu, co má vyřídit, ví. Ať jde Tristem. Přišla naše chvíle, synu. Po hostině ulož tento svitek se zprávou do dubu.
1: Vrať se s tou šálou rychle, můj milý.
0: Lucius se poslušně otočil na patě a šel. Rozuměl. Nigrinus má jet Triskem do Mizéna, přepravit se na Capri a Váriovi, centurionu osobní císařovi stráže, Serviovi oddanému člověku, vyřídit dvě slova. Uvítáme císaře. To heslo znamená zabij. Nigrinus je spolehlivý. Várius rozkazy provede přesně, rád. Bude boháč, bude mít velkostatek s 500 otroky. Do 4-5 dnů padnou dvě hlavy, Tiberiova a Kaligulova, a Luciův otec vyhlásí v senátě republiku. Makrona si počinu republikáni koupí. Sloužil císaři, bude sloužit i republice. Římský lid bude pro Kaligulu, Germanikova syna, bědovat a řádit. Proto má pak Lucius skrotit davy kohortami své syrské legie. Senát mu za to vzdá díky. Vzdá mu slavnostně díky. To je přece veliká čest. Lucius šel jako stroj, šel mechanicky, kam otec nařídil. Ano, tato chvíle musela nastat. Už nelze kličkovat a hrát na dvě strany. Už nelze uhýbat. Je nutno rozhodnout se jasně. Republika nebo císař? Přál si, aby zahynul Tiberius, který ohrožuje otcův život. Despota, nepřející mládí a životu. Kaligulu však chtěl zachránit. Jak to provést? Jak prince varovat, aby mu zároveň nevyzradil, co vyzradit nesmí? Složil přece na poslední schůzce spiklenců slib mlčení a věrnosti. Hlavu měl jako v kleštích, ve spáncích pronikavou bolest. Zrychlil krok. Kurionův syn vyřídil Nigrinovi otcův vzkaz. Vzal šálu a vracel se. Postava zahalená v tmavém plášti a závoji mu zastoupila cestu. Přistoupila těsně k němu a zvedla závoj. Valérie. V ženiných očích se zakmitaly blesky hněvu.
3: Kde jsi byl?
4: Otci prošel.
3: Šílíš, Lucie. Všechno je marné. Kaligula bude císařem brzy, brzy. A nic tomu nezabrání.
4: Co to mluvíš, Valérie?
3: Dřív, než si pomyslíte vy, spiklenci. A kdo se postaví proti, bude rozdrcen. Netvař se tak udiveně, což neznáš mého otce. Kdy přijdeš?
4: Přijdu. Brzy přijdu, jak jen...
3: Dnes hodinu po západu slunce tě čekám.
0: Rychlé kroky doznívaly v písku cesty. Skřípal zuby hněvem, hledě za ní. Pak donesl otci šál.
4: Vše se stalo podle tvého rozkazu, otče. Nigrinus vyrazil.
0: Servius kývl. Mlčky se vraceli do Triklínia. Údery cedrových paliček do měděného gongu svolávali hosty. Večeřadlo se zaplnilo. Kaligulovo lehátko bylo dosud prázdné. Enie ulehla vedle Makrona. Čern vlasů zvyšovala bledost její tváře. Makro se usmíval. Jeho úsměv značil spokojenost. Už ukryl pod svou tunikou pergamen s Kaligulovou přísahou, že učiní Enie svou ženou, až nastoupí na trůn. Eniin pohled byl sebevědomý a panovačný. Zazněly fanfáry polnic, jejich ryk převzali zpěvavé flétny a opíjivé klarinety. Rozlétly se závěsy u hlavní brány a do Triklínia vjel vůz o vysokých kolech s pozlacenými loukotěmi, tažený menádami oděnými pouze pásem kožešiny kolem boků. Na voze byla veliká káť, na jejím okraji seděl, koupaje si nohy ve víně, bůh Dionýzos. Révový věnec mu spadal do čela, v ruce držel Tyrzos ovinutý břečťanem, oblečen byl v krátkou zlatou tuniku s vyšitými zelenými dlanitými listy. Kolem vozu za pokřikujícími menádami hřmotně křepčil houf kosmatých satyrů. Hodovníci úžasle zvedli zmožené hlavy od stolů. Poznali v Dionýzovi Kaligulu budoucího císaře. Povstali těžce, někteří přetěžce, a jeli se bouřlivě tleskat. Vůz zastavil uprostřed Triklínia a Dionýzos nabral zlatou nádobkou víno z kádě a naplnil pohár Enín a Makrónův. 100 rukou zvedlo své číše, mně také, o božský. Hodovníci zapřeli v sobě odpor k moku, v němž si Kaligula koupal svá nestůrná chodidla a tlačili se s číšemi ke kádi, volajíce lichotky a stupňujíce výrazy svého nadšení. Jásot vyvrcholil, když Kaligula vystoupil z kádě a jal se na pódiu tančit bakchický tanec Mávaje Tyrzem. Tenká lítka pod neforemným trupem se motala, bůh funěl a lískal Tyrzem vpravo vlevo jako plácečkou na mouchy. Nástroje hudebníků byly, drnčely a pištěly. Snad vypité víno, snad milování s Enií podrazilo brzy tanečníku nohy. Bůh se skácel na zem. Zatímco část nadšených diváků zuřivě tleskala, domnívajíc se, že je to úmyslný závěr tance, druhá část chvátala zvedat božské tělo. Když ho konečně zvedli, spatřili velikou bouli na Kaligulově čele, utrženou při pádu. Odmítl starostivé návrhy na ošetření a ulehl na lehátko. Za chvilku usnul. V obrovském otvoru střechy se začalo jasnit.

0: Ráno Acta Diurna Populi Romanii, denní zprávy uveřejňované senátem, ohlásili, že císař Tiberius na Capri vážně ochuravěl. Zároveň se po městě rozšířila zpráva, že Tiberius se vrátí do Říma. Protichůdné zvěsti přivedly město do varu. Co bude, vrátí-li se císař do Říma? Co bude, zhasne-li Tiberius na Capri? Lucius sestoupil už za časného rána z hodovní síně na fórum. Sláva Gáju Cezarovi, synovi velkého Germanika. Jméno Kaligulovo se mu řevem davu prodralo do vědomí. Myšlenky se začaly řadit.
1: Serviův posel smrti se řítí na koni k jihu. V tuto chvíli se blíží k albánským horám, přeplaví se na Capri a počká tam na Kaligulu, který v doprovodu Makrona se vrací na ostrov. Ti dva už od bran Říma budou sledováni otcovými lidmi celou cestu. Až oba dorazí na ostrov, Nigrinus řekne centurionovi Váriovi nevinná slova: uvítáme císaře, oba Klaudiovci zahynou a císařství zanikne. S ním zanikne i můj sen. Republika je skoupá ke svým hrdinům. Dává přednost stáří, zásluhám, zkušenosti. Nerozdává zlaté věnce tak snadno. Nejmenuje vojenského tribuna legátem. Nesvěřuje mladým lidem velení vojska, nedopřává jim, aby vyhráli bitvu či válku a vrátili se do Říma v triumfu. Císař může všecko. Zachceli se mu někoho vyznamenat. Legát. Velitel armády. Vítěz i triumfátor. Tiberius už nebude rozdávat takové pocty. Ale nový císař. Caligula. Chci si připít se svým věrným přítelem. Řekl teď na hostině před tváří všeho vládnoucího Říma. Věrný. Věrný. Já Gájovi. On mě. Oba věrni své vlasti. Půjdu za Gájem. Vymluvím mu návrat na Capri. Se svou legií ho budu na Palatinu bránit. Vlast je Řím. Vlast je Caligula.
0: Zrychlil krok, prošel Suburou a vystoupil k Esquilínské bráně, k zahradám mecenátovým, v háj bohů, aby v honosné svatyni staré frýžské bohyně Magni Mater požádal kněze za oběť prosby o radu. V tu chvíli pěšinou prudce letící vzhůru od Tiburtinské cesty k háji bohů stoupal Fabius. Před dceřiným chrámem se setkali.
2: Fabius Caurus!
3: Můj pane?
2: Jaké překvapení, že tě zase vidím. Říkalo se, že jsi byl zatčen, že jsi byl odveden na Capri.
3: Právem se tak říkalo, vznešený pane. Ale vrátil jsem se.
2: Vrátil ses. Císař sám s tebou hovořil?
3: Ano.
2: A daroval ti život?
3: Chceš-li to tak vidět, pane?
2: Velkomyslný dar.
3: Spíše rozmar, můj pane. Jsem jist, že mě císař ani neviděl stát před sebou, když řekl, můžeš jít. On nikdy nás, plebejce, neviděl. Ani zamák se nenamáhal, aby nám zlepšil živobytí.
2: Jak to měl dělat?
3: Dát lidu práva, která mýval. Vrátit mu volby a komíci, aby vláda byla všech. Věc obecná.
2: Res publica.
0: Zahleděli se na sebe. Fabius, sám překvapen tím závěrem, Lucius vykolejen, hejhle, bezpáteřný komediant. Kam dospěl? Lucius odvrátil oči, sunul je po zemi.
2: Jsi na omylu, Fabie. Republika se nemůže vrátit. Tak obrovskou říši nezvládne už ani senát, ani lid. Jen Gaius Caesar, syn nezapomenutelného Germanika, může udělat nápravu nahoře i dole. Ten jediný dá lidu Říma, co mu starý císař léta odpírá.
0: Fabius nevěřil svým uším. Nevěděl, co si myslet. Jak to myslí syn Servia Curiona? Zkouší ho, na čí straně stojí dnes Lucius Curio.
2: Ty, příslušník stavu, který císař pronásleduje vyhnanstvím, jistě Tiberia nenávidíš. Gaius Caesar je jiný. Jeho přáteli jsou herci. Mnester, Apelles, však to víš. Ty, herec, ty by si směl prince naklonit, Histrione. Poslyš, Gaius Caesar bude brzy císařem. Vymysli něco, čím bys ho na scéně oslavil. Nějakou skvělou alegorii a do ní ódu. Dokázal jsi napsat satiru, dokážeš i hymnus. Caligula se ti odvděčí královsky, neboj se. Já sám se ti zaručuji svým slovem.
3: Když si ráčil se mnou hovořit na lodi, odstrčil jsi mě opovržlivě, že nejsem republikán jako ty.
0: Ty se změnil. Lucius zrudl. Jaká potupa. Ta tam byla rázem jeho pohoda. Co tady dělá ten pocit hanby, ten pocit malosti a před tím komediánským prašivcem? Zachvěl se vztekem, ale ovládl se.
2: Odpověz, nač se tě ptám. Chceš připravit divadlo na oslavu budoucího císaře Gaia Caesara?
3: Ty mne zkoušíš, můj pane, že je to jenom žert.
2: Uděláš, co žádám?
3: Ne, pane, neudělám. Nemohu. Já už vidím věci jinak než kdysi. Stál jsem na krok od smrti. A tu si člověk uvědomí, kam patří a že život není jen fraška. Já jsem dnes téhož názoru jako ty a tvůj vzácný otec. Kdybyste mě potřebovali pro tuto věc, jsem ti k službám, pane, ale...
0: Skrze rudou mlhu nesmazatelného pokoření Lucius vnímal Fábiova slova. Jeho hlas byl ledový a zlý, když končil rozhovor.
2: No dobrá. Uvidíme.
0: Odcházel důstojně a vznešeně. Caligula se probudil. Prochází rukama maséru, lazebníků a kadeřnic. Nyní ho spínají do zlatého pancíře, na němž je vytepán Helios na svém voze. Makro přihlíží. Z velikého fóra sem zaléhá hukot davu. Moře hlasů duní, ať žije Gaius Caesar.

0: svému příteli.
1: To přísahám u Martova štítu.
0: Ten okamžik je už nedaleko. Věříš?
1: Sobě věřím vždycky.
0: Měli bychom už vyrazit.
1: Všecko je připraveno, můj princi. Naše koně i tvůj doprovod.
0: Jak? Jak? Ne, nic. Jeďme už. Chci to už mít za sebou. Pojď. Rychle.
2: Brána paláce se rozlétla, dva jezdci vyrazili tryskem, za nimi prétoriánská jízda. Lucius se právě blížil k bráně.
3: Můj Gáje!
2: Caligulův kůň přeletěl, princ Lucia spatřil, ale nezastavil. Makro v jízdě Luciovi přátelsky pokynul.
3: Můj Gáje, pro bohy, slyšíš?
2: Luciova slova zapadla hluše do cvakotu kopyt.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítáme vás při poslechu druhého pořadu, který jsme se pod světly ramp rozhodli věnovat populárnímu českému zpěvákovi Karlu Zichovi. Jeho život se zastavil v polovině letošního července při potápění na Korzice ve věku 55 let. Příčinou smrti bylo kardiovaskulární onemocnění, nikoli nepřirozené úmrtí, tedy ani utopení, ani rychlé vynoření z hloubky, jak tisk zprvu spekuloval. Před týdnem jsme se zabývali ranými etapami Zichovy kariéry. Dnes postoupíme do zralějšího období.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad.

0: Na úvod jsme vám zahráli působivou skladbu autorské dvojice Petra Habky a Zdeňka Rytíře Kdybych byl malířem, kterou Karel Zich natočil v květnu roku 1976. V roce 1977 byl Karel Zich oceněn stříbrnou bratislavskou lirou za song Máš chuť majoránky autorů Jiřího Vondráčka a Zdeňka Borovce, kterýžto dodnes bez pochyby patří k jeho nejpůvabnějším.
1: To je typický to, co říkával Jirka Štajdl, už jsem tady zmínil, což byl textař, který kdysi to udělal daleko víc, než co bylo publikováno, a byl to takový dvorní textař, jestli Karla Gotta, ale myslím, že udělali Honzovi, Petrovi Spálenýmu a mnoha dalším lidem krásné texty. Měl notabene asi 7 verzí někdy na jednu písničku. Já jsem se vážil, že to byl na jednu stranu bohem, ale na druhou stranu nesmírně pracovitý kluk. A on vždycky říkal, když se povede slogan, tak je to obrovský úspěch. Já si myslím, že Zdeněk Borovec byl příkladem toho, že uměl nalézt nejenom slogany, ty písničky měly hlavu a patu. A že navíc každému z nás udělal někdy takovou, jako, takovou, že nás dovedl si určitým způsobem kategorizovat a že nenapsal text pro mě stejný jako třeba pro Helenu Vondráčkovou a Gotovi nenapsal stejný jako, jako třeba, já nevím, Ulrichovi, když už jsme u toho, kterýmu taky třeba zpívali texty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Máš chuť majoránky byl výrazný melodický nápad. Já jsem si to ověřil, když jsem tu písničku v angličtině zaspíval třeba americkému publiku, tak ty byly úplně první reakce naprosto prostě, co to je za kantilen, od koho to je, co to je, to prostě vůbec nikdo nebyl schopný to jináč, než jako intuitivně ohodnotit jako něco, že jim to jenom ušlo pozornosti, takže to je nápad. A ten slogan v češtině, myslím, že taky velký nápad. Já k tomu nemám co dodat jinýho, než že jsem byl rád, že tu písničku jsem mohl zpívat a jistým způsobem se stala i takovou, takovou jako hitovou záležitostí v rámci těch dalších věcí. A navíc to byla, myslím, kantilena nebo taková ta melodická, krásná, pomalá love song prostě, který si myslím, že každý má mít v repertoáru a tohle se povedlo asi. I když já tvrdím, že tehdy jsem to nenaspíval nejlíp.

0: Jestliže Zichovo první spíše písničkářsky založené album Dům číslo 5 obsahuje písničky od různých textařů, na přelomu 70. a 80. let už mezi dvorními textaři tohoto zpěváka dominuje Michal Bukovič. Ten mu také dodal slova pro několik rozhlasově chytlavých a často využívaných snadno zapamatovatelných titulů.
1: Michal byl jako v něčem výjimečný v tom, že prostě on mě lidově řečeno ukecal, že čeština je schopná prostě, je to nádherná řeč, o tom nikdo nepochybuje, ale že prostě ty rock'n'rolly v češtině můžou se odspívat a můžou se nafrázovat a že to nebude trapný. No totiž tam jsme se báli toho, aby to nebylo trapný. A tam je strašně důležitý najít buď to smysl toho textu, který některý byl legrační, že jo, a nebo já nevím, u That's Alright Mama prostě má smysl, je to fajn mámo, že je to That's Alright Mama a je to všechno v pořádku. A u některých to opravdu nemá cenu, že jo, jako abyste překládal doslova text, který je blábolem, tak tam jde najít o to určitou zvukomalebnost a podobu, takovou tu fonetickou, dejme tomu, a pak to má zase smysl zase jiný, že jo. Já bych jenom chtěl při tom, že je to vlastně rozhovor takového typu, tak já bych vlastně chtěl upozornit i na ty milý beatlesácký texty, které byly kolikrát naprostým blábolem, ale milým, všichni jsme je zpívali a vůbec jsme si neuvědomili, co to je. Nedávno jsem takhle si četl v jednom scénáři televizním Želvu. No to je naprosto prostě senzační, to je kultovní písnička Olympiku a přitom je to naprostý blábol, jo, ale krásný. To jsou prostě věci, které si myslím, že vždycky měly nějaký místo, jako když to populární Olympik, populární Beatles, populární prostě zpěvák s tou udělal píseň, která se stala prostě záležitostí, sto lidí do dneška zpívají někde na táboráku nebo někde prostě na horách, tak je to fajn a koukejme se na to nejenom z hlediska toho momentálního posouzení, ale i z hlediska takového možná historického, ono to je někdy moc zajímavé, jak se to všechno vyvíjelo.

0: Minule dvě písničky vyšly z autorské spolupráce Karla Zicha a Michala Bukoviče v první polovině 80. let. Vytvořili vlastně jakýsi významový kontrapunkt. V první se praví, že je to paráda, a v té druhé se to poněkud relativizuje. V jistém slova smyslu byl ovšem parádní pro Karla Zicha rok 1987, neboť se mohl sejít dokonce v nahrávacím studiu s legendou ženského rock'n'rollového zpěvu Wandou Jackson. Zajímalo nás, jak se paní Wanda v česko-anglickém duetu vyrovnávala s naší řečí.
1: No tak já myslím, že to nebyla asi taková legrace jako pro ní, musela být taky někdy legrace, jak já jsem zase něco vysloval. Ono totiž, my jsme skutečně jako neznali angličtiny do té míry, abychom někdy si uvědomovali, že prostě něco, když jsem s Američankou, nemůžu zpívat jako anglicky, ale že skutečně už to má ty americký určitý pravidla, notabene je tam velká tolerance, protože ta země je veliká, přesto některé věci zajímavé, že jsou naprosto bez možnosti tolerovat, včetně koncovek, jako u nás všichni dělají t a ono to má být d a tak dále, ale to se týká angličtiny vůbec. Já nicméně si strašně vážil nejenom ty možnosti, že to bylo možné realizovat dokonce v době konce totáče, ale to jsme nikdo nevěděli, že to už bude definitivní za pár chvil, ale v tomto ohledu opravdu Pepík Zpěváček, který toto všechno vykorespondoval, a tady bych se chtěl vůbec u něho jenom ještě zastavit. Po revoluci se z něho stal politik sice místního kalibru, ale nesmírně záslužní činy dělal v době, kdy si tahle země potřebovala kvalitních lidí, takže v Sušici myslím, že dodnes ho mají všichni rádi a vážej si ho. Já jsem měl možnost se s ním seznámit daleko dřív a vážil jsem si ho, než se mu dostalo tohoto prostoru, a musím říct, že bych byl rád, kdyby i vzpomněl lidi, kteří dneska vzpomínají na Michala Tučního a na jak říkají, Aničku Chřestýšovou, což ona neměla ráda, ale Annie Rattlesnake byla dámou, která opravdu sem přijela zase jenom díky Pepíkovi Zpěváčku, který ty kontakty s celým světem a s lidma tohoto typu měl. Takže za tomu dík, a já jenom k tomu můžu říct, že jsem měl možnost poznat dámu, která nejenom, že byla první dámou rock'n'rollu v Americe, což dodnes jsem slýchal a slýchám, a jsou různá města, kde jsou její ulice, a to svědčí o tom, že Amerika si váží. A musím říct, že bych se s ní nejenom chtěl tady znovu vidět, byla by to nádherná šance, ale není to tak úplně nereálné, ale hlavně já jsem byl rád, že mi řekla mnoho věcí, které se týkaly Elvise, kterého samozřejmě jsem měl rád jako kluk, který měl rád tuhle tu celou rakanou éru. A můžu vám říct, že dokonce díky ní mám i některé originální fotodokumenty a originální vyznání i v dopisech. A závěrem jenom musím říct, že jsem byl i velmi překvapen, jak tato dáma přijela, ukradlí ve Švýcarsku kufr a dokumenty a všechno, a druhý den chtěla nastoupit

0: Jackson ožil v neobvyklé dílem anglicky, dílem česky zpívané konverzaci Karla Zicha se slavnou americkou zpěvačkou Wandou Jackson. Je zřejmé, že dřevní rock'n'roll byl velkou Zichovou láskou. Ostatně tento žánr uměl nejenom zpívat, ale o něm i zasvěceně a faktograficky přesně mluvit. Jak jsme vám však během dnešní vzpomínkově pojaté relace snad dokázali, jeho skvělý bariton vládl velmi širokým stylovým rejstříkem, od spirituálů přes folkové písničkářství až ke zřetelnému střednímu proudu. Někteří kritici Zichovi však stylovou rozptýlenost vyčítali, k tomu více sám zpěvák.
1: Mně je moc líto, že někteří lidi a někteří interpreti, ať už u nás nebo v zahraničí, se věnovali výhradně jenom jednomu žánru nebo velmi úzkému takovému svému, dokonce až takovému stylu interpretačnímu, že to neskusili někde vedle, protože by to bylo jistě oživením. A u některých lidí je mi opravdu až s podivem, že se pouštějí, když neumějí třeba zaspívat Hoří, což znamená ten interval, který známe od hasičů, ale který je někdy obtížný zaspívat čistě a kdykoliv, nebo se jako staccato, nebo jako prostě na různý text. Na to čistě odspívat stupnici, takže se naopak pouštějí do více žánrů. Takže to jsem rozvláštně začal, já to ukončím. Já myslím, že jsou interpreti, kterým to nikdo nemá za zlý. A chraň pánbu, abych se přirovnával k velikánům, který eventuálně jsem schopný pojmenovat. Ale já si myslím, že jestli člověk zaspíval dobře spirituál, dobře rock and roll, dobře kantilénu a únosně třeba i nějaký žánr, který jenom okrajově si zkusil při různých to příležitostech, ať to jsou televizní, filmový nebo jiný. Takže pak je to dobře. Já myslím, že nikdo, a teďko teda jsem hodně nasadil laťku vysoko, přece nikdo nebude určitě říkat, že Ray Charles se rozmělňoval, když měl žánr od gospel songu, blues, rock and rollu, country music, přes kantilénu a naprosto papácký písničky. Pro mě je to pořád velký Ray Charles, já jsem malej český Zich, ale myslím, že jsem se nerozmělňoval tím, že jsem zkusil více žánru.
0: S Karlem Zichem jsme se dnes ohlíželi po jeho některých výrazných písničkách. Dvoudílný pořad jsme pro vás připravili ve smutné souvislosti s jeho nedávným nečekaným úmrtím. Milí přátelé, v tuto chvíli se s vámi loučíme s poděkováním za poslech a přáním klidného začátku srpna.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mámka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mámka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat, jak často se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rastenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, netev děti jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá netev taky 2 děti, třetí netev už má.
0: Jaruško, ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: Když byly menší...
0: Hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo? Protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší. Protože nejstarší měla bráchu. A tomu by bylo teď 93. No a je prostě jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hartu nebo do Kulnatic, ale tam jsme si vždycky prostě když přijeli z Německa, tak jsme grilovali. A i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří. No a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju. A přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Informační linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějaké extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, víte, takže to bylo krásné, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to dobře obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzík pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byli, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. Tak to od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. A šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Mm-hmm. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co se narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě největší otázka.
1: Nikdo se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám pět vnoučat, je to pět chlapců, dcera má ty tři chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávání. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařuju, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct prostě, že díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky, my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli jednu jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No, každý byl jiný, že jo?
0: No,
1: prostě.
0: Jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No, tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže a je nás 40, když se sejdeme, jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, tam měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury, nebo prostě ten zlobil, nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá, všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci, takže já se, a už má zase

0: asi moje vnuci už mají prostě partnery a už i ty právnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 právnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
1: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
0: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to, a to já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek, to teda jo.
1: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
0: Prosím?
1: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
0: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě. Takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
1: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
0: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
1: Tak děkujeme, že jste taky s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
0: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat. A děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
1: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějak hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli po vojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačnu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik. Mezi náma, jako sestrama. No. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní, Sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal. Takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak, z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmelko,
1: no.
0: teda hluboko sklon. Jste úžasná. Vy jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak neskutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: no,
0: komentoval
1: protože třeba
0: negativně,
1: Michal,
0: že jste někomu pomohli?
1: Michal chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedali to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo.
0: Ano.
1: No, takže.
0: Jarmelko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda tím, čím
1: no,
0: jste si prošli. A musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože barák jí sice jako zůstal, nebo jí si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak, zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřál jí. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmelko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí. Jo, jedna zemřela, ta byla rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás jich teda 14 nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 do holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. To jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla čtvrtý. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabít. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak no. O to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám.
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říká, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém všechno vrací.
1: No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct, no. Tak jo, děkuju vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: to. Paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No,
1: jak to vysvětlete?
2: Prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičku, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to nedala na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela, nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: se...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře.
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem jakoby Francie.
0: Z Francie
1: jo.
0: Do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa, do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jaké to je vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám pocit.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku, teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo. Jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale to je asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samej odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávají.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá, tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl asi takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po 2 letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli 4 generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli 4 generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch 4, prababička, babička, manželka a dcera. To byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchá, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která, na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu. Ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková, to je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku.

0: A my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedé, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už jenom to, už i to oslovení napovídalo, že to tam bylo takové tak družnější život společenský.
1: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
0: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo, to,
1: S těma vnukama, kdy?
0: no,
1: Ano,
0: to
1: no.
0: je prostě, oni
1: Aha,
0: mají svůj,
1: mají
0: a
1: svůj,
0: oni, já,
1: ano, no.
0: ano, já jim říkám,
1: Dobře.
0: vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jako že tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. To je takový trošičku třecí
1: To je ta
0: plocha, no teda.
1: stinná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
0: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval, mnou fotografoval vlastně všechno kolem mě, a když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové. Měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činná, nebo SVČ, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlídá dát. To prostě to je takový zabinutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomujeme, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
1: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční
0: Já
1: lince.
0: vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, tam má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže takhle. A on měl manželku, která mu zemřela a já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela a už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže já jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky, mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme. Všichni dohromady.
0: Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, se vidíte. A
1: oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechalo, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takovej svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší. A já mám teď u druhého syna, mladšího, mám malý děti. Teď půjde holčička do školy a chlapec půjde příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku. Ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde, už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40, ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám denodenně. Prostě je to moje polovička, Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo, pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli denodenně, třeba i v Liberci se sáříme. Ale jo, bohužel brzy ten zadešel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci jako mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, po obou stranu.
1: Opravdu, a
0: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá, psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zmíjí to krásně, Lenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, a děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace není taková hezká celkem.
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého
1: taky.
0: Rozhlasu.
1: A klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér
4: Jaromír Ostrý
1: jsou připraveni, aby až k vám domů dopravili další zprávu o dějích, událostech, osobách a okolnostech naší minulosti tak, jak jsme na ně narazili, jsou se k tomu vybídnuti knihou Petra Hory Hořejše. Minule jsme si začali vyprávět o poněkud trpkém osudu Jana, sotva 20letého českého zemana z venkovského Kopidlna na Jičínsku, který zabil na staroměstském rinku rytíře Cukra Stamfeldu a byl za to ještě téhož dne odsouzen a na tomtéž náměstí rukou katovou sťat. Ani on, ani jeho oběť však nejsou hlavními osobami našeho příběhu. Jeho titulek jsme si vypůjčili od spisovatele Václava Kaplického, který si jej zase opsal ze starých soudních lejster a kronik. Bez okolkování napovídá, oč, či spíše o koho, nám půjde.
2: Škůdce zemský Jiří Kopidlanský. Bezohledné chování Pražanů při popravě rytíře Jana Kopidlanského rozšířilo ještě víc dávnou propast mezi stavy v Čechách a dalo veškeré šlechtě příležitost sílit se mravně horlením proti přehmatům a ukrutné zpupnosti stavu městského. Avšak ani pouhým horlením neomezil se hněv vzbuzený. Bratr sťatého Jana Kopidlanského Jiřík povstal, ne bez pobádání některých šlechticů, k pomstě neslýchané. Psaním daným 18. července 1507. roku vzal odpuštění od země, učinil se zřejmým zemským opovědníkem a počal ihned činit Pražanům škody ukrutné i bezpočetné.
1: Tak docela ihned, jak nám to líčí František Palacký, válka rytíře Jiřího Kopidlanského proti hlavnímu městu království ovšem nebyla.
0: Předcházely jí pochybnosti, zvažování, váhání na straně jedné
3: a usilovné jednání, konzultace a manévrování na straně druhé.
0: Pražský purkmistr a konšelé si dost brzy uvědomili, že tentokrát to s popravou rytíře Jana přehnali.
3: Přinejmenším, že neměli tolik spěchat.
0: Dost důrazně jim to vytkl městský kancléř mistr Jan Pašek z Vratu.
3: A na Pražském hradě jim to ještě důrazněji připomněl nejvyšší kancléř království českého pan Albrecht Kolovrat Lipštejnský.
0: Za Pražany mluvil většinou kancléř Pašek. Uměl to ze všech nejlíp.
2: Ty zdal stít pana Kopidlanského?
3: Ne, já milosti, ale končelský soud staroměstský.
2: Byli přitom všichni končelé?
3: Ne, byl den jarmareční a těžko bylo všechny sehnat.
2: Proč jste tak spěchali?
3: Bylo to třeba milosti. Na rinku bylo velké pobouření, mohlo snadno dojít k nepředloženým činům. Tak velké množství lidu lze těžko zvládnout, proto musel být bezodkladně vykonán soud a po něm exekuce. Lid se musel přesvědčit, že spravedlnost nezemřela a že zákony platí stejně pro chudého jako pro bohatého, pro urozeného i neurozeného.
2: Ale i těm největším lotrům se před popravou dostává milosti, že se mohou vyspovídat knězi.
3: Pan Kopidlanský si toho nepřál.
2: Řekl to snad před soudem? Je to zapsáno písařem?
3: Řekl to katovi.
2: Je snad na starém městě kat nad purkmistrem a končeli?
3: O některých podrobnostech lze mít zajisté různé názory, nesporné však je, že pražský purkmistr a končelé v podstatě postupovali podle starého práva.
2: Které již neplatí.
3: Už jsem pravil, že věc velice spěchala. Bylo velké nebezpečí všeobecné vzpoury.
2: Jestliže pražští končelé neuznávají zemské zákony, měli mít aspoň tolik slušnosti, aby rozsudek, dřív než přikročili k exekuci, oznámili panu nejvyššímu purkrabímu.
3: Dnes ráno se sešli končelé obou měst pražských, aby se poradili. Výsledkem je tato deputace jako důkaz slušnosti i úcty k nejvyšším úředníkům království.
1: Městský kancléř Jan Pašek z Vratu si vedl jako ten nejobratnější advokát a měl úspěch.
3: Nejstarší bratr popraveného Jana Kopidlanského Jiří byl na tom nesrovnatelně hůř.
2: Tu noc, kdy přišla zpráva z Prahy, nespal u Kopidlanských nikdo. Matka paní Eliška střídavě plakala, modlila se a vzdychala. cítila, že na ní přišlo neštěstí, které zlomilo všechnu její dosavadní vůli. Jiří si uvědomoval, že Pohana Bratrova je pohanou celého jeho rodu Kopidlanských a že on jako nejstarší syn má povinnost, již se vyhnout nemůže. Čest svou i jména Kopidlanských bránit. Ale ještě nevěděl jak. Prostřední bratr Zikmund na mrtvého Jana nevzpomínal ani v dobrém, ani ve zlém. Myslel spíš na to, že mu teď připadne polovina jmění otcova.
3: Na všechno to rozhodování byl Jiří sám.
0: Když se radil, tak se mu dostalo odpovědí vyhýbavých.
1: Jediní, kdo ho podpořili, byli zemanští synkové.
2: Víte, Jiříku, zapijeme duši našeho přítele a tvého bratra Jeníka, kterého Pražané dali popravit jako skaženého psa.
1: To ani zdaleka nebylo jediné, co od nich toho večera Jiří slyšel. Další věty byly daleko určitější.
2: Všichni, jak jsme tady, jdeme s tebou. Ukážeme Pražanům, co to je troufnout si na rytíře. A jako se pan Bavůrek ze Švamberka mstí plzeňským, tak i my všichni s tebou, Jiří, zatopíme těm pražským skurvisinům. A tak pomstíme Jeníka.
1: Asi tady někdy vznikla ta myšlenka.
0: Asi.
1: Co to říkal dotyčný zeman o pánovi ze Švamberka?
0: Všem bylo známo, že Bavůrek ze Švamberka před časem opověděl plzeňským. Nikdo z přítomných zemanů sice nevěděl, z jakého důvodu...
1: Ale všichni přirozeně stáli za ním.
0: Přirozeně? Vždyť přece šlo o spor mezi urozeným pánem a plzeňskými kramáři.
1: Právě.
3: Jiří se ale držel zpátky. Zdržoval své přátele od nepředloženého činu. Dobře věděl, co znamená stát se opovědníkem.
1: Co?
3: Podle zákona se každý opovědník stává zemským škůdcem, štvancem, horším než palič. Jeho statek propadá králi a každý, ať pán, měšťan nebo poddaný, je povinen honit ho a stíhat, kdykoliv a kdekoliv se objeví.
0: Najevo to páni zrovna nedávali, nemohli dávat.
1: Ale v duchu s Jiřím Kopidlanským sympatizovali.
0: Sympatizovali je možná silné slovo, ale dejme tomu, že s ním tiše souhlasili. Pan Hořický, někdejší hejtman ve vojsku krále Jiřího a nyní nejvyšší písař království...
1: Právě k němu se chystal vstoupit do služby popravený Jan.
0: Ten mohl svoje mínění říct Jiřímu Kopidlanskému zhruba takovými slovy.
2: Opovědník musí vědět, jak si vše opatřit, i peníze. Ostatně od mnohých zemanů i pánů se ti dostane pomoci, o to se bát nemusíš. Ale než se do toho dáš, zajeď za panem Rendlem z Oušavy.
1: I tohoto pána už známe. Byl to on, kdo sestavil nový český zákoník neboli zřízení zemské.
2: Ten střeží práva vyšších stavů víc než mnozí jiní. Ten ti poradí nejlíp. Mám za to, že bys dříve, než se do toho pustíš, měl zajít do zemských desk a svůj majetek převést na svou matku a bratra. A pan Rendl ti také poradí, jak sestavit opovědný list, aby se všechno rytířstvo postavilo na tvou stranu. A ještě jednu radu ti dám. Šetři lidských životů, aby mnoho lidí na tebe nenaříkalo. Nezapomeň, že Bůh všechno vidí. A že jednou budeš před ním skládat počet ze svých činů.
0: Mezitím se děli věci.
3: Děli se v západních Čechách.
0: Opovědník plzeňských a žateckých měšťanů.
1: Jeho jméno už známe, Bavůrek ze Švamberka.
0: Který oběma městům způsobil veliké škody, se nedočkal slíbené pomoci a namísto toho, aby utekl za hranice, uzavřel se ve své tvrzi Chřínově u Horšovského Týna.
1: Měl šanci...
0: Neměl.
3: Plzeňští tvrz zapálili a přinutili opovědníka, aby se vzdal.
0: Byl převezen do Plzně a tam ho hned natáhli na skřipec. Vyslýchali ho, městským soudem byl uznán vinným a dva dny na to spolu se dvěma svými pomocníky byl veřejně sťat.
1: Jana Kopidlanského popravili v Praze začátkem října.
3: A další příslušník panského stavu, Bavůrek ze Švamberka, se odebral nedobrovolně na onen svět ještě před koncem ledna.
1: Vzbudilo to mezi pány zděšení nebo pobouření?
0: Oboje.
3: Ale toho druhého bylo víc.
0: Na únorovém sněmu uzavřeli oba vyšší stavy mezi sebou smlouvu, ve které se zavázali,
3: že se všichni společně budou mstít a trestat beze všeho opovídání, kdyby Pražané nebo konšelé kteréhokoliv královského města ještě někdy podobným způsobem zbavili života někoho z obou vyšších stavů.
0: Protože podle zemských zákonů přísluší právo rozhodování nad takovým protivníkem výhradně jen zemskému soudu v Praze.
3: Podmínky mám dvě.
1: Tato tři slova řekl rytíř Jiří z Kopidlna, když se nečekaně dostavil na staroměstskou radnici v Praze v době zasedání městské rady.
0: Ne, že by ho staroměští konšelé viděli zrovna rádi.
4: Jaké podmínky?
3: Předně v proseku bude zřízeno kaplanství a kaplan bude denně sloužit mši za spásu duše mého tam pohřbeného nebohého bratra Jana Kopidlanského.
4: A ta druhá podmínka?
3: Druhá podmínka je, že mi bude vyplaceno odškodné ve výši 20 000 kop míšeňských.
4: To je všechno?
3: Vše.
4: Není to právě málo. Slyšeli jsme, pane Kopidlanský, vaše podmínky. Soudíme, že budou sotva přijaty. Nabízíme vám pro vyrovnání jinou právní cestu. Vezměte laskavě na vědomí, že váš bratr byl odsouzen podle práva. Domníváte-li se však, že zákon byl porušen, co vám brání obrátit se na jeho milost se žádostí, aby zemský soud přezkoušel rozhodnutí pražského městského soudu? Můžeme vás ubezpečit, že rozhodnutí zemského soudu se praští konšelé podrobí. To je vše, co vám můžeme odpovědět.
1: Co na to, Jiří?
0: Chvilku mlčel a pak bez děky sáhl po mečíku.
3: Budete páni litovat.
0: Odešel bez pozdravu a práskl za sebou dveřmi.
1: Kostky byly vrženy.
2: Velká zasedací síň staroměstské radnice se toho dne naplnila tolik, že pro všechny ani nebylo místa u dlouhého stolu. Povstal kancléř Jan Pašek z vratu a prohlásil, že ze všeho nejdřív přečte opovědní list, který pan Jiří Kopidlanský z Kopidlna zaslal Pražanům. Četl pomalu a hlasitě. Každý musel uznat, že text opovědního listu byl volen obratně, takže nemohlo být pochyb, že list nesložil rytíř sám, ale že jej za něho sepsal někdo v právech velmi honěný. Kopidlanský Pražanům nejdříve vytýkal, že proti veškerému řádu a právu zemskému dali popravit rytíře Jana Kopidlanského, ačkoliv byl prost jakékoliv viny, že sami nechtějí uznat překročení své pravomoci a že dokonce odmítají nabízený smír. Protože jako bratr zavražděného nemůže se dovolat práva ani nedosti učinění cestou právní, bude o ně usilovat vlastními silami jako opovědník. Proto se zříká krále, přestává být obyvatelem Českého království a bude vlastními silami bránit čest svou i svého rodu vždy všude a proti komukoli jako opovědník. Nakonec Kopidlanský prohlašoval, že doufá v pomoc všeho rytířstva ve svém boji proti Pražanům a s nimi spojeným ostatním městům královským.
1: Sám by ale Jiří proti hlavnímu městu království a jeho spojencům těžko něco zmohl, potřeboval lidi. Našel je?
0: Dalo to hodně práce, ale nakonec sehnal on i jeho hradecký přítel, Zeman Vaněk Halama z Běchar, hlouček z chudlých Zemanů.
3: Někteří z nich přijali pro jistotu nová jména.
0: Jiní se pyšnili erby a starými jmény, jako například Jiřík Vražda s modrým štítem a drakem uprostřed.
3: Ten měl ještě jedno znamení, dlouhou jizvu přes celý obličej.
1: Kolik jich bylo?
0: 12. Pro začátek Kopidlanský víc ani nepotřeboval.
4: Muž ten zdivočelý,
1: popisuje jeho činy historik František Palacký s komentářem, který jim si neodpustil.
2: Připojil k sobě několik odvážlivých dobrodruhů a bezpříkladnou svou smělostí i ukrutností daleko převýšil to, co potud o kusech loupežnických a rejtarských bylo slýcháno.
4: Přepadávají, co nějaký všudy byl, pražské obyvatele, přátelé a lidi poddané, kdekoliv kromě zdí městských se ukázali.
0: První akce proběhla v červnu 1507 na silnici u Nového Bydžova.
3: Kdyby po ní jeli pražští kupci, mohli by je dohonit.
0: Ale lepší by bylo někde na ně počkat a pak na ně vyrazit hurtem.
3: Jiří dobře věděl, že u Hradiska cesta vede lesem.
0: Silnice byla prázdná. Slunce stálo vysoko na nebi, od západu vál svěží větřík, na polích se vlnilo obilí, kde si v dálce se ozývala kukačka.
1: Přímo vzorový den míru a klidu.
3: V lese jménem Dubina Kopidlanský své lidi rozdělil. Jedna polovina se ukryla po pravé straně cesty, ostatní po levé. Nařídil, aby lidé odvedli koně dál do lesa, sami, aby zalehli do hustého křoví u silnice. Kdyby zapískl, ať rychle vyrazí na silnici, chlapi jistě budou vědět, co dělat.
0: V krčmě před Dubinou popíjel Halama se svým druhem Blaškem čbánek piva.
1: Aby bylo jasno, oni neodpočívali, oni číhali.
0: A nečekali dlouho. Brzy vyjeli ze záhybu cesty tři formanské vozy naložené zbožím.
4: Pražané?
0: Optal se Halama. A když mu forman odpověděl, že Pražané, sdělili mu důvěrně.
4: V krčmě nám bylo řečeno, že se v lese skrývají nějací lotři.
0: Forman na to, že cesta byla vždycky bezpečná.
4: Byla, ale zdá se, že už není. Pojedeme před vámi. Když uslyšíte střelbu nebo křik, víte, co máte dělat.
1: Dobře to měli Kopidlanského lidé vymyšleno.
0: Vyrazili vpřed a za malou chvilku byl oddíl Kopidlanského v pohotovosti.
4: Těžké formanské vozy patřily zámožnému staroměstskému formanovi Haškovi. U každého vozu byly zapřaženi tři koně. Všechny vozy byly pod šperlochem a plně naloženy. V prvním byly sudy s žitavským pivem pro Kutnou Horu, v druhém herinky v soli a sušené ryby, v třetím hovězí i drahé kůže kozlečí a také kbelíky s polským medem, všechno to zboží pro Prahu. Uprostřed lesa blízko mohutného dubu se ozvalo dvakrát pronikavé zapísknutí. Místo, aby práskl do koní a vozatajové to učinili po něm, Hašek zastavil. Z obou stran silnice se vyřítilo asi 10 chlapů, ozbrojených většinou selskými zbraněmi. První, co učinili, strhli vozataje z koní. Před formana se postavil mladý muž s tasenou šavlí a vedle něho chlap jako hora se strašným šrámem přes obličej. Forman maně zvedl ruku se sekirou. V tu chvíli rytíř Vražda ťal. A to tak mocně, že formanovi odlétla ruka i se sekirou jako useknutá halus.
3: Dones ji Pražanům jako pozdrav od pana Kopidlanského.
0: Ten se rozhodoval, co s kořistí. Celou ji spotřebovat nemohl.
3: Nařídil, aby jeho lidé schodili z prvního vozu dva sudy piva a z třetího vozu, aby přenesli co nejvíc beček z herinky i trochu štokfiše. Na to Kopidlanský velel nasedat.
0: O raněného formana a jeho dva vozy se nikdo nestaral.
4: Kde se ukázal, tak opovědník Jiří Kopidlanský přepadával pražské obyvatele. Nechal jim osekávat bez milosrdenství a bez rozdílu ruce, nohy, chřípí, zapaloval a trancoval městečka i vesnice a zmizel vždy zase, kdykoliv moc veřejná sbírala se k pronásledování jeho. Pravilo se, že v čas potřeby nalézal u některých šlechticů aspoň potají útulku i ochrany.
0: V nedalekých Běcharech byl naražen sud s výborným pivem žitavským a taky soudky se slanečky.
3: Pilo se a hodovalo dlouho do noci.
0: Nejvíc se připíjelo Vraždovi za jeho mistrovskou ránu.
4: Ani Kat by to tak nesvedl.
3: Ne Kat, mladíku, ale rytíř Jiří Vražda s erbem draka na modrém poli.
1: A co, Kopidlanský?
0: Ten se násilí ani pitky nezúčastnil. Velení odevzdal Halamovi, sám odjel domů.
3: Ani matce, ani bratrovi se nezmínil slovem, že toho dne nastoupil cestu opovědníka, který navždy ztratil domov.
4: V poklidném kraji Hradeckém se zpráva o silnici u Hradiska rychle rozšířila. Čím dále zpráva pronikala, tím počet posekaných vzrůstal a kořist útočníků se už ani nedala spočítat. Nakonec nebyl už jenom samotný forman s useknutou rukou, ale zbytých bylo 5, 10, 20, ztráta jednoho vozu vzrostla přinejmenším na 10 a tlupa ta čítala 50, co říkám 100 chlapů.
0: Další přepadení se konalo u Pískové Lhoty.
5: Terén byl vyhlédnut dobře. Napadení neměli kam utíkat. Na jedné straně byl les, na druhé straně rozbředlá louka a za ní řeka Jizera.
0: Něco bylo však přece jenom jiné.
3: Spozoroval je totiž rychtář, který nemeškal a vzburcoval všechny lidi ze vsi.
0: Mezitím se už blížil novoměstský perníkář Vít na prvním voze, na druhém seděl Jirchář Hudec, měšťan staroměstský, třetí patřil novoměstskému bečváři Blažejovi.
6: Stát, Pražané?
4: Ano, pane, všichni praští měšťané. Jedeme z Boleslavského jarmarku, dobře jsme pochodili.
6: Pražané, víte, co jste? Kurvy biřičské k smrti odsouzené. Hej, tovariši, stáhněte ty chlapy z vozů a každého jednoho přivažte ke stromům.
0: Když to provedli, postavil se velitel ve třmenech před třemi ubožáky třesoucími se a drkotajícími zuby.
6: Nejsem lupič ani žhář nebo zloděj. Jsem opovědník starého města pražského, rytíř Jiří Kopidlanský z Kopidlna, který se tímto způsobem mstí za smrt svého bratra.
4: Ale my dva tady jsme měšťané novoměstští a nové město s popravou pana Kopidlanského nemělo nic společného.
6: Vlka, od psa nepoznáš.
0: A Jiří Vražda?
5: Ten, jak už víme, převzal v tlupě ochotně službu kata, se s dlouhým mečem přiblížil k perníkáři Vítovi.
0: Vít zavřel v hrůze oči, ale Vražda se zastavil a vypůjčil si od kumpána tesák. K práci, na kterou se chystal jeho meč, nebyl vhodný. Levou rukou si přidržel hlavu perníkářovu a tesákem v druhé ruce jedním šmikem uřízl nebožákovi kus nosu.
5: Vít strašně vykřikl, ale Vražda na to, že bude řvát ještě víc.
0: Vzal ze země svůj meč, zkusil prstem ostří, bokem se postavil k perníkáři a mistrnou ranou mu usekl levou ruku a podobně i pravou.
5: Viděl to Kopidlanský?
0: Viděl. Tvář měl zamračenou, zuby zaťaté, ale kata nezadržel.
4: Pro Krista spasitele našeho, smiluj se, bratře, nade mnou a mými třemi dětmi.
5: Říkal druhý, tedy Jirchář.
0: Víc už neřekl.
3: Následovalo přesně to, co měl už za sebou perníkář.
5: Zatímco někteří z lidí Kopidlanského začali hospodařit ve vozech, došlo na novoměstského bečváře Matěje.
0: Vražda se ho zeptal, kolikže má on dětí. A ten mu plivl do obličeje.
5: Zatímco se kat chystal k ortelu, zachytilo ucho Kopidlanského z lesa podivný zvuk.
0: Bylo to docela blízko.
5: Bylo to z lesa.
0: A na silnici se už hrnuli sedláci s vidlemi, cepy a kosami.
6: Na koně!
0: Na boji nikdo nepomyslel. Za chvilku se ptali toho jediného, kdo zůstal ze tří formanů živ a zdráv, kdo to byl.
4: Rytíř Kopidlanský. Staroměstští končelé mu popravili bratra a on se za to mstí. Ale já jsem měšťan novoměstský, nebýt vás, bratři. Léta 1508. To léto na úterý u vigílii na nebevzetí Panny Marie Jiří Kopidlanský ve 20 koních vpadl do Michel a tu ves patřící Pražanům vypálil a některé sedláky zranil a táhl odtud k Jesenici a tu učinil tolikéž a hned té noci přijel ke vsi Běchovicům a vypálil tam dvůr i ves a dvěma pacholkům nádvorním každému ruku utěli. Potom jel k Počernicům a tu spálil stodoly i stohy. Pražané něco svých žoldnéřů z města vypustiti rozkázavše, honiti kázali ho jezdecky i pěšky.
5: Michle, Jesenice, Počernice, Běchovice, všechna tato jména patří do Prahy.
0: Dnes je to součást hlavního města. Na začátku 16. století patřila ku příkladu Michle, původně starému městu. Později ji pražský měšťan Reček z Letče odkázal Karlově univerzitě.
3: Strašnice, kam měli oné noci lidé Kopidlanského také namířeno, patřila se dvěma poplužními dvory a se samotou Vápenkou novoměstským.
0: Tlupa se dostala ve vší tichosti pod kopec Bohdalec. Tam nařídil Kopidlanský zapálit fakule, které letěly na stodolu plnou sklizeného žita, nastavení i osamělé chalupy. Netrvalo dlouho a celá bohatá vesnice Michle stála v plamenech.
4: 15. srpna 1507. roku dával pan Petr z Rožmberka Pražanům výstrahu, že Kopidlanský, jak je mu známo, má až 200 koní a 100 pěších pohotově má a že má v úmyslu činit škodu, když pojedou na jarmark do Plzně o svatém Bartoloměji.
3: I znaje to, opatřte se, aby se vám škoda nestala.
5: Psal pan z Rožmberka do Prahy.
3: Neboť bych jí já vám, jako svým milým přátelům, nerad přál.
5: Nic nepomohlo, že si Pražané zjednali svoje vlastní vojsko pod velením Zemana Kavana z Dědibab.
3: Po Jiřím jako by se slehla zem, až do té doby, než u lesa Vydrholce poblíž Úval přepadl a na útěk obrátil pražské vojsko.
0: Jeho velitel se pomstil, že vypálil Kopidlno.
3: Jenomže to už Jiřímu nepatřilo, dal je přepsat na svou matku a bratra.
0: A tak to byl nakonec Zeman Kavan, kdo se stal zemským škůdcem.
3: A teď ještě ke všemu dostali Pražané od krále Vladislava dva listy, ve kterých jsou vyzýváni...
4: Abyste se ve všech ohledech řídili rozkazy zemské vlády, jak velí zemské zřízení, a purkmistrovi nařizuji, aby bezodkladně vydal bezpečnostní list Jiřímu Kopidlanskému z Kopidlna s platností jednoho roku.
5: Závěr příběhu je krátký.
0: Všichni druhové Kopidlanského, kterým se dostalo odpuštění, se rozprchli. Každý do svého kraje a na svou tvrz.
3: Kopidlanský zůstal sám.
0: Dostal doporučení, že se svolává hotovost plzeňského kraje a že tam potřebují zkušeného hejtmana.
3: V Plzni se dozvěděl, jaký úkol ho čeká. U Horšovského Týna bratří Jindřich a Jetřich z Gučtejnu utvořili tlupu z chudých zemanů, zmocnili se hradu starého Horštejna a Ronšperka a z nich pak konali loupeživé výpravy do okolí i do Bavor, přepadali kupce na silnicích, loupili a vraždili.
0: Bývalý opovědník bude tedy bojovat proti plzeňským opovědníkům.
3: Bratří Gučtejnové se na hradě Horštejně dobře opevnili. Když jej Kopidlanský uviděl, uvědomil si, že nebude snadné se toho hradu zmocnit.
0: Útok si promyslel co nejpečlivěji. Vybral si místo, kde byly hradby spola sesuté.
3: V noci se k ním přiblížil a za úsvitu nařídil steč.
0: Ale když mocně vykřikl a zvedl svůj meč, dobře mířená střela z ručnice zasáhla Kopidlanského rovnou do hlavy.
3: Byla to kulka Jetřicha z Gučtejna, jak se potom vyprávělo.
0: Opovědník zabil opovědníka.
3: Byla to spravedlnost.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český